0: V rodovém věku. Můžeme teď ještě říct, kolik let měl tvůj nejstarší student?
1: Můžeme. Já to ráda sdílím, protože je to skoro až jako neuvěřitelné. Já dostávám velmi často e-maily a zprávy. Evi, nejsem na to už stará, když je mi 35, 45, 50 a já vždycky říkám, nejste. Mému nejstaršímu studentovi bylo 90 let.
0: Tak to je opravdu teda vyšší věk, takže úžasné. Pojďme se teď pustit první hudební ukázku. Bude to dotek severské přírody. Ty jsi totiž pod dojmem krajiny na Islandu napsala variace na islandskou lidovou píseň Majstjarnan, což v překladu znamená májová hvězda. Měla jsi při skládání také na mysli konkrétního klavíristu, pro kterého jsi to psala, a nebo jsi to psala jen tak z popudu inspirace?
1: To je krásná vzpomínka na moje cestování po Islandu, které bylo spojené tenkrát s podnikáním, s podnikatelským mastermindem. Já jsem na Islandu nikdy předtím nebyla a uchvátila mě příroda a právě jsem začala na YouTube vyhledávat nějaké národní písně, abych se trošku spřátelila s tou hudebností, která tam byla. A tahle píseň Majstjarnan mě naprosto uchvátila svojí melodií. A já si pamatuju, jak jsme jeli tenkrát asi 6 hodin v autobuse na Diamond Beach, jedno z turistických lákadel na Islandu. A já jsem celou tu cestu měla na klíně notebook a otevřený notační program, do kterého jsem si nasázela podle sluchu vlastně tu melodii. A říkala jsem si, já musím něco napsat. Já to musím přinést zpátky do Čech, tuhle krásnou hudbu, protože to je prostě, já jsem nemohla ani spát, jak se mi to líbilo. A napadlo mě právě, že by se to dalo udělat jako forma variací. Ale až když jsem se pak vrátila domů ke klavíru, tak se začaly vlastně rozvíjet jednotlivé variace, kdy jsem si říkala, že by bylo krásné, kdyby třeba jedna byla ve stakatu, jedna na akordy, jedna taková dramatičtější. A tak se to postupně začalo rozvíjet, až z toho vznikla taková skoro, řekla bych, lehce virtuózní záležitost pro pokročilejší hráče. A ten cíl té skladby je i takový, že se dá hrát jako celek, jako efektní vlastně přednes, anebo se mohou ty jednotlivé variace použít i jako etídy.
0: Tak se to teď pustíme.

0: Dozněla variace na islandskou lidovou píseň Majstjarnan, což v překladu znamená Májová hvězda od Evy Lorenz. Měla jsi vždycky ke skladbě blízko nebo jsi začala skládat kvůli pedagogice?
1: To je krásná otázka. Já za ní moc děkuju. Já jsem hru na klavír studovala vždycky po interpretační stránce a teprve, když jsem dokončila studia na AMU a byla jsem vpuštěna do toho dospělého života a začala jsem se opravdu naplno věnovat hlavně té výuce, tak jsem začala pro své studenty aranžovat různé skladby, protože my nosili různé materiály, co si stáhli někdy na internetu, kluci chtěli hrát hudbu z počítačových her, ale nikdy to nebylo napsané tak, že by jim to dobře sedělo do ruky nebo na jejich úroveň. Takže jsem si začala hrát s těmi aranžemi a bavilo mě to. A potom prostě jednoho dne mě napadla v metru, jsem jela prostě metrem v Praze a napadla mě melodie a říkala jsem si, to není špatné, tak jsem si to doma zahrála a zapsala jsem si to do notačního programu a vznikla první skladba a já jsem si říkala, no tak to je tak pro začátečníky, zkusila jsem to dát, zahrát některým z mým studentům, mi se to hrozně líbilo. A to mě motivovalo k tomu zkusit napsat něco dalšího takhle sama. Já jsem skladbu nestudovala, což byl trošku u mě takový impostor syndrom, jak se říká. Já jsem si říkala, já přece nejsem oprávněná k tomu komponovat. Já jsem jako klavíristka a učitelka. No ale potom se to tak nějak začalo, ty nápady začaly přicházet a já jsem se tomu otevřela. A když se pak narodila moje první dcera, tak jsem vlastně zaranžovala i ukolébavky pro klavír, které jsem jí potom hrála. A tak nějak přirozeně jsem se jako osmělila. Ty moje skladbičky se začaly hrát. Začaly mi psát paní učitelky ze Zušek, že to hrají na koncertech, dokonce na klavírních soutěžích, že ty děti to baví. A skrze to vlastně jsem si dovolila otevřít se k tomu komponování. A musím říct, že je to zase další úhel, kterým se můžu věnovat tomu svému milovanému nástroji, že to jako rozšiřuje úžasně tu paletu toho styku s klavírem. Mm-hmm.
0: Já bych teď ráda posluchačům blíže představila tvoji činnost. Ty jsi totiž začala projektem Piano School Prague. Můžeš zmínit svoje pedagogické začátky v tomto směru?
1: Určitě. Já jsem totiž měla obrovský sen, dlouho. Já jsem vždycky chtěla mít svoji vlastní klavírní školu. A Piano School Prague vlastně je soukromá klavírní škola, která dodnes v Praze funguje. Já už nejsem ve vedení, už tu školu nevlastním, protože se mi rozjeli jiné velké projekty a mám dvě děti, třetí teď aktuálně na cestě, takže už jsem prostě musela nějakým způsobem ten čas lépe rozdělit. Ale když jsem byla ještě na AMU, já jsem odjela na Erasmus do Německa, do Karlsruhe a tam jsem bydlela v pronájmu přímo v klavírní škole jednoho českého klavíristy a okoukala jsem si ten koncept, že měl prostě pronajaté prostory, jak to tam měl zařízené, jak mu tam chodili ty žáci a já jsem říkala, tyjo, to si otevřu v Praze taky. Takže vlastně ještě během studií jsem si našla prostory v Praze, které jsme vybavili pianinem, udělali jsme tam takový pokojíček a byl obrovský zájem o tu výuku. Takže já jsem vlastně velice brzy najela další lektorky, abychom ten týden vyplnili, pak jsme pronajali v těch prostorech, protože jsme měli úžasně vstřícné majitele budovy, další prostory, kde jsme si otevřeli další třídy, dokonce i malý koncertní sál a tak se to jako rozrostlo a ta škola potom čítala třeba i 120 studentů během toho roku, měli jsme koncerty a bylo to strašně krásné. A právě obrovský zájem byl i ze strany dospělých začátečníků, nejenom rodičů dětí, kteří třeba chtěli jít jinou cestou než Zuška, protože ta výuka byla soukromá, hodně individuálně zaměřená na každého toho studenta, ale právě tedy máme tam, nebo měli jsme tam strašně moc i těch dospělých a ta poptávka byla tak obrovská, že mě to potom vlastně dovedlo k té myšlence zkusit vytvořit online kurz pro dospělé začátečníky.
0: Já na tomto místě samozřejmě nemohu nezmínit tvé vzdělání. Ty jsi vystudovala Pardubickou konzervatoř, potom Akademii muzických umění v Praze, magisterské studium a pokračovala si doktorským studiem na Univerzitě Karlově na pedagogické fakultě, kde jsi udělala doktorát z klavírní pedagogiky. No a pojďme teď teda se dostat k těm online kurzem, které jsi už trochu naťukla. Jaké má online výuka výhody a má i nějaké nevýhody?
1: To je taky krásná otázka, děkuju za ní. Já se často setkávám s tím, že se staví živá výuka jako proti té online výuce, že se nutně jako nemusí dle mého názoru stavit proti sobě, protože když se podíváme na dospělého studenta, který chodí do práce nebo se třeba stará maminka o malé děti a vlastně ty časové možnosti někam dojíždět jsou velice limitované. Na živé lekce se prostě dojíždět musí nebo musí tam být nějaká pravidelnost, aby to mělo smysl. Tak ty online lekce otevírají pro toho dospělého studenta velkou časovou i místní flexibilitu a také možnost třeba nechat se vést nějakým velmi zkušeným, dobrým lektorem, protože já mám třeba studenty, kteří bydlí opravdu v malých vesničkách, třeba i na Slovensku, kde prostě první pedagog klavírní, který má volno, je prostě desítky a desítky kilometrů daleko a oni jako nemají možnost se tam třeba i dopravovat. Takže já si myslím, že velká výhoda těch online kurzů je právě ta místní a časová flexibilita. Ale co mi třeba říkají naši studenti dospělí, je i to, že ta předtočená výuková videa, která já tam mám, oni si pouští opakovaně a že vlastně, když člověk odejde z té živé lekce, tak často je ta tendence, že ten mozek jako nějaká procenta toho zapomene, než zase za týden přijde na další, že prostě doma se snaží cvičit, ale nepamatuje si všechno, když to, dejme tomu, ta předtočná lekce, anebo potom i ta zpětná vazba, která na to navazuje, tak si studenti pouští opakovaně a hrozně si to jako vychvalují, že tam pokaždé zachytí ještě nějakou další informaci a doplní si to učivo tak, že mají pocit, že dělají rychlejší pokroky. A já to teda můžu taky potvrdit, že vidím, že já mám třeba ten kurz pro dospělé začátečníky 10 týdenní, s 10 týdenní podporou. A mě ti studenti za těch 10 týdnů tam hrají už jakoby skladby nebo jsou schopni hrát na takové úrovni, na které třeba na živých lekcích někteří studenti i třeba celý rok na tom dělají.
0: Mm-hmm. Taky máš potom kurz pro mírně pokročilé a kurz pro středně pokročilé, mm-hmm. který není 10 týdenní, ale 10 měsíční.
1: Jo, ten už je dlouhý.
0: Jak dlouho trvá kurz pro mírně pokročilé?
1: Ten máme teď s 5měsíční podporou. Vždycky to je teda o tom, že ten přístup je potom na 12 měsíců, že se jako nepočítá s tím, že během té podpory student absorbuje 100% látky, která tam je, protože já ty kurzy mám nadupadné obsahem, ale vždycky je tam i prostor pro to, že si to docvičují potom. A ten největší náš kurz, to je právě pro ty středně pokročilé, tak ten je vlastně na celý školní rok.
0: Mm-hmm. Kolik účastníků už absolvovalo tvé kurzy? Máš nějaké statistiky?
1: V těch placených kurzech jsou to jako nižší tisíce a v těch různých workshopech, které pořádám zdarma, zrovna teď aktuálně, co natáčíme rozhovor, mi běží workshop, kde máme přes 6 tisíc účastníků a to bývá takové číslo, které většinou se připojí, že ten zájem je opravdu obrovský. Ale když třeba vezmu poslední běh začátečníků, co jsme měli, tak jsme tam měli 250 studentů v tom jednom běhu. V mírně pokročilých bylo taky přes 200 a v tom středním pokročilém kolem 150, takže to jsou třeba 600 studentů najednou, kteří do té online klavírní školy online dochází.
0: Dalším aspektem, který může být velmi užitečný při online výuce, je také vytváření nějaké komunity. Jak to funguje? Máte nějaké facebookové skupiny nebo nějakou jinou platformu využíváte?
1: To si naťukla velmi správně. Ti naši studenti se v těch online kurzech cítí dobře i proto, že vlastně to není taková ta individuální typická práce, kdy ten student teda jde na tu hodinu klavíru živou, je tam s tím lektorem, ale potom vlastně třeba nemá úplně s kým sdílet ten svůj koníček nebo tu svou vášeň, když to v těch našich online kurzech v rámci té podpory běží i facebooková skupina, což je zatím taková nejjednodušší cesta, jak nás svést dohromady, takže jsou studenti, kteří třeba Facebook rádi nemají, ale zakladají si účet právě proto, aby mohli být v té skupině a tam se vytvoří klavírní třída. Tam se studenti poznají, já na začátku vždycky mám v rámci toho onboardingu i takové úkoly, aby se představili, aby se skamarádili, aby poznali, kdo tam s nimi je a během toho kurzu oni se tam neskutečně podporují. Nejenom v tom, jak jim to jde, to hraní nebo nejde, nebo co zrovna prožívají u toho cvičení, ale ta podpora sahá i do lidské roviny, kdy si skutečně podporují i v různých životních situacích, které prostě chtě nechtě v tom životě přicházejí. A ti studenti skutečně potom cítí, že jsou součástí něčeho trochu většího než jenom nějakého online kurzu. Zároveň tam jsme my lektorky na tu podporu, samozřejmě to s nimi všechno prožíváme, snažíme se je motivovat, vlastně vedeme je v rámci té zpětné vazby, ukazujeme jim, jak mají dál pracovat, aby to tedy přinášelo ty výsledky. No a nakonec potom máme i online koncerty, které jsou samozřejmě dobrovolné a tam potom studenti se mohou i představit, vlastně natočí se, jak vypadají a jak hrají, jaké mají výsledky a sdílí to pak se svými rodinami a přáteli. Takže je to takové krásné uzavření té společné cesty. A ta komunita je určitě, si myslím, velkým důvodem, proč se nám studenti do těch kurzů vrací i opakovaně. Protože třeba v tom středně pokročilém kurzu, já jsem ho otevřela před 5 lety, teď je 5. ročník a já tam mám studenty, kteří tam těch 5 let s námi pořád jsou.
0: No ale tato online škola zdaleka není tvým posledním projektem. Tebe totiž oslovilo nakladatelství Bernreiter, nevím teď v jakém roce, ale zmíním, že v roce 2023 vyšel první díl tvojí klavírní školy Můj klavír. A v srpnu tohoto roku vyšel druhý díl klavírní školy Můj klavír. Tak pojďme teď přiblížit ty začátky. Jak už jsem zmínila, oslovilo tě nakladatelství Bernreiter, ale co byla ta tvoje vnitřní motivace vytvořit tuto novou klavírní školu?
1: No, já jsem v té době, když jsem dostala pozvánku do nakladatelství na pohovor, že by měli zájem o spolupráci, tak jsem ještě dělala doktorát. A já jsem tam přišla a tehdejší šefredaktorka Evička Velická mi prostě na místě sdělila, že mě už nějakých pár let sleduje, že mi fandí a že cítí potenciál, že vidí, že tu metodiku mám jako uchopenou, že mi to funguje v tom online prostředí a že by stálo za to z toho udělat nějakou tištěnou publikaci, ale oni měli zájem konkrétně přímo o metodiku pro výuku dětí. A shodou okolností já jsem psala disertační práci přímo na toto téma. A já jsem jí tehdy řekla na tom pohovoru, že dokud nebudu mít obhájenou disertační práci, kde vlastně ta metodika, kterou já mám v hlavě, kterou učím, dostane takové jako oficiální potvrzení, že to je správná cesta, takže tu školu nezačnu psát, že prostě jsem se necítila na to, na tak velký projekt, protože mi tehdy bylo 2023, no, něco přes 30 a já jsem si prostě přišla strašně mladá na to, abych vydala něco, co potom bude na zuškách desítky let sloužit. A ona mi tehdy říkala hrozně krásnou věc, říkala, na tom věku tolik nezáleží, ale prostě ty tu metodiku máš uchopenou a dokážeš to do toho psaného slova dát, takže já věřím tomu, že to dokážeš. A tehdy ta její důvěra vlastně dodala mě potřebnou odvahu, že jsem si zašla skutečně připravovat ty kapitoly, co bych tam chtěla mít, co mi třeba chybělo v jiných školách, se kterými jsem pracovala do té doby. A zašla jsem to tvořit a potom po obhájení té disertační práce jsem se už do toho pustila naplno. To už jsem čekala druhou dcerku, takže už byl deadline jako jasný, že už to musím prostě odevzdat, dopsat. No a podařilo se to vydat a ta škola byla přijata velmi dobře. A ten první díl, ten je vlastně zaměřený na výuku úplně těch nejmenších dětí od začátku. No a následovalo tedy vlastně oslovení od nakladatelství Bernreiter Praha, jestli bych neměla nápad na to napsat ještě pokračování a na tom jsme vlastně pracovali v roce 2025, kdy jsem ke konci roku odevzdávala hotový rukopis a letos v srpnu 2026 vyšel ten Můj klavír, dvě cesta k interpretaci, takže na to jsem ohromně pyšná, mám velkou radost a samozřejmě cítím obrovskou vděčnost, že takovéhle projekty jsem vůbec, že mi bylo umožněno něco takového vytvořit.
0: Já ji tady ve studiu teď mám, koukám na ní, ty jsi mi ji přinesla a myslím, že bychom si teď mohli pustit další hudební ukázku, která bude přímo tady z této nové klavírní školy Můj klavír 2. Budou to tři drobné skladby pro klavír o Perníkové chaloupce. První část bude Jeníček a Mařenka, druhá část Ztracení v temném lese a třetí část Útěk od Ježibaby. Umím si představit, že to jsou rozhodně skladby, které by malé děti nebo děti, které se učí hrát na klavír, mohly bavit. Jak vlastně skládáš skladby pro malé děti? Co tě inspiruje?
1: Ta inspirace přichází z různých koutů. Konkrétně u té Perníkové chaloupky přišla, když jsem byla na podzim loňského roku v Rudolfínu na koncertě Juliany Avdějevy, což je vítězka Varšavské klavírní soutěže. A ona nastudovala ohromně náročný repertoár, což jsou preludia a fugy Dmitry Šostakoviče. A hrála tam výběr těchto preludií a fug. A mě to provedení i vlastně ta harmonie Šostakovičova tak strašně nadchla, že jsem víceméně přišla domů a zašla jsem komponovat tu Perníkovou chaloupku, že to přišlo tak jako samo a zároveň samozřejmě s cílem vložit to do té druhé klavírní školy, která už je pro mírně pokročilé, protože zrovna tyhle tři kousky už jsou trochu náročnější. Je to vlastně rychle. Tvoří to takový krásný třídílný cyklus, který potom dobře působí nejenom na koncertním pódiu, ale věřím, že to bude dobře působí třeba i v soutěžním repertoáru dětí.
0: A zároveň věřím, že může povzbudit představivost dětí, protože ty skladby skutečně působí, jako by se Jeníček a Mařenka ztratili v lese a potom utíkali od Ježibaby. Tak si to teď pojďme pustit.

0: Posloucháte Radio Proglas a v dnešní oktávě si s Evou Lorenz povídám o klavírní pedagogice. Právě si povídáme o klavírní škole, kterou Eva Lorenz napsala Můj klavír. A bavili jsme se o tom, že vznikl první díl v roce 2023 a druhý díl v srpnu roku 2026. Oba dva ty díly té klavírní školy mají jinou obtížnost. A mě by teď zajímalo, jak jsi postupovala při výběru skladeb pro ty klavírní školy, protože tam jsou tvoje skladby, ale jsou tam také skladby současných českých autorů. Jak probíhalo to oslovení těch autorů?
1: V prvním dílu mi pomohla šéfredaktorka, protože měla kontakty a její manžel je vlastně Miloš Orson Štědroň, což je uznávaný český skladatel a vedoucí skladby na Pražské konzervatoři. Takže tam z části vlastně mi pomohla s oslovením ona a já sama samozřejmě také znám několik českých skladatelů a skladatelek, jejich díla sama zadávám žákům a jejich tvorba se mi líbí. Takže v tom prvním díle jsme šli takovou cestou vlastně kontaktů a buď jsme vybírali už z nějaké předpřipravené tvorby, co ti ostatní autoři měli, protože už měli vydanou řadu sbírek a já jsem si jako vybrala skladbičky, které se úrovňově hodily do toho prvního dílu. A nebo jsem měla zadání, protože jsem měla takový seznam technických požadavků, který bych ráda, aby ty skladby splňovaly. Třeba vynikající pro ty úplně začátečníky jsou různé etídy, třeba na nácvik techniky hry tercí, nebo kde se hraje pouze čtyřmi prsty, bez malíčku, jenom odpal se do čtvrtého prstu, takže takový čtyřprsták vlastně, že různí skladatelé v jiných klavírních školách nebo v minulosti používali tyhle ty techniky právě pro rozvoj klavírní techniky začátečníků. Takže jsem si napsala seznam takových jako typů, na co by ty etídy mohly být zaměřené a to jsme rozeslali těm skladatelům, oni si mohli vybrat. A v tom druhém díle potom už samozřejmě to vyplynulo tak jako samo, protože ta spolupráce s těmi skladateli byla velmi úspěšná. Takže já jsem potom šla už vlastně najisto, jestli jako by měli zájem i do druhého dílu něco napsat, což už zase otvíralo možnost trochu pokročilejšímu repertoáru, protože ten druhý díl je už je pro mírně pokročilé, takže ty skladbičky už nemusí být úplně tak strašně jako jednoduché, aby je zahrály malé děti. Už i počítáme s větším rozsahem ruky, takže tam ta tvůrčí svoboda byla větší a je to, myslím, na tom repertoáru v té škole hodně znát.
0: Mm-hmm. Je něco, co tě, ať už z českých dosavadně existujících klavírních škol nebo materiálů pro výuku začátečníků či pokročilých klavíristů, ať už ze zahraničních klavírních škol nebo materiálů specificky oslovilo, co tě nějak hodně inspirovalo?
1: Mm-hmm. Já se přiznám, že patřím k těm pedagogům, kteří vždycky dělají určitou syntézu různých materiálů a klavírních škol. Takže já mám doma nejenom všechny ty české, jako je Nová klavírní škola, i starou BGSku a další, které vznikaly, se mi dostávají do rukou, protože tím, že nějakým způsobem jsem vidět na internetu, tak mi i píšou pedagožky, které třeba vytvoří nějaký materiál a pošlou mi to a tak, takže já docela jako mám výhodu, že opravdu mohu se probrat hodně metodickými materiály a nakoupila jsem si spoustu zahraničních škol a vždycky se mi líbí něco v některé, jo? Že třeba není to o tom, že bych následovala vyloženě metodiku jedné školy, ale jsou tam nějaké krásné skladby, výborná cvičení, vynikající třeba školy na výuku hry z listu, které třeba u nás v Čechách nemáme. Takže já ty materiály vždycky jsem byla zvyklá kombinovat. Kdybych měla vypíchnout jednu, se kterou teď pracuje moje 6letá dcera, která začala hrát na klavír, tak my máme paní učitelku, která učí podle ruské klavírní školy velice úspěšně a existuje materiál strašně starý už od vynikající ruské pedagožky, která se jmenuje Artobolevskaya a jmenuje se První setkání s hudbou. A co je strašně krásné na téhle sbírce je, že rozvíjí tím metodickým principem, který je velmi podobný tomu, jak já to také jakoby vedu, jak se nejdřív učí to střídání ručiček, než se přejde k plné souhře, úhozem portamento se začíná, jde se na další úhozy. Ale ta škola je vybavená obrovskými, velkými barevnými ilustracemi. Že k té malinké skladbičce je tam prostě obrovský obrázek a ty děti prostě jsou vizuální a reagují na ty vizuální podněty, takže oni tam ten příběh vidí a vlastně ho potom ještě lépe cítí a prožívají, že to krásně propojuje to prožívání a rozvíjí citlivost k hudbě a to se mi velice líbí.
0: Mm-hmm. Pustíme si teď další hudební ukázku také z klavírní školy Můj klavír 2 a bude to etída Dotek větru. Ty jsi inspirovala tvým oblíbeným hudebním skladatelem Ludovikem Einaudy. A taky je ta skladbička zaměřená na čistou výměnu pravého pedálu, ale přesto je opravdu krásná. Tak je to ten způsob hraní etýd, to znamená cvičných skladeb, jaký ty sama zastáváš?
1: Je to přesně tak, ty jsi mě prokoukla úplně. Já když zadávám nebo vybírám etýdy, anebo i když je sama komponuju, tak se snažím úplně vyhnout takovému tomu stereotypu, že etída je jenom nějaké nudné prstové cvičení, které musíme přežít. Ale snažím se vždycky to uchopit jako přednesovou skladbu, která velmi motivuje studenta se ji naučit, líbí se mu, ale zároveň obsahuje přesně ty metodické prvky, které já potřebuji, aby ten student si osvojil. Takže třeba právě etída Dotek větru je celá na pravém pedálu, který se vyměňuje různě, někdy s delšími rytmickými hodnotami, někdy s krátkými, protože ta noha to musí umět stihnout i rychle, někdy podle pravé ruky, někdy podle levé ruky, ale vlastně ten student vůbec nemá pocit, že cvičí etídu. Mm-hmm.

0: Na Radiu Proglas si s Evou Lorenz v Oktávě povídáme o klavírní pedagogice. Pojďme teď k obecnějším radám týkajícím se výuky. Co když bych já jako rodič chtěla svému dítěti poskytnout kvalitní vzdělání, ale dítě o hru na klavír nejeví zájem? Nakolik musí chtít samo a nakolik ho u toho jako rodiče můžeme podržet?
1: To je velmi těžká otázka. Dostávám ji také od rodičů z obou stran. Dostávám, dítě chce, ale rodič nerozumí, bojí se do toho jít. A potom přesně z té druhé strany, že rodič by rád, ale vlastně neví, jestli to dítě u toho vydrží. Já asi uvedu příklad z vlastního života, protože já jsem si strašně přála, aby moje děti hrály na klavír, protože to je svět, který já miluju a baví mě to s nimi sdílet. Ale zároveň jsem byla připravená i na to, že tam může přijít to odmítnutí, že prostě budou mít vlastní cestu a třeba nebudou projevovat hudební nadání. Ale šla jsem na to prostě tak, že jsem jim doslova, ještě když byli v říšku, jo, pořád hrála, zpívala, když se narodili, prostě u kolebavky a vlastně jsem je jako neustále podněcovala doma k té hudbě a já, jakož ten klavír máme doma, vlastně v pokoji, mám dokonce dva klavíry, jeden v pracovně, jeden doma, a tak jsem vždycky na to něco i brnkala a tak nějak přirozeně jsme vlastně tu hudbu zapojili do toho běžného domácího fungování. Takže pro ty moje holky to není něco cizího, co jsem se já rozhodla, že jim jako do toho života dodám nějak jako extra, ale co tak přirozeně vyplynulo. A to si myslím, že je asi ta nejsnažší cesta pro maminky, které by rády vedly své děti k hudbě, ať začnou prostě co nejdřív. A potom to probíhá vlastně tak, že se k tomu klavíru jde třeba jenom tak na 2 minutky a udělá se to, nejsou jako, že to dítě nemusí ve 3, 4, 5 letech začínat chodit jako na lekce, ale vlastně ta maminka nebo rodiče doma mohou udělat strašně moc v tom předškolním věku obecnou hudební přípravou, kde se prostě s dítětem hrajou hudební hry na rozvoj rytmického cítění, různé poznávání, prostě kláves a je to všechno formou hry, stejně tak, jak si dítě hraje, skládá kostičky, hraje s knížkami, s legem, skládají se pucle, tak se chvilku jde ke klavíru a něco se tam udělá. Já těch hudebních her jsem vytvořila pro své děti hodně a teď to postupně budu vypouštět do světa, jak to tak jako vznikalo, jo? Protože to teď vlastně čerstvě s tou naší 6letou dcerou všechno jedeme. A jí to přirozeně táhne, přirozeně jí to zašlo vlastně bavit a zašla ten zájem projevovat. Takže myslím si, že tam ta vnější motivace toho rodiče hraje v počátku velmi důležitou roli, že se toho jako nebát, dodávat těm dětem ty hudební podněty. Třeba i koupit xylofon, nějaké paličky, aby to dítě jako mělo kontakt a zpívat doma. To je asi úplně nejdůležitější. Nebo i na procházce. Jo, prší, tak si zaspíváme, prší, prší. To nemusí být žádná velká věda. Aby to dítě vlastně nevnímalo tu hudbu jako něco, aha, tak teď jako přijde nějaký kroužek a musím se začít něco učit, ale aby to vlastně tak samo vyplynulo. A potom ta vnitřní motivace se u dětí rozvíjí typicky až třeba kolem 8-9 let. Jo, takže ono opravdu je tam potřeba s tím dítětem i sedět u toho klavíru a podporovat ho v tom domácím cvičení, i když pak už na tu zušku začne chodit. Že není to úplně o tom, že jako moje dítě chce, nechce, prostě děláme to společně a potom ta motivace se postupně vybuduje, že bude i ta vnitřní přímo z toho dítěte vycházet.
0: To říkáš krásným způsobem, jak vytvořit to prostředí, jak vlastně podpořit to dítě, aby tu motivaci dokázalo najít, ale přece jen pak přijde nějaká potřeba cvičit určitý čas. Tak jak s tímto zacházet, aby nám to nevzalo tu radost z toho nástroje a abychom teda skutečně viděli ty pokroky?
1: To je taky velké téma, protože samozřejmě každé dítě je individuální a já zase můžu sdílet příběhy svoje a svých žáků, které jsem měla možnost učit, protože u některých dětí skutečně s příchodem puberty, kdy jsou obrovské hormonální změny v těle, což u holčiček bývá trošku dříve, většinou třeba kolem 11 let, u chlapečků to bývá trošku později, tak je možné, že úplně ztratí zájem o hru na klavír a vlastně si najde úplně nový koníček nebo nová vášeň v tom životě. A to se může stát i u dítěte, které hrálo úspěšně na klavírních soutěžích, do 11 let vyhrálo všechny soutěže a pak najednou klavír zavře a řekne, já jdu dělat něco jiného, třeba akvaristiku. Jo? Takže tohle sleduju samozřejmě i tak nějak v tom prostředí, ve kterém se pohybuju, že se to děje a není to nic nepřirozeného. Prostě může ten klavír být součástí toho dětského světa, pak třeba na nějakou dobu ne, ale mám spoustu dospělých studentů, kteří se pak zase vrací v tom dospělém věku zpátky, protože jim to začne chybět. Co se týče toho domácího cvičení, zase se vrátím k tomu, že si myslím, že zejména u těch menších dětí, které jdou do přípravky 1., 2. ročníku, je ta role rodiče strašně nezastupitelná. Že opravdu ta podpora toho prostředí doma, kdy ta, většinou je to ta maminka, která si tam jde sednout s tím dítětem a skutečně projevuje aktivně zájem, co hrálo na té hodině nebo na té hodiny i pravidelně dochází, aby viděla, jak se s tím dítětem pracuje. Sama si trošičku třeba načte, kde je C1 a pomůže malinko s tím čtením, když dítě se ztratí, jo? Že skutečně tam má to dítě tu oporu, tak je to určitě lepší, než když je nechané úplně v prostoru, protože 6leté dítě samo ještě nemůže vědět, jak má správně doma cvičit. A zároveň si myslím, že tam hraje taky velkou roli ta pravidelnost, protože stejně jako děti učíme třeba si mít ruce, když přijdeme domů, tak to prostě připomínáme pořád do kolečka, dokud to nezačnou dělat automaticky sami. Tak stejně se buduje i ten návyk chození cvičit na klavír. Prostě se tam může jít fakt jako na jednu minutu nebo zahrát jednu skladbu, ale každý ten den vlastně jakoby si na to vzpomenout a jít tam společně na chviličku. A takhle já jsem to dělala právě s mojí dcerou několik měsíců, kdy ona vlastně jako sama si na to nespomněla, ale vybudovali jsme návyk a po půl roce ona chodí za mnou a říká, mami, ještě jsme dneska nehráli. Jo, takže ono opravdu, ta role toho průvodce domácího je strašně důležitá u těch dětí.
0: A teď mám poslední otázku, která se týká spíš pedagogů. Zpočátku se doporučuje u úplně malých dětí například vést ruku dítěte. A poradíš něco učitelům, kteří jsou spíš uzavřenější povahy a necítí se komfortně v jemných hrách s dětmi nebo si nedokážou tak přirozeně vytvořit vztah s dětmi, ale chtěli by se i přesto pedagogice věnovat?
1: Tak já si myslím, že klavírní pedagog nemusí nutně znamenat, že učí jenom malé děti, protože v dnešní době ten zájem o hru na klavír je naprosto napříč věkovými skupinami. Já vlastně jsem začínala taky jako učitelka hlavně dětí, ale pak se mi ten repertoár rozšířil i na ty dospělé začátečníky a teďka v aktuální situaci se věnuju vlastně hlavně konzultování hodně pokročilých studentů, kteří jezdí jako na konzultace. Jo? Takže myslím si, že je dobré si vlastně říct, jak

0: i s malými dětmi. Těch přístupů může být mnoho, každá ta osobnost pedagoga je jiná, ale myslím si, že u těch malých dětí určitě pomáhá, když je přítomná maminka pravidelně na lekcích a když vlastně ten trojúhelník mezi pedagogem, rodičem a dítětem funguje jako v symbióze, kdy jsou nějaké jasně stanovené prostě podmínky, maminka rozumí tomu, že chodíme na klavír, máme teda klavír doma, nějak pravidelně na něj se snažíme hrát. Pedagog je tam někdo, kdo vede, ale zároveň podporuje i tu maminku, i to dítě, aby vlastně jako tahli všichni za jeden provaz. Myslím si, že často tohle je mnohem důležitější, než úplně, jestli jako jsem teda ten maminkovský typ pedagožky, anebo jestli spíš jsem takový ten, co spíš jako sedí a tak jako vznešeně radí, když, jak jsem to tak pochopila z té otázky. Protože ve chvíli, kdy ta komunikace neprobíhá, tak tam často dochází k různým třenicím, nepochopením. Maminka má pocit, že skladby jsou těžké, dítě doma nechce cvičit, pedagog si myslí, že dítě to nebaví a teď se z toho stane taková jako takový slepý kruh, ve kterém to většinou končí, takže teda jako se na tu výuku přestane chodit a to je strašná škoda.
1: Pustíme se teď poslední ukázku dnešního pořadu a bude to sonáta in D, první věta, Allegro non troppo. Kdy jsi tuto skladbu složila?
0: Tu jsem složila první větu, když jsem měla první dceru a druhou větu, když jsem čekala druhá a třetí po narození druhé, takže to vznikalo tak jako postupně, protože to bylo zatím moje vlastně největší dílo, co se týče rozsahu. Já jsem si chtěla vyzkoušet i nějakou větší formu, takže jsem zvolila třídílnou sonátovou formu a ta inspirace, posluchači určitě to uslyší, byla takovou tou klasickou romantickou syntézou, to znamená dílem Beethovena, Chopina a Brahmse.

0: Na Radiu Proglas na Oktávě se s Evou Lorenz povídáme o klavírní pedagogice. Bohužel nemáme čas probírat tvůj management, který za mě je opravdu skvělý. Obdivuju to. Ale můžeš prozradit, co je ta tajná přísada, že tvé kurzy navštěvuje obrovská spousta lidí a že se chtějí učit hrát na klavír? Je to kouzlo osobnosti?
1: Kdyby to bylo kouzlo osobnosti, tak mám z toho velkou radost. Mě samozřejmě potěšilo. Ale já teda si myslím, že ta tajná přísada je spíš konzistence. Mm-hmm. Protože já mám takový sen, nebo takové moto životní, že bych chtěla umožnit naučit se hrát na klavír každému, kdo potom touží. A to je pro mě ohromně silná vize, kterou se snažím naplňovat tím svým projektem. A je to o tom vlastně, abych to mohla umožnit, tak potřebuju, aby se ke mně ti lidé dostali. Aby mě našli na tom internetu nebo na těch sociálních sítích. Což zase znamená, že ten další krok je, že já potřebuji o sobě dávat vědět a potřebuji být vidět, aby mě našli, aby zjistili, že něco takového existuje a že ta cesta je otevřená, že se mohou začít učit, i když jsou dospělí a i když nemohou dojíždět na živé lekce. Takže já vlastně jsem konzistentní v tom, že píšu každý týden newsletter svým čtenářům, kterých mám v databázi několik desítek tisíc. Máme na sítích spoustu sledujících na Facebooku, na Instagramu i na YouTube. Vlastně pravidelně dávám různé tipy ke cvičení nebo obecně prostě k tomu všemu možnému dění okolo hry na klavír. A ta konzistence právě umožňuje to, že tam i ti stávající fanoušci, i ti noví neustále najdou nějaký obsah, kde mohou mít aha momenty, mohou si z toho něco vzít a rychle třeba implementovat doma do svého cvičení. A potom už je to samozřejmě na nich, pokud jsem jim teda sympatická, tak mohou potom pokračovat i v té intenzivnější spolupráci právě v rámci našich kurzů.
0: Mm-hmm. Takže si právě zmínila, že tě posluchači mohou případně najít na Facebooku, Instagramu, máš i webové stránky. Tvůj projekt se jmenuje Procházka světem klavíru, takže cesta je otevřená. Je to tak?
1: Je to tak.
0: To byla Eva Lorenz, klavírní pedagožka, skladatelka a klavíristka v dnešní Oktávě na Radiu Proglas. Já moc krát děkuju, že jsi přišla, že jsi nám popovídala o té klavírní cestě, kterou může člověk kráčet, ať už si chce na klavír hrát pro radost, anebo ať už se bude chtít v budoucnosti věnovat klavíru profesionálně. Děkuju a zase někdy naslyšenou.
1: Moc krát děkuju za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Dobrý den, posloucháte Radio Proglas a začíná pořad, jak se vám líbí, a u něho vás zdraví a vítá Martin Kišperský. Mým dnešním hostem bude Sisa Michalidesová, skladatelka a hráčka na dechové nástroje. Já vás zdravím.
1: Pěkný den prajem.
0: Tak já jsem řekl, já jsem vykal, ale my už si tady týkáme během té krátké chviličky, co se známe, tak to udržíme i v tomto pořadu. Tím pádem to bude takové kamarádské a mě bude tedy ctí si povídat se Sisou o hudbě a pouštět si její hudbu. Siso, první otázka, kterou vždycky dávám tak jako spíš na rozstřel, je vlastně taková možná trochu sentimentální, ale co vás přivedlo k flétně? Pamatujete si na nějaký pocity úplně z pravěku, kdy jste ten nástroj slyšela a co jste si o tom říkala?
1: Já jako malá jsem s otcom, nevím, ako se to stalo, ale zrazu jsem s ním hrala pri ohni na Orave. A potom jsem aj hrala v dedine, jsem vylezala na taký záchod, který on postavil v záhrade. A tam potom ty babky okopávali. A keď som nehrala, tak sa začali sťažovať, že prečo nehrám.
0: Takže to hnedka tak šlo, že už i babičky byly spokojený, jo?
1: No, presne. A potom som sa dostala zrovna k Jirkovi Stivinovi, ktorý, ja som vždy túžila improvizovať a tak som ho stretla v 15 rokoch na takom tom kurze, čo robil vo Všenoroch, také tie diele. A tam proste som si povedala, že to je ten smer improvizácie. A ešte som chodila na konzervu, na flautu a na herectvo.
0: Aha, to je zaujímavé.
1: No, hej, myslím, že tým, že som robila aj herectvo, tak to sa prelínalo aj do tej mojej hudby. Vždycky tam počuť také divadlo alebo film.
0: To je super, to si teďka nechám pekne rozležiť v hlavie během první písne. Máš nejaký tip, ktorou by si chtela pustiť z desky ako na otevření našeho povídání?
1: Myslíš teraz z Disinfection Trio?
0: Áno, z CDčka Disinfection Trio. Áno, pardon.
1: Môžeme si pustiť Johanna's Dance.

0: Tak dozněla první skladba, kterou hrála skupina Jazz Infection Trio. A já si povídám se Sisou. A teď tady padlo několik zajímavých indicí. Například ten Jiří Stivín a herectví. Mně přijde, že Jiří Stivín měl vždycky toho performance v tom hraní hodně. Že to nebylo jenom takové... Že to nebylo jako akademický hraní. Myslím, že i když hrál vážnou hudbu, tak u toho vypadal jako trošku clown.
1: Ano, presně, jak jsi to povedal.
0: Ano. A pamatuješ se na nějakou teda důležitou věc, kterou ti třeba řekl k tvýmu hraní, nebo k hraní obecně?
1: Já si zrovna pamätám, že raz jsme mali improvizovat něco a já jsem byla někde tam zašitá a on, že Siso, že pojď, ty sa rada predvádzaš. Ale nedávno sme sa spolu stretli v rádiu na Devine a tam púšťali jeho hudbu aj moju a tak sa to tak pekne tak uzavrelo ten kruh, aj sme sa tam pekne porozprávali. Aj sme si dokonca zahrali.
0: Aha, já si představuji, že Jiří Stivin nikam nechodí, aniž by měl aspoň jednu flétnu v kapse, že?
1: No, a to bylo zajímavé, že já hrám teraz na takovou zobcovku tu sopraninovou, čo aj on hrá, takovou malou, černou. Já mu hovorím, že Jirko, prosím tě, že a ty drevené nejsou lepší, ty také ty drahší a tak. A on že ne, že to tam musíš dať svojho človeka do toho dreva, že toto je najlepšie za tých 13 eur, tá plastová.
0: Ale to je zajímavý. Protože jsem měl podobnou zkušenost, já zase občas hraju na zvonkohru v nějakých nahrávkách a oni mi zvonkohru prodávali a prodávali mi jako tak, jak má být a prodávali mi s dřevěnýma paličkama. A ten prodavač mi říkal, ono to takhle vypadá super, ale jestli vám můžu poradit, tak si ještě kupte ty plastový, protože ty plastový zní líp než ty dřevěný. Takže člověk má jako averzi, že má pocit, že plast musí být vždycky méně cennější než dřevo, ale ono to tak není. Tak Jiří Stivín a herectví, ale co to reálné herectví? Je to tak, že jsi vystudovala herectví a měla jsi někdy dilema, kterým směrem se vydat? Nebo jak to teda mít? Jestli jako spíš hudba nebo spíš hraní?
1: Tak a mě byla blížší vždycky tá hudba, ale to divadlo bolo pre mňa ako taký únik. Chvíľu, keď som nehrala, tak ma to ťahalo späť a tým, že moja mama je herečka, Alena Michalidesová, ona hrala vo veľa inscenáciách aj v divadlách a oni založili s otcom divadlo Úsmev, tak som tam ako mala pobehovala, potom som tam robila aj muziku a neskôr sme sa dostali v rámci mňa k taranskému režisérovi Mateovi Destrovi a tam sme začali robiť maskové divadlo. To ma veľmi bavilo. Pohybové divadlo, presne. Toto a klauniady. Takže k tomu tak dosť inklinujem. A to bol zase iný svet tých masiek a hranie s maskou. To ma veľmi baví, no. Takže.
0: Aha. No a čím se dá líp uživit jako na Slovensku? Jako herečka nebo jako hudebnice?
1: Ani jedným.
0: To jsem trošku se bál, že bude ta odpověď, ale když to vedle sebe srovnáme ty situace těch dvou povolání, jo, tak jak se to daří tobě?
1: Určitě v té hudbě, já se teraz aj viacej venujem hudbe, lebo to divadlo je už iba jako hobby. A najlepšie je teda skladať hudbu do filmov, to je akože to najlepšie, si myslím. Ale však máme aj túto kapelu Jazz Infection Trio a robila som veľa projektov. Vždycky som nahrala CDčko a potom sa to zo párkrát zahralo aj s medzinárodnými zostavami. Ale tak tuto je žiaľ iba zo pár festivalov, kde sa dá hrať a potom to končí, takže treba dostať von. A ma aj potešilo, minulé leto sme hrali na tom u vás na letní filmová škola v Uherskom Hradišti. Tam sme hrali pod film, Kreutzerova sonáta pod nemý film. To bolo tak zaujímavé, že ako toto trio, som tam spravila hudbu na to aj témy a všetko a že to bolo tak zaujímavé, že sme to už hrali aj na Slovensku. Hodina štvrť, že stále sa hrá, menia sa obrazy. To ma baví. Aj zase film... Taká rôznorodosť tej hudby, keď skladám, že niektorá je filmová, hen taká iná, jazzová.
0: Aha. A bylo to tak, že teda ta kapela měla nějaký jako pevný rámec, nebo se improvizovalo víc, protože dá se filmu hrát všelijak, dá se buď to mít jako fakt nadrcený, nebo se to nechá čistě nechat ta improvizaci?
1: Bolo to tak, že boli vymyslené presné témy na rôzne časti, ktoré sa zahrali a potom už sa aj v rámci obrazu improvizovalo, ale stále to bolo v tej jednej skladbe, v tej téme. Sa to odvíjalo. A najlepšie na konci, keď je vražda manžela, tak to sme si všetci užili. To zrazu trvalo 10 minút. Teda nie manžela, ale tej ženy manžel zabije ženu. To je strašný krvak tam.
0: Yeah, to musí byť tá flétna a pištění se dá pekne ako pocitově propojit. Pustíme si druhou píseň, která by to teď mohla být. Já se třeba dívám, že tady je Rumcajs, jo? To je vyloženě, to mě hypnotizuje to jméno.
1: Áno. Tak. Vidíš, to bola presne aj v tej Kreutzerovej sonate. No, to môžeš dať Rumcajs.
0: Tak, poďme sa tady pustiť Rumcajze.

0: Sista, ty jsi zmínila hraní k němému filmu, ale je to i tak, že skládáš třeba scénickou hudbu na zakázku a děláš tyhle věci, pokud se třeba bavíme i o tom, jak se třeba živit jako hudebník?
1: Ano, zložila jsem veľa muzik na divadelné predstavenia. Aha. A to ma vždy bavilo, pretože som tam mohla sedieť a stále milujem tú cestu k tomu aj tých hercov, ako sa to celé predstavenie vyvíja, kde smeruje. Aha. A je to voľnejšie v rámci toho, že tie skladby niekedy sa nemusia vôbec ukončiť, že zvukár ich sťahuje, skôr robia tú atmosféru a to tam treba vychytať, aby to zase nerušilo. Uh-huh. Hercov a takisto aj zase mne sa páči, že keď robím filmovú muziku, tak si to môžem doma zase sama skúšať na strihy a potom príde režisér a to je zase taká iná práca, že ale zase to divadlo je iné, keď tam človek sedí v tom hľadisku, tak je to také, že ste s nimi, taká súčasť toho týmu.
0: A jak to většinou je? Je to většinou tak, že režisér řekne, potřeboval bych tady 5-6 kousků třeba, nebo nevím kolik, a tenhle ten kousek v různých variantách a pak si to poslechne doma, když se mu pošle nevím, nějaký demáč a pak vybere si, pak se to naživo dolaďuje. Nebo jak to funguje v praxi, když člověk skládá hudbu pro divadelní kousek?
1: No, najprv si třeba prečítať scénár a ano, potom přesně ten režisér pově, že tuto si představím přibližně, nevím, tému zamilovania, alebo niečo napínavé, alebo také tie rôzne štýly. A v divadle to teda donesiem a sa to skúša na mieste a vo filme to zase príde za mnou. Tak, a najhoršie je, keď režiséri si tam púšťajú nejakú svoju hudbu, myslím, v rámci filmových režisérov, že to strihajú na nejakú istú hudbu a potom im donesiete novú a oni si na to... Oni si už zvykli na tu starou.
0: No, to je...
1: Tak to bývá někdy problém.
0: Že chtějí vlastně jako... A chtějí někdy jako napodobit tu původní hudbu, na kterou nemají práva třeba, nebo...
1: Například, ale potom jim to musí člověk nějakou vyhovoriť. Ale to se mi stalo ještě, keď jsem robila Zimu kuzelníkov s režisérom Trančíkom, tak... Vtedy došla taká tá moda, že na konci sa dávali také popové skladby. Ja som na to dosť alergická, lebo aj to vlastne nemá nič s tou hudbou spoločné, niekedy to robí úplne niekto iný, nejaké popové spevačky, alebo tak. Tak som sa s ním 3 dní hádala. A nakoniec teda pristal, takže ešte bolo to s ním zaujímavé, lebo on bol taký náročný, že hneď na začiatku, keď som prvýkrát robila filmovú muziku, tak bol taký dosť náročný a keď to sme nahrávali v štúdiu v televízii s muzikantami a potom, keď zaspal na zemi s obsom, tak to bolo dobré znamenie.
0: Usnul na zemi se psem a to byl jeho pes, nebo to byl nějaký... Aha, já jsem si říkal,
1: to
0: že ještě
1: jeho
0: si třeba lehl k nějakému cizímu psovi, ale tak se s ním skamarádil, že tam usnuli spolu.
1: No, presne. A keď jsem robila zase s Ďurom Nótom, to robila veľakrát, tak zase popíjal to vínko v hľadisku a on bol super na tom, že niektorí režiséri reagujú tak zle, keď sa im niečo nepáči a on sa vždycky ma smial, alebo sa mi vysmial, proste, že to je ako si toto myslela, vždycky to bola sranda, že jasné, že opravím to. Alebo sa mi ešte stalo, že napríklad Patrik Lančarič, režisér, on vás zlý nerobí, tak on zase, najprv som teda nahrala tie skladby so samplami. Až potom to nahrali živí muzikanti a on to mal s tými samplami, ja si to tam skúšal a zrazu sa to nahralo so živými a tí už ináč hrali aj dynamické, prežívali to a zrazu on, že to čo je za hudba? že prečo je to hentak za hlasné, že to je to isté. že si nevedel na to zvyknúť.
0: To je fakt, to je inspirativní. Pokud teda děláte hudbu k nějakému kusu divadelnímu nebo filmovému, tak asi v tom se skýtá teďka doporučení. Pošlete to co nejdřív, ať je co nejmenší šance, že si režiséři zvyknou na nějakou jinou hudbu. To prodlení vás může stát spoustu nervů. Já si teda ještě pamatuju, to je možná víc soukromá otázka, ale že zrovna Juraj Nvota, já ho mám uloženýho z těch starých filmů, ve kterých byl jako herec a tam vždycky působil jako takým nesmírně klidným, blahoskloným dojmem. Že člověk by čekal, že to bude strašně dobrák.
1: Áno, on taký aj je naozaj.
0: Jo, tak to je dobré.
1: Vždycky má taký humor, mne sa páči aj s Maťom Šulíkom, že oni majú taký humor, až, taký trošku až drsný, ale s nimi sa stretnúť, to je veľká sranda. Ešte keď sa pridá kameraman Krivda s takým obrovským klobúkom. Tak.
0: Dobre, tak jo. Tak poďme si dať další skladbu, přímo poslať pod niekam pod klobouk kameramanský, něco dalšího, co tady máme na desce.
1: Možno Dýrku?
0: Dobře, tak to bude píseň Crna Dýrka.

0: ten název znamenal? Já o tom tady přemýšlím.
1: To Dýrka je vlastně kláves.
0: Aha.
1: A to mi poradil. Já jsem nahrávala CDčko komédiu. Tam je, některé skladby jsou aj z představení, čo jsem robila. Ale tie som rozvinula a nahrala som to s balkánskymi muzikantami a jeden z nich je taký akordeonista, Srb.
0: Aha.
1: Taký veliký. A on je môj dobrý kamarát. A on to vlastne takto mi poradil. Ešte tam hral aj cymbalista rumunský Marcel Komendant. Je to také živé zase. To CDčko je úplne iné. Je väčšinou niekedy dosť často mám aj nejaké témy, napríklad keď som robila majstra Margaretu alebo Chloe, alebo niektorý z tých vecí, že teraz naposledy som robila o talianskej travičke Giulii Tofana.
0: Uh-huh.
1: Také CDčko, ona potravila 600 mužov v 17. storočí.
0: 600 chlapů?
1: Áno, ale za 20 rokov.
0: No,
1: vlastne im dávala takú vodičku do takej kozmetickej.
0: No ako 30 za rok, to je dosť. To je
1: dosť, ne? No, tak to ma inšpiroval ten príbeh. Ale oni akože byli tie ženy, vieš, preto to urobila.
0: Aha, takže vlastne to bola spíš ako pomsta, to je správny zase.
1: Áno,
0: ako
1: presne. Ešte aj v tom kňaz bol, on robil spovede s tými ženami, tak si to predstavujem, že asi potom sa tak dostali k nej, alebo čo.
0: To je, tak to je. To je drsný príbeh. No, poďme sa teda, pouštíme sa z desky. Tá deska se jmenuje Jazz Infection Trio, myslím si, že to je vlastne, jak se říká, eponymní. Pak jsou tady vaše jména a je tam 9 skladeb. Pojďme si něco říct o tom, jak to album vzniklo. Jaký byl teda koncept, kdo na desce s tebou hraje a co jsi přála, když jsi tu práci před sebe postavila.
1: Mm-hmm. A toto trio vzniklo pred 3 rokmi asi. Ja už som s Palom Berezom, s gitaristom, hrávala dlhé roky. Veľa mi nahrával, asi 20 rokov. Albumy aj filmy. Uh-huh. A potom Robert Vizvary, basgitarista, s tým už asi 5 rokov spolupracujem. No a tak sme si len tak, že ideme si spolu zahrať, že niekde do klubu, a my si zobrali aj teda hlavne moje pesničky, moje skladby. A tak nám to nejak sadlo úplne. Úplne celé, že sme si to zamilovali a začali sme viacej hrávať na rôznych festivaloch jazzových. No a potom sme povedali, že tak nahráme si album, a ja som teda povedala, že nechaj oni niečo donesú.
0: Uh-huh.
1: Vždycky sa mi smejú, že som im akože dovolila, že by niečo složili, ale to tak není. Takže každý donesol asi 2 skladby chalani, ostatné sú moje. A to je super na tom, že rôzny štýl je to.
0: Uh-huh.
1: Každý skladá úplne ináč.
0: Uh-huh. A vlastne šlo o to, že to teda bude trio, který vám vyhovuje, a že to bude, pokud možno, jak si to představu, když jsem to poslouchal, že to musí být nahrávka prostě nahraná dohromady všichni a na první pokus skoro, ale nevím, jak to bylo reálně ve studiu.
1: Mm-hmm. Reálně spolu, ano. Já jsem některé sola ještě dohrávala neskôr,
0: mm-hmm.
1: ale nebolo to na prvú, ale stretávali jsme se asi 2 mesiace vždy večer.
0: Uh-huh.
1: Veď sa teda spravila jedna skladba alebo polovica skladby.
0: Aha.
1: A bolo to dosť také náročné, lebo trio je náročná vec. No, takže sme sa aj unavili.
0: Je to v niečom náročný hrát v triu, ktorý jako nemá vlastne rytmiku zastoupenou perkusama ani bicíma, jako udržet to tempo, tak jak to má byť?
1: Je to iné. My sme niekedy cvičili a občas cvičíme aj s metronomom.
0: Uh-huh.
1: Občas sa tak nejak spomaluje automaticky.
0: Uh-huh.
1: Takže, ale potom sme zistili, že každému už začali vadiť bicie.
0: Aha,
1: keď hral niekde inde v kapele, že v podstate aj mne, lebo ten dýchový nástroj, zrazu tu mám taký väčší priestor aj v rámci počutia, a každý tam vynikne, a oni teda to majú ešte o to ťažšie, že musia stále ťahať dopredu, a myslím, že sú tam aj veľa rýchlych vecí,
0: uh-huh.
1: takže stále musia ísť, tak niekedy sa pozriem na nich a oni idú jak nejaký kombajný. Idú stále. že je to, je to namáhavé, že ani tá basa si nemôže oddychnúť, ani gitara.
0: No, ale zase má to tu výhodu, že, se, že jste jako dost skladná kapela. Kytara, baskytara a flétny, to, to se vejde všechno do batůšku a dá se,
1: hej,
0: dá se, hej, hodně rychle na, nazvučit a snadno přepravit a tak.
1: No, to velmi rychle to nazvučení. Ještě používáme, já jsem se snažila tam použít aj různé druhy flaut na ty nahrávky, aby to bylo aj farebně ináč. Aj Paolo Bereza tam používal fraktál, aj, aj myslím, že aj robot tam dal nejaké efekty.
0: Ano.
1: Tak ja myslím, že ja mám napríklad oproti tej 13-eurovej píšťalke dosť drahý efekt. Vždycky to robím na koncerte srandu, že po čo máme drahšie, že tie efekty sú najdrahšie.
0: Ale ono to je dobře, pretože díky tomu vlastne to inak ako, jak bych to řekl, ako asketický trio má větší paletu barev, čistě zvukový, když třeba se to dá udělat i aranžersky, ale už jako je to osvěžující prostě pro uši. To, já to mám rád.
1: Mm-hmm.
0: No, tak si pustíme další písničku z tohoto alba, které teda mimochodem tady se dívám, kde vlastně vyšlo, jestli vyšlo, asi jste se ho vydali vlastním nákladem, pokud správně chápu.
1: Ne, vydala to agentura La Plata.
0: La Plata Production, aha, no, už, to, už to vidím, ale... už to vidím, ano. La Plata Production.
1: Je tam vlastne, obal robil Peter Konečný, kamarát, čo už robil, čo dobre fotí. Takže sme si dali na prvú stránku rovno fotku.
0: To je taková fotka na, na plagát taky zároveň.
1: Že, no a presne, tak to používame. Môžeme si dať prvú skladbu, to zložil Robert Vizvary. No,
0: takže to je píseň 5 minutes to 8.

0: Máme tady poslední vstup. Já si povídám se Sisou Michalidisovou a posloucháme její album Jazz Infection Trio. Bylo tady ještě dneska zmíněno, že občas jezdí i na koncerty do České republiky. Nevím, jaký jsou v tomhle tom třeba výhledy, kdyby někdo z našich posluchačů, který se ocitá tady, si řekl, že by vás rád slyšel, tak je něco v plánu teď, řekněme třeba klidně i na léto nebo do budoucna?
1: No, my jsme hráli naposledy v Jihlave, v divadle, v Poradském divadle. Tam robíme i hudbu do představenia. A no teraz väčšinou je to na Slovensku. Takže ja dúfam, keby sme mali nejakého agenta, že sa to rozbehne. Ja som posielala ponuky. Takže uvidíme, že či, kde to bude. Ale každopádne máme stránku www.jazzinfection.com.
0: To je dobrý zmínit. A co se týká těch plánů obecně, tak je něco, na co se si se těšíš, ať už je to v souvislosti s kapelou, nebo s tvým dalším hudebním životem, potažmo i mimo hudbu, co by si chtěla zmínit, co by teď stálo za zmínku, to mě zajímá.
1: Teraz idem nahrávat můj album další z Hilary's Chamber Orchestra, to vlastně Slačíkový orchester. A zase to byla pro mě výzva, lebo niektoré skladby som mala napísané aj pre orchester, ale musela som ich vlastne dať iba čisto pre slaky. Tam je 15 slakov. A aj tým, že zrazu sa zmenia farby a ste aj obmedzenejší v niečom. Ale tak teraz to budeme nahrávať. Na to sa veľmi teším. To zase také rôznorodé skladby. Niektoré sú možno bližšie, čo oni hovoria k Šostakovičovi alebo k týmto ruským autorom. Niektoré zase filmové alebo taká moderná klasika. Takže to je zase iné. A potom teraz skladám pesničky pre Horácké divadlo, také detské. Napísal text Emanuel Míšek, také dosť vtipné texty sú tam a je to vlastne pre aj pre logopedické deti, čiže Řepa a iné. Keď to musím predspievať, tak sa veľmi bavím. Ale pesničky zase nie sú úplne jednoduché. Ja som robila aj pre deti nejakú veľký herci spievajú malým deťom. Takže toto aj nahráva trio. Ešte tam bude aj klavír. Takže to je zase ďalšia vec. A sa teším na hercov, keď to budú nahrávať. To bude zase iný svet.
0: To je hezký. No tak já držím palce, ať to všechno vyjde pěkně a ať se z toho můžeme těšit my jako posluchači, potažmo třeba návštěvníci divadla. Dneska jsme si povídali v pořadu, jak se vám líbí, se Sisou Michalidisovou a poslouchali jsme album Jazz Infection Trio, který povídal se s ním Martin Kišperský a Sisa i Martin se s vámi, milí posluchači, loučí a přejeme vám, ať se máte hezky. Tak naschledanou a naslyšenou.

Vím, já to vím, proč bych to zakrýval. Stromy vítr zlomí snad, ale tráva roste dál. Vím, já to vím, ale těžko pochopím, jak mám zasít nový sad, když starý vykácím. Byli jsme s polem i lesem, ale ten popel je teď v polích roznesen. Tak leď, holka,

Děsí tě v noci, taju plný oči, já tě je naučím znát. Dnes se mi do srdce zakousli vlci, teď mě pevně drží.

zakrýváš ráno, vždyť se to, tatínku, zahojí. Venku se plíská a všechen ten déšť mi kape z očí.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

Dneska je ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

umělé lidské světy, instantní z konzervy, byly tu proti sobě a nehledě na květy. V kritické vztahu době, v době bez

Když se narodila dívenka Maria, věděli o tom jen nejbližší sousedé. To až my současníci máme radostnou oslavu té dějinné události. Když se narodil před 84 lety Zdeněk, nebyl jsem samozřejmě u toho. V sobotu jsem zajel na pohřeb právě tohoto vzácného přítele, lékaře, chirurga a vůbec utěšovatele všelijakých bolístek. Při letních táborech už ráno v doprovodu vedoucího sedělo v čekárně před ordinací několik táborníků. Otevřely se dveře, usměvavý pan doktor Zdeněk vykoukl, usmál se. A táborníci, Sečná? Tržná? Tady to bude vyvrknutí, že? Tady to bude spálenina od šplhacího lana, že? Na začátku táborového běhu se prokazují základní dovednosti. Jasně, tak pojďte dál, jeden po druhém. Cítili jsme se jako doma, krom vůně dezinfekce samozřejmě. Já sám jsem jako velký vedoucí některý rok musel fungovat i 5 týdnů v kuse. Když přijeli manželé Stráníkovi na Ameriku, vzal si mě Zdeněk stranou do ambulančního stanu a se slovy Martine, už se na tebe nemůžu dívat. Abys to vydržel do konce, dám ti takové povzbuzovadlo. A vrazil mi do hýždě injekci tenkrát preferovaného gamaglobulinu. No, teď vydržíš ještě aspoň týden. Je krásné, když člověk umí svoji profesi. Je šťastné, když tou profesí umí pomáhat. Je nádherné, když svoji práci dělá s humorem, s nadhledem. Je spasitelné, ano, nebojíme se toho slova, je spasitelné, když dělá víc, než musí a dělá to s laskavostí. S toutéž laskavostí, se kterou hleděl na své současníky Ježíš. To všechno jsou výživné stravenky na pořádný oběd v nebeském království. Milý Zdeňku, díky a dobrou chuť.

Byla 6. hodina, v sobotu 26. září máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. V katolické církvi je svátek papeže, který dovedl k závěru druhý vatikánský koncil svatého Pavla VI. Odedávna se připomíná také památka svatých Kosmy a Damiana, dvojčat arabského původu ze 3. století, lékařů a mučedníků. Jsou patrony lékárníků, lékařů a lékařských fakult, nemocných, ochránci fyziků, holičů a cukrářů a počítají se mezi české patrony. Před 76 lety byl na Staroměstském náměstí vztyčen Mariánský sloup jako výraz vděku za záchranu Prahy ve třicetileté válce. Před 105 lety vzniklo amatérské divadlo Říše loutek. 91 let by se dožil kaskadér a herec Zdeněk Srstka. Odešel v roce 2019. V tento den roku 2009 papež Benedikt XVI. Přecestoval na třídenní apoštolskou návštěvu Česka. 71. narozeniny slaví architekt a pedagog profesor Petr Hruša. 77 let se dožívá houslista, violista a hudební pedagog Bohuslav Matoušek. A svátek má dnes Andrea, jméno je řeckého původu a vzniklo z mužského Andrej, a to je mužný, silný nebo odvážný. Tak Andreám k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. A podle pranostiky na Kosmu a Damiana chladno bývá z rána. Pojďme se také podívat, jaké počasí přinese sobota. Bude jasno nebo skoro jasno, v ranních hodinách se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 16 až 19, v 1000 metrech na horách bude kolem 12 stupňů a na Šumavě kolem 15. A bude vát slabý proměnlivý, ve Slezsku během dne mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká půl hodinka písniček, nabídneme také přehled očekávaných událostí. Od 6:30 se pak můžete připojit k ranní modlitbě. Tam nás čeká četba dnešního evangelia, modlitba ranních chval, potom se vyslechneme první čtení ze soboty 25. týdne v mezidobí a od 7. hodiny přenášíme mši svatou z kostela svatého Augustina v Brně. A teď už tady pokračujeme ranním hudebním proudem, zpívat nám bude Karel Černoch.

To byla Hvězdná pláň, zpíval Mirek Baldrich. A teď už sobotní očekávané události s datem 26. září 2026. Papež Lev XIV. Je druhým dnem na návštěvě Francie. Dopoledne zavítá do pařížského střediska, které pomáhá migrantům. Odpoledne bude sloužit mši svatou na náměstí Svornosti. Pak se vydá na mariánské poutní místo Lourdes, kde se bude večer modlit u jeskyně, v místě mariánského zjevení. Přímé přenosy nabídne televize Noé. Do Říma se sjíždějí účastníci pouti plzeňské diecéze. Formou scénického čtení se v New Yorku uskuteční světová premiéra nově objevené hry Václava Havla Varování. Rukopis dokončil Jiří Havelka. V duchovním spojení s katedrálou v Olomouci i s poutním místem Stará Boleslav vyrazí z Velehradu třídenní svatováclavská pěší pouť na svatý Hostýn. Pochod pro neslyšící za rovnost, uznání a respekt povede Prahou z náměstí Republiky přes Karlův most na Malostranské náměstí, kde pokračuje festival Znakofest. Charitativní organizace Naděje pořádá v Praze další piknik nejen pro lidi bez domova. Den hrdinů 2026 na výstavišti Praha, to je 11. ročník edukativního festivalu zaměřeného na občanskou připravenost, bezpečnost a práci složek integrovaného záchranného systému. Na Božím daru vrcholí největší evropský pěší festival turistiky Eurorando 2026. Na bývalé hranici mezi Božím darem a Oberwiesenthalem bude odhaleno srdce Evropy z kamenů, které účastníci přivezou ze svých domovských zemí. Den z pamětí národa v Brně oslaví 25. neziskové organizace Postbellum. Zahrne debaty, živý podcast o hodnotách a proměnách české společnosti nebo interaktivní expozici Tichá hrdinství. Svatováclavská pouť v Srbské Kamenici je spojená s oslavou Dne parků. Svatováclavské posvícení se koná na Dlaskově statku v Dolánkách na Turnovsku. Klub turistů Friedland pořádá Václavské pochody. V Rejcharticích na Šumpersku začne svatomichalská pouť. Představení Alma Rose o vídeňské houslistce, která dirigovala ženský orchestr ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi Březince, se odehraje v památníku Terezín. Národopisný pořad Podzim na vsi v Muzeu lidových staveb v Kouřimi nabídne ukázky tradičních řemesel, zemědělských činností, lidové zbožnosti a podzimních obyčejů českého venkova. A nejsevernější v zemi je nová rozhledna, která dnes otevře na Jitrovníku nad Šluknovem. Tolik z očekávaných událostí.

Pokojně snídej s tím, kdo se může smát, když se mnou není o čem hrát. Obědní vločky za můj volný pád na nový ubrus můžeš dát. Neříkej, že ti lépe chutná, já vím, že budeš smutná, smutná. Pokojně snídej, dále nenutno mít hlad, snad už je jasný, co byl rád. Můj bílej chleba do černý kávy spad a nejspíš budu ještě spát. Neříkej, že ti lépe chutná, já vím, že budeš smutná, smutná. Až staneš v končinách, kde oživlá je tma, kam smíme vstoupit jen my dva. Kde kašny v zahradách mají nedohledná dna, ale to víme jen my dva, ty a já. Pokojně snídej, vlastně co se může stát, nech ráno do věčnosti zrát. Snídaně voní jako v knihách tolikrát, jen nějak není

až staneš v končinách, kde oživlá je tma, kam smíme vstoupit jen my dva. Kde kašny v zahradách mají nedohledná dna, ale to víme jen my dva, ty a já.

0: neříkej, že ti lépe chutná. Já vím, že budeš smutná, smutná. Neříkej, že ti lépe chutná. Já vím, že budeš smutná, smutná.
1: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
2: Druhým dnem pokračuje apoštolská cesta papeže Leva XIV. Ve Francii. Moto páté mezinárodní apoštolské cesty zní, aby svět měl život. Chce vyjadřovat naději, smíření a touhu po jednotě. Včera se římský biskup setkal s prezidentem Emmanuelem Macronem a promluvil v sídle UNESCO o významu mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, vědě a kultuře. Víkendový program svatého otce přibližuje redaktor Petr Pospíšil.
3: Dnes dopoledne papež navštíví centrum Maison Bachita pro migranty a exulanty v Paříži. Následně promluví na katolickém institutu k účastníkům synodálního setkání, katechumenům a čerstvě pokřtěným. Vrchol sobotního programu přinese odpolední mše svatá na náměstí Place de la Concorde, po níž se papež přesune do Lourdes. Hned po příletu zamíří k jeskyni zjevení, kde se soukromně pomodlí. V neděli dopoledne papež promluví k francouzským biskupům v poutním areálu Panny Marie Lurdské. Poté se všichni přesunou na prostranství La Prairie ke společné mši svaté a modlitbě Anděl Páně. Odpoledne pozdraví poutníky a klienty zdravotnického zařízení, které pečuje o nemocné a handicapované poutníky. Poté navštíví blízký klášter karmelitek k soukromému setkání s řeholnicemi kontemplativního života. Závěrem dne bude večerní růženec a tradiční světelný průvod před bazilikou.
2: Program apoštolské cesty papeže Leva XIV. Ve Francii můžete sledovat ve vysílání televize Noé. Přímý přenos z návštěvy Centra pro doprovázení a sociální integraci Maison Bachita začíná v 9 hodin dopoledne.

Je krátce po 6:30, sobota 26. září. V tuto chvíli vás na Proglasu zveme k ranní modlitbě. Začneme četbou dnešního evangelia.

9. kapitoly podle Lukáše. Když se všichni divili tomu, co Ježíš konal, řekl svým učedníkům: Vy si dobře povšimněte těchto mých slov. Syn člověka bude vydán lidem do rukou. Oni však té řeči nerozuměli. Její smysl zůstal pro ně zahalen, takže to nepochopili. Báli se ho však na to zeptat.

0: tuto chvíli se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chvály. Dnes se s vámi pomodlí Natálie
1: a Jakub.
0: Prožíváme sobotní památku Panny Marie. Všechny dnešní texty ze společných textů o Panně Marii budou od strany 1883, v novějším vydání breviáře od strany 1883, ve starším 1666. 1666. Pouze antifony a žalmy budou z prvního týdne žaltáře strany 1014. Novější vydání breviáře strana 1014 a ve starším 906. 906. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře strany 1883 a 1014. Ve starším 1666 a 906. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Aleluja.
0: Budiš vděčně velebena, Matko Boží, Maria, která s Bohem vyvolena, spasení nám zrodila. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria.
1: Mezi tebe, mezi vinu, od počátku, Maria, všemohoucnost z lásky k Synu nepřátelství vložila.
0: Vypros nám, o drahá máti, vypros milost, Maria, aby krása podobná ti v srdcích našich zářila.
1: Na pozemském putování chraň nás hříchu, Maria, aby v rajském radování duše tebe spatřila. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Přicházím na úsvitě a spoléhám na tvá slova.
0: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine. Tvé příkazy chci zachovávat.
1: Volám k tobě, zachraň mě a budu plnit tvá přikázání.
0: Přicházím na úsvitě a o pomoc volám. Spoléhám na tvá slova.
1: Hodlivější jsou mé oči než oči noční hlídky, abych rozjímal o tvém výroku.
0: Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine, a dej mi život podle svého rozhodnutí.
1: Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují, daleko jsou od tvého zákona.
0: Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé předpisy jsou věrné.
1: Již dlouho vím z tvých přikázání, že jsi je ustanovil na věčné časy.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Přicházím na úsvitě a spoléhám na tvá slova.
1: Hospodin je má síla, jej opěvuji, stal se mou spásou.
0: Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený. Koně i jezdce svrhl do moře.
1: Hospodin je má síla, jej opěvuji, stal se mou spásou.
0: On je můj Bůh a já ho chválím. Bůh mého otce a já ho oslavuji.
1: Hospodin je hrdina ve válce, jeho jméno je Hospodin. Faraonovi vozy i jeho vojsko svrhl do moře.
0: Dechem tvých nozder nakupily se vody, vztyčily se jako hráz proudy, stuhly vlny uprostřed moře.
1: Nepřítel pravil, budu je pronásledovat a dostihnu je, rozdělím kořist, naplní se jí má touha, vytasím svůj meč, zmocní se jich má ruka.
0: Zadul se svým hněvem, překrylo je moře, potopili se jako olovo v mohutných vodách.
1: Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine, kdo je jako ty vznešený ve svatosti, hrozný a chválihodný, konáš podivuhodné věci.
0: Vztáhl si svou pravici, pohltila je země.
1: ve svém milosrdenství vedl jsi lid, který jsi vykoupil.
0: Svou silou si ho nesl do svého svatého příbytku.
1: Přivedeš a zasadíš svůj lid nahoře, na svém vlastnictví.
0: Na místě, kde si, Hospodine, buduje své sídlo, ve svatyni, Pane, kterou vystavili tvé ruce.
1: Hospodin bude královat na věky a navždy.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je má síla, jej opěvuji, stal se mou spásou.
1: Chvalte Hospodina všichni lidé.
0: Chvalte Hospodina všichni lidé. Oslavujte ho všechny národy.
1: Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství a Hospodinová věrnost trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Chvalte Hospodina všichni lidé. Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.

0: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a na věky zůstáváš panou.
1: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a na věky zůstáváš panou.
0: Zrodila si toho, který tě stvořil a na věky zůstáváš panou. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a na věky zůstáváš panou. Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie, ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil námocného Spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie. Ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista. Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z Panny Marie, a prosme ho.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás. Ježíši, Slunce spravedlnosti, tvá matka přišla na svět jako zářící třenka, ohlašující den spásy.
0: Veď nás svou milostí, ať stále chodíme ve tvém světle.
1: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za matku neporušenou Panu.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
1: Ježíši, Spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s tebou trpěla tvá matka.
0: Na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách svědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.
1: Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil si lidstvo do ochrany své matky.
0: Dej, ať chránění její mocnou záštitou zůstáváme stále spojeni s tebou.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
0: A připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stále zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje.

0: sobotu 25. týdne v mezidobí čteme začátek 47. kapitoly z knihy proroka Ezechiela. Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu. A hle, pod chrámovým prahem příštěla voda směrem na východ. Na východ totiž bylo chrámové průčelí. Voda stékala pravou chrámovou stranou na jih od oltáře. Pak mě vyvedl severní branou a venku mě vedl až k vnější bráně směřující na východ. A hle, voda vytékala z jižní strany. Ten muž vyšel ven směrem k východu. Měl v ruce měřící provazec a naměřil 1000 loket a dal mi přebrodit vodu. Sahala ke kotníkům. Naměřil opět 1000 loket a dal mi přebrodit vodu. Sahala ke kolenům. A naměřil zase 1000 loket a dal mi ji přebrodit. Sahala k bokům. Naměřil dalších 1000 loket. Byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit, neboť voda tak vzrostla, že se dala jen přeplavat. Byla to řeka, která se přebrodit nedala. Tu mi řekl: jistě se zdíval, synu člověka. Pak mě přivedl zpět na břeh řeky. Když jsem se vrátil zpět, viděl jsem na břehu řeky veliké množství stromoví z obou stran. Řekl mi: tato voda, která vytéká do východní krajiny, stéká do pouště a končí v moři ve slaných vodách a jeho voda je tím uzdravena. Kamkoliv se řeka dostane, oživnou všichni živočichové, kteří se v ní hemží. Velmi mnoho ryb bude tam, kam se dostane tato voda, a vše uzdraví. Rybáři budou bydlet u moře. Budou napínat své sítě od Engady k En Eglaim. Množství jeho ryb bude ve svých druzích nesčetné jako ve velikém moři. Bažiny a laguny u jeho pobřeží nebudou uzdraveny, budou ponechány na dobývání soli. Nad řekou pak, na jejím břehu z obou stran, vzroste všeliké ovocné stromoví. Neopadne jeho listí, nepřestane jeho ovoce. Každý měsíc ponese čerstvé plody, neboť jeho voda bude vytékat ze svatyně. Jeho ovoce bude pokrmem, lékem jeho listí.
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení ze soboty 25. týdne v mezidobí.

Přiblížila se 7:00 a to je čas na mši svatou. Dnes si budeme přenášet z kostela svatého Augustina v Brně. Celebrovat bude páter Petr Vrbacký a při mši svaté budeme zpívat píseň číslo 804 z kancionálu K nebesům dnes zaleď písní. Číslo 804.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, bratři a sestry, ke slavení Eucharistie. Kdybychom řekli, že nemáme hřích, klameme sami sebe a pravda v nás není. Vyznejme proto Bohu i sobě navzájem své hříchy a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha hřili. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty jsi nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona. Dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou a tak vešli do věčného života. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy Kazatel. Raduj se, jinochu, ve svém mládí, ať tě rozveseluje srdce v tvém jinožství. Jdi tam, kam tě vede tvé srdce, sleduj to, co těší tvé oči, ale věz, že ode všeho tě Bůh odvolá ke skládání účtu. Vzdal starost ze svého srdce, zažeň bolest ze svého těla, neboť mladost a bujarost je marnost. Pamatuj na svého tvůrce ve dnech svého mládí, než přijdou zlé doby a dostaví se léta, o kterých řekneš, nemám je rád. Než se zatmí slunce a světlo, měsíc a hvězdy. Než se z deště mraky navrátí. Kdy se budou chvět strážci domu, kdy se zhrbí silní muži, přestanou pracovat pro řídlé mlečky a zatmí se těm, kdo hledí z okem. Zavřou se dveře na venek, kdy zeslábne zvuk mlýnku, zastaví se trylek ptáka a zmlknou všichni zpěvaví ptáci. I z výšek bude strach a bázeň z cesty. Mandloň zbělý květem, stěžka se vleče kobylka, kapara je bez účinku. Neboť člověk odchází od svého věčného příbytku. Naříkači již obcházejí po ulicích, než se přetrhne stříbrný řetěz. Roztříští lampa ze zlata, rozbije vědro o pramene a zlomí kolo u cisterny. Pak se vrátí prach do země, odkud vzešel, a duch se vrátí k Bohu, který ho dal. Marnost nad marnost, pravý kazatel. Všechno je marnost. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Bohu díky.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když se všichni divili tomu, co Ježíš konal, řekl svým učedníkům: vy si dobře povšimněte těchto mých slov. Syn člověka bude vydán lidem do rukou. Oni však té řeči nerozuměli. Její smysl zůstal pro ně zahalen, takže ho nepochopili. Báli se ho však na to zeptat. Slyšeli jsme slovo Boží. Naposled nám dnes první čtení nabízí text ze starozákonního kazatele, kterého slyšíme nejdříve povzbuzovat mladé lidi k radosti z mládí, ale jen proto, aby jim zápětí ukázal, že od toho všeho tě odvolá Bůh ke skládání účtu. A tak si má člověk uvědomit, že všechno zaniká, nejen radosti mládí. Slyšíme nádherný kazatelův obraz, můžeme říct si skoro báseň, o stáří a o smrti. A tak už v mládí má člověk pamatovat na Boha, ne až zestárne, ale už tenkrát, když mu Bůh dopřává život a životní radost, protože pak přijdou zlé doby stáří se všemi těmi nemocemi, které jsou tam básnickým, poetickým způsobem vylíčeny. Člověk má mít otevřené oči a srdce, aby uměl vnímat radost a krásu, kterou mu Bůh dopřává. Má to všechno vidět, protože právě to je Boží dar, který od Boha pochází a který se také k Bohu vrací. V tom má člověk spatřit radost. Umět se radovat z přítomných darů. A to v jakémkoliv věku a v jakékoliv situaci života. Protože každý věk a každá situace má z Boží dobroty svoje přednosti. Kniha Kazatel končí tím, čím kazatel začínal. Marnost nad marnost, všechno je marnost. I moudrost, i bláznovství, i radost, i bolest, i bohatství a sláva. Všechno to je v tom pozemském kontextu jen jakýsi závan větru, který zase pomine. Věčným a nepomíjivým se to stává dotykem Boží milosti, Boží lásky. A právě k tomuto dotyku máme směřovat. Právě k tomu nás má uschopnit vědomí toho, že vše lidské a pomíjivé je jenom marnost.

0: Bratři a sestry, v důvěře, že Panna Maria, Matka milosti a pomocnice křesťanů se za nás přimlouvá, obraťme se k jejímu synu a přednesme mu své prosby.
1: Ježíši, sílo věřících, oživuj svou církev u stolu svého slova a svého chleba.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Očišťuj a upevňuj úsilí lidské rodiny o spravedlnost a pokoj na zemi.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pomoz chudobným, nemocným a opuštěným a nám dej sílu jim pomoci.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej, abychom se u tvé matky učili lásce.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Na přímluvu Panny Marie přijmi zesnulé do věčné radosti.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za zemřelou Kamilu, za Boží milosrdenství a odpuštění hříchů. Prosíme na úmysl, na který obětována tato mše svatá, za zemřelého Františka Kadlčíka a duše v očistci. Pane Ježíši, pomáhej nám milosti svého ducha, abychom následovali víru blahoslavené Panny Marie a věrně plnili tvou vůli, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku.

Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu a ti přijme a k spáse svět. Bože, přijmi dary svého lidu a učiň svou mocí, ať jsou skutečně tím, co o nich s oddaností víry vyznáváme. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze Ježíše Krista. Neboť on je tvé slovo, skrze něž všechno tvoříš. On je spasitel a vykupitel, kterého s nám poslal. On je tvůj milovaný syn. Mocí svatého ducha se stal člověkem. Narodil se z Panny a aby naplnil tvou vůli a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid, rozepjal ruce a dal se přibít na kříž, přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení. A proto společně s anděli a se všemi svatými hlásáme tvou slávu a voláme

pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěci. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením. Ježíši Kriste, Spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého Syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď ji k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého, po všechny věky věků. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením Bohu.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslaveni, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Bože, ty obnovuješ naše síly svými svátostmi, pozvedej nás neustále svou pomocí, abychom vytrvalou spoluprací s tvou milostí směřovali ke spás skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

bioodpad. Mé písně plní zvláštní kontejner. Chtěl jsem být kosmonaut, ale špatně jsem dopad. Jsem směrovka, která si sama plete směr. Tajný, co ztratí památeční revolver.

skučení se země dere po kapkách. Umělé květiny bují v eurokvětináčích, necítím city, žízeň ani hlad.

byli. Sirena hlásí, tanečníci vyklidí parket. A já doufal, že jsme se jich dávno zbavili.

0: Čeká nás poslední sezóna mého dobrého přítele Žolta Hamara a zároveň budeme velmi brzy, už v té první části sezóny, oznamovat jméno nového šéf-dirigenta pro následující sezóny.
1: V čele Olomouckého orchestru stojí někdejší šéf-dirigent Maďarské národní filharmonie Zsolt Hamar od sezóny 2022. Odchod oznámil letos na jaře.

Právě před 17 lety v tento den roku 2009 Benedikt XVI. Zahájil třídenní apoštolskou návštěvu Česka. Měla motto Láska Kristova je naší silou. Při uvítání na letišti v Praze německý papež řekl: Skutečnému pokroku lidstva nejlépe prospívá soulad mezi moudrostí víry a intuicí rozumu. Kéž by se český lid mohl vždy těšit z plodů tohoto šťastného spojení.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

A je to sobotní 8. hodina s Proglasem. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Je 26. září. Katolická církev slaví svátek papeže, který dovedl k závěru druhý vatikánský koncil svatého Pavla VI. Odedávna se připomíná také památka svatých Kosmy a Damiana, dvojčat arabského původu ze 3. století, lékařů a mučedníků. Jsou patrony lékárníků, lékařů a lékařských fakult, nemocných, ochránci fyziků, holičů a cukrářů a počítají se mezi české patrony. Oslavou jazykové a kulturní rozmanitosti starého kontinentu má být dnešní den Evropským dnem jazyků. 26. září 1650 byl na Staroměstském náměstí vztyčen Mariánský sloup jako výraz vděku za záchranu Prahy ve 30-leté válce. Na dnešek připadá i 115. výročí narození boží služebnice Marie Elišky Prečnerové, české provinciálky a generální představené kongregace školských sester svatého Františka, učitelky, kandidátky blahořečení. Zemřela v roce 1993. 95. by oslavila svědkyně holokaustu Erika Bezdíčková, překladatelka, redaktorka a hlasatelka Československého rozhlasu, autorka knihy Moje dlouhé mlčení. Odešla v roce 2020. V tento den roku 2009 papež Benedikt XVI. Přicestoval na třídenní apoštolskou návštěvu Česka. 55. slaví Pavel Fahrereisel, zakladatel obecně prospěšné společnosti Etela na pomoc dětem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. A svátek dnes slaví Andrea. Jméno je řeckého původu z mužské varianty Andrej a to znamená mužný, silný nebo odvážný. Tak Andrej, zdravíme a blahopřejeme k dnešnímu svátku. A také tu máme pranostiku na Kosmu a Damiana, chladno bývá z rána. Tak se pojďme podívat také na předpověď počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, v ranních hodinách se také mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 16 až 19, tisíci metrech na horách bude kolem 12 stupňů a na Šumavě kolem 15. A bude vát slabý proměnlivý, ve Slezsku během dne mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na Proglasu až do 9. hodiny pokračujeme ranním hudebním proudem, tam se můžete těšit na zprávy a také pozvánky z regionů. Od 9. hodiny nabízíme slovenské vysílání Rádia Vatikán. Potom nás čeká dopolední hudební proud. O 10:30 to bude vonička pro lidových písní, kterou připravuje Helena Pretfeldová. A v 11 hodin Barvínek. Tam nás čeká dobrodružná výprava do světa plného zajímavostí. Společně prozkoumáme tajemný svět zvířat, odhalíme záhady nekonečného vesmíru a také nahlédneme do úžasného fungování lidského těla. Které zvířátko ochutnává nohama? Kolik svalů potřebujeme k mluvení? Na jaké planetě prší diamanty a proč astronauti nesmějí jíst ve vesmíru chleba? Na tyto a spoustu dalších otázek si tedy dnes odpovíme od 11. hodiny. To je pozvánka pro vás na sobotní ráno a dopoledne s Proglasem. Teď už nám bude hrát Hluboké nedorozumění.

Však se mění svět každým dnem, sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Druhým dnem pokračuje apoštolská cesta papeže Leva XIV. Ve Francii. Moto jeho celkově páté mezinárodní apoštolské cesty zní, aby svět měl život. Chce vyjadřovat naději, smíření a touhu po jednotě. Včera se římský biskup setkal s prezidentem Emmanuelem Macronem a promluvil v sídle UNESCO o významu mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, vědě a kultuře. Víkendový program svatého otce shrnuje náš spolupracovník Petr Pospíšil.
2: Dnes dopoledne papež navštíví centrum Maison Bachita pro migranty a exulanty v Paříži. Následně promluví na katolickém institutu k účastníkům synodálního setkání, katechumenům a čerstvě pokřtěným. Vrchol sobotního programu přinese odpolední mše svatá na náměstí Place de la Concorde, po níž se papež přesune do Lourdes. Hned po příletu zamíří k jeskyni zjevení, kde se soukromně pomodlí. V neděli dopoledne papež promluví k francouzským biskupům v poutním areálu Panny Marie Lurdské. Poté se všichni přesunou na prostranství La Prairie ke společné mši svaté a modlitbě Anděl Páně. Odpoledne pozdraví poutníky a klienty zdravotnického zařízení, které pečuje o nemocné a handicapované poutníky. Poté navštíví blízký klášter karmelitek k soukromému setkání s řeholnicemi kontemplativního života. Závěrem dne bude večerní růženec a tradiční světelný průvod před bazilikou.
1: Program apoštolské cesty papeže Leva XIV. Ve Francii můžete sledovat ve vysílání televize Noé. Přímý přenos z návštěvy Centra pro doprovázení a sociální integraci Maison Bachita začíná v 9 hodin.

Na 80 tisíc mladých lidí prožilo včera večer vigílii s papežem na zaplněném národním stadionu Francie v Saint-Denis u Paříže. Lev 14. vyslechl svědectví dvou z nich a odpověděl jim na otázky. Zivně dojatý atmosférou setkání řekl. Děkuji Bohu, děkuji vám, děkuji za vaši odvahu, děkuji za vašeho ducha, děkuji za vaši víru. To vy jste svatí Francie. Církev vás velmi potřebuje.

Mezinárodní formační konference s názvem Jak milovat a žít celibát pokračuje druhým dnem v Trnavě. Třídenní setkání organizují Salesiáni Dona Bosca s konferencí vyšších řeholních představených na Slovensku. Pozvání přijalo 180 lidí zasvěcených Bohu a kněží ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska. Maďarské arciopatství Pannonhal má hostí ještě dnes 6. ročník Mezinárodní ekumenické konference. Hlavními řečníky na téma Ve škole služby páně jsou někdejší hlavní představený dominikánského řádu, anglický kardinál Timothy Radcliffe, řecký pravoslavný metropolita Emmanuel za ekumenický patriarchát v Konstantinopoli a generální tajemník Světové rady církví, jihoafrický pastor Jerry Pillay.

0: Den z paměti národa se dnes koná v Brně.
1: Bude bohatý program, především se bude jednat o diskuzní formáty, tak jako máme rádi v Institutu paměti národa. Potom večer si zatancujeme na Zeleném trhu. Myslíme samozřejmě i na děti, budeme tam mít workshopy. Co se týče diskuzí, tak budeme začínat ve 4 hodiny zákulisí sociologie, kdy proběhne živé natáčení podcastu Kláry Zajíčkové a Kateřiny Duspivové. Čeká nás workshop mail artu a celý den bude otevřená expozice Tichá hrdinství. Co se týče těch diskuzí, tak přijede Daniel Kortus s klimatomluvou a Anatol Svahilec s nevyžádanou radou. To je zvláštní vystoupení, on tomu říká mystifikačně improvizační diskuze, takže jsme sami zvědaví, jak nás vtáhne do děje. A potom na koncerty se můžete těšit na Háfl a Šoufl Show. Vstupenky jsou v prodeji, najdete je na webu Institutu paměti národa Brno, stejně tak přes facebookovou skupinu a na GoAutu. Nicméně ty vstupinky jsou na ty diskuze a na koncert na Zelený trh za náma můžete přijít, tak s náma užít hezký čas.
0: Uzavírá na Proglasu v pozvánce na dnešek do Brna Karolína Štorková, ředitelka tamního Institutu paměti národa.

0: O 8:30 v sobotu 26. září posloucháte Proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Katolická církev dnes slaví svátek papeže, který dovedl k závěru druhý vatikánský koncil svatého Pavla VI. Odedávna se připomíná také památka svatých Kosmy a Damiana, dvoučat arabského původu ze 3. století, lékařů a mučedníků. Jsou patrony lékárníků, lékařů a lékařských fakult, nemocných, ochránci fyziků, holičů a cukrářů a počítají se mezi české patrony. Oslavou jazykové a kulturní rozmanitosti starého kontinentu má být dnešní den Dnem evropských jazyků. A podle občanského kalendáře má svátek Andrea. Jméno je řeckého původu a vzešlo z mužské varianty Andrej, a to znamená mužný, silný nebo odvážný. Tak nositelkám jména Andrea blahopřejeme k dnešnímu svátku. A teď už tu máme zajímavou pozvánku z Blanska. Soutěž neprofesionálních filmařů vyhlašují i letos pořadatelé Raibasu, tedy festivalu filmů, setkání a dobrodružství, chystaného právě v Blansku na víkend mezi 20. až 22. listopadem.
1: Krátké amatérské filmy zaměřené na cestování, outdoor a sport budou letos již po 26. zápoli o prvenství tradiční soutěži Okem dobrodruha. Soutěž se koná v rámci festivalu Raibas a jako taková má rezervovaný blok v pátek od 16.30 a to 20. listopadu, kde se bude promítat soubor vybraných filmů v blocích. Taková zvláštnost tohoto promítání je, že současně dochází k hodnocení těchto filmů, píše komentářům od vybraných porotců. I autoři, kteří tam dojedou, uvidí svůj film na velkém plátně a poslechnou si nějaké připomínky o těch vybraných porotců.
0: Popsala Proglasu hlavní organizátorka klání Alena Žákovská z blanenského spolku Horizont. Snímky musí být nekomerční v délce do 15 minut. Téma i provedení je plně na autorovi.
1: Příkladem takového filmu, který byl oceněn, byl v loni rodinný dokument, který mapoval třeba Fajerské ostrovy, ale s komentářem teprve 11-leté Alenky Vinklárkové. Bylo to velice milé, dokonce i ta Alenka dostala cenu za nejlepší herecký výkon. Takže toto je taková radost.
0: Tři nejzdařilejší snímky soutěže Okem dobrodruha získají koncem listopadu v Blansku sošku Raibasáka. Čtvrtá bude cena srdcaři.cz. Filmy je třeba přihlásit do 15. října.

kde se to ocitla, v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčkuje, slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, hoříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně, že krát

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobréku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

0: Velehradskou bazilikou na nebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje rozezní další varhanní koncert příští neděli 4. října od 16.30. Za farnost zve Marie Vojáčková.
1: Na varhany zahraje švýcarský varhaník Michael Bartek, který zahraje skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Jeana Aléna, Nadži Hákima, Marcela Dufprého, Cezara Franka, Maurice Dirifle a Charlesa Vidora. Je to k 450. výročí narození svatého Jana Svatgandra, patrona zpovědního tajemství. V roce 2010 získal varhaník první místo za cenu publika jako absolutní vítěz na 13. mezinárodní soutěži Cezara Franka v holandském Haarlemu.

0: Jedna z největších květinových výstav v prostorách našich hradů a zámků se koná dnes a zítra v Kunýně na Novojičínsku. Autorem je florista Slávek Rabušic. Posluchače Proglasu zve kastelán Jaroslav Zezulčík.
1: Zámek si můžete projít sami, bez průvodců. Ta vstupenka je neomezená. Můžete procházet pokoje libovolně dlouho, podívat se na naše výstavy v různých zámeckých dalších prostorách a pak se do zámku třeba vrátit na kulturní program, který je velice, velice bohatý. Navíc po víkend nás čeká možnost si zapůjčit krásné historické kostýmy z doby hraběnky Valburgy, takže do neděle zámek Kunýně Růže pro paní hraběnku.

stojíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje. Ještě odpočívej.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Nadační fond Betlém nenarozených pořádá v pondělí 28. září akci Putování ke kořenům. Pěší pouť z Trojanovic ke kapli svatých Cyrila a Metoděje na Radhošti.
1: Každým rokem na svátek svatého Václava se scházíme ke vzájemnému povzbuzení v úctě k životu v každé jeho fázi. Sraz je v 9 hodin na parkovišti u hotelu Rástoka a nahoru putujeme společně. Sympatizanti, dárci i dobrovolníci tohoto díla. Setkání vyvrcholí mši svatou ve 13 hodin z kapli svatého Cyrila a Metoděje na Radhošti, při které budeme společně prosit za obnovu úcty k lidskému životu od početí do přirozené smrti. Více informací najdete na webových stránkách nadačního fondu Betlém nenarozeným. Těšíme se na vás.
0: Upřesnila pro Glasu ředitelka obecně prospěšné společnosti Dlaň životu Marcela Holeňová. Zbývá ještě upozornit, že lesní cesta z Rástoky na Radhošť není vhodná pro putování s dětskými kočárky.

0: Jak vypadala kolektivizace zemědělství v Ostravě a okolí, ukazuje od včerejška výstava Ostravská JZD 1949 až 1978. V metropoli Severní Moravy ji zahájilo Národní zemědělské muzeum. Představuje i dobovou zemědělskou techniku a seznamuje s osudy rolníků, kteří byli komunistickému režimu nepohodlní a kolektivizaci se bránili. Region, který většina lidí vnímá jako čistě průmyslový, měl 19. JZD.
1: Měli docela pohnutou historii, často zanikali nebo byli slučovány, protože v té Ostravě ta výměna byla malá a ne všichni byli ochotní do toho vstupovat a samozřejmě průmysl, který tady byl, způsoboval velké problémy těm zemědělcům. Kromě exhalací, tak to bylo právě i zabírání té zemědělské půdy pro třeba výstavbu nebo pro těžbu uhlí, pro chemický průmysl, pro výstavbu průmyslových areálů a samozřejmě i pro výstavbu bytových domů.
0: Upřesnil Ivan Berger, ředitel ostravské pobočky Národního zemědělského muzea. To zároveň otevřelo výstavu Život v háji. Snímky Jindřicha Štrajta ukazují příběhy zejména dvou rodin z osady Háj, která je součástí obce Třeština na Šumpersku.
2: Ta krajina nebo celá ta vesnice mě opravdu fascinovala. A taky to, že i když je to taková malička, tam bydlí několik lidí jenom, tak jsou tam koňské závody, takové ty parkourové a sjíždí se tam spousta lidí. A je to opravdu moc příjemná vesnice, kde se děje spousta zajímavých věcí.
0: Prozradil 80-letý Jindřich Štrajt, legenda české dokumentární fotografie.

za těmi poli nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí, tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání, tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeže dýmem, tam, kde se celý svět zavírá klínem, za těmi horami. Za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí.

za poliami, nás byli hradami, byli vohami, tam, kde vy najde, i bijuť harmaty, tam, kde nikoli vám nepobúva.

0: Knihkupectví a nakladatelství Cesta pořádá besedu nad knižní novinkou Bůh nám svěřil svět a klidně si odjel. Bude na faře u svatého Jakuba v centru Brna ve čtvrtek 1. října od 17.30. Spoluautor knihy, novinář Ondřej Havlíček, pro naše rádio doplňuje.
1: Bude to beseda se Salesiánem a katolickým knězem Michalem Martinkem. My jsme spolu napsali knihu rozhovoru, jak to v tou naší rolí na zemi je. Ta knížka představuje Michala Martinka, který je známý jako takový trochu církevní rebel, který se nebojí zvedat různé kontroverzní otázky. V jeho životě ukazuje, proč přemýšlí, jak přemýšlí a co ho k tomu vedlo. A právě i o tom budeme mluvit. Bude to debata, kterou bude moderovat Michalův dávný přítel, známý politik Marek Výborný, se kterým se znají 30 let, a budeme mluvit taky o budoucnosti církve, o roli synody, o tom, jaké reformy církev možná čekají nebo jaké jsou potřeba.

Odbyla 10. hodina v sobotu 26. září, posloucháte Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Katolická církev dnes slaví svátek papeže, který dovedl k závěru druhý vatikánský koncil svatého Pavla VI. Odedávna se připomíná památka svatých Kosmy a Damiana, dvojčat arabského původu ze 3. století, lékařů a mučedníků. Jsou patrony lékárníků, lékařů a lékařských fakult, nemocných, ochránci fyziků, holičů a cukrářů a počítají se mezi české patrony. Oslavou jazykové a kulturní rozmanitosti starého kontinentu má být dnešní den Evropským dnem jazyků. 26. září 1650 byl na staroměstském náměstí vztyčen mariánský sloup jako výraz vděku za záchranu Prahy ve 30leté válce. Na dnešek připadá i 115. výročí narození boží služebnice Marie Elišky Prečnerové, české provinciálky a generální představené kongregace školských sester svatého Františka, učitelky, kandidátky blahořečení. Zemřela v roce 1993. Ve farním kostele navštívení Panny Marie ve Svitavách před 105 lety přijal svátost biřmování 10letý rodák z nedalekého Hradce nad Svitavou, blahoslavený Englmar Unzeitig, budoucí kněz a řeholník, odpůrce a mučedník nacismu, anděl z Dachau. 95. by oslavila svědkyně holokaustu Erika Bezdíčková. Překladatelka, redaktorka a hlasatelka Československého rozhlasu, autorka knihy Moje dlouhé mlčení, odešla v roce 2020. V tento den roku 2009 papež Benedikt XVI. Přicestoval na třídenní apoštolskou návštěvu Česka. 55. slaví Pavel Feyerreisel, zakladatel obecně prospěšné společnosti Etela na pomoc dětem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. A svátek podle občanského kalendáře slaví Andrea. Jméno je řeckého původu a vzešlo z mužského Andrej. To se vykládá jako mužný, silný nebo odvážný. Tak nositelkám jména Andrea vše dobré k dnešnímu svátku. A podle pranostiky na Kosmu a Damiana chladno bývá z rána. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, v ranních hodinách se mohou také vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 16 až 19, v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů a na Šumavě kolem 15. A přes den bude vát slabý, proměnlivý, ve Slezsku mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na Proglasu ještě pokračujeme dopoledním hudebním proudem. V 10 hodin a 30 minut pak naladíte voničku lidových písní, kterou pro vás připravuje hudební redaktorka Helena Bretfeldová. Od 11. hodiny vás pak zvuk poslechu Barvínku. Tam nás čeká dobrodružná výprava do světa plného zajímavostí. Společně prozkoumáme tajemný svět zvířat, odhalíme záhady nekonečného vesmíru a také nahlédneme do úžasného fungování lidského těla. Které zvířátko ochutnává nohama? Kolik svalů potřebujeme k mluvení? A na jaké planetě prší diamanty? Proč astronauti nesmějí jíst ve vesmíru chleba? Na tyto a spousty dalších otázek si tedy odpovíme dnes. Potom už se na vás bude těšit kolega Milan Šoba. Hned po polední modlitbě vás provede hudební siestou. Tam na úvod zazní tři barokní koncerty z pera Antonia Vivaldiho. První bude v G-dur v úpravě pro dvě kytary, druhý pro fagot v C-dur a třetí A-dur pro dvoje housle. Jako další si pustíme romanci G-dur pro housle a orchestr od Ludvíka van Beethovena. A ve zbývajícím čase pak zazní klasická symfonie F-dur od Antonína Reichy. Ve 13 hodin a 30 minut se pak můžete těšit na knihovničku. Dnes bude věnovaná knihám o svatém Václavovi a tento speciál připravila Iva Horká. To je tedy výhled na dopoledne a také odpoledne s Proglasem. Teď si pustíme Pokáče, píseň Ignore.

0: Oživené kresby Josefa Lady nabízí interaktivní expozice, která vznikla v jeho památníku v Hrusicích u Prahy. Dům využívala rodina Ladová k letním pobytům. Práce na obnově trvaly téměř rok. Podrobněji radní Středočeského kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Václav Švenda.
1: Během rekonstrukce došlo k instalaci nových rozvodů, vybudování sociálního zázemí pro návštěvníky a ke změně dispozice několika místností. Po stavebních pracích se do expozice přidaly interaktivní prvky. Upravily se také venkovní prostory, u domu se nachází Ladova zahrada, nová je dlažba, Ladova lavička a parkovací stání pro návštěvníky, které u památníku dosud chybělo. Myslím, že si tu najdou své dospělí i děti. Josef Lada svým dílem zásadně ovlivnil podobu české kultury a jeho tvorba dodnes oslovuje. Nově zrekonstruovaný památník v Hrusicích je krásnou připomínkou jeho odkazu.
0: V přízemí se návštěvníci mohou prohlédnout Ladovy obrázky střídající se po ročních obdobích nebo oživený obraz Hospodská rvačka. V horním patře památníku je místnost věnovaná Ladově dceři, malířce, ilustrátorce a scénografce Aleně. Knihovna Josefa Lady se všemi jeho tituly, včetně cizojazyčních vydání a jeho pracovna. V ní stojí i původní skříň z Ladova rodného domu, který se nezachoval. Ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík dodává.
2: Ta pracovna, kde vidíte na tom stole, v podstatě jako tu tvorbu toho obrázku a zachycený hlas Josefa Lady rok před smrtí.
0: Ladův hlas promlouvá z telefonu díky nahrávce suprafonu z 50. let minulého století. Vnuk malíře a ilustrátora nesoucí jeho jméno, Josef Lada, dodal pro expozici obrazové materiály.
3: To muzeum jako strašivě prokouklo a skutečně tou expozicí, toto je na 20. století, vniklo, přišlo se tady interaktivní prvky, které tady dříve nebyly. Ta rekonstrukce to velice pročistila. Nejsou tady sice pověšený desítky obrazů nebo reprodukcí, ale je to děláno jiným způsobem a návštěvník si přijde na své, protože ty věci uvidí, jak by řekl, v jiné dimenzi.

0: Svatováclavský koncert zazní v pondělí v Bruntálu. Oslavy dne české státnosti tam zahájí svatováclavským chorálem.
1: Jedná se o tradiční kulturní událost, kterou pořádá smíšený pěvecký sbor Bruntál. Celá tato akce bude uskutečněna v kostele církve Československé husitské. Zazní nejen duchovní skladby, ale i skladby, které si sbor připravil s tím, že si pozval jako hosta ženský komorní pěvecký sbor bruntálský Puella Cantates. Oba sbory se pokusí navodit příjemnou atmosféru tohoto dne.

0: Národní svatováclavská pouť se chystá ve Staré Boleslavi na pondělní svátek hlavního patrona naší země a symbolu české státnosti. Hlavní poutní mše svatou bude celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl na Mariánském náměstí od 10 hodin. Připojí se k poutníkům, kteří půjdou pěšky z Prahy. Člen Oralské stráže bratr Stanislav Vejvár po vlnách Proglasu vzkazuje.
1: Národní svatováclavská pouť, při které se sejdou tisíce ctitelů svatého Václava z celé naší vlasti. My, členové historického spolku českého katolické tělovýchovné jednoty Orel, se budeme účastnit této národní svatováclavské pouti ve stejnokrojí a z prapory a rovněž také zvlášť jako Orelská stráž, která bude strážit Paládium země české. Všechny poutníky srdečně zveme na tuto celonárodní slavnost.
0: Tradice národní svatováclavské pouti byla obnovena po několika dekádách v roce 2003. Duchovní program ve Staré Boleslavi začne zítra večer přivítáním relikvie svatého Václava z Pražského hradu, koncertem a nešporami. Novinkami letošního ročníku jsou modlitba růžence v pondělí před hlavní bohoslužbou na Mariánském náměstí a odpolední modlitba chvál. Ty hudebně doprovodí společenství projekt ON Valašské klobouky. Následuje workshop nazvaný Upgrade vztahu s Bohem. Doprovodné kulturní akce budou také od zítřka, kdy se v letním kině v Houšťce vystoupí polabské kapely.

0: 200 století historie uranového skla v českých zemích mapuje nová výstava, která začala včera v pavilonu Skla v Klatovech. Návštěvníci uvidí sklo od 30. let 19. století až po současnou produkci. Výstava potrvá do 8. února, sdělila její autorka a kurátorka Jitka Lněničková.
1: Začínáme čirým uranovým sklem z doby Biedermajerů, pak přecházíme na zakalený skloviny druhého rokoka. Je tady historizující uranový sklo secese první republika a vždycky jsem se snažila vybrat charakteristický exponáty.
0: Uran dává sklu výrazné barvy od jasně žluté přes žlutozelenou až po zelenou. Uranové sklo na denním světle září a fluoreskuje. Jiný rozměr dostane při nasvícení UV světlem, rozzáří se. Klatovský pavilon skla proto připravuje také večerní prohlídky. První bude v sobotu 10. října od 20 hodin a 30 minut.

Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

času. Patác je krásnej věk, Šanov je nejhezčí město.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. Dnešní folklorní sedmička, naše jedinečná hitparáda lidových písní na rozhlasových vlnách, bude nesoutěžní. Nabídne vám mimořádnou gala přehlídku nejúspěšnějších písní za poslední rok. 7 nejoceňovanějších písní v hlasování posluchačů vám zahrají a zaspívají Anna Můčková-Habancová, Josef Laža s cymbálovou muzikou Kašava, cymbálová muzika z Osvětiman, Budějovická malá muzika, Martin Čambál s horňáckou muzikou Miroslava Minkse, Kristýna Danielová s hradišťskou muzikou Ohnica a Martin Hrbáč se svou horňáckou cymbálovou muzikou. Poslechněte si tedy malou ochutnávku v dnešní voničce a také samozřejmě folklorní sedmičku dnes v podvečer v 18.30. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemný víkend.

0: Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18:30.
1: Pracovní příležitosti na Proglasu.
2: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personalie@proglas.cz.
3: A krátce po 11. hodině v sobotu opět nabízíme Barvínek. Dnes to bude dobrodružná výprava do světa zajímavostí. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová. A hned po Barvínku vás přivítá kolega Milan Šoba. Přeji vám pěkný den a příjemný poslech.

0: Ahoj, zdravíme všechny kluky, holky, jejich rodiče, babičky, dědečky, no prostě úplně všechny, kteří právě poslouchají. Po delší době vás vítáme u dalšího barvínku. Za mikrofonem jsou Naty
1: a Elča. Doufám, že máte dost energie a že vám po prázdninách zbyla ještě chuť cestovat a objevovat svět. Dneska nás totiž čeká dlouhá a možná i trochu bláznivá výprava. Ale pozor, nevydáme se jen na jedno jediné místo. Proletíme rovnou celou naši planetu křížem krážem. Ale nechte se překvapit. Naty, máš zbalený kufr?
0: No, kufr nemám. Za to tady mám svůj velký atlas neuvěřitelných faktů. A dneska z něj vytáhnu věci, u kterých budeme všichni kroutit hlavou.
1: Tak to se moc těším. Ale děti, než začneme, musíme se na takhle dlouhou cestu pořádně připravit. Naty, vyzkoušíme spojení.
0: Jasňačka. Děti, děláme si takový rychlý test, jestli nás teď dobře slyšíte. Ať už sedíte v pokojičku, v kuchyni, anebo třeba jedete s rodiči v autě. Jakmile napočítám do tří, tak všichni najednou zakřičíte do vzduchu slovo start. Připraveni? Tak pozor. 1, 2, 3.
1: Teda, to bylo tak hlasité, že se s námi otřásly stěny tady ve studiu. Vypadá to, že signál je stoprocentní. Tak už nám nic nebrání v tom vydat se na naši výpravu za dobrodružstvím.
0: Naše první zastávka nás zavede do teplých krajin, do říše zvířecích superhrdinů.
1: Superhrdinů?
0: Přesně tak. Superhrdinové mají vždycky nějakou superschopnost a ve zvířecí říši máme spoustu takových případů.
1: Tak to mě zajímá.
0: Tak třeba si představ, Ali, že bys měla superschopnost dotknout se čehokoliv na zemi a okamžitě tím zjistit, jak daná věc chutná. Nemusela bys jí dávat vůbec do pusy, jenom by se z toho prostě dotkla.
1: Tak to by bylo bezvá, třeba v obchodě, když si nejsem jistá, jestli by mi daná potravina chutnala, hned bych věděla, jestli ji koupit nebo ne.
0: No jo, to by bylo praktické a třeba bychom tím mohli dost ušetřit. Ale představ si, Ali, že přesně takovou superschopnost má jeden z nejkrásnějších hmyzích tvorů na světě.
1: Tak když hmyzích, tak to už asi vím. To bude motýl.
0: Přesně. Většina lidí si myslí, že motýly mají chuťové pohárky na sosáčku nebo na tykadlech. Ale vědci zjistili, že mají tato chuťová čidla, kterým se tedy správně říká chemoreceptory, na chodidlech.
1: Vážně, na nožičkách. Jakože motýl přistane na kytce, dupne si a řekne, mňám, tahle má ale sladký nektar.
0: No, zní to vtipně, ale tak nějak to opravdu funguje. Když motýl sedne na list nebo na květ, jeho nohy okamžitě pošlou do mozku takovou zprávu. Tohle je k jídlu, tady můžeš naklást vajíčka, je to bezpečné a chutné. Představ si, že bychom přišli do cukrárny. Stoupili si na dort a hned věděli, jestli nám chutná nebo ne.
1: No tak to by nás paní prodavačka hnala, ale motýlům to trochu závidím. Když už jsme u těch končetin, já tady mám jedno zvíře, které sice nemá křídla jako motýl, ale má něco, co lidé hledají po celém světě. Vlastní otisky prstů.
0: Počkej, otisky prstů? Ty přece používá policie, když hledá pachatele. Pojďme si jenom říct, co jsou vlastně otisky prstů. Velmi jednoduše řečeno, jsou to takové čárky a spirály na bříškách prstů, které má úplně každý člověk. A každý má své vlastní. Nikdo nemůže mít stejné jako třeba ty nebo já.
1: Taky lidoopy mají své otisky, ale kromě nich existuje ještě další zvířátko s otisky prstů a já se vsadím, že děti neuhodnou, které to je. Dám vám 3 možnosti. Za A lev, za B klokan, anebo za C medvídek koala. Co myslíš, Naty?
0: Tak já bych typovala Cčko koalu.
1: Přesně tak. Je to ten líný chlupáč, co žije v Austrálii na eukalyptech. Koaly mají na tlapkách tak dokonalé otisky prstů, že jsou téměř k nerozeznání od těch lidských. A dokonce se prý v Austrálii stalo, že policisté na místě činu našli otisky, mysleli si, že tam byl nějaký zloděj. A nakonec zjistili, že tam jenom v noci lezla zvědavá koala a osahala jim stoly.
0: Tak to je skvělé, no úplně vidím tu koalu u výslechu na policii. Ale přesuňme se teď z Austrálie do Afriky. Tam žije jeden zajímavý pták, který sice neumí létat, za to umí něco jiného. Běhat. A to zatraceně rychle. Patří tedy do skupiny takzvaných běžců. Víte, děti, kdo to je?
1: Tak já myslím, že by děti věděli, že je to pštros.
0: Správně. Pštros je ten pták běžec.
1: O pštrosech vím, že snášejí obří vejce. Dokonce si představte, že jedno pštrosí vejce může být velké asi jako 20 slepičích. Z toho by byla míchaná vajíčka pro půlku tábora a já to mám opravdu vyzkoušeno. Letos jsme na táboře jedno pštrosí vejce vyfoukli a ke snídani si ho umíchali a skoro všichni jsme si pochutnali.
0: Jo, je to taková stejná dobrota?
1: Ano, bylo to velmi dobré.
0: Wow teda, ale pštros má ještě jeden rekord. Má větší oko než mozek.
1: Jak to myslíš? Jako, že má obří oči a tak maličký mozeček?
0: Přesně tak. Jeho oko je velké asi jako biliardová koule. Má největší oko ze všech suchozemských zvířat. Ale jeho mozek je menší než to oko. Pštros sice skvěle vidí nebezpečí na kilometry daleko, ale když pak má vymyslet, jak před ním utéct, tak občas zazmatkuje, protože v té jeho hlavičce prostě není tolik místa na přemýšlení a proto strká hlavu do písku.
1: A nejde mít všechno, takže buď chytrost, anebo velké oči.
0: Jasně, ale berme to samozřejmě s nadsázkou. U lidí to nemusí vždycky platit. Nicméně zvířata nás dneska ještě neopustí. Teď si ale dáme naši první výzvu. Doufám, holky a kluci, že nesedíte moc pohodlně, protože vás teď zvedneme ze židlí.
1: Přesně tak. Tak děti, vyskočte, zveme vás k jednomu pokusu. Jmenuje se to tučňáčí test. Samozřejmě, pokud třeba jedete v autě, tak zůstaňte hezky připoutaní sedět, ale vy ostatní, kdo můžete, tak si stoupněte, dejte ruce pevně k tělu, dlaně otočte ven, nohy dejte úplně k sobě a zkuste se začít kolébat ze strany na stranu jako tučňák.
0: Myslíš takhle, dělám to správně?
1: No.
0: Kolébám se zprava doleva.
1: Přesně. Tak a teď v téhle tučňáčí pozici zkuste vyskočit do vzduchu, aniž byste pokrčili kolena. Schválně, zkuste to. Nejde to, co? Tučňáci totiž nemůžou skákat jako klokani, ale věděli jste, že tučňáci přesto mají kolena? Jejich nohy mají téměř stejnou strukturu kostí jako lidské nohy, včetně stehenní kosti, kolené, holení kosti a lýtkové kosti. Jenže kolena mají schovaná hluboko uvnitř těla, pod hustým peřím a silnou vrstvou tuku, takže to vypadá, že mají nohy úplně rovné.
0: Teda mě už se z toho trošinku zamotala hlava. Je to velmi zajímavé, to bych vůbec neřekla, že mají kolena. Ale radši se zase posaďme a mrkněme se dál. Míříme teď do divoké přírody. Ale nevím jak ty, ale já miluju lesy. Mám ráda vůni stromů, dřeva, to šumění listí, houby a celkově ten klid, tu atmosféru.
1: Přesně, já to mám úplně stejně.
0: No ale nedávno jsem se dočetla o jednom lese, kam bych se teda asi trošku bála jít sama. Nachází se v Polsku, v regionu Západní Pomořansko, těsně u hranic s Německem. A lidé mu říkají křivý les.
1: Křivý? To zní jako z pohádky, co je na něm křivého?
0: No, roste tam asi 400 borovic. Akorát, že tyhle stromy nerostou rovně jako u nás, ale každý z těch stromů hned u země uhýbá v ostrém úhlu doprava a tvoří takové jakoby obří písmeno C, nebo bychom mohli říct hokejkový zahnutý tvar. A teprve po metru a půl se ten kmen zase narovnává a roste nahoru do nebe. Viděla jsem obrázky, je to opravdu hodně zajímavé.
1: Tak to já jsem teda ještě nikdy neviděla. Čím je to způsobeno? To na ně foukal vítr nebo je tam nějaká divná gravitace?
0: No to je právě ta největší záhada. Vědci to zkoumají už desítky let a nikdo stoprocentně neví, proč ty stromy takhle vyrostly. Někteří říkají, že když byly stromy malé, napadlo na ně strašně moc těžkého sněhu a ten je ohnul. Jiní si myslí, že to udělali lidé před 100 lety schválně, aby měli ohnuté dřevo na výrobu lodí. No a pak jsou tu samozřejmě teorie o mimozemšťanech, kouzlech a tak dále. Každopádně to fakt vypadá, jako by ten les někdo zaklel. Opravdu jako nějaký kouzelný, zapovězený les z pohádky.
1: Teda. Ale to je nádhera. Já tady v atlase vidím zase místo, které sice není zakleté, ale je to vůbec nejsušší místo na světě. Schválně, děti, co vás napadne, když se řekne sucho? Předpokládám poušť, Sahara?
0: Mně teda napadá peněženka před výplatou, ale poušť je asi lepší odpověď.
1: Většina lidí si myslí, že největší sucho je na Sahaře v Africe. Ale pozor.
0: No ale však se to i tak říká, ne? Že vyschlý jako Sahara, nebo sucho jak na Sahaře a tak dále.
1: Ano, ano, ale největší sucho je v Jižní Americe, v poušti, která se jmenuje Atacama. Představte si, že na některých místech téhle pouště nespadla ani jedna dešťová kapka už více než 400 let.
0: 400 let? Takže tam nepršelo od 30leté války?
1: Přesně tak. Je tam takové sucho a krajina tam tím pádem vypadá tak zvláštně, že tam vědci z organizace NASA jezdí testovat svá vesmírná vozítka, která pak posílají na Mars. Říkají, že Atacama je Marsu podobnější než jakékoliv jiné místo na Zemi. Když tam stojíš, vidíš jen červený písek, skály a na obloze ani jeden mráček. Žádná tráva, žádné stromy, žádný hmyz. Jen absolutní ticho.
0: Tak tam bych teda asi úplně nechtěla jít. Musí to být docela smutný pohled. A kdybych si třeba zapomněla láhev s vodou, tak by to byla moje poslední procházka. Ale když už jsme u té vody, věděla si ale, že na světě existuje jezero, které nevypadá jako jezero, ale jako takový rozlitý jahodový koktejl?
1: Cože? Jahodový koktejl? No, jahody bych si sice dala, ale vždyť jezero přece nemůže být červené nebo růžové, voda je průhledná, může být zbarvená do modrá, do zelená, do hnědá, pokud je v ní bláto, ale červená.
0: No ale vážně to tak je. V Senegalu v Africe mají jezero, které se jmenuje Redba, ale všichni mu říkají růžové jezero, protože jeho voda má barvu jako zářivě růžová žvíkačka anebo jako jahodové mléko.
1: Jak je to možné? To do něj někdo vylil barvu? A nebo snad jsou tam třeba miliony plameňáků, nevím, něco.
0: No plameňáci ne. Můžou za to speciální řasy a mikroorganismy, které v té vodě žijí. To jezero je navíc strašně moc slané, skoro jako mrtvé moře. No a těmto řasám se v té soli hrozně moc líbí. Když na ně zasvítí sluníčko, začnou vyrábět červené barvivo, které celou tu vodu obarví právě do růžova. No a víte, co je na tom nejlepší? Tím, že je ta voda tak strašně moc slaná, nemusíte v ní vůbec umět plavat. Sůl vás totiž drží nad hladinou jako taková nafukovací matrace. Můžete si tam jenom tak lehnout na záda, třeba si číst nebo jen tak relaxovat a vůbec se nepotopíte.
1: Tak to musí být nádhera. Růžová voda a ještě nadnáší. Ale z divoké přírody se teď přesuneme k něčemu, co máme všichni přímo pod nosem. Tedy vlastně až po písničce.

0: Po písničce jsme zpátky v Barvínku. Dneska cestujeme po světě plném zajímavostí.
1: Už jsme navštívili zvířecí říši, neobvyklá místa a teď je čas prozkoumat záhady lidského těla.
0: Ano, ano, a já mám na vás jednu otázku. Co myslíte, má člověk v těle víc kostí, co by miminko nebo jako dospělák?
1: No, já bych třeba tipla, že jako dospělák, protože je větší, tak potřebuje víc kostí, ne?
0: No, to byl trošku chyták, ale je to přesně naopak. Miminka se rodí s přibližně 300 kostí. No ale jak rostou, tak se ty kosti postupně spojují a srůstají v sebe. Takže když vyrosteme v dospělého člověka, máme v těle už jenom asi 206 kostí. Takže děti, momentálně máte v těle víc kostí než vaši rodiče.
1: Lidské tělo je vlastně ten nejsložitější stroj na světě. Žádný počítač ani robot se mu nevyrovná. Dneska tady hodně mluvíme. Ostatně jako vždycky v Barvínku. Věděla bys, kolik svalů vlastně používáme k mluvení?
0: Těžko říct. No tak je tam určitě zapojený jazyk, rty, mimické svaly, tváře, krkno. Tak nevím, tipnu třeba 10.
1: Kde pak? Jenom k tomu, abychom ze sebe dostali jednu jedinou větu, musí náš mozek skoordinovat víc než 70 různých svalů. Svaly, jak si dobře řekla, na rtech, v jazyku, v krku, na tvářích, dokonce i svaly, které ovládají plíce a dýchání. Mluvení je pro tělo vlastně hrozně těžká posilovna.
0: Tak to tady v rádiu teda slušně posilujeme. Ale když mluvíme o svalech, věděla bys ale, který sval v lidském těle je úplně ten nejsilnější? Všichni kluci teď určitě zatínají bicepsy na rukách a myslí si, že jsou to ruce nebo nohy.
1: Tak co třeba srdce? To přece pracuje non-stop. Celý život, nikdy se neodpočine, ani když spíme.
0: No, srdce je sice nejpracovitější, ale pokud jde o čistou sílu v poměru k jeho velikosti, tak to není správná odpověď. Nejsilnějším svalem v lidském těle je čelistní sval. Ten, kterým koušeme jídlo. Vědci zjistili, že když pořádně stiskneme zuby k sobě, tak náš čelistní sval dokáže vyvinout tlak, jako by nám na ty zuby tlačil předmět těžký skoro 100 kilogramů.
1: Cože?
0: No to je třeba, jako by nám na zubech stál nějaký dospělý chlapík. To se neumíme představit vůbec. No ale díky tomu dokážeme rozkousat třeba i tvrdou mrkev, ořechy nebo křupavou kůrku chleba a tak dále.
1: To je síla. No, ale já tu mám o lidském těle ještě jedno tajemství, které se týká našich smyslů, konkrétně čichu a chuti. Schválně, holky a kluci, stalo se vám někdy, že jste měli rýmu, úplně ucpaný nos a maminka vám k večeři udělala vaše nejoblíbenější jídlo, ale ono vám vůbec nechutnalo, přišlo vám vlastně bez chuti?
0: Jo, to úplně dobře znám, když mám rýmu, tak třeba ani kafíčko mi moc nechutná. A proč to teda tak je?
1: No, náš jazyk sám o sobě umí rozpoznat jenom základní chutě, jestli je něco sladké, slané, kyselé nebo hořké. Ale to, jestli ta čokoláda voní jako čokoláda nebo jestli jsou to jahody, tak to poznává náš nos. Až 80% toho, co vnímáme jako chuť, je tedy ve skutečnosti vůně. Když jíme, tak vzduch z pusy stoupá do nosu a mozek tyhle informace spojí dohromady. Takže když máme ucpaný nos, přesná chuť tam prostě chybí.
0: Teda, to znamená, že vlastně jíme nosem. To je neuvěřitelné. To bych pro vás, děti, měla takové doporučení. Příště, až vám maminka uvaří něco, co vám moc nechutná, třeba špenát nebo brokolici, tak si jednoduše kolíčkem na prádlo ucpěte nos a sníte to bez problémů.
1: Tak to by šlo vyzkoušet, ale maminka by děti asi moc nepochválila.
0: No to asi ne. Každopádně, když už jsme u těch smyslů, víte, co je nejrychlejší v lidském těle?
1: No, tak já se nechám poddat.
0: Jsou to přece nervové signály. Když se třeba omylem dotkneme horké plotny nebo se píchneme o trn, rychle to ucítíme. Okamžitě. Je to rychlé jako blesk. No a tyhle zprávy o bolesti nebo doteku létají po našem těle rychlostí až 400 km za hodinu. To je rychlejší než závodní auto Formule 1.
1: Teda Formule 1 v našich nervech. To vysvětluje, proč ucuknu rukou dřív, než mi vůbec stihne dojít, co se stalo. Tělo to prostě vyřeší za mě. Lidské tělo je fakt dokonale promyšlené. Ale víte, co je taky pecka? Podívat se nahoru na oblohu, protože náš poslední blok nás dnes zavede tam, kde končí gravitace. Poletíme do vesmíru.
0: Ale až po písničce.

0: Posloucháte Barvínek s Naty a Elčou a po písničce už míříme na poslední zastávku dnešní dobrodružné výpravy do vesmíru.
1: Vesmír, to je nádhera a samá zajímavost. Naty, víš, že astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici prožívají hrozně divné věci? Třeba tam nemůžou jíst normální chleba?
0: Chleba? Proč by nemohli jíst chleba? Vždyť chleba je dobrý a je základem a každý ho má rád.
1: No, protože když ukousneš chleba, tak z něj padají...
0: Jako drobky?
1: No, ano, přesně. U nás doma ty drobky spadnou na stůl nebo na podlahu a pak je musíme vyluxovat. Ale ve vesmíru, kde věci nepadají dolů, by ty drobky začaly létat po celé vesmírné stanici. Mohly by astronautům vletět třeba do očí, do nosu nebo třeba do nějakého drahého přístroje a rozbít ho. Takže astronauti místo chleba jedí takové speciální... tortily, ze kterých žádné drobky nepadají.
0: Teda to by mě vůbec nenapadlo. Tak ještě, že tady sebou nemáme dneska žádnou takovou svačinu ve vesmíru. No ale ve vesmíru jsou ještě divnější věci než létající drobky přece. Třeba počasí na jiných planetách. U nás na Zemi, když je špatné počasí, tak prší voda, nebo padá sníh, nebo padají kroupy. A tak, jak to dobře známe, ale víte, co prší na planetách, jako je Neptun nebo Saturn?
1: No, tak to teda netuším. Nějaké plyny zahuštěné?
0: Kde pak? Na Saturnu a Neptunu je v atmosféře tak obrovský tlak a takové chemické složení, že tam v mracích vznikají čisté diamanty. Vědci spočítali, že tam normálně z nebe padají diamanty velké jako borůvky a někdy dokonce i jako jablka. Je to doslova diamantový déšť.
1: Diamanty padající z nebe, tak to tam chci okamžitě letět s obřím kýblem a na sbíracích plné auto. Byla bych nejbohatší moderátorka na světě.
0: No to sice ano, ale na Saturnu je taková zima a takový tlak, že by tě to okamžitě rozdrtilo jako plechovku od limonády. Takže ty diamanty tam sice jsou, ale nikdo se k ním nikdy nemůže dostat. Musí nám prostě stačit, že se na ně díváme dalekohledem.
1: No jo, vždyť peníze nejsou všechno, samozřejmě. Ale když mluvíme o vesmírných tělesech, mám tady na závěr jeden absolutní rekord. Všichni víme, že na Zemi máme sopky. Třeba sopka Etna v Itálii nebo sopky na Islandu, které občas vybuchnou, stříká a vytéká z nich láva, valí se spousta kouře. Naty, kde myslíš, že se nachází ta největší sopka, jakou dosud lidstvo zná?
0: Já bych tipovala, že bude někde na dně oceánu.
1: Kde pak? Musíme se podívat k našemu sousedovi. Ta největší sopka v celé naší sluneční soustavě se jmenuje Olympus Mons a nachází se na planetě Mars. A děti, poslouchejte dobře, jak je obrovská, je totiž vysoká 22 kilometrů. Pro srovnání, naše nejvyšší hora Sněžka má 1603 metrů nad mořem. Nejvyšší hora světa, Mount Everest, má necelých 9 kilometrů. Sopka na Marsu je teda třikrát vyšší než Mount Everest. A kdybyste stáli na jejím vrcholu, byli byste vlastně už skoro ve vesmíru.
0: Teda 22 kilometrů do výšky, to je neuvěřitelné, to si vůbec neumím představit. Ta planeta Mars nás nepřestává překvapovat. A vlastně vůbec celý vesmír, celá naše planeta Země, zvířata i my lidé. Svět je prostě jedno obří hřiště plné záhad a tajemství. Už abychom se vrátili zpátky na Zem do bezpečí.
1: A k našemu opakovacímu kvízu. Je to náš tradiční barvínkovský kvíz, takže si nachystejte tušky, papíry, můžete si napsat čísla od 1 do 12 a jdeme na to. Otázka číslo 1. Motýly mají chuťové pohárky za A na sosáčku, za B na tykadlech a nebo za C na nožičkách.
0: Tak otázka druhá, tam máte rozhodnout možnosti ano nebo ne. A já se vás ptám, otisky prstů mají pouze lidé. Ano či ne?
1: Otázka třetí. Které z následujících zvířat má největší oči? Je to buď to medvídek koala, nebo pštros, anebo žirafa.
0: Čtvrtá otázka, opět varianty ano, ne. Mají tučňáci kolena?
1: Otázka pátá. Vzpomeneš si na místo, kde je největší sucho na zemi? Je to Sahara, nebo je to poušť v Egyptě zvaná Luxor, anebo je to poušť Atacama v Chile?
0: Otázka šestá. Takzvané růžové jezero Redba se nachází za A v Senegalu, za B v Jižní Americe, anebo za C v Austrálii.
1: Číslo 7. K mluvení používáme kolik asi svalů? Za A 7, za B 70, za C 20.
0: Za osmé nejsilnější sval v lidském těle je srdce, biceps anebo sval čelistní.
1: Devítka, ptáme se, co je nejrychlejší v lidském těle. Tak buď to je to za A mrkání, za B přenos vzruchu v nervech, anebo za C je to srdeční činnost. Co myslíte?
0: Otázka desátá. Proč nesmí astronauti jíst chleba ve vesmíru? Za A, aby nepřibrali a nespadli dolů, nebo za B, aby tam nenadrobili, nebo za C, ve vesmíru nesmí jíst vůbec.
1: Otázka jedenáctá. Na jaké planetě prší diamanty? Buď toto může být Mars, nebo Saturn, a nebo Venuše.
0: A poslední otázka, 12. se opět bude týkat planet. Na jaké se nachází největší sopka v naší sluneční soustavě? Za A na Zemi, za B na Jupiteru, nebo za C na Marsu?
1: Tak a vyhodnocení si řekneme po písničce.
2: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Po písničce jsme zpátky a jdeme na vyhodnocení dnešního kvízu. Otázka první, tam jsme se ptali, kde mají motýly chuťové pohárky a správně odpověděli ti, kteří zvolili možnost C na nožičkách.
1: Tak ve dvojce jsme se ptali, jestli otisky prstů mají pouze lidé. Ne, není to pravda, otisky prstů mají třeba lidoopy, ale také medvídek koala.
0: Otázka třetí, které z následujících zvířat má největší oči a vy jste jistě odpověděli správně za B, pštros.
1: Ve čtyřce jsme se dotkli tučňáků, ptali jsme se, jestli mají kolena a odpověď je ano, mají.
0: Tak místo, kde je největší sucho na zemi, není to ani Sahara, ani Luxor, ale je to poušť Atacama v Jižní Americe. Správně je za C.
1: Otázka šestá. Růžové jezero Redba se nachází za A v Senegalu.
0: Otázka sedmá. K mluvení používáme cirka 70 svalů za B.
1: Osmička. Nejsilnější sval v lidském těle je sval čelistní. Správná odpověď je za C.
0: Otázka devátá. Nejrychlejší v lidském těle je přenos vzruchu v nervech za B.
1: Desítka. Proč nesmí astronauti jíst chleba ve vesmíru? Tak je to skutečně Bčko, aby tam nenadrobili.
0: Otázka jedenáct. Na jaké planetě prší diamanty? Diamanty prší na Saturnu za B.
1: A dvanáctka. Na jaké planetě se nachází největší sopka v naší sluneční soustavě? Je to na Marsu 12C. Spočítejte si bodíky. Tak a pokud máte 12 či 11 bodů, tak jste nás poslouchali opravdu na 100% a dosáhli jste skvělého výsledku. Pokud máte 10 až 8 bodů, je to ještě víceméně v pořádku. A pokud máte 7 a méně bodů, tak tududum-dum a poslechněte si náš barvínek znova.
0: Dostali jsme se až na konec dnešního barvínku. Naše dnešní cesta za dobrodružstvím je u cíle.
1: Je to tak? Uteklo to jako voda, vidíte? Ale dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Třeba, že motýly ochutnávají jídlo nohama. Koály pletou policii hlavu svými otisky. Pštros má obrovské oči a malý mozek. V Polsku, že roste hokejový les. Na Atacamě nepršelo už 400 let. Mluvením posilujeme 70 svalů a naše čelist má sílu lva. Taky jsme se dozvěděli, že vlastně jíme nosem, že astronauti nesmí drobit chleba. Na Saturnu, že prší drahokamy a na Marsu mají sopku třikrát tak velikou jako Mount Everest.
0: Páni, když to takhle zhrneš, tak mám pocit, že jsme teď zase o hodně chytřejší než ráno. Děti, doufám, že jste si naši velkou dobrodružnou jízdu užili, stejně jako my dvě s Alčou tady ve studiu. Nezapomeňte o všech těchto zajímavostech vyprávět kamarádům ve škole, ve školce, anebo třeba rodičům u večeře. Schválně, jestli to budou vědět.
1: Mějte se krásně, dívejte se kolem sebe s otevřenýma očima, objevujte svět a hlavně si nezapomeňte naladit barvínek zase příště.
0: Loučí se s vámi Naty
1: a Alča.
0: Ahoj! Ahoj.
2: Dětský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17.10 a v sobotu, tak jako dnes, v 11 dopoledne. V dalším Barvínku nás čeká dobrodružná výprava do světa plného zajímavostí. Společně s Naty a Alčou prozkoumáme tajemný svět zvířat, odhalíme záhady nekonečného vesmíru a také nahlédneme do úžasného fungování lidského těla. A to jsme slyšeli dnes. Takže do příštího barvínku si Alča a Naty pozvali Vojtu Fischeru a mimořádně nadaného mladého houslistu a klavíristu a držitele ocenění Zlatý oříšek 2025. Ačkoliv má jen 12 let, je držitelem mnoha ocenění z domácích i mezinárodních soutěží, zároveň miluje hru na varhany a sám začíná hudbu skládat. Jak vypadá jeho běžný den, co je jeho velkým snem, jaké má hudební vzory a dokáže třeba jen tak odpočívat? To vše se dozvíte v novém barvínku. Ten bude tedy příští týden v úterý 29. září od 17 hodin a 10 minut. K mikrofonu zhruba 20 minut před 12. hodinou, konkrétně 19.30, usedl Milan Šoba. Dnes máme sobotu 26. září, tedy poslední zářijovou sobotu v tomto roce. Svátek mají všechny Andreji, tak na ně nezapomeňte, pokud nějakou znáte. No a v církevním kalendáři jsou zapsáni svatý Kosma a Damián. No a my se můžeme podívat také na to, co jsme pro vás nachystali, ať víte, do čeho jdete, pokud s námi budete trávit čas, a my za to budeme určitě rádi. Krátce před 12. hodinou to bude myšlenka na den z hlavy, tak říkajíc, Martina Holíka. Má název Doktor už to nebolí. A my jsme ji vysílali v premiéře už v roce 2023, ale jak se říká, opakování matka moudrosti. Už jste ji slyšeli možná i dnes ráno před 6 a budete mít možnost pak ještě před 6 večerní. Ve 12 hodin vás pozveme k polední modlitbě. Krátce po 12. hodině si na Proglasu můžete dopřát hudební siestu. V jejím úvodu si poslechneme 3 barokní koncerty z pera Antonia Vivaldiho. První bude v G-dur v úpravě pro 2 kytary, druhý pro fagot v C-dur a třetí A-dur pro 2 housle. Jako další si pustíme romanci G-dur pro housle a orchestr od Ludwiga van Beethovena. Ve zbývajícím čase pak zazní klasická symfonie F-dur od Antonína Reichy. Ve 13 hodin a 30 minut to bude knihovnička. Den české státnosti je státní svátek připadající na 28. září. Toto datum je zároveň svátkem svatého Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Svátek připadá na den Václavova zavraždění, nejspíše v roce 935 za účasti jeho bratra Boleslava. Ve zmiňované knihovničce ve 13.30 tedy nabídneme přehled publikací, které se tímto tématem zabývají. Uslyšíte například o knihách Svatý Václav, příběh českého knížete, Legenda o svatém Václavovi nebo Svatý Václav s podtitulem Vraždou to nekončí. Pořadem nás provede Iva Horká. Ve 13.45 v rámci Filmana Talks si Karel Studený a Jan Peroud budou povídat o filmu Hra na Boha. Ve 14 hodin to bude odpolední proud písní, informací, možná i živého rozhovoru, který máme nachystaný, tak snad to také vyjde. Tak je 3 bloků dnešku v kalendáři. No a v 15 hodin zprávy Českého rozhlasu Plus. Písničkář, kytarista a hudebník Aleš Petržela vydal své první album 2 mouchy jednou ranou, na které zařadil starší skladby i svou novou tvorbu. O dlouhé cestě k vydání desky, o svém hudebním vývoji i zkušenostech z doby pandemie hovoří Aleš Petržela s Janisem Morasem v pořadu Jak se vám líbí od 15 hodin a 5 minut. Řeč bude i o současné Alešově koncertní kapele, ve které hrají kontrabasista Lukáš Hradil a příležitost to sní houslistka Helen Rockhousle. No a pak už to bude hudební listování, ale s tím už přijde odpolední moderátor nebo moderátorka, to se nechte překvapit, kdo to nakonec bude. No a my si dáme první písničku. Má název Hudba, bude jí zpívat David Kourek, který byl jedním z finalistů Porty 2025. My hrajeme právě z tohoto alba Porta 2025 finalisté, kde hrají a zpívají různí interpreti.
3: Kdo ví, jak je po smrti, když dozní píseň labutí a jaká kapela ji celou zahraje? Klidně, ať v uších bude.

co Čech, to muzikant, tak jako důkaz dejme fant, jestli je pravdou, co se roky traduje. Za zmínku stojí skutečnost, recept na šťastnou společnost, když si sám pískáš, mnohem líp se tancuje. Hudba vždycky byla, je a bude.

0: Jak jsme informovali, slavnostním Veni Sancte v kostele Panny Marie Sněžné zahájila v pondělí akademický rok Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Na otázku Proglasu, co nabízí studentům a jaké má plány, pak odpověděl proděkan Tomáš Parma.
1: Tak ten zájem už jako už v uplynulých letech stabilně roste. V současné době zatím ještě teda ten počet není úplně přesný, ale máme zhruba okolo 1680 studentů v různých teda studijních programech. No tak naše fakulta samozřejmě nabízí studijní programy v oboru teologie, a to především teda tu prezenční katolickou teologii, která je učena především pro kandidáty kněžství, ale máme taky distanční studijní program teologie, pracovně říkáme teologie online. Tam samozřejmě máme poměrně velký zájem, tenhle ten distanční studijní program, tam je v bakalářském stupni přes 200 studentů a v navazujícím magisterském je tam něco okolo stovky studentů. Takže těch studentů je poměrně hodně. To jsou programy, které se velmi dynamicky rozvíjí díky tomu, že se jedná teda o distanční výuku, kdy teda studenti skutečně nestudují přímo na fakultě, ale distančně z domova. Dále nabízíme poměrně velké množství programů v oblasti sociální práce, jak ve spolupráci s vyšší odbornou školou Caritas, tak některé studijní programy máme samostatně u nás na fakultě, a potom nabízíme studijní programy v oblasti etiky a kultury, mediální komunikaci, které máme prezenční kombinované i v distanční formě.
0: Začátek akademického roku bude podle proděkana olomoucké teologie Parmy přinášet řadu úkolů a výzev.
1: Důležité je, aby to administrativně všechno proběhlo v tom akademickém roce, co se týče teda studia. Začíná tento týden výuka, takže se vlastně zkouší, jestli všechno dobře funguje, zejména taková ta různá promítací technika v učebnách, a to je takové běžné, na to jsme zvyklí. Pro nás je důležité, že musíme zajišťovat takové ty administrativní záležitosti okolo studijních programů, reakreditace, prodlužování akreditací. Akreditace, máme jeden studijní program, který budeme teď akreditovat nově, protože jsme ho lehce změnili právě v oblasti práce. Bude to nově sociální práce s rodinou. Dřív to bylo sociální práce s dětmi a mládeží. V té oblasti studijní vlastně provedení zápisů, zapsání studentů a rozběh akademického roku, to už v podstatě máme skoro hotové.
0: Zhrnul v rozhovoru pro Rádio Proglas za Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci její proděkan Tomáš Parma.

Mnichov. Stačí jeden malej čínskej virus COVID-19. Padají hodnoty a ctnost.

předáváme si viry sami v sobě. Tak jako kdysi kompromisy končí čas hledání rýmů, je pozdě hledat chybu.

0: Trošku ironická bilance pandemie covidu, zpívala píseň, byla také o bezmoci jednotlivce i společnosti. Zpíval Vladimír Merta, píseň měla název Vejce z klece. V Podolí u Brna se dnes, 26. září, konají podolské hody. Hlavní stárka Veronika Nesejtová Proglasu v pozvání řekla.
1: Průvod bude začínat ve 13 hodin a večerní zábava bude začínat ve 20 hodin. Po celý den bude hrát dechová hudba Miločanka a na večerní zábavě cymbálová muzika z Milotic.

Skladba Mariana Vargy původně zpíval Pavol Hamel, tentokrát jsme slyšeli zpívat Sisu Feher, na violončelo hrál Josef Lupták a na klavír Vladislav Šarišský, na trubku pak Oskar Törek, píseň s názvem Nechtiac. Na 80 tisíc mladých lidí prožilo včera večer vigílii s papežem na zaplněném národním stadionu Francie Saint-Denis. Lev 14. vyslechl svědectví dvou z nich a odpověděl jim na otázky. Zjevně dojatý atmosférou setkání řekl: děkuji Bohu, děkuji vám, děkuji za vaši odvahu, děkuji za vašeho ducha, děkuji za vaši víru. To vy jste svatí Francie. Církev vás velmi potřebuje. Krátce před 12. hodinou a polední modlitbou je tu Myšlenka na den. Autorem je Martin Holík a má podtitul Doktor, už to nebolí.

Když se narodila dívenka Maria, věděli o tom jen nejbližší sousedé. To až my současníci máme radostnou oslavu té dějinné události. Když se narodil před 84 lety Zdeněk, nebyl jsem samozřejmě u toho. V sobotu jsem zajel na pohřeb právě tohoto vzácného přítele, lékaře, chirurga a vůbec utěšovatele všelijakých bolístek. Při letních táborech už ráno v doprovodu vedoucího sedělo v čekárně před ordinací několik táborníků. Otevřely se dveře, usměvavý pan doktor Zdeněk vykoukl, usmál se. A táborníci, Sečná? Tržná? Tady to bude vyvrknutí, že? No, tady to bude spálenina od šplhacího lana, že? Na začátku táborového běhu se prokazují základní dovednosti. Jasně, tak pojďte dál, jeden po druhém. Cítili jsme se jako doma, krom vůně dezinfekce samozřejmě. Já sám jsem jako velký vedoucí některý rok musel fungovat i 5 týdnů v kuse. Když přijeli manželé Stráníkovi na Ameriku, vzal si mě Zdeněk stranou do ambulančního stanu a se slovy Martine, už se na tebe nemůžu dívat. Abys to vydržel do konce, dám ti takové povzbuzovadlo. A vrazil mi do hýždě injekci tenkrát preferovaného gamaglobulinu. No, teď vydržíš ještě aspoň týden. Je krásné, když člověk umí svoji profesi. Je šťastné, když tou profesí umí pomáhat. Je nádherné, když svoji práci dělá s humorem, s nadhledem. Je spasitelné, ano, nebojíme se toho slova, je spasitelné, když dělá víc, než musí a dělá to s laskavostí. S toutéž laskavostí, se kterou hleděl na své současníky Ježíš. To všechno jsou výživné stravenky na pořádný oběd v nebeském království. Milý Zdeňku, díky a dobrou chuť.

0: Z brněnského sídla Proglasu přejeme pěkné sobotní poledne a zveme k modlitbě. Zvláště dnes bychom chtěli prosit za obyvatele Francie a také myslet na ty Čechy, kteří bydlí nebo jsou třeba jen chvíli ve Francii, kde totiž je čtyřdenní pastorační návštěva papeže Lva. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdravás Maria,
1: milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatí Kosmo a Damiáne a svatý Pavle VI. Papeži,
1: orodujte za nás.
0: Svatá Janos Arku a další francouzští svatí,
1: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

12 hodin 4,5 minuty na Radiu Proglas vám teď nabízíme téměř 90-minutovou hudební siestu. Pro přesné číslo je to konkrétně 80 minut a 31 sekund. Tak dlouho se budete moci těšit z tónů hudební siesty. Dnes to budou navíc 3 skladatelé a hned 5 jejich děl. Co se týká počtu skladeb, tak největší prim dnes bude hrát Antonio Vivaldi. Začneme jeho 3 koncerty. Jako první to bude koncert G-dur pro 2 kytary, smyčce a continuo Antonia Vivaldiho, zmiňovaného. Na kytary budou hrát Lubomír Brabec a Martin Mysliveček a dále pak také uslyšíme Pražský komorní orchestr.

Dozněla první část dnešní hudební siesty. Byl jím koncert G-dur pro dvě kytary, smyčce a kontinuo Antonia Vivaldiho. Na kytary hrál Lubomír Brabec a Martin Mysliveček a dále jsme slyšeli rovněž Pražský komorní orchestr. Slíbil jsem v rámci dnešní hudební siesty na Radiu Proglas, že uslyšíme hned tři koncerty Antonia Vivaldiho. Tak teď je tu druhý. Bude to C-dur pro fagot, smyčce a kontinuo, katalogové číslo 472, a interpreti budou jiní. Na fagot bude hrát František Herman a slovenský komorní orchestr bude hrát pod vedením Bohdana Varchala.

Vyslechli jsme i koncert C-dur pro fagot, smyčce a kontinuo, katalogové číslo 472 Antonia Vivaldiho. Slovenský komorní orchestr hrál pod vedením Bohdana Varchala, ale především na fagot hrál František Herman. No a Antonio Vivaldi dnes v hudební siestě na Radiu Proglas potřetí. Koncert číslo 175 a dur pro dvoje housle, smyčcový orchestr a basso continuo. Tentokrát uslyšíme na housle hrající Josefa Suka a Oldřicha Vlčka. Dále pak bude hrát virtuózy Di Praga.

Tolik Antonio Vivaldi dnes v Radiu Proglas a v hudební siestě po třetí. Byl to koncert číslo 175 A-dur pro dvoje housle, smyčcový orchestr a basso continuo. Na housle hráli Josef Suk a Oldřich Vlček, doprovázela virtuózy Di Praga. Předposlední dílo a zároveň i předposlední hudební skladatel v této hudební siestě na Proglase, to bude Ludwig van Beethoven, a to dílo Romance číslo 1 G-dur opus 40 pro housle a orchestr z roku 1802. Na housle bude hrát Josef Suk, Českou filharmonii pak bude dirigovat Franz Konvičný.

Tak to byla poměrně krátká romance číslo 1 G-dur opus 40 pro housle a orchestr z roku 1802 Ludwiga van Beethovena. Na housle hrál Josef Suk, Českou filharmonii pak dirigoval Franz Konvičny. No a na závěr dnešní hudební siesty na Radiu Proglas vyslechneme dílo nejdelší, bude se jednat o symfonii F-dur Antonína Reichy. Dvořákův komorní orchestr bude hrát pod vedením Petra Altrichtera.

Hudební siestu na Radiu Proglas zakončila symfonie F-dur Antonína Reichi. Dvořákův komorní orchestr dirigoval Petr Altrichter. 13:30.

Den české státnosti je náš státní svátek, který připadá na 28. září. Toto datum je zároveň svátkem svatého Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. V mnoha ohledech se nezhodl s mladším bratrem Boleslavem, což se mu stalo osudným. Svátek připadá na den jeho zavraždění v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava. S odkazem svatého Václava se už každý z vás jistě setkal, ať to bylo třeba při procházce po Václavském náměstí nebo v obchodě, když jste za nákup zaplatili obyčejnou 20 korunou. Kdo byl svatý Václav, jaký měl osud a proč si ho připomínáme zrovna 28. září? Svatému Václavovi, jedné z nejdůležitějších postav české historie, která je přezdívána svatým patronem českého národa a jeho socha na Václavském náměstí v Praze se stala symbolem mnohých historických událostí, proto věnujeme dnešní knihovničku. Připravila ji pro vás a od mikrofonu vás zdraví Iva Horká. A nyní se pojďme podívat, jaké knihy k tomuto tématu jsme pro vás vybrali. První z nich se jmenuje Legenda o svatém Václavovi. Napsala ji Ivana Picháčková a vydalo nakladatelství Meandr v roce 2008. Popisek k této knize praví: svatováclavská tradice je téměř stejně tak stará jako český stát, více než 1000 let. Svatý Václav, patron české země, je dnes v našem povědomí většinou už jen jako slavný jezdecký pomník na Václavském náměstí v Praze. O životě a smrti knížete Václava se však od nepaměti vyprávěly a psaly legendy, z nichž většina se zakládala na pravdě. Povězme si proto o životě svatého Václava, o skutcích, které vykonal, a také o zázračném paládiu české země, které kníže Václav nosíval při sobě. Ke vznešené tváři mladého urostlého vévody na bílém koni s plamínkovou přemyslovskou orlicí na štítě a praporcem v ruce český národ po staletí vzhlíží jako k symbolu svého trvání a víry v budoucnost. Kníže Václav, úkladně zavražděný vlastním bratrem, byl již záhy po své smrti uctíván jako mučedník. Dlouhá řada panovníků, kteří po něm usedli na přemyslovský trůn, ho ctila jako legendárního vévodu země české, který svým státnickým uměním a neochvějnou křesťanskou vírou zachoval českému národu, obklopenému mocnými sousedy, právo na existenci. Svatý Václav, věčný kníže, bude prý v Čechách panovat až do skonání světa. Jeho jménem se vyhrávaly bitvy a nepřátelé byli ze země hnáni za zpěvu svatováclavského chorálu. A když Čechové s jeho jménem na rtech slavně vítězili, stavěli svému světci děkovné kapličky i honosné chrámy po celé zemi. Jeho obraz zdobil vojenské prapory, korouhve, mince i pečeti, jeho jménem se lidé zaštiťovali při všech pohromách, které kdy byly na Čechy seslány. Další knihou je svatý Václav, panovník a světec v raném středověku. Autorem je Vratislav Vaníček, vydalo je nakladatelství Paseka v roce 2014. Jaký byl svatý Václav jako člověk a vladař a jaká byla jeho doba? Přední český historik představuje Václava jako charismatickou osobnost a silného panovníka s cílevědomou západoevropskou orientací. Sleduje drama jeho životního zápasu v éře proměn Evropy pod duchovním a civilizačním vlivem křesťanství v kontextu vytváření soustavy států střední Evropy. Nově interpretuje události a osobnosti českého raného středověku. Křest Bořivoje a osud jeho manželky Ludmily, otázku viny Drahomíry a Boleslava I., dobové poslání Přemyslovny Dobravy a slavníkovce Vojtěcha, intelektuála evropského formátu.
Historický osud knížete Václava skončil jeho mučednickou smrtí, ale záhy začíná jeho nekončící druhý život svědce a garanta státnosti a politické kultury vznikajícího českého národa. Tato nikoli nepřístupná vědecká práce by měla určitě zaujmout nejenom historiky, zájemce o české dějiny, ale také teology a vzdělané křesťany. A nyní se pojďme podívat na knihu Svatý Václav s podtitulem Vraždou to nekončí. Vydalo nakladatelství Grada v roce 2015. Autory jsou Veronika Válková a třebíčský rodák Petr Kopl, autor proslulých štěků Broka Špindíry, které se staly bezmála kultovním komiksem současných čtenářů. Kniha je buď v tištěné formě, ale najdete ji také jako e-knihu či e-book, anebo ve formátu PDF. Legendy o svatém Václavovi zná snad každé malé dítě a každý dospělý ví, že legendy si vždycky něco přibarvily. Ale stejně, kdo si představuje Václava jako proplešatělého čtyřicátníka, který dokáže při pitce a bojových hrách se svou družinou s přehledem držet krok a nebojí se vyzvat na souboj konkurenčního knížete, kterého naprosto s přehledem porazí. Navíc umí číst ve třech jazycích a třech různých písmech. Taky je ženatý a má syna. Prostě až na tu gramotnost skoro normální panovník. A jeho bratr Boleslav? Je opravdu bratrovrah? Legendy se shodují v tom, že to nebyl on, kdo Václavovi zasadil smrtelnou ránu. Naštěstí se u toho nachomítla Bára jako očitá svědkyně, takže může po téměř tisíciletí do věci vnést jasno. Tak pokud si knihu, milí posluchači, přečtete, třeba budete mít jasno také. Další knihou, kterou chceme představit dnes, je kniha, která se jmenuje Svatý Václav a jeho pomník. Autorem, respektive autorkou, je Alena Ješková. Vydalo nakladatelství Arcibiskupství pražské v roce 2016. Publikace představuje českého národního patrona na pozadí legend i věrohodných historických faktů, sleduje proměny jeho kultu v tisícileté historii a popisuje více než 30 let trvající peripetie vzniku pomníku na Václavském náměstí se zaměřením na jeho tvůrce Josefa Václava Myslbeka. Samostatná kapitola představuje charisma pomníku ve 20. století, v němž působil jako mytické shromaždiště, kde se lidé scházeli i přes zákaz totalitních režimů. Text doprovodil s doslovem kardinál Dominik Duka. Kniha je bohatě vybavena současnými i archivními fotografiemi. A nyní se pojďme podívat na knihu Svatý Václav a návrat k českému národnímu povědomí. Vydala společnost pro svatováclavská studia v roce 2021. Píše se o knize. Svatý Václav provází české dějiny během celého jejich tisíciletého trvání. Objevuje se jako světec, nadpřirozený ochránce státu a opora českých vojsk v bitvách. Karel IV. Jej výslovně označil za věčného vládce země a zasvětil mu nově vyzdobenou královskou korunu, symbol české státnosti. Svatováclavská idea byla vždy sjednocující pro všechny Čechy, Moravany a Slezany bez rozdílů a právě ona by mohla pomoci ukončit období rozdělené společnosti, které u nás panovalo po celé minulé století a nezmizelo ani po roce 1989. Sborník se zaměřuje na roli svatováclavského odkazu ve vztahu k české státnosti i na rozbor jeho ohlasu. A nyní tu máme knihu Svatý Václav, příběh českého knížete od Oldřicha Selutského a knihu vydali Paulinky v roce 2022. Poslechněme si, co se píše v anotaci o této knize.
Na českém trůně sedělo mnoho knížat, králů i císařů. Jenom jednoho z nich, svatého Václava, však nazýváme ochráncem a patronem naší země. Obracíme se k němu o pomoc, když je nám úzko, když je za našimi hranicemi rušno, když naší zemi hrozí motory tanků a hukot bojových letadel. Věříme, že náš svatý kníže nám vždycky pomůže. Vždyť i jeho život byl plný nebezpečí a nástrah. Kniha má potěšit malé i větší čtenáře, kteří mají rádi životy svatých, chtějí si připomenout slavné skutky knížete Václava a místa spojená se svatováclavskou úctou. Dílo s radostí nejenom napsal, ale i namaloval již zmíněný Oldřich Selucký. No a na závěr jsme si nechali úplnou novinku roku 2024, která vychází právě kolem svátku svatého Václava, to je 28. září. Příběh svatého Václava aneb životem a krajinou českého národního patrona. Autorem této knihy je Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý. Vydalo nakladatelství Čas. Tato kniha nám nastěňuje příběh knížete Václava, dědice, svatého ochránce a věčného vládce české země. Nás ani po více než tisíciletí tedy nepřestává fascinovat. Je zakódován hluboko v naší krvi, i když ho možná v běžném životě nevnímáme. Podvědomě k němu tíhneme a ve chvílích úzkosti, kdy nám připadá, že je naše národní existence ohrožena, se k němu s nadějí obracíme, jak už jsme ostatně slyšeli i v předchozích knihách. Tvůrčí tandem Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý se pokusil rekonstruovat Václavův život a vsadit jeho činy do širších mezinárodních souvislostí. Autoři k tomu říkají, cituji, náš příběh berte jen jako jeden z možných. Je však podložen maximem dostupných údajů. Zbytek příběhu je dílem naší tvůrčí fantazie, nikoli však samoúčelné a bezbřehé. Některé z hypotéz, zveřejněných dokonce renomovanými historiky, nám připadají absurdní. Například, že Václav byl zabit omylem při náhodné opilecké rvačce, nebo že vůbec neexistoval a jeho postava byla vytvořena jako křesťanská obdoba pohanského boha Svantovína. My jsme se naopak snažili být maximálně seriózní, chtěli jsme pochopit myšlení tehdejších lidí, cítit se do jejich pocitů. Konec citace. Otomar Dvořák sestavil svůj příběh jako dokumentární román, tedy beletrizované vyprávění proložené faktickými údaji, citáty a autorskými úvahami. Vycházel přitom z vlastního scénáře k šestidílnému televiznímu seriálu, který bude odvysílán počátkem roku 2025. Druhou část knihy zpracoval Josef Pepson Snětivý. Ten přistoupil k národnímu svědci trochu jiným způsobem, který je ovšem pro něj typický. Vydal se do krajiny svatého Václava jako dychtivý poutník, jenž s pokorou kráčí pěšky přes trní a hloží od jedné stopy světce ke druhé, nic nedbaje námahy a únavy, posedlý touhou vše popsat, zdokumentovat a zachytit na fotografiích. K tomu připojuje spoustu dobových údajů a osobitých postřehů. Autoři doufají, že tato kniha bude pro jejich čtenáře inspirací k zamyšlení, ale také k novým pohledům na krásy naší země a na mlhavé počátky její barvité historie. A budou rádi, když se podobně jako oni stanou poutníky v krajině svatého Václava. A to bylo z dnešní knihovničky na Rádiu Proglas všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se zase u mikrofonu. Naschledanou někdy příště. Od mikrofonu Rádia Proglas se loučí Iva Horká a ze zvukové režie Tomáš Hlávka.

0: S novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji jako dnes, sobotu ve 13.30. Ta dnešní byla reprízou z roku 2024. V knihovničce v sobotu 3. října o 1:30 odpoledne se budeme věnovat knize papeže Františka s názvem Naděje. V níž se ohlíží za svým pozoruhodným životem, přibližuje své dětství i dospívání a události, které ho přivedly k volbě životního poslání. S odvahou a upřímností se věnuje i zásadním tématům společnosti, jako jsou válka a mír, migrace, environmentální krize, postavení žen, sexualita, technologický rozvoj či budoucnost církve. Knihu doplňují vzácné fotografie, včetně soukromých a nepublikovaných materiálů. Jedná se o vůbec první autobiografii, jakou kdy papež sepsal v době svého úřadu. Česky vyšla v loňském roce v nakladatelství Univerzum. No a jako vždy v sobotu po knihovničce, tedy o pořadu o knihách, následují pořad o filmech.
1: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u pravidelné rubriky Filmana Talks, kde se bavíme s Honzou o filmech, které dávají smysl, o filmech s duchovním přesahem, o filmech, které se můžete pustit na streamovací platformě filmana.cz.
2: Filmana Talks, pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
1: Vítej, Honzo, a dneska si budeme povídat o filmu Hra na Boha. Přibliž nám, o čem ten film je.
3: Film Hra na Boha je trošku netradiční a, jak už název napovídá, možná trošku kontroverzní, ale ani ne tak v tom, co by nám předkládal, jako v těch otázkách a tématech, kterými se zabývá. Velmi jednoduše řečeno, je to film, který se odehrává v Německu před etickou komisí, která posuzuje vlastně nárok a oprávněnost člověka, který si chce vzít život z nějakých důvodů, tak jestli vlastně na to má právo, jestli to právo má být zakotveno v nějakých zákonech a jakým způsobem k tomu ta společnost má přistoupit, společnost, která vychází z křesťanských kořenů, ale do určité míry už od nich možná třeba opouští nebo dívá se na věci jinak moderněji. Tak celý ten film je vlastně takovou jako disputací o tématu eutanázie.
1: Z pozice křesťana eutanázie je v podstatě řízená sebevražda, což z logiky věci musí být odsouzení hodné, bereme to prostě jako automaticky špatnou věc. Proč je vlastně vůbec důležité se o tom bavit, nebo proč to nějakým způsobem znovu otvírat a pouštět se do tohoto tématu? K čemu to věřícímu člověku může být vlastně dobré, tady ta takováhle polemika?
3: My jako věřící jsme zvyklí dost často brát některé věci jako dané, že to je prostě jasný, o tom se nebavíme a tečka. Nicméně ve chvíli, kdy se na to podíváme optikou člověka nepraktikujícího, nevěřícího nebo člověka, který se dostal do nějaké velmi složité životní situace, tak už to dogma, které nám je jasné, ve chvíli, kdy se nic neděje, možná není tak úplně jasné. Proto za mě ten film je velmi zajímavý v tom, že se tam poměrně nestranně ukazují různé pohledy, různé úhly pohledu právě na toto téma. A je zajímavé sledovat, jak se i divácký prožitek toho filmu, nebo ten názor mě jako diváka v průběhu toho filmu může měnit, protože jednu chvíli tam vystupuje doktor, v další chvíli kněz, respektive biskup, v jiné chvíli člověk, který chce ukončit svůj život a další a další. A vlastně každý má poměrně validní a zajímavé argumenty. Člověk si říká vlastně, aha, to možná není úplně taková blbost a v tomto kontextu je to opravdu něco, co člověka nutí neustále nad tím přemýšlet a revidovat nějaký svůj postoj a učit se ho vlastně obhajovat. Ono je vlastně v té teoretické rovině se to dá velmi jednoduše odsoudit, ale ve chvíli, kdy opravdu máte třeba nemocného člověka, který jako velmi trpí a je jasné, že v dohledné době z tohoto světa odejde, ale musí projít oko obrovským utrpením, tak ono se lehce říká, že jako věřící máme to utrpení odevzdat Pánu Bohu a vlastně nám to pomůže, ale chvíli, kdy ten člověk věřící není a trpí, tak vlastně se nabízí ta možnost ten život ukončit minimálně z toho pragmatického úhlu pohledu. Takže říkám, že to přemýšlení na tu věci ve chvíli, kdy se nás to netýká, je mnohem jednodušší, než ve chvíli, kdy se nás to dotýká, buď to nás nebo našich bližních. A my dost často, nebo já osobně si asi nedokážu představit, že bych s někým o tom dokázal sofistikovaně nějak diskutovat. Takže ten film nabízí různé vlastně otázky, odpovědi a člověk si tak může ten obzor jako velmi rozšířit. A ještě za mě vlastně zajímavý moment, který se tam tolik neřeší, ale je s tím jako neodmyslitelně spojený. Sice na jednu stranu eutanázie je jako opravdu teda přerušení života, ale na druhé straně mi dneska lékařská věda umí jako vlastně prodlužovat ten věk a to přežití vlastně jako až třeba do nějakých extrémních podob, kdy opravdu člověk je vlastně udržován na životě jen těmi léky a v podstatě přežívá, jo, leží na posteli, už jako z toho ten život komu nefunguje a udržuje ho jen těmi léky. A vysazení těch léků by znamenalo nějaké ukončení. Tohle si myslím, že třeba jako velmi zajímavá etická otázka, kterou ani jako vyřící možná nemáme úplně tak jako rozlišenou a bylo by to asi na další povídání.
1: Když to tak poslouchám, tak to asi nebude úplně jednoduchá látka. Já když si sednu večer televizi a přemýšlím, co si pustit, tak většinou sahám spíš po něčem jednodušším. Čím je tenhle film tak speciální? Proč si myslíš, že bych si ho měl pustit? V čím je jiný než ostatní filmy?
3: Tak jako každý správný film právě jako neříká ty jasné odpovědi, ale spíše se snaží donutit diváka, aby nad tím přemýšlel. Ano, souhlasím, že toto zrovna není odpočinkový film, který by si člověk pustil a tak u něj pospával. A vlastně zajímavý je tím, že je vlastně natáčený de facto v jedné místnosti s těmi protagonisty, kteří tam o tom jako debatují. A vlastně není tam, pokud jsem si dobře všiml, ani použitá ani žádná hudba, že to je opravdu poměrně mistrovsky postaveno na těch dialozích. A je to částečně tím, že to vychází vlastně téma a námět toho filmu z divadelní hry. Takže i filmařsky z toho diváckého pohledu je to zajímavé tím, že opravdu jsme uzavření jako v jedné místnosti a snažíme se rozlousknout ten oříšek, co je správné a co není správné.
1: Pro koho si myslíš, že tenhle film je určen? Kdo by z něj mohl nejvíc vytěžit? Komu bys ho doporučil?
3: Já si nemyslím, že tento film je určený pro nějakou konkrétní jako cílovou skupinu, pro nějakou konkrétní druh lidí. Je to vlastně jako dokáže to předat asi každý.

0: že ukončit, tak manipulujeme vlastně s božím stvořením a ono to ale jde dál, což zase v tom filmu úplně není, ale z našeho úhlu pohledu do určité míry manipulujeme a hrajeme si na Pána Boha už třeba v rámci umělého oplodnění, v rámci vzniku toho života. Takže myslím, že tyhle ty otázky jsou velmi aktuální a vidíme to i na politických scénách v Evropě, že se to jako vyřeší. Není to téma jako hotové, vyřešené a pořád je to na stole. U nás zatím tolik ne, naštěstí, ale v té západní Evropě je to hodně jako silné. Za mě asi ještě poslední taková myšlenka k tomu je, že my jako věřící samozřejmě máme svoje nějaké hodnotové zásady, morální, etické zásady a ty chceme tak nějak jako žít a dost často právě jakoby dávat ostatním. A za mě jako zásadní otázka toho filmu je, jestli my jako věřící máme diktovat nevěřícímu člověku, co si může se svým životem dělat nebo ne. Jo, jestli to, že my vnímáme něco, že je správné, že dané od Boha, že tak má být, jestli musíme nějakými zákony a silou prosazovat vlastně úplně pro všechny, kteří to třeba vidí jinak a je to jako věc jejich názoru. My můžeme asi pomoct, můžeme nějak jako vést, dát jim nějaký svůj pohled, ale můžeme jim to přikazovat nebo nakazovat nebo zakazovat? To je asi jako velká otázka.
1: Díky moc, Honzo. Už teď se těším, až se na film podívám. Bavil jsem se tady s kolegou Honzou Peroutem z Filmany, bavili jsme se o filmu Hra na Boha a zveme všechny posluchače k tomu, pokud mají chuť, aby se i pustili na platformě filmana.cz. Hezký zbytek dne a naslyšenou.
2: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.
3: No a po pořadu o filmech si teď už dáme první píseň. Má název O tátovi a je od Jana Nedvěda mladšího a skupiny Příbuzní.

0: jsem netančila.
1: Pro tebe tančím, tato píseň nás převedla přes 14. hodinu. Kat a Kombo, tak se jmenuje skupina, zpívala Kateřina Mrázková a Pavel Šabacký. Hezké odpoledne vám přeje Milan Šoba od mikrofonu Radia Proglas. Teď si dáme píseň Autumn Leaves, tedy podzimní listy, a skupina Vocal Total zpívat bude Susan Zwicky.

Dnes máme sobotu 26. září 2026. Svátkem svatého Pavla VI. Ukazuje katolický kalendář na papeže, který dovedl k závěru druhý vatikánský koncil. Narodil se v tento den roku 1897. Jan Pavel II. Jej označil za věrného následovníka svého pána, který v srdci nesl světlo z hory Tábor a s tímto světlem kráčel až do konce. Odedávna se připomíná památka svatých Kosmy a Damiana, lékařů a mučedníků. Narodili se snad ve 3. století v Sýrii jako dvojčata. Šířili evangelium mezi pohany a to se za císaře Diokleciána nepřipouštělo. Jsou patrony lékárníků, lékařů a lékařských fakult, nemocných, ochránci fyziků, holičů a cukrářů a počítají se mezi naše národní patrony. Ve Staré Boleslavi jim zasvětili jeden z prvních kostelů v tehdejších Čechách. Císař Karel IV. Získal část ostatků bratří pro svatovícký chrám. Oslavou jazykové a kulturní rozmanitosti starého kontinentu má být dnešní Evropský den jazyků. Podle pranostiky na Kosmu a Damiana chladno bývá z rána. A ještě jedno výročí. Ve farním kostele Navštívení Panny Marie ve Svitavách právě před 105 lety přijal svátost biřmování desetiletý Engelmar Unzeitig, rodák z nedalekého Hradce nad Svitavou, budoucí kněz a řeholník, odpůrce a mučedník nacismu, přezdívaný Anděl z Dachau. V září před 10 lety církev tohoto sudetského Němce prohlásila za blahoslaveného.

Tvoje listy, tak se jmenovala píseň o dopisech od milované osoby, které člověk stále dokola čte, zpívala Soňa Horňáková. 45. narozeniny dnes slaví jedna z nejlepších hráček tenisové historie, Američanka Serena Williamsová. 55. slaví zakladatel obecně prospěšné společnosti Etela na pomoc dětem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním Pavel Feyerreisel. Nebo Feyerreisel, vnuk politického vězně, laureát ocenění mecenáš české kultury 2019. 77. narozeniny slaví houslista, violista a hudební pedagog Hudební akademie muzických umění Bohuslav Matoušek, výrazná osobnost české interpretační scény, laureát soutěže Pražské jaro. Svátek má Andrea, jméno z řečtiny vzešlo z mužského Andrej, to je mužný, silný, odvážný. Podle pranostiky na Kosmu a Damiana chladno bývá z rána. Dnešek v kalendáři pro vás chystá Kateřina Vitouchová, která přichystala ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalších výročí do proudu. Takže snad ještě něco z toho stihneme.

0: Skladba Ralpha Burnse na text Johnnyho Mercera, zpívala nám Tony Sutton, píseň Early Autumn, tedy brzký podzim. Sestry Boromejky a jejich nemocnice v Praze zvou na setkání zdravotníků pod Petřínem na akci Detox srdce. Uskuteční se v sobotu 10. října v řádovém kostele svatého Karla Boromejského v Praze na Malé Straně a v přilehlé aule Boromeum. Po telefonu zdravím moderátorku setkání a jednu z přednášejících Kateřinu Lachmanovou. Vítejte ve vysílání Radia Proglas. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Je zmíněná akce určená pouze zdravotníkům?
1: Tak ona tradičně vznikla pro zdravotníky a před lety dokonce měla dost jako akademický charakter. Dostávali za to i body pro ten bodový systém, ale teď už je to, bych řekla, dokonce otevřené pro veřejnost. Je to teda primárně pro zdravotníky, ale určitě s velikým užitkem mohou ten program zkonzumovat i jiné pomáhající profese a dokonce i lidé, kteří s pomáhajícími profesemi nemají nic co dočinění. Je to spíš taková osvěžovna pro duši, bych řekla.
0: Kdo všechno se podílí na přípravě zmiňovaného říjnového detoxu srdce?
1: Tak ten konkrétní program mám na starosti se sestrou Clemens a se sestrou Františkou Zubořkou, s kterou teda koncipujeme, jak bude probíhat, kdo bude mít přednášky, na jaké téma, jaké bude motto. Ale potom samozřejmě se na vlastní organizaci podílí velký počet Boromejek, skoro všichni, kdo jsou doma, protože je tam krásné ohojné občerstvení a vynikající oběd a všechno nachystané i prodej různých výrobků a tak dále. Takže spoustu lidí, ale ten program máme na starosti takhle ve třech.
0: No a když už jsme zmínili ten program, tak ten je asi nejdůležitější, tak zkuste nám jej trošku přiblížit.
1: Tak program je jenom na sobotu a vlastně v časném odpolední už se končí. V 8.30 začíná se mší svatou. Samozřejmě mohou přijít i lidé, kteří nechodí na mši svatou a přijdou třeba až později na ty referáty. A v 9.40 už po registraci začínají přednášky. V prvním bloku budou tři asi půlhodinové, to bude mít kazatel Karel Řežábek z Plzně na téma detox našich vztahů. Já budu mít o sebeodmítání, o tomhle psychologicko-duchovním problému. A páter Jeroným Karmelitán bude mít pět jazyků omluvy. O tom, jak prosit za odpuštění, jak se omlouvat, aby to dospělo k tomu, kam má. A potom následuje další blok, kdy budou paralelní programy, neboli na výběr. A to už bude doktorka Hošťálková o smíření se s vlastní smrtelností, doktorka Jana Březinová o manipulativních vztazích a opět Karel Řežábek o přijetí svých limitů. No a po přestávce a po obědě, který bývá velmi dobrý, máme ve dvě hodiny divadlo jednoho herce od Jana Horáka z Roudnice, František Blázen, protože ještě běží rok svatého Františka, tak se nám hodilo tohle jeho téma.
0: Kdyby to někoho z našich posluchačů zaujalo a třeba měl možnost se tam vydat, tak jak a dokdy je možné se na akci přihlásit?
1: Tak oficiální přihlašování je tuším do 4. října a najdete formulář přihlašovací na stránkách boromejky.cz v kolonce události. Přímo, kdybyste se zadali setkání zdravotníků pod Petřínem, tak vám to taky vyběhne, ale boromejky.cz to je na jistotu. Tam najdete ten formulář a tam je možný vyplnit jenom úplně základní údaje, aby se s vámi počítalo především třeba kvůli tomu obědu. Ale je možné přijít určitě i bez přihlášení a zvlášť třeba na to divadlo po obědě chodí někdy i rodiny s dětmi. Takže je možný přijít i takhle.
0: Říká na Proglasu Kateřina Lachmanová, moderátorka setkání zdravotníků pod Petřínem, ohlášeného na sobotu 10. října, tedy za 14 dní, jestli dobře počítám, a název Detox srdce. Já moc děkuju za rozhovor a přeji, ať se setkání vydaří, oběd je dobrý a ať také to setkání samozřejmě inspiruje a osvěží. No a s pánem Bohem a naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.

Tolik skladba Mariana Vargy, původně skupina Prúdy, zpívala Sisa Feher, na violončelo hrál Josef Lupták, na klavír Vladislav Šarišský a píseň s názvem Zvonky, zvuntě. Na dnešek připadá z té 15. výročí narození boží služebnice Marie Elišky Prečnerové, české provinciálky a generální představené kongregace školských sester svatého Františka, učitelky, kandidátky blahořečení. Zemřela v roce 1993. Hrob má ve Slatiňanech, kde sloužila i dětem s mentálním postižením. Jeden přítel označil sestru Elišku za typ moderní realistické světice.

0: Postupně do vytracena nám odešla píseň Mais que Dois, tedy více než dva, brazilského zpěváka, který si říká Dorea, single z loňského roku. 95. by dnes oslavila svědkyni holokaustu Erika Bezdíčková, překladatelka, redaktorka a hlasatelka Československého rozhlasu, autorka knihy Moje dlouhé mlčení. Přežila věznění v několika nacistických koncentračních táborech, včetně Osvětimi, kde ztratila nejbližší, utekla z pochodu smrti. Její pozemská pouť dospěla ke konci roku 2020.
1: Cítím se lehký, protože ty taky. Vítr nás odvane, jsme jedním bodem, už se nic nestane.

0: bude nám ještě někdy líp.
1: Krátká písnička Vladimíra Merty s názvem Cítím se lehký. Dánská desetičlenná skupina Tone of Voice Orchestra vydala album Running from the Devil. Neobvyklé obsazení souboru zahrnuje čtyři zpěvačky, niněru, dudy, cistru, housle, saxofony, flétny, kontrabas a dva bubeníky. Hudba čerpá ze skandinávské lidové hudby, folklóru, jazzu, amerických tradic, brazilské hudby i současného alternativního popu. Výraznou roli mají více hlasy vokály, taneční rytmy, instrumentální mezihry i improvizace. No tak to se teda těšíme společně určitě na píseň, kterou si z tohoto alba pustíme. Má název Belly Up, tedy břicha vzhůru, s podtitulem, tedy v dánštině Fisken ligger på hviden sand, což znamená ryba leží na bílém písku. No,

Právě před 17 lety Benedikt XVI. Zahájil třídenní apoštolskou návštěvu Česka. Měla motto Láska Kristova je naší silou. Při uvítání na letišti v Praze německý papež řekl, skutečnému pokroku lidstva nejlépe prospívá soulad mezi moudrostí víry a intuicí rozumu, kéž by se český lid mohl vždy těšit z plodů tohoto šťastného spojení.

Cesta do dětství a potlesk patří skupině ETC, zpíval Pavel Bohatý. Před 385 lety byl pokřtěn anglický lékař a botanik Nehemiah Grew, spolutvůrce anatomie rostlin. Objevil mikroskopickou buněčnou strukturu rostlin, prosazoval pojem pletivo. Jako první poznal, že květy jsou pohlavní orgány, založil i srovnávací anatomii obratlovců. Zemřel v roce 1712.

Tak to byl argentinský hudebník Marco Grancelli a jeho píseň Si te bautizo la luna, tedy kdyby tě měsíc pokřtil. 40 let uplynulo od úmrtí lékaře profesora Jaroslava Švejdy, předního tuzemského patologa, ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně a děkana lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V jejím čele stanulo roku 1968. Švejdův žák a spolupracovník profesor Aleš Rejtar ve vzpomínce pro časopis Klinická onkologie před časem napsal: Velmi těžce nesl německou okupaci a stejně potom i lživou podstatu a systematické násilí komunistického režimu, preferujícího podprůměr a průměr. Jako přesvědčený konzervativně liberální demokrat a nestraník měl každodenní problémy s prosazováním svých obecně organizačních i personálních představ.

Tak to byla skupina Mitři.avi, tedy dohromady Mitři a Vy. Za druhou stranu všeho se tam zpívalo Snad čeká klid a osvobození. Skupina hrála píseň, která měla název právě Druhá strana všeho. V židovské rodině v Brně se narodil v tento den roku 1905 fyzik Georg Plaček, spolupracovník a přítel, rádce i kritik nejproslulejších teoretických i experimentálních fyziků své doby, včetně těch s Nobelovou cenou Bohra, Landaua a dalších. Plaček byl také znalcem umění a jazyků, světoobčanem a světoběžníkem. Právě on přesvědčil strůjce atomové bomby Oppenheimera a Tellera, že nejen Hitler, ale ani Stalin nesmějí vyhrát závody o jaderné zbraně. Zemřel v Curychu v roce 1955.

Zhudebněná báseň Václava Hraběte, skupina Naboso a Veronika Špíglová. 26. září 1650 byl na Staroměstském náměstí vztyčen Mariánský sloup jako výraz díků za záchranu Prahy ve 30leté válce. První barokní socha v tehdejších Čechách, dílo mistra Jana Jiřího Bendla. Pražští měšťané spolu s církví ubránili staré město pražské před nepřátelskou přesilou. V průvodech ke sloupu se proto nosila přilba s rukavicemi jezuity Jiřího Plachého, který vedl městskou obranu. Socha umístěná na sloupu znázorňovala neposkvrněné početí Panny Marie. Nápis hlásal, že jde o poděkování za záchranu Prahy v roce 1648. Krátce po vzniku Československa 3. listopadu 1918 monument strhl rozvášněný dav s odůvodněním, že jde

o symbol habsburské poroby. Po pádu komunismu vznikla Společnost pro obnovu Mariánského sloupu. Její úsilí završilo vztyčení repliky z dílny akademického sochaře Petra Váni v červnu 2020.

0: štěstí. Píseň Vracíme se skupiny Epidemie, kterou právě teď slyšíme, už neuslyšíme celou, protože se blíží 15. hodina. Na Radiu Proglas to budou zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
2: Papež Lev XIV. Zahájil venkovní mši v Paříži pro 600 tisíc lidí. Kvalita vody v obcích na sever od Prahy se pomalu zlepšuje, k pití ale ještě vhodná není. Čeští fotbalisté na úvod sezóny Ligy národů přivítají Chorvatsko. Kolona popojíždí na dálnici D1 z Prahy před Brnem od 190. kilometru a zítra bude slunečno, na severovýchodě až oblačno a teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Na venkovní mši papeže Lva 14. na náměstí Concord v Paříži je 600 tisíc lidí. Další se shromáždili v přilehlých ulicích a na místě je i náš zpravodaj Marcel Faltis.
4: Lidé stojí od vítězného oblouku přes celý bulvár Champs-Élysées až na náměstí Svornosti, kde je tribuna se Zlatým křížem. Aby mohlo všech 600 tisíc lidí mši sledovat, jsou na místě velkoplošné obrazovky a reproduktory. Papež na místo přijel před několika málo minutami papamobilem a po cestě zdravil 100 tisíce věřících, kteří mávali žluto-bílými vlajkami Vatikánu a křičeli, ať žije papež. V těchto chvílích hlava katolické církve zahajuje mši, která je věnovaná paní Marii, a první čtení je z knihy Ezechielovi. Před mší papež navštívil středisko pro migranty na severu Paříže, kde vyzval k důstojnému životu v míru. Večer se papež přesune na jih Francie do Lourdes, kde navštíví svatyni Panny Marie Lourdeské, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Evropě. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda, testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 tisíc lidí. Podle Soukupa už ale večerní testy ukázaly nižší hodnoty.
5: Vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
2: Vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Představením Akt v tanvaldském kině JAS začnou dnes večer oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Pokračovat pak budou v neděli celodenním programem v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu.
6: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
7: Pak jsem se tady rozřádil a zjistil jsem, že to je docela dobrá parketa.
8: Vzpomíná Miloň Čepelka na rok 1968, kdy začal hrát roli mamky Žílové a vystupuje v ní jako jediný dodnes. Manžela otce Žílu si večer v Tanvaldu zahraje Zdeněk Svěrák a jejich společné syny Petr Bruckner, Gennadij Rumlina a Marek Šimon. Nejstarší pětici herců zítra v Tanvaldu doplní i ti mladší, včetně profesionálních posil souboru. Společně budou hosty besedy Radiožurnálu po 11. hodině. Z Příchovic budeme vysílat živě mezi 10. a 14. a stihneme pokřtít novou knihu i vyhlásit vítěze ankety i rozhlasu o nejoblíbenější postavu z her. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
9: Sport. České fotbalisty čeká večer první zápas elitní skupiny Ligy národů proti Chorvatsku. Utkání v Edenu od 20 hodin a 45 minut odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Na mistrovství Evropy ve vodním slalomu se jela časovka kajak krosu žen. Výsledky českých kajakářek přidá z Ivrej Jan Suchan.
10: Všechny tři české reprezentantky postoupily do vyřazovací a kontaktní fáze kajak krosu, ale medaily tentokrát za časovku žádná z nich nezískala. Nejlepší byla 12. Kateřina Beková, 16. skončila Olga Samková a 17. Tereza Knéblová. Za chvíli začne časovka kajak krosu mužů i se čtyřmi Čechy. Z Ivrej Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: kolona na D1 před Brnem a také na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy opatrně za sjezdem na Výstaviště. Na 190. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 196. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem, zdržení je okolo 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 22. kilometr do omezení, tam se projíždí pouze levým pruhem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Mýto. Na 41. kilometru odtahují osobní auto po nehodě, blokují levý pruh, kolem se projíždí plynule. Na tahu 191 mezi Radošicemi a Rožmitálem pod Třemšínem opatrně za Starým Smolivcem. Srazila se tam motorka a osobní auto. A v Praze v Povltavské řeší nehodu u odbočky na Bulovku, počítejte proto s kolonou v obou směrech, zdržení je okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: I zítra bude slunečno, na severovýchodě až oblačno a ráno ojediněle mlhy. V noci se ochladí na 8 až 4 stupně, může být i přízemní mráz a odpoledne se pak oteplí na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
13: Pracovní příležitosti na Proglasu.
14: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personalie@proglas.cz.
0: No a v tuto chvíli se od mikrofonu loučí Milan Šoba. Dále bude následovat hudební pořad a já se budu těšit zase naslyšenou někdy v říjnu. No a tím odpoledním a večerním a nočním moderátorem bude Daniel Blaške, tak už jsem prozradil to tajemství. Takže přeji krásný zbytek dnešní soboty.

0: Na Proglasu právě začíná pořad Jak se vám líbí. Příjemný a pohodový poslech přeje Janis Moras. Se mnou ve studiu je teď můj dnešní host, písničkář, kytarista a hudebník Aleš Petržela. Aleši, ahoj, vítám tě tady.
1: Ahoj, krásné odpoledne všem.
0: Je to návrat do Proglasu po několika letech. Ty jsi tu byl v roce 2017, tehdy jako čerstvý vítěz z 51. ročníku festivalu Porta.
1: Ano.
0: Cenu si získal za písničku Cukr a sůl.
1: Ano.
0: Ano. A tím už se dostáváme vlastně k důvodu, proč se dnes potkáváme. Protože ty jsi vydal nové album a písnička Cukr a sůl je tou první, která na něm vůbec zní. Album dostalo velmi nezajímavý název, který si určitě trošku osvětlíme. Dvě mouchy jednou ranou.
1: Ano.
0: A já bych teď rovnou pustil Cukr a sůl, ať si jednak posluchači, diváci, kteří třeba byli i na Portě, připomenou rok 2017 a pak to tedy vztáhneme k tomu roku 2026. To jsou roky, které dělí bezmála, už to bude 10 let, takže poměrně dlouhá doba. Zeptám se na to, co jsi dělal a
1: dobře,
0: jaká cesta vedla k tomu albu, k té desce.
2: Jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybíráme.

jedině spolu po rukou. Jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Neplet

0: Cukr a sůl, to je název písničky, kterou jsme právě slyšeli na úvod dnešního Jak se vám líbí na Proglasu. Se mnou ve studiu sedí Aleš Petržela, písničkář, kytarista a hudebník, velmi zkušený muzikant, který ale vydává svoje vlastně debutové album. Je to tak, Aleši?
1: Ano, je to tak, abych to album představil, můžu to vzít jako hodně ze široka.
0: Dobře.
1: A zase, jak chceš.
0: No já jsem říkal, 2017, to byla ta Porta, to byla písnička Cukr a sůl, rok 2026 a ta písnička je na prvním místě tvého nového alba Dvě mouchy jednou ranou. Jak to spolu souvisí, proč ta cesta byla vlastně tak dlouhá?
1: Jo, no, je to fakt, že ta písnička na tom albu musela být, protože já jsem, když jsem šel na Portu, tak jsem se dvakrát přihlásil a dvakrát jsem se odhlásil.
0: Jo. Jako před tím rokem 2017.
1: Ano, takže důvody nemusím možná říkat, ale pak jsem se rozhodl, protože abych potěšil Moraváky, tak já jsem z Blanska původně. A tak mně to přišlo takový fajn, že jsem šel na Portu do Brna. Že jsem si vybral to, zvažoval jsem ještě Svitavy, tam bylo myslím taky možnost jako jít a nakonec jsem jel do Brna, protože to v Brně mám velice rád. A přijel jsem do Brna a bylo to vlastně po rozpadu jako všech těch kapel a tady toho, co člověk jako měl v tom životě, tak já jsem si tehdy napsal 3 písničky už čistě pro sebe a jel jsem na Portu, tak člověk se tak dostává v tom životě občas do takový, řeknu situace, že si říká pokračovat, nepokračovat, jak to teda má být, nebo a je to takový, kolikrát i v té hlavě se mu to všechno tak honí a vaří, takže já jsem si napsal ty 3 písničky a šel jsem na Portu a říkal jsem si, tak ať mě řeknou, jestli je to teda dobrý, nebo jaký to je. A v tom Brně vlastně tahle tato písnička Cukr a sůl, já jsem získal postup vlastně do Řevnice, do finále a navíc písnička Cukr a sůl dostala ještě speciální cenu jako písnička Porty.
0: Mm-hmm. Takže... No a proč teda musela být na tom albu?
1: Jednak je to taková písnička, která vlastně to celý odstartovala. Když to řeknu, že to byl ten rok 2017 a já od toho roku 2017 tak datuju takový svůj oficiální vstup na folkovou scénu, když bych to řekl.
0: To je asi důležitý říct. Ty jsi předtím byl v trošku tvrdších stylech, žánrech?
1: Já jsem prošel vším možným, když to řeknu tak, že můj vlastně táta mě vedl k muzice už od narození, musel jsem hrát na klavír a pak jsem si teda nakonec zvolil kytaru a já jsem měl spoustu kapel a různých druhů, ať to byla různá alternativa, nebo jsem hrál i funky, nebo jsem hrál takovou, jako fakt jako i elektronickou hudbu, dokonce jsem i vydal album s kapelou Gavora, tam byla čistá elektronika, kytary jenom fakt jako v pozadí a tak jsem jako ten vývoj tak jako šel a já prostě mám takovou vlastnost, že já dělám v tu chvíli prostě ty věci, které mě jako úplně nejvíc baví, jako bez toho, aniž bych se díval na to, jestli se to hodí nebo nehodí. Takže proto jako řeknu, že to moje stylové zaměření je úplně, já jsem opravdu dělal snad úplně všechno, protože jsem vystudoval i klasickou kytaru třeba a to takže, a mám velice rád, hlavně poslední dobou mám rád lidovou hudbu, takže vlastně vůbec jako nestavím si nějaký takový mantinely, ale s tím Brnem to bylo taky, že mě fakt jako hodně moc oslovil ten folk a já jsem nechtěl v tu chvíli zakládat žádný nový kapely, prostě jsem v tu chvíli asi opravdu chtěl stát na tom pódiu jenom s tou kytarou a hrát ty písničky úplně v té obyčejné, čisté formě kytara, zpěv, texty, hlas.
0: Takže Cukr a sůl, písnička, která stála na začátku tvého vstupu na folkovou scénu. Ano. Povíme si teda ještě po té další ukázce, jaká byla ta peripetie, řekněme, za tím vydáním toho alba po tolika letech, to si určitě řekneme a taky, jak už jsem naznačoval, proč právě Dvě mouchy jednou ranou. Tak další ukázka, kterou si pustíme, se jmenuje Anděl z popela.

z popela křízíme, on se svou hlavou, jak mákovice žije, on dobře ví, jak sáma to je, říká ber, nebo nech ležet tak, jak to

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí. Mým dnešním hostem je písničkář, kytarista a hudebník Aleš Petržela. Představujeme si jeho nové a zároveň debutové album Dvě mouchy jednou ranou. A já bych zůstal u toho názvu. Já se teď totiž dívám na vinyl, který mám před sebou, respektive na vinylovou desku v obalu. A na tom obalu je napsáno Aleš Petržela Dvě mouchy jednou, tři tečky, takže by se mohlo zdát, že se to jmenuje jenom takto. Ale když člověk otočí na druhou stranu, tak tam má to ranou. Co je v tom za záměr?
1: Záměr tam v podstatě není žádný. Je to tak, že potom, když je to CDčko, tak se plánovalo, že se to vlastně otevře a že to bude jako na těch dvou. Ale já jsem to zpracování, když to řeknu třeba toho obalu, tak moje dcera Julie, tak já jsem jí poprosil, jestli by mě graficky zpracovala obal, a pak jsem poprosil svého kamaráda Kubu Jakubce, se kterým jsem hrál už v předchozí kapele, a vím, že on dělal vždycky krásný jako merch a vždycky měl, což já nemám, jo, ty grafické schopnosti a takovou tu, jak to prostě celý zpracovat, tak jsem to nechal tady těm dvou lidem, protože jsou tam i ty dvě generace, moje dcera má 16 let a Kuba je zhruba stejně mladý jako já, takže podle hlasu možná posluchači odhadnou, kolik mě asi může být, ale nechal jsem tady ty dvě rozdílné generace, aby se na tom obalu podíleli, a to jsou třeba už taky v tom názvu ty dvě mouchy, to znamená spojení těch dvou generací.
0: Tomu rozumím. A z hlediska těch písniček nebo té hudby, jo. Protože tam není písnička, která by se jmenovala Dvě mouchy jednou ranou.
1: Není. Posluchači možná, když si pozorně poslouchali první písničku Cukr a sůl, tak ten referén začíná Dvě mouchy jednou ranou, vezmu to zadní branou. To je jedna z věcí, proč jsem taky nakonec zvolil název Dvě mouchy jednou ranou, ale ten úplně ten primární, ten základní vlastně, proč se to jmenuje Dvě mouchy jednou ranou, tak já jsem vlastně spojil písničky, které byly starší, s novými písničkama. Takže tím pádem jsem takzvaně zabil dvě mouchy jednou ranou.
0: To jsem tak tušil zatím, i protože jsme tady mluvili už o tom, že třeba Cukr a sůl je písnička, která má třeba 10 let.
1: Ano.
0: A i vlastně to album asi vznikalo poměrně dlouho, protože na té desce je duet se zpěvačkou Terezou Balonovou, který ano. Si pustíme dnes taky, jmenuje se K neskrocení, a vlastně k tomu existuje i videoklip, ale to už má taky několik let, a přitom ano. To album, jenom to je potřeba říct, vyšlo na jaře roku 2026
1: ano.
0: U vydavatelství Good Day Records, takže vlastně je to poměrně čerstvá nahrávka, čerstvě vydaná, přitom vlastně takhle vycházely ty písničky, jak to vlastně je?
1: Ano, je to, jako zdá se to, jako, že, jako kdybych je nemohl natočit, to album. Ale ono, asi to chtělo mít ten svůj čas, protože to album bylo plánovaný už po Portě, a myslím, tuším, že to byl rok potom, 2018 nebo 2019, Jo, tak vyšlo takový EPčko, kde byly nějaký demoverze, takže něco vlastně, jako už jsem vydal, ale bylo to víceméně takový EPčko. No a potom mě oslovil Indie Scope, a to bylo před covidem, a chtěli mě vydat album, a my jsme se tak nějak trochu domluvili, nějak jsme o tom mluvili, a že by to teda mohlo dopadnout. A já jsem to začal tak nějak natáčet a měl jsem i domluvený koncerty, jenže v Turánu přišel covid. Takže kdyby byly ryby, jo, tak známe to. Jo. Takže to album mělo původně vyjít už před covidem, ale potom přišel covid. A asi hodně moc důležitá věc, co se stalo vlastně v tom covidu, takže já jsem se dal dohromady s mým kamarádem Martinem Ledvinou, což je velice známý a fakt vynikající producent. A vlastně on měl takový nápad, jestli to můžu i rozvést, tak on měl výborný nápad během covidu. To se jmenovalo Hudební rouška, a on jako vlastně měl takový dárek pro všechny muzikanty, že lidi, on dal post na Instagram, že lidi mu můžou si s ním dát jako online hodinu v tom covidu, zeptat se on na cokoliv ohledně kytary, produkce a prostě všeho, co se hudby týče. A on chtěl 1000 korun Ale těch 1000 korun on si nevzal, ale lidi je museli utratit v hudebním průmyslu. Jo, tak to byla jeho taková hudební rouška, že on takto jako pomáhal vlastně všem muzikantům, kteří byli bez práce. Takže jestli si skoupil struny nebo někde nakoupil desky, nebo tak to bylo úplně jedno. Takže já jsem s ním měl 2 hodiny a my jsme se vlastně během té hudební roušky tak nějak i bavili vlastně o mých učebnicích, které já jsem dělal, a přišlo až do takového nápadu, že on říká, hele Aleš, pojď dělat školu na ukulele. Jo, a my jsme úplně takový blázivý nápad, ale. A my jsme vlastně během toho covidu ještě s Jindrou Polákem tak dostali takový šilený nápad, že teda prostě uděláme během 3 měsíců, dáme dohromady učebnici na ukulele. Tak my jsme to fakt jako udělali, tu učebnici, byl to jako takový zvláštní nápad, ale fakt jsme to dotáhli a během toho, během té doby vlastně jsme se, myslím, že hodně jako zblížili, hodně jsme se zkamarádili, protože jsme se potkávali. No a pak skončil covid a díky tomu, že vlastně s Martinem jsme udělali i online kurzy nějaké a tak, všechno jsme se to naučili. A já potom vlastně jsem se rozhodl na základě jednoho snu, který jsem v noci měl, že udělám ještě jednu učebnici. Takže po covidu, když už byl konec covidu, ještě to bylo takový, všichni si to pamatujeme, nevidělo se, kdy se bude moc hrát a jak to celý bude, tak já jsem se rozhodl, že na to nebudu tlačit a že udělám ještě jednu učebnici. A pak jsem k tomu dělal ještě online kurz a tohle, takže proto vlastně jsem chtěl nejdřív dotáhnout všechny tyhle věci a pak jsem už se těšil na to, že natočím konečně to album.
0: Album, o kterém si dnes na Proglasu v pořadu Jak se vám líbí povídáme, 2 mouchy 1 ranou. Mým dnešním hostem je písničkář, kytarista a hudebník Aleš Petržela. A my máme před sebou teď další ukázku z tvé nové desky a ta se jmenuje Člověk a Bůh.

0: Ve formě CDčka, vinilu, ale také digitálně je k dispozici nové a debutové album muzikanta Aleše Petrželi Dvě mouchy jednou ranou. Už jsme tu osvětlili, že je to debutové album autorské jako folkového písničkáře, řekněme. Už jsme si taky vysvětlili, proč Dvě mouchy jednou ranou. Ale já dám trošku takovou výhybku teďka na chvilku, jo? Než se zase vrátíme k Dvěma mouchám jednou ranou, když už si totiž vydal jednu desku, tak proč nevydat vlastně rovnou druhou, dokonce ve stejném roce? A mohla by se v podstatě tím pádem, potvrzuješ to rčení Dvě mouchy jednou ranou, že vydáváš dvě alba zároveň a mohla by to být Dvě mouchy jednou ranou dvě, ale není. Ty jsi vydal ještě jedno album úplně jiného typu.
1: Dobře, já jsem o tom nechtěl mluvit, jo.
0: Nechtěl. Nemusíme o tom mluvit.
1: Nechtěl, ale když už to...
0: Jenom jako zmínku.
1: Jo, když už to nakousil, jde o to, že to album je více méně, jsou to čistě kytarové skladby. Mhm.
0: Na klasickou kytaru.
1: Na klasickou kytaru, nebo já bych řekl na akustickou kytaru, jo, aby někdo si nemyslel, že jsou to jenom noty, ale jsou to skladby, protože já mám za sebou už vlastně teď čtvrtou učebnici na kytaru a vlastně jsem naplánoval, protože jsem dělal vlastně takovou tu klasickou sbírku, kde lidi si mohli předkoupit vlastně album a měl jsem tam i cenu, že si můžou koupit knížku a můžou si tam koupit potom i kytarové skladby a já jsem teďka nechtěl oficiálně to vydávat, už jsem to nestihl totiž jako vydat v dobrým termínu před létem, takže já jsem to chtěl oficiálně ohlásit až na podzim, totiž, jakože vydávám to.
0: Ono to možná tak bude. Jo, ten pořad bude možná na podzim, takže výborně. To my nevíme. Výborně. Takže možná je to úplně jako nejlepší načasování, jaký si vůbec můžeš přát.
1: Ano, ano, ale já to neberu moc jako takový album. Mm-hmm. Ono je to spíš nahraných, jmenuje se to 20 a je to 20 skladeb nahraných pro kytaru a k tomu vyjdou noty, takže to je taková ta moje druhá poloha, že já občas si potřebuji odpočinout od těch písniček a vezmu si kytaru a nechci v tu chvíli psát texty, protože jsem jaksi textově vypsaný, ale chci si prostě jenom hrát na kytaru a píšu ty skladby pro tu kytaru, což je taky taková jako radost, kterou mám.
0: No jsou to dvě velmi zajímavé polohy, já to říkám, protože když jsem si šel na jednu streamovací platformu pustit nové album Aleše Petrželi, tak jsem jaksi pozapomněl, že jsem měl prostě, že jsem četl někde ten název Dvě mouchy jednou ranou a dívám se, nejnovější, co mi nabídlo, bylo, říkám, aha, 20, to je zajímavý název, tak jsem se podíval na ten playlist, tak jsem si to pustil, bylo moc příjemný, vlastně jako tím, že to bylo instrumentální právě, tak to házelo úplně jinou atmosféru. No a pak jsem se nějak sedl k té přípravě teda a říkám, a teď se dívám, nové album Dvě mouchy jednou ranou, říkám, počkat, to není. A teď jsem byl trošku zmatený, víš,
1: ano,
0: takže
1: ano, ano.
0: I proto to vlastně říkám, aby se možná i posluchači třeba zorientovali, jak to je teda, že to opravdu takhle je a jsou to dvě úplně jiné polohy tvoje. Zároveň je velmi důležité, jak si už sám poznamenal, říct, že působíš jako pedagog, hudební, kytarový a je to vlastně velká část tvé činnosti. Ale pojďme zpátky k tomu albu, protože prezentujeme to jako tvoje album, ale nehrál si tam úplně sám, že jo?
1: Dobře, takže ono to bylo totiž tak. Dobře, tak
0: Teď myslím tady to Dvě mouchy jednou ranou.
1: Tak ono to totiž, když je tam ta dvojka, tak ono to vznikalo na dvakrát totiž, jo. To bylo další, vlastně pořád se to k tomu názvu, tak všechno to nemohlo být, prostě to nemohlo mít jiný název. A to album se natočilo na dvakrát, protože já jsem to začal točit a tak byl takový nápad, že to natočím tak jako jednoduchým způsobem, to znamená, že jsem oslovil svého kamaráda Honzu Kalníka, výborného bubeníka, který je z Ostravska, a že to natočíme, a tak já jsem měl už v podstatě 10 písniček natočených, a měl jsem tam nějaký pracovní verze, kytary a všechno, zpěvy a tady to, tak jsme začali točit bicí a natočili jsme v takový zkušebně bicí a měli jsme z toho velkou radost. A bylo to víceméně jako naskoušený a já jsem to potom potřeboval jenom smíchat, to album. A tak kdo mě nenapadl? Samozřejmě, že mě napadl můj kamarád Martin Ledvina. A říkám, tak jsem mu zavolal a říkám, Martin, mám tady natočenou desku a potřeboval bych to smíchat a tady tohle a to. A on říkal, dobře, ok, pošli mi jednu, dvě písničky, já se na to mrknu, uvidíme. A on to otevřel a neřeknu to úplně tak, jak on to řekl, jo, protože jsme v rozhlase, ale on řekl něco v tom smyslu, alež z toho se nedá smíchat nic, co by za něco stálo. když to řeknu tak jako slušně, jo, a říkal, přijď za mnou, já ti ukážu, jako, on se prostě na to nemohl asi dívat, jo. Já si teda nemyslím, že to bylo natočený tak špatně, jo, ale on možná i sám jako cítil z toho, že se z toho dá daleko víc jako dostat, takže mě říká, Aleš, přijeď a já ti ukážu, prosím tě, jak se to dělá, jak se to točí, tady ty věci. Což já jsem s Andrejem nemohl odmítnout, jo. To jsou taky ty nabídky, které jsou opravdu jako, ale to jsem vůbec neviděl, do čeho jdu.
0: Takže to je Martin Ledvina, zásadní spolupracovník, a já na to navážu. A mám takový nápad.
1: Ano.
0: Tobě tam zpívají dvě dámy na tom albu.
1: Ano.
0: Já už jsem zmiňoval Terezu Balonovou.
1: Ano.
0: A že si pustíme ten váš duet K neskrocení. To je pravda.
1: Ano.
0: Ale říkám si, že bychom si hned zatím, pro takové srovnání jemné, mohli pustit ten druhý duet s druhou dámou, kterou je Lucie Urbancová. A písnička se jmenuje Loď. Takže K neskrocení Aleš Petržela a Tereza Balonová a následně Loď Aleš Petržela a Lucie Urbancová.

0: Ještě několik minut bude mým dnešním hostem v pořadu, jak se vám líbí, na Proglasu písničkář, kytarista a hudebník Aleš Petržela. Stále si představujeme jeho nové album Dvě mouchy jednou ranou a teď jste slyšeli tedy, no ne dvě mouchy, dvě zpěvačky, skvěle, ale zabili jsme dvě mouchy jednou ranou tím, že jsme si pustili dvě písničky hned po sobě.
1: Dva duety, dvě mouchy.
0: Ano, přesně tak, dva duety, dvě mouchy. A máme před sebou závěrečnou písničku, ale ještě předtím bych se tě rád zeptal na to, jak vlastně ten materiál teď hraješ živě, protože jsme se bavili o tom, že ty písničky už existovaly roky, že byly i natočeny třeba i s videoklipem, takže asi se třeba už hrál naživo, ale jak teďka jezdíš vlastně s těma písničkama?
1: Stala se ta skvělá věc, že já jsem vlastně si říkal, mě už nebaví hrát sám na tom pódiu, jo, protože já se vždycky snažím a vždycky jsem rád, když pro ty lidi je to fajn. Když jako cítím, že pro ty lidi je to fajn, lidi se baví, tak já se bavím taky. A protože jako zpívat a hrát s jednou kytarou je krásný, ale opravdu to musí, si myslím, že nevím, nechci se nikoho dotknout, ale myslím, že člověk už musí mít fakt hodně známý písničky a ty lidi musí přijít na ty písničky, aby třeba ten hodinový koncert nebo hodinu a půl, to bylo fakt jako dobrý s tou jednou kytarou a s tím jedním zpěvem. A já jsem mě to tak nebavil, říkal si, já bych chtěl s někým hrát a tohle. No a dal jsem se dohromady, najednou co si napsali, šli jsme na kafe a dneska už s mým spoluhráčem a výborným kamarádem a vynikajícím basistou, kontrabasistou Lukášem Hradilem. A my jsme se dali dohromady a už na první zkoušce nám to tak jako automaticky šlo, že já jsem vůbec nemusel říkat třeba, hele, mohl bys tam hrát tohle nebo jo a tohle. A bylo to tak super, že od té doby hrajeme spolu a odehráli jsme teď asi 7 koncertů a bylo to tak super, že vlastně to je ta odpověď na tu otázku. To živý podání je vlastně teďka základ. My hrajeme společně, kontrabas a kytara a máme i hosta, Helen Roghousle, což je vynikající houslistka, kterou jsem potkal díky Jirku Ondráčkovi, kterýho asi posluchači určitě budou znát. A já si hraju i v takovým triu, který on si teďka k 75 nám, to je potřeba vymazat, to číslo se neříká, tak si založil svoje trio a tam právě na housle hraje Helen a je to fantastická houslistka. A vlastně se to tak celý propojilo, že je takovej jako kdyby občasný host, takže je vlastně takový trio, takže i tohle se může stát, že když budou chtít posluchači přijít na můj nebo náš koncert, tak tam budu já, bude tam Lukáš Hradil a je dost pravděpodobný, že tam třeba bude Helen Roghousle.
0: Více o Aleši Petrželovi můžete zjistit na jeho sociálních sítích a já v tuto chvíli děkuji za to, že jsi přijel do Brna a přeju, ať se ti daří, těším se třeba někdy příště.
1: Velice rád, zdravím všechny posluchače a budu se těšit třeba na koncertě. Děkuji za pozvání.
0: Na závěr dnešního, jak se vám líbí, na Proglasu si pustíme ještě píseň Rukavice. Loučí se s vámi Janis Moras, zvuk měl na starosti Šimon Vítek. Mějte se pěkně a těším se na slyšenou.

let poté, co otevřela z okénice, stále vím, kde jsou mý starý rukavice, co upletla směr tehdy na Vánoce.

Krásné odpoledne s Proglasem vám před 16. hodinou přeje Daniel Blaške a je tu hudební listování i v dnešní 15. hodinu a 55. minutu. V tomto hudebním listování se zaměříme na to nejzajímavější z našich webových stránek hudbaproglas.cz. V následující půl hodině společně projdeme odvysílané i chystané pořady, nová alba a přijde řada i na jednu soutěž. Ať už jste doma nebo na cestách, přeji vám příjemný poslech. Pražská kapela Elektra 5 vystoupila živě v koncertním studiu Proglasu během festivalu Maraton hudby Brno. Záznam vystoupení vám přineseme v premiéře 7. října. Se zpěvačkou Veronikou Bednářovou a dalšími členy kapely budeme hovořit o jejich hudobních inspiracích, vzniku skladeb i o plánech na nové album. Na úvod se zaposlouchejme do skladby Kočičí.

skleničku ti dolívám.

čem v zámku otočí, kdo si se za ní potácí, koho zrovna uloví.

večer 7. října. A teď už slíbená soutěž. Tentokrát pro vás máme sadu 4 CD brazilského pianisty a skladatele Ricarda Basselera, známého především propojením brazilské hudební tradice s jazzem a dalšími žánry. Soutěžit můžete do 1. října. Výherce soutěže budeme losovat z vás, kdo do pravého poledne odpovíte na 3 otázky. Jejich přesné znění i podmínky naleznete na našich webových stránkách hudbaproglas.cz. Do soutěžní nálady vás teď jistě dostane píseň Nothing Will Be As It Was.

Pražská alternativně jazzová kapela Nonsen vystoupí 28. září živě na našem koncertním studiu. V rozhovoru bude řeč o tom, jak vznikají skladby, jak se na jejich výsledné podobě podílejí jednotliví muzikanti,

a jak pracují s takzvanou řízenou neboli zodpovědnou improvizací. Řeč bude také o neobvykle pestrém nástrojovém obsazení kapely, které vedle kytar, klarinetů a bicích zahrnuje například příčnou flétnu, syntetizátor, turecký drnkací nástroj saz nebo indiánskou flétnu. Nonsen představí také rozdíl mezi studiovou a živou podobou svých skladeb a vysvětlí, jak do výsledného zvuku promlouvají různé sestavy kapely. Zatím se více dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz a já vám jako ukázku vybírám skladbu Lány.

Ano, ano. Podzim barví krajinu do pestrých odstínů. Zvířata se chystají k dlouhému spánku a vítr se prohání po stráních. Támhle na strništi zaleze do nory tchoř a vzduch zemitě voní po spadaném listí. V kraji nastává klid. Opravdu

Dozněla skladba Lány z repertoáru alternativně jazzové kapely Nonsense, která 28. září vystoupí v našem koncertním studiu. Pořad budete moci poslouchat i zpětně na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Nové album brněnské skupiny Nevermore a Cosmonaut se jmenuje Teorie mizení. V pořadu Jak se vám líbí, o něm budou hovořit zpěvák Michal Cosmonaut Šimíček a kytarista Pavel Karas. Premiéru rozhovoru můžete poslouchat 30. září v 19 hodin a 15 minut. Zaposlouchejme se teď do starší písně s názvem Ad Astra.

Na našich webových stránkách hudbaproglas.cz v sekci Nejhranější písně najdete týdenní žebříček 15 skladeb, kterému dopad 20. září vévodí skladba Krása mota v podání Doroty Nvotové. My si teď pustíme skladbu Requiem za krajinu z jejího loňského EP Lazy.

Pořad Slyšte lidé vám dnes v 19 hodin a 15 minut nabídne hudební výlet za britské ostrovy, konkrétně do Anglie, Skotska, Irska a Walesu. Zazní současná hudba inspirovaná místními lidovými tradicemi, od písničkářství přes skotské dudy a irské housle až po velšskou trojitou harfu. Výběr ukazuje, jak různorodými způsoby lze dnes pracovat s tradiční hudbou, od věrného uchovávání melodického dědictví až po experiment, improvizaci a propojení s dalšími žánry. Podrobnosti o interpretech najdete v článku na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Na závěr dnešního hudebního listování se rozloučíme skladbou Gallagher's Frolics v podání irského dua Éifeanna Vreen a Cormac McCarthy.

0: přes 100 celovečerních snímků, dokumentů a televizních a internetových projektů v 6 dnech promítne filmový festival Finále v Plzni. 39. ročník začal včera večer. Premiér a předpremiér nabídne více než 20. Uvítá přes 500 tuzemských hostů se zahraničními k tisícovce. Herci, filmaři a producenti mají podle ředitelky Evy Veruníkové Košařové plzeňskou přehlídku v oblibě.
1: Jezdí rádi sem, protože jednak jakoby oni ví, že tady je nebude hodit bulvár, ty známé tváře, ale i proto, že tady skutečně ta atmosféra je taková uvolněnější, neformálnější, je tady víc času dojednávat nové spolupráce, více o tom bavit, víc si povídat, takže i proto rozhodně ten festival Český filmový profesionálové vnímají si myslím jako velmi důležitou platformu.
0: Loni přilákal plzeňský festival Finále 16 400 diváků, meziročně o 500 více. Letos je zájem o vstupenky ještě vyšší. Jednotlivé vstupné je stejně jako loni a předloni 110 korun. Celofestivalová akreditace stojí 850.

0: Dvě století historie uranového skla v českých zemích mapuje nová výstava, která začala včera v pavilonu Skla v Klatovech. Návštěvníci uvidí sklo od 30. let 19. století až po současnou produkci. Výstava potrvá do 8. února, sdělila její autorka a kurátorka Jitka Lněničková.
1: Začínáme čirým uranovým sklem z doby Biedermajerů, pak přecházíme na zakalený skloviny druhého rokoka. Je tady historizující uranový sklo secese první republika a vždycky jsem se snažila vybrat charakteristické exponáty.
0: Uran dává sklu výrazné barvy od jasně žluté přes žlutozelenou až po zelenou. Uranové sklo na denním světle září a fluoreskuje. Jiný rozměr dostane při nasvícení UV světlem, rozzáří se. Klatovský pavilon skla proto připravuje i večerní prohlídky. První bude v sobotu 10. října.

0: Národní svatováclavská pouť se chystá ve Staré Boleslavi na pondělní svátek hlavního patrona naší země a symbolu české státnosti. Hlavní poutní mši svatou bude celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl na Mariánském náměstí od 10 hodin. Připojí se k poutníkům, kteří půjdou pěšky z Prahy. Člen Orelské stráže, bratr Stanislav Vejvar, po vlnách v Proglasu vzkazuje.
1: Národní svatováclavská pouť, při které se sejdou tisíce ctitelů svatého Václava z celé naší vlasti. My, členové historického spolku Českého katolické tělovýchovné jednoty Orel, se budeme účastnit této národní svatováclavské pouti ve stejnokrojí a z prapory a rovněž také zvlášť jako Orelská stráž, která bude strážit Paládium země české. Všechny poutníky srdečně zveme na tuto celonárodní slavnost.
0: Tradice národní svatováclavské pouti byla obnovena po několika dekádách roku 2003. Duchovní program ve Staré Boleslavi začne zítra večer přivítáním relikvie svatého Václava z Pražského hradu, koncertem a nešporami. Novinkami letošního ročníku jsou modlitba růžence v pondělí před hlavní bohoslužbou na Mariánském náměstí a odpolední modlitba chval. Ty hudebně doprovodí společenství Projekt On Vlašské klobouky. Následuje workshop nazvaný Upgrade vztahu s Bohem. Doprovodné kulturní akce budou také už od zítřka, kdy v letním kině v Houštce vystoupí polabské kapely.

vzdálené houkání sobících flamendráků slyší jen on. Není, co bylo.

نست می نگره سن نرست نی دو فراکینا ترکی سمافور زودنی.

0: Jedna z největších květinových výstav v prostorách našich hradů a zámků se koná dnes a zítra v Kunině na Novojičínsku. Autorem je florista Slávek Rabušic. Posluchače Proglasu zve kastelán Jaroslav Zezulčík.
1: Zámek si můžete projít sami, bez průvodců. Ta vstupenka je neomezená. Můžete procházet pokoje libovolně dlouho, podívat se na naše výstavy v různých zámeckých dalších prostorách a pak se do zámku třeba vrátit na kulturní program, který je velice, velice bohatý. Navíc po víkend nás čeká možnost si zapůjčit krásné historické kostýmy z doby hraběnky Valburgy, takže do neděle zámek Kunině růže pro paní hraběnku.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
1: Je za 5-5, tady je Petr Vizina. Vítám vás u stejnojmenného pořadu Na proglasu. Mým tématem jsou složité morální volby, ve kterých často hraje důležitou roli víra. Možná jste v poslední době opakovaně, stejně jako já, slyšeli, že se v Česku mluví o odolné společnosti. Ale co se tím myslí? Jakou společností se chceme stát a jaký význam v tom může mít příslušnost k církvi nebo samotná víra? Otázky pro vědce, který téma odolnosti 5 let zkoumal, pro filozofa Martina Nietzsche, vedoucího projektu Odolná společnost pro 21. století, potenciály krize a efektivní transformace. Dobrý den a děkuji, že jste tady se mnou.
2: Dobrý den a díky za příležitost promluvit o tom, co děláme.
1: My tak trochu odolně natáčíme, protože natáčíme venku, vlastně na zápraží, na schodech kostela u svatého Antonína v Praze. Vy jste s tím souhlasil, že se budeme bavit o vztahu odolnosti a víry. Co vás napadá jako první?
2: To místo vlastně hezky, že to je předsíň kostela, vlastně nějaký meziprostor mezi vnějškem a vnitřkem toho kostela, tak tohle mě na tom baví, jak jakoby filozof nebo výzkumník z Akademie věd se může pohybovat v těchto přechodových prostorech mezi vnějškem a vnitřkem, a to se určitě týká i víry a církve.
1: Když mluvíme o odolnosti, tak já tady z prostředí kostela bych řekl, že to je totéž, když se v Bibli píše o pevnosti víry, nějaké stabilitě. Co tím myslíte vy v tom projektu Odolnost společnosti pro 21. století?
2: Víc než pevnost a stabilita je to schopnost se proměňovat. A tady mi to připomíná ten novozákonní apel na to, abychom byli neustále připravení se změnit a vlastně následovat Pána, tak

0: tahle transformativita, to je mnohem silnější než pevnost. Mm-hmm.
1: Čili vy říkáte, že odolnost spočívá ve schopnosti se adaptovat, což vlastně je ve shodě se všemi psychologickými definicemi jakoby zdravého nějakého bytí, že jste schopný nějakým způsobem reagovat na změny okolo vás. Je to tak?
0: Určitě. Je tam dvojí. Jednak citlivě vnímat změny, citlivě vnímat vlastně přicházející krize a možné kolapsy, pokud je to možné, protože něco nelze dopředu odhadnout. A potom na to stejně tak reagovat. Mít tu odvahu se proměnit a znovu se ustavit, znovu nějakým způsobem vyprávět svůj příběh. Ne, nezlomit se prostě jednoduše.
1: Vy jste ten projekt začali... Jestli dobře počítám, rok předtím, než Rusko vtrhlo na Ukrajinu. Mám přesto dojem, že téma odolnosti je v té společenské rozpravě hlavně kvůli válce na Ukrajině, že si říkáme, jestli Ukrajina odolá tomu ruskému útoku. Jde v první řadě o odolnost společnosti vůči nějakému nepříteli zvenku?
0: Vždycky jde o odolnost vůči krizím, vůči ohrožením, vůči možným kolapsům. A možná ještě silnější než ta válka na Ukrajině, nebo teďka válka v Gaze, tak byla zkušenost z covidu a ještě předtím vlastně ten pocit, že končí naše planeta. To znamená zkušenost klimatické krize. Velmi silný pocit ohrožení z toho, že náš svět se mění tak, že možná už nebude cesty zpět.
1: Tak jak jste to vyjmenoval za sebou? Covid, Ukrajina, Gaza, klimatické změny. Nemáme nějak naloženo, takže není vlastně divu, že lidé se z toho hroutí?
0: Máme naloženo hodně, ale mám pocit, že lidstvo nebo člověk měl takhle naloženo vždycky. Co je možná v dnešní době silnější je to, že všechny tyhle krize mají planetární rozměr. Že to nejsou krize, které by byly lokální, ale skutečně se do sásky dostává sama existence toho způsobu života, na který jsme zvyklí.
1: No tak teď jste mě nalákal teda k tomu rozhovoru ještě víc, protože já mám dojem, že s globálními problémy jako jeden člověk žijící v České republice absolutně nemám šanci se nějak vypořádat a ta bezmoc mě vlastně činí možná ještě míň odolným. Je to tak?
0: Je to tak, přesně. A to byl jeden vlastně z důvodů, proč jsme se do toho výzkumu pustili, jako mluvit proti této malověrnosti, protože samozřejmě, že jednotlivec nemá šanci změnit klimatickou krizi nebo se nějak bránit covidu, ale jednotlivec má šanci tím svým malým kouskem vlastně proměňovat nastavení společnosti, podporovat určitý typ politik a síla jednotlivého hlasu je vlastně velmi silná, minimálně v tom systému, ve kterém žijeme, v demokracii, tak na to je potřeba vždycky myslet.
1: V jistém smyslu mi říkáte totéž, co tady slýchám každou neděli v kázání, že vlastně na tom jednotlivém životě záleží, má nějaký význam a smysl. To slyším od kazatele, no ale teď mi řekněte, když se řekne odolnost, tak člověk by si představil, že jsou to lidi, kteří trénují fyzickou odolnost u druhých, psychickou odolnost u druhých, představím si nějaké bootcampy, kde se cvičí vojáci, ale jak se to děje ve filozofických badatelnách a posluchárnách? Co přidává filozof vlastně k odolnosti?
0: Čteme knihy a posilujeme svaly na prstech a bicepsy. Ne, to je vtip. Kolem toho termínu odolnost je spousta předsudků. A my vlastně celou dobu toho pětiletého výzkumu jsme v situaci, kdy se musíme bránit vůči různým zneužitím a dezinterpretacím toho termínu odolnost. Možná by bylo dobré, kdybych krátce představil, co to vlastně znamená.
1: Myslíte ten termín odolnost?
0: Termín odolnost, přesně tak.
1: Já vám řeknu ty předsudky. Ty předsudky asi musí být, že vy říkáte lidem, musíte to vydržet, zatnout zuby, až bude zlé. Je to ten předsudek?
0: To je jeden z těch předsudků, ale jsou to vlastně i horší. Vůči tomuhle předsudku samozřejmě nejde o to všechno vydržet, ale pak jsou tu takové předsudky, hodně ze strany intelektuálů, že odolnost je vlastně konzervativní pojem a že cílem odolnosti je vychovat dobrého občana, dobrého pracovníka a skutečně stát a státní instituce a korporáty a firmy dost často odolnost v tomhle smyslu používají. Že ten člověk, který je ochotný se měnit, který je schopný zvládnout obtížné podmínky, takže se promění a stane se ještě výkonnějším, že tohle je ten cíl odolnosti, ale není to tak, rozhodně ne.
1: A jak to tedy je? Jak rozumíte tomu pojmu odolnost v roce 2025 vy po těch 5 letech výzkumu a po tom, co se děje kolem nás?
0: Ten pojem odolnosti má vlastně dva kořeny z druhé poloviny 20. století. Jeden ten kořen byl psychologický. Byla potřeba reagovat na situaci lidí, kteří přežili holokaust, kteří přežili druhou světovou válku a nesli si do života určitě trauma. A to trauma bylo tak silné, že jim vlastně znemožňovalo pokračovat smysluplně v životě. A většina psychologů tehdy to brala tak, že prostě určitý trauma je nevratný, že prostě o ty lidi bude potřeba nějak pečovat, aby dožili ten svůj život. A byl to jeden francouzský psycholog Boris Cyrulnik, který řekl, že to tak není, že vlastně každá bytost má schopnost znovu a dál vyprávět svůj příběh a jako to trauma vlastně transformovat tak, aby se stalo nějakou silou. Takže tohle je odolnost v tomhle smyslu. Žít i tváří v tvář nějakému silnému traumatu. Žít i život, který se zdá být, že není žitelný. A druhý rozměr vlastně vyšel z ekologie a reflektoval kolapsy ekosystému. A zaměřoval se na to, že každý ekosystém má do určité míry schopnost se transformovat a uchovat svůj stav. A když se ten limit překročí, když najednou ta krize je tak velká, že ten ekosystém je ohrožen zánikem, tak přesto je tu určitá možnost toho ekosystému vlastně vytvořit nový ekosystém a pokračovat v životě. Takže to je odolnost v tomhle ekologickém smyslu. V obou dvou případech jde o nějakou schopnost pokračovat v životě.
1: Já když teď budu mluvit za ten kostel, který je za mými zády, tak já jsem si představoval, že odolnost je taky schopnost společenství nenechat se rozeštvat. Vlastně v tom, řekněme, křesťanském pojetí je konec komunikace, když už lidi spolu vůbec nechtějí mluvit, jeden pro druhého už jsou mrtví. A mám dojem, že to téma té rozdělené nebo rozeštvané společnosti je znovu na stole, zvlášť protože rozdělené společnosti se dobře panuje, takže je tu velký zájem o to rozděl a panuj. Bylo tohle taky součástí výzkumu?
0: To rozhodně. Právě otevřená komunikace je jedním ze základů společenské odolnosti. A ten náš výzkum se vlastně díval i na to, jak tohle rozeštvávání funguje. Jak někdy málo stačí různé manipulativní techniky a taková ta jako zabečenost lidí.
1: Řekněte, abych to poznal. jak já to poznám, že je ve hře manipulativní technika?
0: No, to, že někdo útočí na vaše slabší stránky, že vlastně ve vás atakuje tu potřebu mít pravdu a vlastně patřit do nějakého tábora a někdy se zatím skrývá i taková snaha využívat takzvaný selský rozum. To dá přece rozum, že se věci dělají tímhle způsobem a ne tímhle způsobem.
1: A tohle filozofové neradi slyší, protože selský rozum je něco jako na způsob takového prvního řešení, které nemusí být vždycky nejsprávnější, je to tak?
0: To ne, my to máme rádi, protože ten selský rozum obsahuje určitou vlastně citlivost, která je v pořádku. Ale taky dobře víme, že tahle citlivost se snadno zneužívá. Takže my rozhodně nejsme proti selskému rozumu a často se mluví o takzvaném common sense, o tom jakoby jako běžném názoru nebo filozofé se rozhodně nepovyšují na ten selský rozum, to ne.
1: Posloucháte pořád Za 5-5 s filozofem Martinem Ničem. Bavíme se o jeho projektu odolnosti, o projektu, který vede, o tom, proč vlastně by nás všechny měl zajímat. Nebo aspoň si to myslím. Tak budeme teďka chvíli osobní. Vy jste musel v životě, když jste dělal ten výzkum, vzpomněl jste si na nějaká životní období, kdy jste musel osvědčit nějakou odolnost v tom smyslu, jak odolnosti rozumíte vy? Dáte mi nějaký příklad? Nebo třeba jste ji neosvědčil, to já nevím.
0: Myslím si, že jako každý z nás, každý z posluchačů, tak jsem určitě odolnost osvědčovat musel a začalo to už v dětství. Já si pamatuju, já jsem vlastně prožíval dětství v 80. letech, ještě ve společnosti, která nebyla svobodná. A protože mám určitou vadu zraku, tak jsem musel strávit 2 měsíce v léčebně ještě před školní docházkou. No a ta socialistická společnost to měla nastavené tak, že je lepší, když tam jsou děti bez rodičů a že prostě je potřeba něco vydržet. Přesně tak, že jako tu týden se dětem bude stýskat a pak už to vydržej. No a já jsem vlastně neměl tendenci to vydržet a skutečně jsem viděl rodiče jednou za měsíc uprostřed té doby a bylo to skutečně hrozné. A to, co já jsem tenkrát udělal jako dítě, je vlastně, že jsem se uzavřel do sebe, ale v sobě jsem se vlastně nějak transformoval. Takže jsem si našel takovou jakoby niku prožívání, kde jsem to zvládl, kde jsem prošel tímhle. Nevydržel jsem to, ale zároveň jsem jakoby nějak navázal ten svůj osobní příběh. A já jsem vlastně hrozně zmlkl. Během těch dvou měsíců jsem zmlkl a když jsem se vrátil domů, máma vzpomíná, že jsem ještě týden nemluvil. A já myslím, že někde tam jsem se narodil jako filozof. Že vlastně ta potřeba projít tuhle zkušenost, nikoli vydržet, nikoli se zabejčit, ale jakoby následovat ty impulzy, tu nutnost, která vlastně v té tíživé situaci byla, takže mě skutečně proměnila a do dneška z toho čerpám.
1: Co rozhoduje, vezměme ten váš příklad jako modulový, o tom, že to děcko se nezlomí, ale že z toho vyjde nějakým způsobem proměněné a bude to ještě nějakým tvořivým, jak nějak to přetvoří k lepšímu pro sebe. Vy jste říkal, že tehdy jste se vlastně narodil jako filozof, což je vlastně vaše povolání, ale taky to může to děcko zničit, to, že je takhle deprivované, že není se svými rodiči. Co rozhodlo?
0: O tom mluví psychologové, i my jsme měli psychologi vlastně v rámci toho týmu, který je velký, to je skoro 100 lidí. A v mém případě určitě rozhodlo to, že jsem měl nějak, že jsem pocházel z důvěrného prostředí, nebo z prostředí, které mi dalo důvěru v život. Ta rodina, ze které jsem vzešel, byla láskyplná. Ale samozřejmě, že jsou případy, kdy tohle chybí a kdy skutečně může dojít k traumatizaci toho dítěte. Ale i potom psychologie má nástroje a právě odolnost v tom psychologickém významu vlastně umožňuje terapeuticky pracovat s traumatem a vlastně přeformátovat, změnit ten narrativ toho traumatu. Trauma není nic, co by člověka mělo vlastně zabít. A respektive, i když ho zabije, tak to nestává, že by ten život měl skončit.
1: Čili vykládám si to tak, možná jako první takový praktický poznatek, že odolnost znamená soudržnost v mezilidských vztazích? Takhle jste mluvil o vaší rodině?
0: Soudržnost možná a já bych klidně řekl prostě to slovo láska, protože soudržnost... Co znamená soudržnost? Ne vždycky musíme při sobě držet, ale...
1: A co znamená láska teda?
0: Co znamená láska? To, že jsme velkorysí, že jsme otevření pro druhého i ve chvíli, kdy s ním nemůžeme držet. Mě třeba napadá, že covid polarizoval vztahy nejenom ve společnostech, ale i v rodinách. Politika dost často polarizuje vztahy v rodinách. A jako láska v nějakém smyslu je silnější než tahle polarizace. Ta schopnost povznést se nad velkoryse, se povznést nad problémy v soudržnosti. To si myslím, že souvisí s odolností.
1: Já teď tou pomyslnou kamerou ještě poodstoupím. Říkám si, jestli byste mi uvedl příklady z historie, dávné či nedávné, společnosti, která osvědčila nějakou soudržnost. Jestli byste mi dal příklad, aby si měl představit, oč vlastně jde v tom výsledku, jako co vlastně, jestli chceme pěstovat individuální odolnost a společenskou, jestli máme nějaké příklady, jak to vlastně vypadá, jak to je?
0: Myslím si, že se toho týká třeba to, co my stále diskutujeme v rámci českých dějin, což je to mnichovské trauma. Ta zvláštní semknutost lidí, kteří byli odhodlaní se bránit Hitlerovi a ta obtíž unést to, že nakonec politická reprezentace rozhodla, že se bránit nebudeme, to si myslím, že je takové hřiště tématu odolnosti. Mám pocit, že kdybychom se bránili, že to vlastně jako prospěje odolnosti české společnosti. Nebo my určitě si dobře pamatujeme ty pocity, co jsme prožívali v listopadu 89, kdy vlastně velkorysost zvítězila nad drobným nebo nad drobnými i většími rozdíly v české společnosti a ty nakonec nás přerostly a všechno jako změnily, ale ten etos listopadu 89 v sobě obsahoval tuhle velkorysost, která podle mě je základem odolnosti.
1: Když se podíváte na současné dění po světě, co je příkladem odolnosti? Může to být, napadá mě, třeba to, že Rusko Putinovo předpokládalo, že za 3 dny bude mít podrobenou Ukrajinu, ale něco se stalo a tenhle ten plán nevyšel?
0: Určitě. Ta ukrajinská společnost je velmi odolná a myslím si, že to ukázala i nedávno, kdy vlastně mě to skutečně tolik potěšilo, že Ukrajinci našli sílu vejít do ulic a vlastně bránit se těm zákonům, které by oslabovaly boj proti korupci.
1: Tady jenom tedy pojďme to trochu vysvětlit. Prezident Zelenský přijal zákony, které by nějakým způsobem ochromily ten protikorupční zápas ukrajinské společnosti, nebo aspoň takhle to je vnímáno. A ta společnost ukrajinská řekla ne, to bychom byli jako v Rusku a vzepřela se proti Zelenskému samotnému.
0: Vzepřela se, to je možná silné slovo, ale promluvila. Jako tu svoji nespokojenost dala najevo. A je to situace, která je válečná, je to situace, ve které by možná selský rozum říkal, nemá cenu řešit detaily, protože teď se bráníme mému většímu nepříteli. Ale právě to, co zdůrazňuje odolnost, je, že proti všemu, co vlastně nějak společnost škatulkuje, co jí uzavírá do určitých pevností, co ji polarizuje a fragmentarizuje, což korupce je. Korupce je vlastně velmi, my jsme se taky v korupci věnovali v rámci toho našeho výzkumu. Korupce zasévá vlastně do společnosti nedůvěru a vpouští tam nějaké mafiánské praktiky a tím pádem tam zavádí komunikaci na jiné úrovni, než je ta otevřená mezilidská úroveň.
1: No, ale Vy tedy říkáte, že odolná společnost není ta, kde někdo zavelí a pevnou rukou prostě určí, co se bude dělat. To je taková naše představa odolnosti, že to je organizováno jako armáda třeba.
0: Ne. Odolná společnost je právě vyrůstá z velkorysosti jednotlivců, združovat se do komunit, v rámci těch komunit komunikovat, nezabarikádovávat se, nenechat se zmanipulovat do nějakých vlastně nepřátelství, která jsou zbytečná a jakoby vytvářet jeden živý vlastně organismus. A někdy to bývá tak, že vlastně v diskuzích intelektuálních se proti sobě staví rezistence a rezilience, ale to je...
1: Tak moment, tady potřebujeme asi vysvětlení, protože to už je tuhý pokrm, jak by se řeklo biblickými slovy. Tak vím, že slovo rezilience se používá na místo slova odolnost, že to je víceméně totéž. Je to tak?
0: Ano, je to vlastně schopnost žít dál, schopnost se proměňovat, transformovat a to potřebuje společnost, která je živá, která je plastická, kde vlastně každý může najít svůj hlas a tak.
1: Čili rezilience by bylo něco na způsob člověka, který prožije ohromně těžké věci, ale dokáže se s nimi nějak vypořádat a pokračuje dál. Společnost, která utrží ránu a přesto žije dál. To druhé byla rezistence, to je nějaký odpor.
0: Rezistence je odpor a je to vlastně schopnost a odvaha pozvednout svůj hlas na protest proti nespravedlnosti, bezpráví a tak. A zdálo by se právě, že tohle jde proti sobě, že vlastně rezilientní společnost se tolik nestaví na odpor, že rezilientní společnost
1: se přizpůsobí,
0: přesně. Ale rezilience není přizpůsobivost a rezilience přesně v potřebnou chvíli taky umí být rezistentní. A myslím si, že to ta ukrajinská společnost ukázala.
1: Prostě umí v určitou chvíli se projevit, když prostě může se projevit a nesouhlasí s tím, co se děje.
0: Přesně tak, tam, kde se omezuje svobodná komunikace, tam, kde se společnost uzavírá do nějakých get, tak tam je potřeba být rezistentní. A být rezistentní v tomhle smyslu znamená být rezilientní, být odolný.
2: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
1: S filozofem Martinem Ničem se bavíme na schodech kostela o společenské odolnosti, ale co odolnost církve může být, co to znamená, když se budeme bavit o církvi jako specifickém společenství, tak má něco k dobru, čím může být odolnější než jiné druhy lidských společenstv?
0: Církev to nemá jednoduchý, podobně jako my výzkumníci Resilience to nemáme jednoduché z jednoho důvodu, že církev pracuje s vírou, pracuje s tím pokladem víry a víra, tak jak ji známe z různých světových náboženství, včetně veškeré spirituality, je věc, která podporuje rezilienci i na té osobní úrovni, i na té úrovni komunity.
1: Jak ji podporuje?
0: No, právě tím, že káže vlastně otevřenost. Káže, nebo snaží se člověka povzbudit, aby byl otevřený, aby se nebál. Že náboženské texty, nejenom křesťanství, ale i ostatních náboženství, jsou plné téhle podpory. Neboj se, vyjdi na cestu, hledej se prostě, otevři svoje srdce a otevři ho nejenom pro Boha, ale otevři ho i pro toho, pro druhého. Takže víra nebo spiritualita je jednoznačně velmi silně rezilientní záležitost. A problém ale nastává ve chvíli, kdy se vlastně tohle institucionalizuje, kdy se tohle politizuje. Stejně tak my jsme na to naráželi neustále a jsou to ty předsudky, o kterých jsme už mluvili. Když se politizuje odolnost, tak najednou se můžeme dostat do nějaké neoliberální léčky, můžeme začít připravovat výkonného občana, výkonného pracovníka, člověka, který vydrží všechno a to ale není to, oč jde.
1: Rozumím, tady by to znamenalo vlastně zneužít to téma odolnosti jako instrument, jak dostat z lidí ještě víc prostě a použít jako nástroj.
0: Přesně, prostě vymačkat, protože jsou rezilientní, hodně toho vydrží. A myslím si, že církev je v podobně rizikové situaci, kdy to je vlastně instituce víry. A když se víra institucionalizuje, tak jsou s tím spojená mnoha rizika.
1: A když se díváte na Českou církev v posledních letech, tak jak ji hodnotíte z hlediska toho vašeho výzkumu? Když jste zkoumali společenství a jejich schopnost být odolná?
0: My jsme se nezabývali...
1: Jste otevřený. To...
0: Určitě. My jsme se přímo církvi nezabývali, ale skutečně kriticky sledujeme to, že jaksi mainstreamově se možná církev staví spíše na tu konzervativní stránku toho, co by víra mohla znamenat. Takže víra tu slouží k nějakému opevnění a vlastně bohužel podporuje polarizaci společnosti. Na těch různých kauzách, které sledujeme v české společnosti, tak vidíme, že církev minimálně v těch oficiálních vyjádřeních, ale zdá se, že i většinově, tak vlastně podporuje polarizaci společnosti. Místo aby podporovala rezilienci, místo aby podporovala otevřenou komunikaci, tak lpí na hodnotách, které považuje za posvátné.
1: Například?
0: Například rodina. Že? Klasická rodina, táta, máma, děti.
1: Není to správné ve chvíli, kdy církev uvažuje o lidském životě z pohledu dítěte jako o daru, který si teda jako vymění muž a žena, to jako jinak biologicky ani být nemůže, tak není správné, že církev se vlastně tohodle tématu zastává? Není to vlastně její trošku práce?
0: Je určitě v pořádku se zastávat života, to je naprosto v pořádku, ale způsob, jakým se z toho vytváří hodnota, která polarizuje, ta rozhodně není v pořádku.
1: A já vám už rozumím. Když okázale bráníte něco jako hodnotu a tím způsobem si z toho druhého děláte nepřítele, tak to je potom špatně.
0: Přesně tak. A církev vytváří nepřátele. A co je, si myslím, skutečně do nebe volající, tak je postavení žen v církvi. Jak do dneška vlastně žena hraje druhořadou roli a já mám zkušenost nejenom z Prahy, ale i z regionu, tam skutečně žena v církvi neznamená skoro nic. A třeba lpění na tom, že vlastně je možné světit jenom muže, že jako určitý typ pohlaví, určitý typ genderu je prostě blíž Bohu. To je skutečně nesmysl a je to hodnota, která polarizuje neskutečným způsobem.
1: No a když vám řeknu, podle mého, kdyby třeba papež řekl, že je možné světit ženy, tak jak papežové poslední říkají, že to možné není, že to je mimo otázka, která je mimo diskuzi, tak by se mu ta církev rozštěpila. Ukázalo by se jako, že není moc odolná. Není to tak?
0: Myslím si, že to tak je. A to je přesně to napětí mezi vírou a mezi církví jako institucí. Mezi tou odolností, která je vlastně vlastní spiritualitě a mezi tím úplně jiným typem jako konzervativní výdrže. Já rozhodně bych tomu neříkal odolnost, ale tím zabarikádováním se vlastně do těch zbožných hodnot.
1: A teďka, když využiju té vaší vzácné ochoty stát tady se mnou před kostelem na schodech a bavit se o víře a odolnosti, tak řekněme, že byste uměl říct, čím by, vy jste to naznačoval během našeho rozhovoru, co vlastně víra nebo náboženská příslušnost dokonce může vnést do společnosti, a myslím teďka společnost jako celek, jako prvek, který buduje odolnost tu, po které vy voláte?
0: Já si myslím, že je to určitá odvaha k otevřenosti. Vlastně odvaha k tomu vstoupit do komunikace třeba i s těmi, který se bojíme. To znamená, já jsem v podstatě liberální intelektuál, ale já, pokud bych následoval ten impuls víry, tak bych měl vidět bližního svého taky v někom, kdo vlastně je spíš konzervativní, kdo má strach z Evropské unie, kdo má strach, já nevím, z potratů, kdo má strach z homosexuality. A neměl bych se bát s těmi lidmi mluvit. S těmi, co třeba uznávají Trumpa nebo podobný styl politiky. Tak tohle jsem vždycky na víře vnímal jako silné, že vlastně je to výzva k tomu překročit své hranice.
1: Protože ta víra, nebo aspoň tak, jak to tady vždycky v neděli slyším, přesahuje ty naše hranice osobních názorů, přesvědčení a daností. Je to tak?
0: Přesně tak. A taky ten impuls, že člověk vlastně není sám, že nikdy, že i když je sám a bojí se udělat krok vstříc k druhému, tak vlastně ta víra mu říká, nejsi sám a neboj se. V evangelích se to hodně říká, to neboj se, že jo, nebojte se.
1: Když už tedy narážíte na evangelia, tak, a já vím, že to není úplně jednoduchý úkol, dovedl byste převyprávět něco z toho Ježíšova příběhu z hlediska tématu, kterému se věnujete, tedy z hlediska odolnosti? Může být pro nás ten Ježíšův příběh nějakým příběhem odolnosti?
0: Těch příběhů je tam spousta, ale mě jako první napadlo ten příběh Ježíše a cizoložnice, kdy ta tehdejší společnost institucionalizovaná, která dodržuje zákony a která má svoje hodnoty, tak se chápala těch kamenů a chystala se vlastně vykonat to právo a mohla klidně tvrdit, že odolná společnost je ta, která prostě dodržuje zákony, která nepřipouští výjimky. A Ježíš tam vlastně ukazuje, že milosrdenství a otevřenost a odvaha komunikovat je ještě mnohem silnější a taky mnohem rezilientní, mnohem odolnější. Takže třeba tenhle příběh s Ježíšem a cizoložnicí, ta odvaha otevřít se a přemýšlet chvilku o perspektivě a taky o sociálních podmínkách. Že? Ta cizoložnice vzešla z nějakých sociálních podmínek, měla nějaké důvody, proč ten její příběh byl takový, jaký byl. A myslím si, že tam Ježíš skutečně ukázal odolnost v tom nejlepším smyslu slova.
1: Vy jste vědec, pracujete na vědeckých projektech a já jsem laik a říkám si, jakým způsobem můžu mít prospěch z toho, co jste vlastně těch 5 let zkoumali a vyzkoumali. Tak do dneška vlastně vidím, že nejsme vyrovnaní s tou dobou covidu, že do dneška vlastně se to promítá do politických debat, do politického rozdělení, ale taky do rozdělení uvnitř rodin. Tak začněme tady. Co by byla z vašeho pohledu náležitá reakce na tu dobu covidovou, na ty debaty kolem očkování a na to rozdělení?
0: My jste v rámci rodiny nebo v rámci víc společnosti?
1: Můžeme začít to určitě nejblíž k tělu, čili v rámci rodin.
0: Já doufám, že v rodinách už se to nějakým způsobem samo uzdravilo, že přece jenom určitě došlo k polarizaci v rámci rodin. A co se týče společnosti, tak ten náš výzkum probíhal v rámci programu Akademie věd, který se jmenuje Strategie AV21. A to říkám proto, že on má hezké motto. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. Takže my se skutečně snažíme, aby výsledky naší práce působily ve veřejnosti. A jeden z těch výstupů třeba jsou vlastně je snaha ukazovat a odhalovat manipulace, které se dějí v tom politickém prostoru, tam, kde proti sobě stojí antivaxeři a naopak liberálové, tak my v různých podcastech a publikacích a článcích tak se snažíme ukazovat, že tohle je vlastně určitá léčka. Polarizace společnosti je léčka, které bychom se měli bránit.
1: Čili vy říkáte, že ten váš přínos k té reflexi covidové doby je tak trochu pískat rovinu, jak se říká fotbalovou terminologií té debatě.
0: Pískat rovinu, přesně tak, ale mnohem víc snažit se podporovat to, aby byly místa, kde vlastně ta polarizace přestane platit. Typicky v české společnosti to byla hospoda. Že vlastně hospoda je míst... Nechme alkoholismus a problémy alkoholismu stranou, ale to je sociální prostor, kde vlastně se sešli lidi z různých táborů a prostě si ty věci vyříkali. A starat se o tyhle prostory, o tahle místa, kde by se lidé potkali, a to můžou být kulturní prostory, můžou to být různý festivaly, venkovské setkání, komunitní různý projekty, tak myslím si, nejsilnější vlastně výsledek toho našeho výzkumu je důraz na to, že o tyhle místa je potřeba pečovat.
1: No, vím o vás, že nežijete v Praze, tak řekněte mi, jestli platí z vaší zkušenosti to, co vidím mimo velká města, že to, čemu říkáte venkovská hospoda, prostě zaniká, že lidi stále méně tráví čas společně tím, že si dají jedno pivo a poklábosí.
0: Je to tak, zaniká to z ekonomických i sociálních důvodů a právě proto je zapotřebí, aby se v tom místě vždycky našli lidi, kteří budou vytvářet alternativu vůči těmhle hospodám. Třeba na té vesnici, kde žiju já, tak my se skutečně snažíme využít různých svátků během roku, třeba Dne dětí nebo Čarodějnice, to je velmi oblíbený svátek, ale není žádný svátek, ale Čarodějnice nebo Adventu, a abychom se sešli. Takže máme spolek, máme kalendář, máme 4-5 setkání do roka a skutečně tam lidi ze všech různých táborů, ze všech různých názorů sejdeme a mluvíme spolu. Takže a vlastně vidím kolem sebe, a je to v každé obci, téměř v každé obci, v každém městě, buď s podporou samosprávy, nebo i bez ní, že lidi se chtějí sdružovat, chtějí mít tu alternativu k hospodě a ta lidská potřeba spolu komunikovat, mluvit spolu je, myslím, silnější než polarizace.
1: To je velmi optimistické východisko. Já mám zkušenost s lidmi, kteří říkají, ať si všichni trhanou nohou, ať mi vlezou na záda, já mám svoji pravdu, s nikým se o tom nebudu bavit. Zvlášť tedy mi to přijde, že to je určitý stav, ke kterému se můžeme dopracovat časem. Tak vy nemáte tu zkušenost?
0: Nemám. Takovýhle lidé existují, ale není jich většina. Ačkoliv oni se snaží vyvolat dojem, že jich většina je. Ale je pravda, že se vylučují třeba z té malé komunity, ve které žiju já, tak jsou tam takový lidé a vlastně sami se dostávají na okraj a ta komunita má vnitřní mechanismy, aby vždycky dala najevo, že ta komunikace je důležitější, že vlastně, jo, že se o těch lidech říká, že jsou různí škarohlídi, že jo, podivíni a...
1: A o vás se zase může tvrdit, že jste přehnaní optimisti a naivkové, kteří si myslí, že spolkovým životem něco uzdraví. Tak jak byste to komentoval?
0: To je taky pravda. A ještě se k tomu může dodat, že nás to vysílí a že tím ztrácíme hodně sil. Ale ta moje žitá zkušenost je taková, že to smysl má. A skutečně žiju v severních Čechách, kde to není nějak extra rozvinutý a chybí nám podporní instituce, církev tam na roli, samosprávy, kultura, to všechno je vlastně na velmi nízký úrovni. Ale přesto je tam ta potřeba spolumluvit, ta potřeba nakonec v krizový momentu, například když je velká zima, což už dlouho nebylo, a někdo zapadne autem, tak tenhle krizový moment vždycky překoná nevraživost. A většina lidí jde pomoct, prostě vytáhne. I když spolu nemluvíme, tak vlastně jdem a v té krizové situaci pomůžeme. A tohle přesně je ta společenská odolnost, že když najednou hrozí krize, když najednou jsme ohrožení, tak se otevřeme. Nakonec ta reakce české společnosti na covid, ta většinová byla taková, to byl projev odolnosti.
1: Šití roušek byl projev zájmu a odolnosti.
0: Přesně tak, šití roušek a to, že lidi pak chodili a dávali si koláče třeba. Bylo to silné a Já jsem, a nebyl jsem sám, jsem si vzpomněl na to vzedmutí v tom listopadu 89. Ten pocit byl podobný.
1: Vy jste na začátku zmínil zvláštní paralelu, která se týkala čemu my říkáme Mnichovská zrada a rozhodnutí taky tehdejší československé vlády nebojovat proti nacistickému Německu. Já jsem teď četl studii, co vlastně rozhodlo o tom, že Londýn vydržel v době, kdy ho ve 40. letech bombardovala Luftwaffe. Byly výzkumy, které říkali, nebo propočty, které říkali, že prostě Anglie nemá proti fašistickému Německu sebemenší šanci, ale ukázalo se, že lidé, velká část společnosti se v kontaktu s tím nebezpečím vlastně radikalizovala ve prospěch nějaké odvahy, že začaly být odvážnější, srdnatější, což by byl tedy bod jako pro ten váš argument, že jsme se měli bránit. Ale když se nebudeme teďka zaobývat minulostí a vezmeme si tu přítomnost, vidíme, že Rusko válčí na Ukrajině. Rusko se netají svými agresivními plány a vede proti nám už teď vlastně to, čemu se říká informační válka nebo hybridní válka. Tak já vím, že tady jsme ve velmi těžkém, velkém měřítku, tak co dělat na té úrovni jednotlivců, rodin a společenství, abychom byli vůči tomu, kdo nás ohrožuje zvenku, nějak jako vybavení?
0: Je to samozřejmě rovina, na které musí fungovat státní instituce. To prostě organizovaný boj proti dezinformacím a tak dál. Ale odolnost...
1: To nefunguje teďka, myslím, jestli se nepletu.
0: To nefunguje, ale mělo by. Já myslím, že to z části funguje, že vlastně bezpečnostní služby dělají svoji práci dobře, pokud já můžu posoudit z četby novin. Ale odolnost je vlastně založená na té individuální úrovni a na úrovni komunit, na úrovni, to je vlastně ze spoda a tam je to jednoduché. My bychom měli jednak to nebezpečí pojmenovat a přijmout ho, že jsme ohroženi. To je vždycky základ odolnosti. Připustit, že jsme ohroženi.
1: Nenamlouvat se, že to není tak zlé, nebo no, že ten Putin se upokojí tím, když se mu prostě kus Ukrajiny ukrojí.
0: Možná se nebát to i zveličit prostě, jako, že to ohrožení skutečně je velké. Totéž klimatická krize. Těch popíračů klimatické krize je vlastně možná i víc než popíračů ohrožení ze strany Ruska. Připustit to, že jsme ohroženi. A ten další krok je vlastně připravit se na to, že nás budou obelhávat, že bude ta snaha společnost polarizovat a že bude stoupat nenávist, když bych to měl říct do těch spíš spirituálních slov.
1: No však jsme taky na zápraží kostela. Tak dobře, tak ve společnosti, řekněme, stále častěji slyšíme takovéto syčení, jako vy nám nebudete říkat a co vy nám budete povídat a tak. Tak já vím, že se to dá jako jednoduchou nějakou evangelijní poučkou vyřešit, že nemáme nenávidět, ale milovat, ale to zní nějak jako, nevím, jak se to dělá, tyhle věci. Tak jak to děláte vy, když přijdete do prostředí, neříkejte mi, že u vás v severních Čechách, když přijdete do hospody nebo do hasičárny, tak je to všechno na obláčku.
0: To rozhodně ne, ale mám pocit, že člověk, který je křesťan nebo je spirituální, tak že vlastně o tohle by se měl vždycky snažit, že i... To není submisivní pozice, ale prostě i takové to severočeské ty vole se dá říct jako otevřeně. Dá se říct vstřícně. A to je zkušenost, kterou já mám, že vlastně tam u nás na vesnici my si dost často vynadáme, ale děláme to velmi vstřícně.
1: Jak se nadává vstřícně?
0: No tak slova jsou většinou nepublikovatelná, ale ty nadávky vlastně znamenají komunikaci. A v rámci těch nadávek nebo vtipů, někdo by možná to označil za zesměšování, tak se vlastně formuluje pozice a ten člověk se jako otevírá nějakým způsobem.
1: No, počkejte, ve farních komunitách tohle asi fungovat nebude, tam vulgaritám je značný odpor, většinou se mluví slušně, přesto vidím, že existuje mentalita církve jako ohrožené společenství, protože zvenku útočí liberálové, útočí svět, který nectí hodnoty, které ctíme my, a je tu velká nedůvěra vůči zbytku společnosti. Já nevím, jestli to vnímáte taky tak.
0: Nemám žitou zkušenost z nedávné doby z farního společenství, ale Vím, že tam dost často bylo ve hře svatouškovství a vlastně pokrytectví.
1: Co je svatouškovství?
0: No, to je určitý typ pokrytectví. To, že se třeba nesmí říct vulgární slovo, protože to je morálně zatížené, nebo že...
1: Tak... Ale vy říkáte, že v zájmu soudržnosti nebo odolnosti je únosnější vulgární slovo než rozdělení a takové to nenávistné syčení.
0: To rozhodně, to rozhodně. Syčení je výraz toho, že se zadržuje nějaká pára. Mám pocit, že potřeba někdy tu páru upustit, zvlášť když to je v prostředí, které je určeno ke komunikaci, já nevím, farní rada nebo farní společenství, to by mělo být prostředí komunikace vlastně, tak proč tam neříct pár slov ostřeji, pokud jsou upřímná.
1: Dobře, teď jsme se bavili o církvi. Poslední otázka na vás. Vy jste zástupcem tady taky akademické obce, akademického světa. Co si budeme povídat, ten taky není vždy sletem lidí, kteří to vždycky myslí nejlépe. Tak jak se tam upouští pára a jak to děláte, jak praktikujete ty poznatky o odolnosti v akademickém světě, který je plný ambicí taky a silných názorů?
0: To jste mi dobře vrátil a je pravda, že v akademickém světě taky pokrytectví vlastně funguje, ale tak, jak já to znám z Akademie věd, tak skutečně je tam jasná snaha o to, aby komunikace byla co nejotevřenější a na všech možných úrovních, i v rámci směrnic, i v rámci vedení těch organizací, tak ta podpora tomu, aby komunikace byla otevřená. Ono se to možná zlehčuje, ale ty pozice těch různých ombudsmanů a tak vlastně mají sloužit tomu, aby komunikace mohla být otevřená a aby nebyla zraňující. Aby nebyla, jak se dneska říká, toxická. Takže je možné mluvit otevřeně, je možné mluvit i třeba hrubě, pokud je to potřeba, ale je potřeba pečovat o to prostředí, ve kterém se tohle děje. Aby skutečně nedošlo k toxické komunikaci nebo k manipulaci. A výzkum odolnosti vlastně má podporovat vznik těchto míst a prostorů pro otevřenou komunikaci, která je v nějakém smyslu bezpečná.
1: Může to být i tedy, když to vrátím zpátky, sem, kde stojíme, může to být i farnost takovým bezpečným prostředím?
0: Může a já jsem přesvědčen o tom, že to tak v mnoha případech i je, že určitě mnoho posluchačů má tuhle zkušenost. Přesně farnost by měla být tímhle bezpečným prostředím, otevřeným pro každého. Vlastně ta úloha pastora nebo pastoračních asistentů je pečovat o tu otevřenost, aby nebyla toxická. A všude tam, kde vlastně budeme velkorysí, kde nebudeme lpět na nějakých zatuhlých hodnotách a otevřeme se tomu, čemu se v kostelích říká Duch Svatý, ne? Tak vlastně to je to prostředí pro odolnou, transformativní, otevřenou, láskyplnou, velkorysou komunikaci.
1: Rozhovor s filozofem Martinem Nýčem končíme poukazem k Duchu Svatému. Já vám za to moc krát děkuji, že jste se mnou strávil 3/4 hodiny tady na schodech kostela.
0: Díky za rozhovor.
1: A já moc krát děkuji za vaši pozornost. Loučí se s vámi Petr Vizina.

0: První encykliku Lva 14. vydává karmelitánské nakladatelství v překladu teologa Františka Štěcha. Americký papež v ní píše: Lidstvo stvořené Bohem ve vší své vznešenosti stojí dnes před zásadním rozhodnutím. Postavit novou babylonskou věž anebo vybudovat město, kde Bůh a lidstvo přebývají společně. Odpovědným redaktorem českého vydání dokumentu Magnifica Humanitas o lidské důstojnosti v éře umělé inteligence je Pavel Mareš. Proglasu řekl:
1: Řadíme ji do ranku takzvaných sociálních encyklik. To znamená, papež se zabývá společností, světem, poměry ve světě, výzvami moderního světa a Lev 14. po nějakém úvodu, kde mluví o zásadách a principech sociální nauky církve, pak přichází k ústřednímu tématu a to je vzrůstající moc digitálních technologií a co my s tím jako lidé, jako lidstvo, jako jednotlivci můžeme dělat. To je takové základní téma, které je pak rozváděno do vícero větví, řekněme. A zajímavé na tom dokumentu je, že pak na konci v kapitole budování civilizace lásky má několik konkrétních námětů, jak přispět osobně k utváření spravedlivějšího světa.
0: Pavla Mareše z karmelikánského nakladatelství jsme se zeptali i na záludnosti překladu encykliky Magnifica Humanitas.
1: Kdybychom to svěřili umělé inteligenci, tak máme tak za půl dne hotovo. Ale umělá inteligence ještě pořád neumí terminologii, která je v češtině ustálená v sociální nauce církve, takže tam jde o každé slovo a obtíže spojené s překládáním spočívají právě v tom, že musíme držet tuhletu kontinuitu. Že mluvíme o společném dobru, což je koncept už od Aristotela přes Tomáše Akvinského a další. Že mluvíme o přednostním rozhodování ve prospěch chudých. A těchto těch terminologií, řekněme, pastí je tam mnoho a mnoho a musíte vždycky volit a vážit, co vlastně je nejpřilehavější a zároveň jde v té tradici českých moderních překladů sociálních encyklik.
0: České vydání má na obálce grafiku Josefa Čapka Hlava. Podle odpovědného redaktora vydání Pavla Mareše jde o mrazivou symboliku.
1: Je tam jedno místo v článku 233, Žádný výpočetní systém, jakkoliv sofistikovaný, nedokáže stvořit srdce, které se daruje, ani svědomí, které rozlišuje dobro od zla. I tam, kde stroje vynikají účinností, zůstává středem dějin lidská tvář, která žádá, abychom na ní pohlédli. Tato lidská tvář je plností, k níž dějiny směřují. A ten obraz, více než 110 let starý, z mého pohledu subjektivního přesně vyjadřuje to napětí mezi takovou neosobností nebo neosobním světem, v kterém žijeme. A to, že v tomhle světě, kterém se občas ztrácíme, potkáváme konkrétní lidi s konkrétní tváří. Tak tohleto napětí, myslím, on, Josef Čapek, i pak za to ručil svým životem, dokázal vyjádřit. Je to z Národní galerie. Druhá věc, papež Lev má, řekněme, velmi úspornou mimiku. A kdybychom opakovali na těch knihách, což vydává zatím málo, ale vydávají se knihy o něm, od něho, dokumenty a tak dále. Na těch obálkách víceméně jeden výraz. Takže je to i cesta, jak trošku zpestřit ty obálky, které jsou spojené s papežem.
0: Glosoval na Proglasu Pavel Mareš, šéfredaktor karmelitánského nakladatelství. České vydání Lvovy encykliky Magnifica Humanitas, jehož byl odpovědným redaktorem, je k dostání i v e-shopu nakladatelství na portálu církev.cz.

Když se narodila dívenka Maria, věděli o tom jen nejbližší sousedé. To až my současníci máme radostnou oslavu té dějinné události. Když se narodil před 84 lety Zdeněk, nebyl jsem samozřejmě u toho. V sobotu jsem zajel na pohřeb právě tohoto vzácného přítele, lékaře, chirurga a vůbec utěšovatele všelijakých bolístek. Při letních táborech už ráno v doprovodu vedoucího sedělo v čekárně před ordinací několik táborníků. Otevřely se dveře, usměvavý pan doktor Zdeněk vykoukl, usmál se. A táborníci, Sečná? Tržná? Tady to bude vyvrknutí, že? No, tady to bude spálenina od šplhacího lana, že? Na začátku táborového běhu se prokazují základní dovednosti. Jasně, tak pojďte dál, jeden po druhém. Cítili jsme se jako doma, krom vůně dezinfekce samozřejmě. Já sám jsem jako velký vedoucí některý rok musel fungovat i 5 týdnů v kuse. Když přijeli manželé Stráníkovi na Ameriku, vzal si mě Zdeněk stranou do ambulančního stanu a se slovy Martine, už se na tebe nemůžu dívat. Abys to vydržel do konce, dám ti takové povzbuzovadlo. A vrazil mi do hýždě injekci tenkrát preferovaného gamma globulinu. No, teď vydržíš ještě aspoň týden. Je krásné, když člověk umí svoji profesi. Je šťastné, když tou profesí umí pomáhat. Je nádherné, když svoji práci dělá s humorem, s nadhledem. Je spasitelné, ano.

nebojíme se toho slova, je spasitelné, když dělá víc, než musí, a dělá to s laskavostí. S toutéž laskavostí, se kterou hleděl na své současníky Ježíš. To všechno jsou výživné stravenky na pořádný oběd v nebeském království. Milý Zdeňku, díky a dobrou chuť.

Je 18. hodina, vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške a již za chvíli vás zve k modlitbě zpravodajského růžence.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Na začátek vám dáme zase prostor na to, abyste mohli přidat své vlastní úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil do nebe, sedí po pravici Boha a Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, zkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Modlitce budeme tajemství slavného růžence a v prvním tajemství Ježíš, který z mrtvých vstal, budeme prosit o požehnání pro papeže Lva na jeho apoštolské návštěvě Francie, aby byl svědkem radosti a naděje, které pramení z života v Bohu. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Druhé tajemství slavného růžence, Ježíš, který na nebe vstoupil. Pro zítřejší Světový den migrantů a uprchlíků zvolil papež s odkazem na Matoušovo evangelium motto i jediné z těchto dětí. Prosme za každého člověka, který musí opustit svůj domov, zvláště za děti a mladé lidi nucené migrovat, aby našli bezpečí a přijetí. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Třetí tajemství slavného růžence Ježíš, který Ducha Svatého seslal. Prosme o požehnání pro charity a jejich pracovníky i dobrovolníky, kteří nasazují své dovednosti a síly ve prospěch potřebných. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusti nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Čtvrté tajemství slavného růžence Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal. Před slavností svatého Václava prosme za naši zemi, za moudrost pro ty, kteří vládnou. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíše, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Poslední tajemství slavného růžence, Ježíš, který tě v nebi korunoval. Prosme za spravedlivý trvalý mír pro Ukrajinu a pro celý svět. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pánu v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčný spásu.
1: Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme,
0: ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidejme také modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Panno slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, rodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.
1: Amen.
0: Amen. Děkujeme za společenství modlitby. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

Folklorní sedmička na Proglasu. Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. U poslechu mimořádného vydání tradiční hitparády lidových písní vás opět zdraví Helena Bredfeldová. Folklorní sedmička na vlnách Proglasu nabízí jako obvykle 7 lidových písní z Moravy i z Čech, z nich ovšem tentokrát nebudete vybírat 1 až 3 a posílat jim hlasy. Folklorní sedmička Gala vám nabízí poslech výběrové sedmičky podle vašich hlasů obdržených v hlasovacích kolech těch nejoblíbenějších písní za uplynulý rok od 7 různých hudebních formací a jejich solistů. Můžete si zatipovat, zda se mezi oceněné dostane i váš hudební favorit. Na 7. místě se do gala sestavy folklorní sedmičky dostala Malá muzika, založená hudebníkem, sbormistrem, skladatelem a upravovatelem Jaroslavem Krčkem. V naší hitparádě výrazně zabudoval taneční popěvek Tou píseckou branou z alba K Budějicům cesta v podání Zorky Soukupové a Evy Peckové. Rádi si ji připomeneme.

6. pořadí naší gala přehlídce folklorní sedmičky obsadil zpěvák Josef Laža. Působil jako solista v celé řadě lidových muzik na Valašsku. Namátkou Technik, Valašica, Vsacan, Soláň, Jasenka a to určitě nejsou všechny. My jsme mu pro jeho cestu naší hitparádou vybrali zlínskou Kašavu, vedenou tehdy primášem a upravovatelem Antonínem Bařínkou. Do zlatého výběru folklorní sedmičky mu skutečně pomohla výrazným počtem hlasů i balada v rytmu tance Starodávný v úpravě Antonína Bařinky Nešťastný vsetínský zámeček z eponymního alba Kašavy.

Tak to byl Josef Laža. Páté místo v dlouhodobém bodování v uplynulém roce obsadila mladá zpěvačka Anna Mučková-Habancová ze Strážnice. Důstojná pokračovatelka hudební tradice dokonce dvou zpěvných rodů, Mučků a Úprků. Do svého výběru moravských hlasů z Jižní Moravy ji zařadil vydavatel Jiří Plocek po bok jejího otce Pavla Mučky. A kapela podaná píseň Zpívala bych sobě je smutná, ale hluboká a tklivá.

0: když za jinou chodíš, švarný šohajíčku.
1: Tak to byla Anna Mučková-Habancová. Na Proglasu posloucháte folklorní sedmičku Gala, mimořádné vydání jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách v České republice, ve kterém představujeme posluchačsky nejúspěšnější písně posledních 25 soutěžních kol. Na čtvrtém místě tohoto dlouhodobého bodování se umístila cymbálová muzika z Osvětiman. Ze tří písní, která v postupu za zlatým výběrem nabídla našim posluchačům, nejvýrazněji a zcela shodně zabodovali první a druhá akvizice v hitparádě. Popěvek Proč Krušinko v břehu stojíš v podání Jany Krýsové a Věry Mičkové a žertovná prosba k Bohu o vyřešení svízelné situace v manželství Ach Bože z nebe, kterou nám připomene Blažena Potyková. Protože jsou kratičké, nic nám nebrání zařadit je obě. Proč?

Postupně strojící písní úspěšně bodoval výjimečný zpěvák z Horňácka Martin Čambal se svým nezaměnitelným hlasem. Vyhrál 6 ze svých 9 soutěžních kol, naposledy to minulé. V souvrhnu hlasů za všechny 3 písně docílil na své cestě do zlatého výběru folklorní sedmičky vůbec nejvyššího počtu hlasů. Do zlatého výběru mu pomohla i baladická táhlice Zaplakala Drýnová za doprovodu horňácké muziky Miroslava Minkse. Bravurní výkon zpěváka i kapely stačil na celkové 3. místo naší gala sedmičce.

Až symbolicky se v našem gala výběru setkávají hlasy zralých mužů se zpěvačkami několika generací. K těm mladším patří herečka Městského divadla Brno profesí a zpěvačka lidových písní Zálibou Kristýna Daňhelová, rodačka z Uherského Hradiště. Dlouho spolupracovala s mladou cymbálovou muzikou Ohnica z Uherského Hradiště s uměleckým vedoucím a cymbalistou Janem Káčerem. Na své cestě do Zlatého výběru získala nejvíc hlasů za píseň v rytmu tance Starodávný Derflandský pan farář. Gratulujeme Kristýnce Daňhelové i jejím příznivcům ke druhému místu a přejeme ještě hodně úspěchů na jevišti i za mikrofonem.

A máme tu letošního suverénního vítěze gala výběru folklorní sedmičky. Skvělou fanouškovskou základnou disponuje hornácká cymbálová muzika Martina Hrbáče a především její primáš a vynikající zpěvák Martin Hrbáč. Do zlatého výběru se probojoval sice až na podruhé, poprvé před mnoha lety jeho cesta skončila těsně před cílem, tentokrát ovšem byl jeho postup naprosto suverénní. Nejvýrazněji zabodoval s krásnou dynamickou sadou v sedláckých háj, háj, háj, háj zelené oreší, kterou najdeme na jeho prvním profilovém albu Hornácký hudec z roku 1995. Gratulujeme k absolutnímu vítězství a přejeme především zdraví a stále spoustu radosti s lidovou muzikou.

0: Takový byl letošní gala výběr lidových písní na vlnách Proglasu. Velice nás těší váš zájem o náš pořad i úsilí, s jakým podporujete vaše hudební i zpěvácké favority. Děkujeme a budeme se těšit na vaše hlasy v dalším, již opět soutěžním kole Folklorní sedmičky, které budeme vysílat v sobotu 10. října. Vybrat 3 písně ze 7 můžete do čtvrteční půlnoci 8. října prostřednictvím formuláře na webových stránkách Proglasu, klasickou poštou na adresu Rádio Proglas, Pelikova 2C, mailem na adresu sedmička@proglas.cz nebo bretfeldova@proglas.cz, po případě SMS-kou na telefonním čísle hudební redakce 736 510 850. Loučí se z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bretfeldová a těší se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18.30.

Pojďme tedy na pohádku a hlavní hrdinka Lucinka z knížky, kterou čteme, má šikovnou maminku, která umí vyrábět keramiku. Právě začala maminčina výstava a děti na ní přinesly fotku. Uvidíme, jestli to bylo dobře nebo ne.

0: Maminčina výstava byla zahájena. Byl to pro ní významný a vzrušující večer. Celou dobu byla obklopena nejrůznějšími lidmi. Teď byla ráda, že je konečně doma. Však bylo plno hodin, protože po výstavě zašla ještě celá společnost, tedy maminka, tatínek a jejich známí, do kavárny. Lucie s Barborkou dostali Coca-Colu a zmrzlinový pohár a velcí měli před sebou skleničky s vínem nebo hrníčky s kávou. Ale zdaleka ne tak pěkné hrníčky, jako jsou ty maminčiny. Barborka byla unavená, snědla jen dole u babičky trochu polévky a honem do postýlky. Lucii se ale ještě nechtělo. Že byl pátek, mohla zůstat v obýváku s rodiči. Čekali na televizní zprávy, kde už bude možná krátký šot z výstavy. Na obrazovce se skutečně objevily záběry ze zahájení. Hrníčky a konvičky, kachle a figurky i maminka sama. A pak krátký záběr její letní fotografie v bikinách. K tomu komentář redaktorky, že je Anna Procházková natolik talentovaná výtvarnice, že by jí nebylo zapotřebí získávat si zájem publika uplatňováním svých fyzických půvabů. Lucie by se ráda zeptala, co jsou to fyzické půvaby, ale už se neodvážila, neboť maminka zděšeně zvolala:
1: Michale, co to má být? Snad tam tahle věc doopravdy nevisí.
0: Ne, já to nechápu, opravdu já to nechápu, povídá překvapený tatínek, ale náhle upřel pronikavý pohled na Lucii.
1: No víš, Krištof říkal, že na té první fotografii nebyla maminka tak pěkná jako ve skutečnosti. Byla tam taková starší a smutná. No za to teď tam visím, veselá až hrůza. Jak si mě mohl nechat takhle zostudit, Michale?
0: A tak Anno, nebuď hysterická, moc ráda zveličuješ. Uznej, že člověk nemůže mít oči všude, no.
1: Nejsem hysterická a nic neuznávám, jak si mohl svěřit takovou věc dětem. A zrovna Krištofovi, jako bys o tom nevěděl své.
0: Vždyť se konec konců tak moc nestalo. Anno, nahatá tam přece nejsi.
1: Ještě to tak. Stejně mám z ostudy kopec.
0: Vyčítala tatínkovi, že takové nedbalosti se u žádného jiného výtvarníka, kterému pořádá výstavu, nikdy nedopustil. Jen právě u ní, protože mu na ní asi vůbec nezáleží. Tatínek byl taky celý pryč. Neblázni, Anno, už ani nevíš, co mluvíš, zakřičel. Lucie jen málo kdy zažila, aby se rodiče na sebe takhle utrhli, a bylo jí hrozně. Tím hůř, že si uvědomovala, že tu celou roztržku zavinila ona s Krištofem. Naštěstí zazvonil na chodbě telefon. Byl pro maminku. Volal jí strýc Kalina. Když se maminka po chvíli vrátila do pokoje, vypadala už trochu klidnější. Tatínek se zeptal. Tak co říkal?
1: Ale co by říkal? Smál se.
0: No, to snad ne.
1: Volal, protože mě chtěli s Marií uklidnit. Povídal, že z toho komentáře v televizi promluvila závist nějaké méně pohledné paní.
0: Však je to pravda, Aničko.
1: Ostuda je to. Vždyť u Kalinu si mysleli, že jsme tu fotku vybrali my dva. Ale já jsem Kalinovi řekla, ať za mne poděkuje jejich podařenému Krištůvkovi, jak mě znemožnil před celou republikou.
0: A co on?
1: Smál se ještě víc. Místo, aby šel klukovi nařezat, začal obdivovat jeho dobrý vkus.
0: Tak teď už se zasmál i tatínek. Ale to neměl dělat, protože bylo znovu zle. Lucie se raději vytratila do dětského pokoje, potmě se převlékla a po chvíli sklíčeně vlezla do postele. Usínala celá smutná. Ráno po probuzení patřila její první myšlenka zase jen tatínkovi a mamince. Budou se na sebe ještě zlobit. Ačkoliv byla sobota, vstávala málem se strachem. Sotva však vstoupila do pokoje, strach se rozplynul. Tatínek nesl na stůl snídani, opatrně našlapoval, aby nezakopl o kocoura, který se mu motal pod nohama, a maminka si u zrcadla zaplétala své krásné, dlouhé vlasy.
1: Tak co, jak ses vyspala, Lucinko?
0: Přivítala ji přívětivě.
1: Vy už se na sebe s tatínkem nezlobíte?
0: Zlobíme a hrozně, povídá táta, a protože položil tác na stůl, takže měl už volné ruce, objal maminku kolem ramen a přitiskl ji k sobě. Nebo nemám pravdu, Aničko? Ta se na něj jen usmála, a to tak hezky, jak to ze všech lidí umí jen ona jediná.
1: Ale tu fotografii vyměníš ještě dnes.
0: Tatínek se legračně uklonil. Jak si přejete, milostivá paní? Lucie se zasmála, za okny začalo chumelit a jí bylo jasné, že má před sebou docela pěkný den.

tak nakonec i Krištofův nápad vybrat maminčinu letní fotku dopadl dobře. Dá se to napravit. Zítra se Lucinka vypraví mezi kamarádky ze skautu i s kocourem Bubáčkem. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. Pojďme také den uzavřít modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý večer, pane. Díky. Víc se ani dneska nedá říct. Vím, že mě máš rád a že jsi se mnou každý den. Prosím tě, žehnej těm, kteří mě prosili o modlitbu. Amen. A že jsme měli pohádku Mít svoje vlastní zvířátko, tak přidám ještě pár písniček právě o zvířátkách. Ta první od Mira Šbirky, Old MacDonald Had a Farm, na ní spousta zvířátek. A pak také Činčila od Magdaleny Rajfové a Tomáše Juřičky.

Na Proglasu začíná hudební týdeník Slyšte lidé, který pro vás připravuje Milan Tesař. Příjemný poslech. Dnes vás po třech letech zvu na hudební výlet na Britské ostrovy, tedy na souostroví, které vedle menších ostrovů tvoří především Velká Británie a Irsko. Konkrétně se dnes vypravíme do Anglie, do Skotska, do Irska i do Walesu. Jako první se nám představí Jim Cosley, zpěvák, skladatel a hudebník, spojený především s hudební tradicí hrabství Devon na jihozápadě Anglie. Ve své tvorbě dlouhodobě propojuje tradiční písně, místní dialekt a folklor se současnou autorskou tvorbou. Hrát si budeme z jeho už 12. sólového alba The Georgic, které obsahuje především jeho vlastní písně. Název The Georgic odkazuje na stejnojmenný literární žánr, tedy na díla pojednávající o venkově, zemědělství, přírodě a životě spojeném s půdou. Právě tento širší vztah člověka ke krajině je hlavním tématem alba. Bezprostředním impulzem k jeho vzniku byl Cosleyho projekt věnovaný tradičnímu moštování. Album se ale postupně rozrostlo v hudební portrét venkovského Devonu, jeho krajiny, zvyků a lidí. Nahrávalo se v Devonu včetně záznamů přímo na farmě Holstou. Cosley se na albu věnuje také tomu, jak se venkovská komunita a její kultura proměňují. Poslechneme si píseň Poor Old Man.

Bridget Campbell je skotská skladatelka a hráčka na small pipes, tedy menší druh dud. Jejichž zvuk je oproti známějším Highland pipes jemnější, komornější, ale zároveň velmi vytrvalý. Bridget pochází z ostrova Skye a během několika let se z mladé hráčky tradiční skotské hudby vypracovala ve výraznou osobnost experimentální hudby. V ní využívá dlouhý, téměř nepřerušovaný zvuk dud v zajímavých kontextech. Její album Sunrise pojednává především o zimě, temnotě, krajině a rituálech, ale rozhodně nepůsobí jako chladná nebo ponurá nahrávka. Campbell sama popisuje inspiraci postupným příchodem zimy, ubýváním světla a potřebou obracet se dovnitř. Zároveň však připomíná tradiční zimní zvyky, společné oslavy, vyprávění a setkávání u ohně. Název Sunrise odkazuje k pohybu po směru slunce, který měl v keltských rituálech přinášet štěstí a prosperitu. Hudebně album spojuje tradici s minimalismem a experimentálními postupy. Budeme poslouchat skladbu Squapek, The Sweeper.

písně o konkrétních místech v Anglii a Skotsku i instrumentální skladby obsahuje nové album anglického písničkáře Juda Edwina Scotta nazvané Birdsong. I když se autor ve svých textech vyjadřuje spíše nepřímo, hlavním tématem alba je odvaha čelit nepřízni osudu. Styl textu je nepřímý a obrazný a od posluchače vyžaduje určité rozkrývání významů. Písně se vyznačují civilním projevem, zpěvákův hlas podbarvuje především akustická kytara. Poslechneme si skladbu Seagull Song, která využívá obraz racka k úvahám o válce.

Představujeme si aktuální alba interpretů z britských ostrovů. Teď to byl anglický písničkář June Edwin Scott z alba Birdsong. The Fog is Lifting je album irské tradiční hudby trojice Breed Harper, Libby McCrohan a Sylvain Baru, tedy dvou Irek a jednoho Bretonce. Breed Harper patří k respektovaným irským houslistkám, Libby McCrohan hraje na irské buzuky a Francouz Sylvain Baru na flétnu a irské dudy. Právě kombinace houslí, buzuky a dechových nástrojů vytváří základ zvuku celého alba. Nahrávka byla v dubnu 2026 vybrána Irish Fest School of Music v Milwaukee jako doporučená nahrávka irské hudby. Trojice na albu střídá tradiční repertoár s novějšími skladbami, přičemž nejde pouze o obvyklé irské tance jiggy a reely, ale také o hornpipy, mazurky, slow marche a slow airy. Důraz je kladen na silné melodie a rytmickou souhru. Poslechneme si skladbu Danny O'Donnell's Barn Dances.

Posloucháte týdeník Slyšte lidé na Proglasu, dnes s výběrem aktuální hudby z britských ostrovů. Teď to byly irské hudebnice Breed Harper na housle a Libby McCrohan na buzuki a s nimi Sylvain Barou z Francie na flétnu. Jako další budeme poslouchat anglickou hráčku na violu Alison Cotton z jejího alba The God's Love. Album vznikalo v době, kdy se hudebnice vyrovnávala s nemocí a následným úmrtím svého otce, který zemřel v roce 2024. Právě její otec prý také vymyslel název alba The God's Love, Bohové se smějí. Přes temnou atmosféru album není pouze nahrávkou o smrti a smutku. Skladby pracují také s přírodou, pamětí, duchovními tématy a představou, že krajina v sobě uchovává minulost. Celé album tak lze vnímat jako hudební cestu procesem truchlení. Od šoku a prázdna přes bolest až k určitému smíření. Po hudební stránce je album zajímavé tím, jak pracuje s dlouze znějícími tóny, vrstvením a tichem. Alison Cotton většinu skladeb improvizuje a často je zachycuje v jediném záběru. Jednotlivé nástroje pak vrství kolem základní zvukové plochy. Výsledkem je hudba, která může připomínat starou lidovou nebo sakrální tradici, ale zároveň se dostává do velmi experimentálních a téměř psychedelických poloh. Vybírám skladbu Springs of Heather.

Z Anglie teď míříme opět do Skotska. Jako další nám bude hrát dudák John Dew. Jeho tvorba vychází ze skotského folkloru, jehož prvky ovšem Dew kombinuje s postupy klasické hudby. V roce 2020 absolvoval s vyznamenáním obor tradiční hudba na Royal Conservatoire of Scotland a jeho skladby už hrály mimo jiné Inveray and District Pipe Band nebo Glasgow Caledonian Fiddle Orchestra. Dew na svém novém albu pracuje s více hlasem, různými rytmickými vzorci a proměnlivou instrumentací. Album podle jeho vlastního popisu sahá od sólové dudácké hry až k pětihlasé polyfonii. John Dew složil všechny skladby na albu s jedinou výjimkou, závěrečnou 8-minutovou The Sound of the Sea, tu napsal významný skotský dudák a skladatel Donald McLeod. Album se jmenuje Na Kašmechkan, což znamená pochodové skladby. Já vybírám skladbu The Ruins of Gillen Castle.

Cosmic. To je název prvního alba skotské skupiny Ardan. Album, které obsahuje směs lidových melodií a autorských skladeb, produkovala skotská hudebnice Anna Massey. Skupina Ardan je z Edinburghu a tvoří houslista Paul Sinclair, akordeonista Cole Williamson, kytarista David Lennon a perkusionistka Eva Adamiec. Kapela vznikla v roce 2021 po období covidových omezení, kdy se její členové znovu setkali při společném muzicírování. Ardan staví především na energii živé kapely, výrazných melodiích a nápaditých aranžích. Výsledkem je hudba, která zůstává pevně ukotvena v taneční tradici, ale působí svěže a současně. Poslechneme si skladbu Dux Lux, kterou složil akordeonista Cole Williamson.

V pořadu Slyšte lidé si pouštíme nové nahrávky skupin a solistů z britských ostrovů, tedy z Velké Británie a Irska. Kozan Kasta je společné album irské houslistky Aoife Nivrin a klavíristy Cormaca McCartneyho. Přitom McCartney není doprovodným klavíristou v běžném slova smyslu. Jeho hra je plnohodnotnou součástí aranží a místy album posouvá daleko od představy tradiční irské houslové hudby. Výsledkem je široké rozpětí od téměř čistého folkloru až po pasáže s jazzovým a klasickým cítěním. Ostatně oba hudebníci vyrůstali v prostředí irské tradiční hudby, později však odešli z Irska studovat a rozvíjet se také v oblasti hudby klasické a jazzové. Album je tedy studií toho, co může s tradiční hudbou udělat dvojice muzikantů, kteří ji dokonale znají, ale zároveň mají zkušenost s jinými žánry. Vybral jsem skladbu Salamanca.

Po irském duu Éfan Éverin a Cormac McCarthy ve složení housle a klavír budeme poslouchat další irskou formaci nazvanou Landless. Jde o čistě ženskou sestavu a také jedním z důležitých témat jejího alba Lurech je postavení žen v tradičním repertoáru. Členky Landless si všímaly toho, že ženy bývají ve starých baladách často vykresleny pouze jako pasivní, milostný objekt mužského hrdiny a cíleně hledali písně, které tento vztah narušují. Nechtějí však tradiční repertoár ideologicky předělávat. Na albu zůstávají i klasické, milostné písně. Album obsahuje irské i britské balady, umělé písně, ale také například lidovou píseň ze Slovenska. Sami zpěvačky říkají, že písně shromažďovaly řadu let a důležitější než jejich původ je pro ně melodie, text a způsob, jakým spolu fungují jednotlivé hlasy. My si poslechneme irskou lidovou píseň Blackwater Side.

To byla ženská vokální skupina Landless z Irska. I poslední dvě skladby v tomto pořadu nám nabídnou ženy. Obě budou z Walesu a obě jsou to hráčky na harfu. Catherine Finch své nejnovější album nazvala Notes to Self a koncipovala je jako sérii hudebních dopisů 13-leté Catherine. Každá ze skladeb je doprovázena krátkým textem, v němž se dnešní Finch obrací ke svému mladšímu já. Vrací se ke vzpomínkám, obavám, očekáváním i životním rozhodnutím a ohlíží se za 40 lety své hudební kariéry. Nejde tedy pouze o sbírku skladeb pro harfu, ale o promyšlený autobiografický celek. Harfa zde není pouze nástrojem projemné melodie. Catherine Finch pracuje s opakujícími se rytmickými figurami, hlubokými tóny, rychlými běhy i velmi úspornými plochami. Tematicky album osciluje mezi obavami, nostalgií, nadějí a smířením. Posloucháme skladbu Begun, Begin.

Poslední umělkyně, kterou budeme v tomto pořadu poslouchat, se jmenuje Keris Havana. Věnuje se hře na takzvanou trojitou harfu, přičemž experimentuje například s tlumením strun. Vedle harfy využívá také hlas, klavír a další nástroje. Na jejím albu Angel navíc jako hosté hrají Ursula Harrison na kontrabas, Amy Huckstep na altový saxofon a Liza Martin na bicí. Výraznou inspirací pro album byla současná bretonská lidová hudba, zejména její repetitivní taneční rytmy. Keris Havana tak vytváří zajímavý dialog mezi dvěma keltskými hudebními kulturami, velšskou a bretonskou, a zároveň jej propojuje s minimalistickým způsobem práce s opakováním, proměnou textury a postupným vrstvením. Výchozím motivem alba je starý velšský příběh o muži, který se vydá do lesa a uslyší anděla zpívat tak krásně, že usne na 350 let. Tento příběh je přímo spojen se skladbou Trichant pum linet 350 let a poskytuje albu jakýsi pohádkový a nadčasový rámec. A právě touto skladbou se dnes rozloučíme. Pořad připravil Milan Tesař, který se těší na vaše reakce. Dejte vědět, jak se vám toto putování za hudbou Anglie, Skotska, Irska a Walesu líbilo. Za mixážním pultem mi asistoval Šimon Vítek.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Vítám vás u dalšího dílu Charitolku, podcastu o lidech a s lidmi nejenom z oblasti charity. A dnes je mi velkou ctí, že mým hostem je producentka, ale také úžasná dáma, která si myslím, že ten život neměla úplně jednoduchý, ale má ho krásný. Kateřina Žbirková. Kateřino, krásný den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Když se na vás kdykoliv podívám a kdykoliv se vidíme, tak mám pocit, že za A nestárnete a za B, že máte nějakou čerpačku na energii. Tak kde to berete?
2: No, já nevím, no. Kafe,
1: jenom?
2: Kafe a večer prosecco.
1: Jo, tak to je. Nějak, to je ten plán a ten recept.
2: Tak nějak mě to, no, nevím. Asi to mám v sobě, to má každý v sobě tu jiskru. Buď jí má, nebo jí nemá.
1: Máte to, měla jste to vždycky?
2: Asi jo, asi já jsem byla vždycky takovej motor všeho, takže myslím si, že to je vrozená vlastnost nějaká. Ale pochopitelně, že mám i momenty, kdy energie dojde a musí se někde načerpat.
1: Jsme na půdě Charity Česká republika, kteráž to je vlastně, vychází ze slova charita, pomoc. Proč je podle vás důležité pomáhat druhým, pokud to můžeme udělat?
2: Já myslím, že je to obrovsky důležitý a já jsem se to naučila i od Mekyho, který spolupracoval mnohokrát s různýma charitativníma organizacema. Byl i patronem některých a tak a viděla jsem, že to má význam, když jsme třeba nějakým dětem předávali šek v nemocnici, doktorům v dětské nemocnici. Jsem viděla, jak prostě jim zářejí v oči i ty děti, když jim tam Meky hrál nebo něco. Takže myslím si, že je to strašně důležité a když můžeme, tak prostě každá pomoc, ať už materiální nebo nějaká emoční, nebo prostě udělat dobrou náladu a radost někomu způsobit, že to má význam a že nechci říct, že pro nás samotný vevnitř to má taky velký význam, no. Nejenom pro ty lidi, kterým pomáháte, ale myslím, že cítit se dobře z toho.
1: Myslíte si, že známé osobnosti mají jakousi společenskou odpovědnost a že by měli využívat i tu svou pozornost právě tímto směrem?
2: Já si myslím, že nejenom známý osobnosti, ale myslím si, že známý osobnosti můžou dávat příklad. A že to je vlastně jejich taková moc, že můžou ukazovat, jak by to mělo vypadat. Takže mají určitou takový předvoj by to měl být. Tak samozřejmě není to tak, že by měli pomáhat jenom ty známý osobnosti. Myslím si, že každý by to měl zkoušet na té úrovni, který je schopen. Ale ta známá osobnost jim může ukázat, jak nebo v tomu nějak na pomoc přivést k nějakému tématu například.
1: Můžou jít příkladem, můžou být dobrým příkladem.
2: Je to tak.
1: Setkala jste se vy někdy s nějakým příběhem člověka, kterému konkrétně nějaká buď vaše nebo pomoc blízkého okolí třeba zachránila život a mu pomohla překlenout nějaké složité období?
2: Teď si nespomenu, jako samozřejmě třeba teď sleduju na jedné ze sociálních sítí takového mladého kluka Matuše, který se potýká s leukémií a který prostě nějakým způsobem každý den svůj, který strávil v té nemocnici, mapoval a získal spoustu jakoby podporovatelů. Náhodou se mi ukázal a já jsem mu poslala písničku od Mekyho Fair Play, životně hrá fair a i tak stále ver. A jemu se to hrozně líbilo, strašně hezky mi napsal zpátky a já jsem pak vzala takovou kolekci vinilů, knížky a to a odvezla jsem mu to do nemocnice v Bratislavě. Neviděla jsem ho, protože ho k němu nepouštěli jen tak běžný návštěvy a on potom o mě mluvil, že jsem mu poslala ty Mekyho věci a že ho to povzbudilo a já jsem měla takovou radost, jakože ho aspoň na chvíli člověk vytrhnul z toho, že tam je sám někde zavřený a to jsem ráda, že se mu teď daří líp, že už je po transplantaci. Takže jsou to takové věci, neříkám, že mu zachrání život tyhle věci, ale rozhodně mu to pomůže prostě v nějakým těžkým období a to si myslím, že je dost úloha jako každýho nějak pomoct.
1: No, dovolím si v tomhle případě nesouhlasit, protože si myslím, že jste možná pro něj udělala možná víc, než kdejaký lék, protože víme, že za A hudba léčí a za B, že právě to, že si na něj někdo takhle vzpomněl a že ještě dostal to, co by asi jen tak nikde nekoupil, ještě po vašem manželovi, což je vlastně ta věc, že jo, skvělá hudba, takže mu mohlo to přispět k tomu, že se mu daří líp.
2: Já doufám. Doufám a věřím tomu a sleduju ho dál. Každý den mu posílám 4 lístek do zprávy.
1: Každý kolem sebe máme nějakého člověka, který se prochází nějakým složitým obdobím, ať už vážnou nemocí nebo psychickými věcmi. Byla jste vy někdy v situaci, kdy jste si řekla o pomoc nebo potřebovala jste pomoc?
2: Tak asi každý potřebuje někdy pomoct. Já zatím jsem nepotřebovala nějakou pomoc od nějaký instituce, ale samozřejmě dnes a denně potřebuju pomoct ve věcech, kterým nerozumím a který mě trápí. Momentálně přestavba domu, kde pořád jakoby potřebuju pomoc s něčím, protože tomu nerozumím a ani se do toho radši nepouštím. Takže určitě a co se týče nějaký pomoci, tak víte co, když máte nemocný dítě nebo, což taky se mi stalo, když byly děti malí, potřebovala jsem rychlej odvoz někam. Moje děti byly takový, že pořád měly něco na šití, takže jsme jezdili běžně do Vinohradské nemocnice. Mimochodem pro Vinohradskou nemocnici tam jsem v nadačním fondu Janele ve správní radě, kde jsme pro ně dělali dražbu, vybrali jsme nějaký peníze a taky vlastně se snažím pomáhat. Meky hrál mnohokrát ve Vinohradské nemocnici, třeba v době covidu pro zaměstnance na place venku, kde se nemohli dělat nikde jiné koncerty než venku a za 10metrovým odstupem byl každý.
1: Aby náhodou.
2: Jo, přesně tak. Takže jo, pomoc potřebujeme všichni v nějakou chvíli a zatím jsem tu kritickou ještě neměla klepu. Hmm.
1: Lidé třeba rádi pomáhají, ale pak narazí třeba na nějakou podivnou instituci nebo podivnou nadaci. Můžou se stát i obětí podvodu. A pak jim to třeba zabrání, aby pomáhali dál. Máte vy třeba recept na to, jak si ověřovat, pokud to jde, pokud byste třeba chtěla vypomoct, kde ano a kde ne? Nebo setkala jste se někde s něčím takovým, že jste se spálila, nebo jste si řekla, a ještě, že jsem to neudělala, protože bych šlápla vedle?
2: Je to těžký, to máte pravdu. A jako je toho teďka hodně, protože samozřejmě na těch sociálních sítích se šíří i všelijaký fejkový odkazy, který vás lákají na stránky něčeho.
1: A i kvůli AI dneska je trošku rozpoznatelný,
2: přesně tak,
1: co?
2: Přesně tak. Takže jako je to těžký, musí si to člověk ověřovat. Nejlepší je prostě z více zdrojů si to ověřit a například při všelijakých falešných stránkách na těch stránkách kliknout taky na něco jiného a zkusit, jestli to někam vede a tak dále. Je to těžký. Já sama na to recept mám jedinej, zkoušet si to všechno ověřovat z různých stran. Mně se to samozřejmě přišly mi i takový podivný SMSky do mobilu, který mě lákali k nějakým klikům a odklikům, ale člověk musí opravdu být opatrný. A mně se teda nestalo, že by mě někdo napálil, ale já jsem ani nikdy neklikala na takový podivný odkazy, takže jsem se nedostala do toho dalšího levelu. Ale vždycky to ověřovat. Říkám to svojí dceři, která párkrát na něco takového klikla. Tak jsem mi říkala, podívej se ještě, zadej si to do jiného vyhledávače, podívej se jinam, jestli to existuje. A taky mi říkala, měla si pravdu, je to nějaká blbost. Jo. Takže všechno opatrně, člověk musí být dvakrát opatrný.
1: Jste několik desítek let prožila po boku jednoho z nejvýraznějších lidí tady u nás v Československu, skvělého hudebníka, ale i člověka. Jaký byl život před Mekim, s Mekim a po Mekim?
2: Já nevím, před Mekim jsem byla dítě, jo.
1: Dobře, no.
2: Takže vlastně ani nevím, co jsem. Já jsem Mekio poznala, když mi bylo 18. Ano. Takže v podstatě předtím jsem žila s rodičema a vlastně byla jsem dítě, jo, a student potom. No a s Mekim to bylo na začátku, vlastně všichni říkají, že jsem ho manažovala tak, ale na začátku, když se nám narodili děti a mně se narodili ve 23 Linda a pak v 27 David, takže hned po vysoké škole jsem měla děti. No, takže jsem vlastně nemohla nikoho manažovat nebo zjezdit s Mekim. Tak já jsem byla de facto maminka na plný úvazek a tím, že Meky jezdil a nebyl doma často, tak a já jsem neměla žádný chůvy. Takže jsem žádná manažerka nebyla. Jsem byla prostě máma, co rozváží děti na kroužky a ráno jim připravuje svačiny a pak je vyzvedává ze školy, ze školky a tak dále. Takže to, až když ty děti jim bylo tak přes těch 10 a už začaly chodit do té školy sami, i ty kroužky zvládaly, tak postupně jsem se tou manažerkou stala. ale pak to teda zase bylo výživný, protože ten Meky mě zaúkoloval. Takže to byla taková velká jízda a hodně pracovní, protože Meky byl workaholic a nedalo se prostě u něj usínat jen tak. A vlastně nebyl moment, kdyby nepracoval. Byť jsme třeba měli volno, někde jsme spolu byli ve Francii, v Paříži nebo tak, tak pořád mu to šrotovalo v té hlavě, takže ten život s ním byl hodně náročný. I jako fyzicky prostě to všechno dávat, asi proto mě to vycvičilo, takže ten život po Mekym ale byl mnohem těžší, protože já jsem spoléhala na něj, jako měla jsem zaprvé rádce, který byl mnohem zkušenější a starší a věděl už některé věci, takže mě varoval před některýma věcma. Taky jsem se s ním mohla poradit kdykoliv a vlastně potom jsem, já jsem celý svůj dospělý život byla s ním jenom, takže když odešel, tak já jsem byla, chvíli jsem tak jako vrávorela, protože jsem nevěděla, jak to budu zvládat, jestli to vlastně vůbec sama zvládnu, co budu dělat, jestli budu dělat ten managing nebo ne a jak to prostě vyjde. Takže myslím si, že ten první rok jako byl takový, že jsem se rozhodovala, vlastně dodělávala jsem ty věci, které on měl naplánovaný. Ale zároveň mě oslovila už Leny, abych s ní spolupracovala, ale já jsem jí řekla, ať mi dá ten rok, že vlastně teď musím dodělat tyhle projekty a vlastně ten rok jsem se rozhodovala, co budu pak dělat, jestli se prostě vykašlu na celý show business a nechám toho, anebo jestli tam svým způsobem nějak zůstanu. A pak teda jsem si řekla, že já mám tolik kamarádů a fakt dobrých lidí kolem sebe, včetně vás třeba.
1: Děkuju, to si vážím.
2: Že je mi škoda to opustit a prostě vrhnout se na něco buď jinýho, nebo vůbec nic, nebo nevím. Prostě jsem si říkala, mě ta branže nějakým způsobem bere, znám ty lidi, znám ty principy, můžu té Leničce, jak já ji říkám, protože stejně stará jak náš David, můžu té Leničce poradit a můžu jí nějakým způsobem aspoň trochu pomoct. Takže nakonec jsem se s ní dohodla a zůstala jsem tady u toho.
1: Nicméně život s umělcem, jak jste říkala, je složitý, ale na druhou stranu asi s Mekym krásným, protože všichni lidi, s kterými jsem mluvil a viděl jsem, setkal jsem se s ním dvakrát, jen tak jako, že jsme byli představeni, tak říkali, to byl strašně hodný člověk. Že vlastně nikdy nikoho nepodrazil a ke všem se choval hezky.
2: Snažil se o to. On by vám asi řekl, že mohl někomu třeba i nevědomky ublížit.
1: Ale tak ublížit. To můžeme všichni, to
2: a stane. Že kolikrát i o tom třeba zpětně přemýšlel, že si něco neřekl někomu, co by ho mohlo zranit nebo tak. A to je zajímavé, že teď jsem někde četla v souvislosti s humorem něco, že humor je nekonečný, že si můžeme dělat legraci úplně ze všeho a tak dále. Já si myslím, že ano, humor nemá hranice, ale ty hranice bychom měli mít my. A ty, každý v sobě nějaký ty hranice má. A Meky se snažil ani tím humorem, a párkrát samozřejmě, protože byl Brit a Britové rádi mají takový břitký humor. Ale pozor, to je břitký humor, ale i směrem k sobě. A to je jiný, když si děláte srandu sám ze sebe. A než z někoho jiného. Tam už musíte mít nějakou empatii a jako zkusit si představit, co to s tím druhým třeba udělá. Jo. A to Meky kolikrát jako zvažoval a párkrát vím, že i litoval nějakých forků, který udělal, protože a potom vydal desku Empatia. Protože mu to leželo v hlavě, to vciť a napsal i písničku Empatie, že do těch druhých, empatie je cit, do těch druhých se vcítit se do někoho a to hodně řešil a myslím, potom, když jakoby se aspoň o to snažíte, tak se vám to někdy povede.
1: Jak jste řekla hezky, ano, měli bychom mít nějakou klapku a navíc asi si vždycky bychom si měli uvědomit, z koho si děláme tu legraci, jestli ten člověk není starý, nemocný,
2: přesně
1: v jaké
2: tak.
1: situaci, protože to může zranit jeho i to jeho okolí.
2: Přesně tak.
1: Jaký byly poslední chvíle s Mekym? Stačili jste si třeba i říct věci, které jste si do té doby nestačili říct?
2: Já myslím, že takhle to nebylo, protože vlastně tam nebylo jasný, že jsou to poslední chvíle, takže jako my jsme jeli do té doby, co Mekym mohl a jako by nebyl opravdu nemocnej, tak to bylo velmi pracovní anebo i osobní, ale tam nebylo něco, že pojďme si teď rychle něco říct, protože zítra bude pozdě. A potom už Meky byl v podstatě tak unavený, že pospávala, tak nějaký fatální věci mezi náma neproběhly.
1: Můžu se zeptat, protože to proběhlo médii, Nová láska.
2: To je hrozná blbost.
1: Je to blbost, ale nebo jak to je? Proto, a navíc, jestli člověk, který prožil kus života s takovou osobností a už je v nějakém věku, byť vy na to nevypadáte, vy jste mi prozradila, kolik vám bude, já vám to nevěřím, tam je chyba v občance, tak se přece asi nebrání zamilovat se nebo aspoň mít někoho, s kým je mu dobře.
2: Ne, já se vůbec nebráním, to vůbec ne. Já jsem otevřená vlastně všemu a i nějakému vztahu, ale takové věci musí prostě přijít, si myslím. Jo? A můžou, a třeba nikdy nepřijdou, anebo přijdou v jiný podobě, než třeba to bylo s Mekim, nebo ještě před ním jsem samozřejmě chodila s někým a tak. Takže jako řekla bych, že ty vztahy jsou různý, já se ničemu nebráním, taky neříkám, ale jako, že v médiích mě vyfotili s mým velkým kamarádem dlouholetým Mikim a hned to bylo, že novej vztah a to.
1: Pomalu svatba.
2: Hrozně se mi líbilo, že mi to lidi přejou. To je super. První věc. To jako je super a jako děkuji jim, jo. Ale rozhodně žádnou svatbu nechystám ještě.
1: Říkáte si, že Meky je kdesi a někde tam? Radíte se s ním? Když třeba fakt si nevíte rady, tak povídáte si?
2: Já se s ním neradím, protože vím, že mi neodpoví, ale kladu si tu otázku, aha, co by tomu řekl a jak by asi zareagoval. To jako mi občas, zvlášť, když se to týká nějakého projektu, který s ním souvisí, jak by to asi pojal nebo jak by to, co by na to říkal. Ale že bych jako vyloženě s ním mluvila, to úplně ne. Někdy s Martou, se zpěvačkou, která s ním zpívala, co bolí, to přebolí. Když jedem autem a něco se nám stane nebo něco, tak si vždycky říkáme, to by se nám Meky smál nebo něco takového, nebo on se nám tam nahoře určitě směje, že se nám tohle nebo tamto stalo. A nebo vzpomínáme na jeho hlášky v autě, co nám říkal, jo, řídí dvě blondýny a tak.
1: Až takhle.
2: No, takže si z nás dělal legraci, že je to auto bez řidiče a tak, a ale my jsme věděli, že jsou to fórečky, takže my jsme se nějak neuráželi a nechali jsme mu to. A taky jsme z něj dělali legraci, protože prostě v tom autě, když trávíte hodiny, tak přijdou různý situace. No, ale že, myslím si, že nevím, jestli mám na to věřit, ale já si myslím, že někde tam je. Hmm. Že nás pozoruje.
1: A drží vám palce.
2: Jo, jo.
1: Máte dvě děti. O synovi vím, že je velmi talentovaný a jde vlastně ve stopách tatínka. Co dcera?
2: Naše Linda je můj takovej support domácího typu. Neboli bydlí se mnou v domě a stará se o naše zvířata. Máme dva psy a dvě kočky. A vlastně, když já jsem pryč, tak ona šéfuje celý barák, zvířata, mojí maminku, který je 83, takže i o ní jakoby se stará nebo jí pomáhá. Naštěstí maminka je velice čilá dáma, ale občas jde s ní na oběd a tak. Takže je to takový můj domác, je zaměstnaná v mojí agentuře Miro Agency, ale je to vystudovaná paní učitelka ve školce. Má pedagogickou, střední pedagogickou školu, taky chodila do školky, teda chodila tam třikrát týdně, dělala angličtinu s dětma, byla tam taková asistentka. Takže ona se moc nehrabe na pódium, tak není to takový předvádivý typ. Teď se mi teda donutila, že v Luxoru bude křtít Mekyho reedice dětského alba Songs for Boys and Girls, protože kdysi ho křtila, když jí bylo 8 let, a když to vyšlo, to album, tak ho křtila. Ještě mám fotku, kde je s Tomášem Filipem z Universalu, jak to napolejvá, tak se mi teď přemluvila, že po 30 letech, 28 letech, znovu pokřtí ten album a byla z toho úplně vyřízená. Musíš mi říct, jak to mám udělat a tak. Takže ona má trému z těhle věcí.
1: Vás zaměstnává mimo jiné vaše agentura. Vy jste kromě toho všeho možného spoluproducentka nového krásného filmového příběhu, respektive dokumentu Báry Basikové, který jsme viděli, byl senzační. Co vás to napadlo?
2: No, to vzniklo úplně zase přirozeně a vůbec to nebyl ani můj nápad, ale vlastně ten film je taky dokument o zpěvačce a s tím štábem a vůbec s tím týmem té produkční společnosti Negativ jsme točili film Meky. A to byl taky dokument, ano, který točil Šimon Šafránek a my jsme se při tom natáčení spřátelili s Katkou Černou a Pavlem Strnadem, který jsou vlastně vlastníci Negativu a nějak tak jsme, já jsem scháněla různý práva, ještě předtím Kingskate dělali o skejťácích, kde jsme taky nějak jsem jim pomáhala s právama na ty písničky, které tam zazněly. No a pak za mnou přišli, že dělají tu báru a že taky tam mají nějaký písničky. A že jestli bych jim s tím nechtěla nějak pomoct a tak. Tak jsme se tak dohodli, že nějak se pokusím jim přispět i znalostí toho, že přece jenom to jsou filmaři. A když se to, je to dokument o hudbě nebo o tom showbiznisu, tak tam zase já mám spoustu kamarádů a známých a umím to prostě udělat tak, abych jim pomohla s věcma, které oni zas tak běžně nemají. Takže tak zároveň jsem prostě nějak přinesla nějaký partnery do toho filmu a tak. Takže jsem se stala koproducentkou, stejně jako u filmu Meky jsem byla koproducentka. No a hrozně mě těší, jednak jsem víc poznala Báru. Je to skvělá žena. O to víc, jakoby před ní skláním se, když jsem viděla ten film. Skvělá žena je i Helenka Třeštíková, o který Meky říkal, že je to neuvěřitelná paní, že drží pravda. Prostě 30 let vydrží u jednoho tématu, že on mi říkal, mě by to po 5 letech přestalo bavit.
1: No, po 5 dnech.
2: No, přesně. A takže obě dvě jsou fantastický, tak jsem ráda, že aspoň trochu jsem jim mohla pomoct a že jsem u tohohle projektu a doufám, že se tomu filmu bude dařit, protože je fantastický a jsem, viděla jsem ho po 6. teď v Lucerně na premiéře a pořád u toho slzím. Jako.
1: Bára se mimo jiné taky věnuje přes charitativním akcím a pomoci, ale co jste si řekla, když jste ten film, ten dokument, který vlastně mapuje téměř 50 let jejího života, viděla poprvé? Na jako už ostrý střih, tak jak to mělo být. Co vás napadlo?
2: No, já jsem, za prvý jsem spoustu věcí nevěděla, taky nečtu bulvár, takže jsem vůbec nevěděla všechny ty peripetie vztahového typu, co měla. Takže to není jednoduchý. A potom ono to má takovou emoci, to nese velkou. Takže jsou tam takový tři místa v tom filmu, který každýho dostanou. A ten konec je úplně jako fakt, já vůbec nejsem dojímací typ, já jsem jako realista a fakt jako málo kdy ukápnu slzu. Mm-hmm. A tentokrát poprvé, když jsem to viděla, tak jsem z toho byla úplně jako, myslím, že jsem chvíli musela sedět a říkat si, jako, že to je silná výpověď. A zase úplně jiná, než třeba byl film Meky, protože ten byl hodně o tom muzikantovi a o té hudební stránce. A tady to bylo zase trošku takový, jakože o tom ženském osudu, který vlastně my neseme spolu, máme ty děti a tak dále. A ten film Meky byl hodně o muzice a o muzikantovi a film o Báře je film o ženě.
1: Ano.
2: A o jejich vztazích, o jejich myšlenkách, pocitech a samozřejmě jako zpěvačka, ale ten ženský osud prostě je trošku silnější, bych řekla, těžší takovej, takže bylo to něco úplně jiného prostě.
1: A řekla jste si třeba s dovolením, když jste viděla ten film o Báře, jaký štěstí jsem měla, že jsem vedle sebe měla takového chlapa, ať třeba se během života stalo cokoliv, ale že ona opravdu na ty muže neměla štěstí a přesto je to velmi silná žena, která je fantastická zpěvačka. Jo, že člověk si asi uvědomí i mnohé.
2: To já si to uvědomuji pořád, že vlastně jsem měla štěstí, že jsem potkala někoho, s kým to fungovalo a že to samozřejmě v každém vztahu jsou up and downs, takzvaně. Takže člověk to ustojí, myslím si, ale že je to i taková schopnost člověka za prvý dobře otipnout, koho si bere nebo s kým je. A bohužel Bára měla tu smůlu, že vždycky potkala někoho, kdo prostě se po čase ukázal, že nebyl úplně pro ní vhodnej, respektive, že jí trápil nebo něco takového. Takže možná je to taky trochu v ní, ale to člověk neovlivní, to si asi s tím úplně nemůže pomoct. A já jsem ráda, že mně se to povedlo, no, ale bylo to těžký, taky to byl boj. Jako 35 let jen s někým vydržet.
1: Ale stálo to za to, ne?
2: Jo, bylo to krásný, ale byly okamžiky, kdy si člověk jako kladl otázku. Ale já jsem vždycky věděla, že u Mekyho to bylo super, že on každou těžkou chvíli dokázal tím forkem zlehčit. A nějakým způsobem měli jsme ten základ dobrý a tím pádem to vydrželo.
1: Vy se věnujete té své produkční činnosti, ale tím pádem se věnujete a pomáháte ještě jedné úžasné ženě, naší ambasadorce Dáše Zázvůrkové, chystáte velkou věc v obecním domě. Proč jste si vybrala zrovna Dášu pomoct jí?
2: Dášu já znám, mě seznámil s Dášou Libor Pešek, když dělali s Mekim symfoniák v Lucerně, Libor ho dirigoval, tak si pamatuju, jak dneska, že tam přiběhla Dáša a prostě nám ji představil Libor a tak a od té doby vlastně postupně se z nás, byli jsme několikrát spolu s Liborem a s Mekim na večeři, stali se z nás kamarádky. Meky si zase s Liborem strašně rozuměl, povídali si o hudbě a tak, to bylo prostě nekonečný hovory. No a potom Dáša je mě jednou, a to ještě byl Meky, poprosila, jestli bych jí nevydala CDčko. No tak jsem jí vydala CDčko, její první Miracle 9. A Meky říká, to je zajímavý, že ta Miro Agency mě nikdy nic nevydala, ale Dáše se to tady vydává. Já říkám, ty jsi neřekl, že ho Dáša si řekla. Takže Miro Agency, jediný CDčka, co vyšly, tak byly Dášiny, jo. Miracle 9 a pak bylo, věřím, Vrské lepší příští. Takže to bylo moje Miro Agency. Tak vlastně tím to začalo, že se... Ale bylo to spíš na té kamarádské bázi, protože já jsem neměla čas nějak se jí plně věnovat, takže Dáša si v podstatě všechno dělala sama. Já jsem to jenom vydala a trošku jsme... Párkrát jsem jí navedla například na producenta Honzu Horáčka, který jí produkoval skladby, teď na producenta Aleše Zenkla a tak dále, nebo grafika jsem jí dohodila. Tak jsem jí pomáhala, no a pak Dáša říkala, že by chtěla mít nějaký větší koncert. Přemýšleli jsme kde a já už jsem měla za sebou koncert Leny v obecním domě, velmi úspěšný. Tak jsem jí říkala, tak pojď, tak zkusíme ten obecní dům. A ona, Dáša, v tu chvíli měla takový projekt písniček Hany Hegerový a navíc ještě posvěcení Hany Hegerový v její knížce, že Dáša jako by to mohla zpívat, že je s tím spokojená, jak to interpretuje paní Hegerová. No tak jsme si řekli, že když bude mít paní Hegerová nedožitých 95, takže udělejme k tomu koncert, udělejme to, doplníme tam i nějakou Dáši písničku a tak a myslím si, že jsem ráda, že jsem měla dobrý čuch, protože to máme skoro vyprodaný, ještě nějakých pár lístků, protože jsme přidali nějaký řady, co byly pro kamarády, tak kamarády jsme vyhodili a ještě pár lístků tam zůstalo.
1: Takže kdy se můžeme těšit?
2: No, je to 26. října v obecním domě a vlastně týden předtím 20. října tam mám Mirožbírka Symphonic Night, takže já se potom do toho obecního domu nastěhuju nějak tak v půlce října a strávím tam hezký podzim.
1: Co myslíte si, že dnešní mladí lidé, mladá generace hledá v hudbě? Změnila se zásadně nám ta generace, to je jasný, ale pozorujete to?
2: Já si myslím, že bychom se jich měli jich zeptat, co hledá v té hudbě. Já si myslím, že každá doba má svoje a já myslím si, že oni žijou daleko rychleji samozřejmě, takže i to, jak vnímají hudbu, je trošku jako jiný než my. Oni si nepustí celý album, nebo abych nikomu nekřivděla, určitě jsou ty, co si pustí, ale ve velké většině jsou to singloví lidi, který mají jednotlivý písničky, playlisty, který jim nahazujou prostě ty streamingové platformy a tak. Takže je to trošku takový zrychlený, ale jinak si myslím, že hudba působí vždycky to, že někomu pomáhá nějakých chvílích a že baví. To se asi nezměnilo.
1: Chtěla byste dneska být, Kateřino, takzvaně mladá?
2: No takzvaně bych chtěla, jako já bych si to klidně zopakla od takových 20 až do teď. Jako, já si myslím, že moje maminka říká, že je spokojená v každém věku. Já jsem spokojená i v tomhle věku, zároveň ale vím, že stáří, který je na dohled, není žádná legrace, jak se říká, stáří není pro zbabělce. Takže tam teprve směřuju, ale už ho vidím.
1: Jako, že by klepalo, no nevěřím. Ale říkala jste si třeba, jak bych chtěla prožít třeba ten důchod, nebo jak bych chtěla prožít, co by vás bavilo, co by vás těšilo, kromě toho, co děláte, děláte toho hodně. Ale máte něco, na co jste neměla čas, peníze, prostor? Je něco takového, taková libůstka?
2: No je, i když slovo důchod v naší branži neexistuje, no, to jako nevím. Myslím si, že jako asi tam nedojdu úplně do takového bodu. Ale co mě třeba hrozně mrzí, že já jsem byla jako holka A ještě, když byly děti úplně malí, tak když šli spát, já jsem byla obrovský čtenář, jako jo. Já jsem přečetla knížku za večer a přečetla jsem mraky věcí. A já, jak se to zrychlilo všechno a i no, že od počítače, mobily a tak, tak já prostě prokrastinuju na tom a strašně málo čtu. V podstatě skoro nečtu a strašně mě to jako štve, protože mi spousty věcí, jako těch klasických věcí, to mám přečtený většinu z toho, co jsem chtěla. A ne, ale některé věci bych si chtěla přečíst znovu, anebo nějaké nové věci. Já prostě nemám na to už energii. A to bych chtěla, že třeba někdy, když budu mít ten čas a povede se to...
1: Na ten důchod.
2: Na ten důchod, jo. Takže bych si přečetla nějaké knížky, které tam mám na nočním stolku vyložený a nemůžu je otevřít, protože buď teda koukám do telefonu, nebo padnu mrtvá úplně do postele.
1: Co cestování? Je něco takového, kam ráda se vracíte nebo naopak objevujete?
2: No, já nejsem takový cestovatel, co by rád cestoval do exotiky nebo do dalekých krajů. To prostě není pro mě. Ale mám ráda velký města. Takže co jsem neviděla, a to mi každý říká, fakt, jak je to možný, ty jsi ještě nebyla v Římě. Tak to jsem teda nebyla a to je moje, co mě teď čeká, si naplánovat cestu do Říma.
1: Že byste zaklepala u papeže a řekla byste, jsem tady?
2: Já bych řekla, ahoj Říme, já jsem tady, protože jako to jsme plánovali už s Mekim, pak jsme to nestihli a teď pořád si říkám, to je prostě ten deficit. Já už jsem viděla Paříž, viděla jsem samozřejmě Londýn, New York a tak dále, ale Řím, to je taková moje vysněná meta.
1: Máme tady podzim. Je pro vás nějaké období jednodušší a některé složitější, nebo to berete v tom roce tak jako, že ani nestíháte sledovat, protože toho máte tolik?
2: Ne, já podzim nemám moc ráda, jako to od jak živa, protože prostě zima přichází, když začne pršet. Teďka takovýhle podzim, co teď je za oknem, je krásný, ale
1: ne,
2: jak začnou
1: poštěstí,
2: plískavice, tak deprese přichází vždycky, ale... asi nejlepší pro mě, já mám nejradši léto, jsou lidi, co mají radši jaro, já jsem takový letní typ, ale jak zásadně mě to neovlivňuje, jako podzim je nejméně oblíbený. Tak.
1: Když jsme se ještě bavili o těch mladých lidech, tak co byste poradila, pokud byste mohla dnešnímu mladému člověku, který se chce věnovat umění, třeba hudbě, jak dál, nebo jestli je důležitější talent, vytrvalost, štěstí? Co má dělat takový mladý člověk, který chce být aspoň trochu úspěšný?
2: Myslím si, že závisí samozřejmě na nějakých oblastech. V některých oblastech musíte studovat. V některých oblastech vám stačí nějaký štěstí, ale vždycky musí mít nějaký tah na branku. Musí mít ten motor v sobě, který ho někam... Přesně tak, to s tím souvisí prostě, aby... ale taky, a to říkal Meky, a to jsem si pak uvědomila, vždycky, když o tom přemýšlím, že se musí ten člověk pochopit. Pochopit, co mu jde a na co je vlastně stvořený. A když se pochopí, tak má celý život usnadněný, protože v té oblasti, který chce vyniknout... tak a dá do toho tu energii, tak se mu to vyplatí. Když se nepochopí a tlačí se do nějaký prostě kolonky, kam nepatří a nechápe se, tak pak se celý život trápí a pak ho to nebaví a potom zákonitě tomu nedá tu energii a tak dále. Takže je to těžký se pochopit. Ne každý to má tak jednoznačný, že si řekne, tak já umím tady, já nevím, programovat, super, tak budu dělat programování. Jsou lidi, kteří umí spousta věcí a žádnou pořádně a jsou lidi, kteří prostě se nedokážou tak rozhodnout. No. Takže pochopit se a pak do toho dát tu energii.
1: A dneska možná člověk, možná se mnou budete souhlasit, ještě víc než umělec, musí být trochu, tak trochu víc marketér a sledovat ty trendy a vlastně dohnat všecko tohle stačit tomu tempu.
2: No tak on na to může mít lidi. Jo,
1: no,
2: takže... Já si myslím, že mělo by se to vyvážit, jakože být moc poplatný trendům a jakoby být ten marketér trošku ubližuje tomu umění a že musí třeba vlastně ten umělec by až tak neměl být ten marketér. No, bohužel se to stalo, že prostě to je na ně naložený a že tady nemůžete oddělovat někoho, kdo si bude jenom tvořit a o nic jiného se nestarat. Ale myslím si, že třeba Meky, když psal písničky, tak nepřemýšlel o tom, že to bude do rádia. dneska oni si to vypočítají a řeknou, udělej to přesně tak, tak, tak, aby nám to hráli. No to je prostě špatně, protože je to vypočítaný a to sice zaujme na první dobrou, ale pak to nevydrží. A aby ten song, dejme tomu, když mluvím o písničkách, vydržel 20-30 let, tak nemůže být poplatný jenom té době. Prostě musí mít něco vevnitř. A to tam nedostanete tím, že budete marketácky na to půjdete.
1: Myslíte si, že dneska se hrajou nejenom ty poslední věci Mackieho, ale i ty první a stále jsou vidět a slyšet, že za 20-30 let opravdu někdo z těch dnešních umělců bude moct říct, že ten jeho hit se hraje takovou dobu, že ta doba se totiž strašně změnila, samozřejmě je spousta platform a dalších médií. Jak si myslíte, že to bude?
2: Já si myslím, že se to může podařit. To zase bych nechtěla říkat, že ne. Je to těžší, protože je to rozptýlený hrozně a těch věcí je mraky a každý si může vydat skladbu, byť podprůměrnou, a tím zahltit prostor. O to je to těžší, ale je takový přísloví anglický you can't stop the hit, neboli hit nezastavíš. To znamená, že když něco je fakt dobrý a má to na to, tak to může přetrvat, zvlášť když třeba to vytáhne nějaký film například. Písnička ve filmu může zase dostat druhý dech a mně se to stává dnes a denně, že mi zavolají z natáčení nějakého filmu a chtějí Mackieho song nějaký. A znovu se dostane do oběhu. Nakonec Balada o polných vtákoch byla znovu zrozená Pupendem pana Hřebejka, protože v době svého vzniku, kdy vlastně byla nahraná a vydaná, tak to žádný hit nebyl. A pan Hřebejk si ji našel a v Pupendu dnes a denně vlastně každý rok Pupendo opakujou. A znovu další lidi na to přicházejí. Takže myslím si, že může se to stát a když je song dobrý, tak se to může podařit i dneska.
1: Charitalk, tento podcast slaví výročí, čtvrté výročí. Co byste mu a posluchačům a divákům popřála?
2: No, já bych přála, aby jste tady pořád byl takový milej moderátor a aby vás poslouchali a aby to přinášelo to, co má, neboli nějakou pomoc a aby to lidem dělalo dobrou náladu, něco si z toho odnesli.
1: Já moc děkuju, Kateřino, že jste přišla. Přeju hlavně zdraví, ať se daří, ať máte pořád tolik energie a pořád jenom záříte a ať přijde třeba i ta láska.
2: Děkuju.
1: Ať, jak jsme mluvili o tom důchodu, jasně, až to někdy přijde, ať jste šťastná a spokojená.
2: Děkuju moc a děkuju za pozvání.
1: Děkuju moc. To byla Kateřina Žbirková, producentka, úžasná dáma, náš dnešní host v Charitolku. No a pokud se vám dnešní díl líbil, budeme rádi, když nás podpoříte odběrem, sdílením, lajkem nebo třeba jen tím, že podcast doporučíte dál. I díky tomu se důležitá témata dostanou k více lidem. Mějte se krásně a já se budu těšit někdy příště.

Je tu 21. hodina, vám krásný večer s přítomností Proglasu přeje Daniel Blaške. To, co nás ještě čeká, je jednak za čtvrt hodiny koncert komorní hudby s hudbou Jana Dismase Zelenky a Johanna Sebastiana Bacha, konkrétně triosonáty Jana Dismase Zelenky a svita číslo 3 a mol. A pak typem týdne je pořad Martina Weisbauera, který hovořil s Pavlem Hoškem o skrytém křesťanském poselství v dílech Johna Ronalda Royla Tolkiena. Nyní už ale přijměte pozvání k večerním chvalám.

Dnes je Vigílie 26. neděle v mezidobí, vycházet už budeme z prvního týdne žaltáře, k čemuž budeme potřebovat ve starším vydání, omlouvám se, bude to druhý týden.

0: Den žaltáře. Je to tak, omlouvám se. Tedy ve starším vydání strana 915 a v novějším 1024. A pouze antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba, ty jsou z neděle ze strany 717 ve starším vydání, 717 v novějším 810. Obě záložky ještě jednou umístíme v prvním, v tom starším vydání na strany 915 a 717, v tom novějším na strany 1024 a 810. Modlit se s vámi dnes večer budou Daniel
1: a Jiří.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Světlo si oblažující, Kriste slávy jasmající, od Otce věčného, od Boha nesmrtelného, nebeského a svatého, věčně blaženého.
1: Denní námahu nesouce, došli jsme k západu slunce. Hle, večer začíná. Otci, Synu, Duchu sláva, Bohu jedinému chvála, ať nyní zaznívá.
0: Sluší se po všechny časy chválit tebe všemi hlasy, Kriste, Synu Boží. Ty nám věčný život dáváš, proto se ti celý svět náš klaní u podnoží.
1: Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Hospodine, aleluja.
0: Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce.
1: Přísahám a pevně si umiňuji, že budu dbát na tvá spravedlivá rozhodnutí.
0: Jsem velmi soužen, Hospodine, dej mi život podle svého slova.
1: Sliby mých úst přijmi, Hospodine, a nauč mě svým rozhodnutím.
0: Můj život je stále v nebezpečí, ale nezapomínám na tvůj zákon.
1: Bezbožníci pro mě nastrojili léčku, ale nezbloudil jsem od tvých nařízení.
0: Mým dědictvím na věky jsou tvá přikázání, neboť jsou radostí mého srdce.
1: Přiměl jsem své srdce plnit tvé příkazy trvale a přesně.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Hospodine. Aleluja.
1: U tebe je hojná radost, Hospodine. Aleluja.
0: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě, pravím Hospodinu, ty jsi můj pán, bez tebe nemám štěstí.
1: K svatým, kteří jsou v zemi, jak podivuhodnou mi dal lásku.
0: Rozmnožují si útrapy, kdo se drží cizích bohů.
1: Nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, přes mrty nepřejde ani jejich jméno.
0: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší. Ty mě zachováváš můj úděl.
1: Můj podíl padl do rozkošného kraje. Mám velikou radost ze svého dědictví.
0: Velebím Hospodina, že mi byl rádcem. K tomu mě i za noci vybízí mé nitro.
1: Hospodina mám neustále na zřeteli. Nezakolísám, když je mi po pravici.
0: Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, i mé tělo bydlí v bezpečí.
1: Neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.
0: Ukážeš mi cestu k životu, u tebe je hojná radost, po tvé pravici věčná slast.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: U tebe je hojná radost, Hospodine. Aleluja. při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Aleluja.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
1: ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
0: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Aleluja. Krátké čtení je z první kapitoly listu Kolosanům. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž o vaší víře ve spojení s Kristem Ježíšem a o vaší lásce ke všem věřícím, a to pro naději na odměnu, která je vám připravena v nebi. O té naději jste slyšeli už dříve při hlásání slova pravdy, radostné zvěsti, která k vám pronikla. A jako už přináší ovoce a šíří se na celém světě, tak je tomu také u vás.

0: od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno.
1: Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno.
0: Nebesa vypravují o Boží slávě,
1: ať je chváleno Hospodinovo jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno. Jestliže se zločinec odvrátí od svých zlých skutků a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, nebo zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Jestliže se zločinec odvrátí od svých zlých skutků a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání.
0: Bůh podporuje a chrání lid, který si vyvolil za své dědictví, aby ho učinil blaženým. Děkujme mu a volejme pamětlivě jeho lásky.
1: V tebe, Bože, doufáme. Nejlaskavější Otče, prosíme tě za našeho papeže Lva a za našeho biskupa Pavla.
0: Ochraňuj je a posvěcuj svou mocí.
1: Ať nemocní pocítí, že mají účast na Kristových utrpeních.
0: A že v něm mají stálý zdroj útěchy.
1: Pohlédni ve své lásce na ty, kdo jsou bez přístřeší,
0: aby mohli najít místo vhodné k bydlení.
1: Dej a uchovej plody země,
0: aby všichni nacházeli každodenní chléb.
1: V tebe, Bože doufáme.
0: A nyní podle Kristova příkazu společně volejme k našemu nebeskému Otci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
2: Bože, Ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci. Posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ a došli do nebeské slávy. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

21 hodin a 15 minut je připraven koncert komorní hudby, který pro vás připravila Kateřina Grafová. Na prvním místě vyslechneme díla Jana Dismase z Lenky, a to konkrétně triosonátu číslo 3 B-dur, opus 181, a s tím, že opusovým číslem triosonáta číslo 5 F-dur. Hrát nám budou na fagot Jaroslav Kubita, na hoboj Vojtěch Jouza a Jana Brošková, na čembalo doprovází František Xaver Tůry.

Na Proglasu jsme vyslechli triosonátu číslo 3 B-dur a triosonátu číslo 5 F-dur Jana Dismase Zelenky. Hráli nám Jaroslav Kubita, fagot, Jana Brošková a Vojtěch Jouza Hoboj, František Xaver Thury Čembalo. Nyní navážeme svitou číslo 3 A-mol Johanna Sebastiana Bacha, kterou nám na kytaru zahraje Vladislav Bláha.

0: Na Proglasu dozněla svita číslo 3 a-mol Johanna Sebastiana Bacha v podání Vladislava Bláhy.
1: Milí posluchači, pokud máte rádi klasickou hudbu, tak si určitě zapište do svého kalendáře premiéry následujících pořadů. Podzimní díly měsíčníku Soaré uvedou další alba nizozemského vydavatelství Pentaton. Nyní v neděli 15 minut po 21. hodině v pořadu zazní hudební ukázky z desek arménské klavíristky Narech Argamanyan nebo australské flétnistky Anny de la Vega. Představíme také nahrávky souboru The Percussion Collective a duchovní skladby v podání nizozemského rozhlasového sboru Groot Omroepkoor. K poslechu jsou připravena díla například Arama Chačaturiana, Francise Pulánka nebo Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Určitě si nenechte ujít v pátek 2. října v 16 hodin hudební týdeník Oktáva. Od 13. října do 17. listopadu se bude konat 10. mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno 2026. A právě o bohatém programu tohoto hudebního svátku si budu povídat s uměleckým ředitelem festivalu Jiřím Heřmanem. Chybět nebudou také zajímavé hudební ukázky z tvorby Leoše Janáčka. Přeji vám krásný podzimní čas s klasikou na Proglasu.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou u trati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Vítejte při poslechu pořadu Na stole je téma. Bude vás provázet Martin Weisbauer a pořad věnujeme tentokrát zajímavému a méně známému tématu, a to skrytému křesťanskému poselství v dílech J.R.R. Tolkiena. Ten je znám především jako autor trilogie Pán prstenů anebo knihy Silmarillion. Napsal však i další méně známá díla. My se budeme bavit s předním znalcem Tolkiena, profesorem Pavlem Hoškem, který nám poutavou formou tuto problematiku přiblíží. Působí na katedře filozofie a religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vyučuje předměty zaměřené na religionistiku, filozofii a náboženství. Je garantem studijního oboru teologie, spiritualita, etika. Pane profesore, já vás vítám na naší druhé straně v pražském studiu a moc vám děkuji, že jste si udělal čas a přišel nám povědět něco zajímavého o takto známém autorovi. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně zdravím, děkuji za pozvání.
0: My ještě než jsme začali nahrávat, tak se přiznám, že jsme se bavili o vůbec výslovnosti jména pana Tolkiena. Jak to tedy správně má být?
1: Tolkien ve skutečnosti docela rád připomínal svoje německé předky a taky se mu samozřejmě líbilo, že význam příjmení jeho německého předka, který se jmenoval Tolkien, to je šíleně smělý, a podle pověsti dostal tady to přízvisko za statečnost v boji. Takže šíleně smělý, to je Tolkien německy, je tedy Tolkienův předek, a protože se v tom trošičku někdy jaksi příznivci ztrácejí, tak v životopisném filmu z roku 2019, který je Tolkienovi věnován, je dokonce jeden celý filmový záběr tady tomu věnován, protože Tolkien přijde na střední školu, kde ho nikdo nezná, a pan učitel špatně vysloví jeho příjmení. A Tolkien tedy jako mladík řekne: já se jmenuji Tolkien. A tím toho pana učitele strašně naštve a popudí proti sobě, jo. Ale máme to tedy takhle v tom životopisném filmu dokonce výslovně zdokumentováno.
0: Tak a teď bychom si možná mohli připomenout, o čem se vlastně budeme bavit. Budeme se bavit o křesťanském odkazu v Tolkienových dílech. A tím pádem bychom si mohli i říci, která díla to budou, nebo která jsou taková jeho nejvýznačnější.
1: Zejména se jedná o to nejslavnější dílo, které vlastně s jakýmsi podobně slavným jakoby prvním dílem pod názvem Hobbit, který vyšel v roce 1937, připravilo tedy čtenářské publikum na jaksi velkolepý vstup hlavního Tolkienova díla, které se jmenuje Pán prstenů a které teda vyšlo až v roce 1954 a 55. Ale kdyby Tolkien nic jiného nenapsal, tak vlastně tato dvě vnitřně provázané dějově propojená díla stačí tedy na jeho světový věhlas. Čtenáři, kteří jsou zapálení fanouškové, vědí, že existuje ještě další kniha, kterou bychom neměli pominout, a sice Silmarillion. Kniha, která není tak čtenářsky vděčná, protože to není nějaký strhující dobrodružný příběh, ale spíš mytologie. Prostě základní příběhy té bájné říše Středozemě, do které Tolkien umístil ta svoje nejslavnější díla, tedy Hobita a Pána prstenů.
0: Co vlastně Tolkiena vedlo k tomu, aby začal psát o těchto tématech?
1: To je jedno z tajemství, protože Tolkien sám na to odpovídá několika různými způsoby. Jeden ze způsobů, jak on prozrazuje jakýsi rodokmen svého celoživotního literárního díla, protože on na těch dějinách Středozemě pracoval v podstatě celý svůj dlouhý život, ale jenom několik málo procent z toho nakonec uveřejnil. Hobit a Pán prstenů, to je nepatrná částečka v podstatě 60 let trvajícího díla, nedokončeného díla, jaksi dějin Středozemě. Nakonec Tolkienův syn to po tatínkově smrti vydal ve 12 tlustých svazcích, je to prostě 5000 tiskových stran, všech možných rukopisných jaksi rozvrhů a nástřelů a verzí toho, co se týkalo dějin Středozemě, které zůstaly tedy v Tolkienově literární pozůstalosti. Takže vidíme, že to jeho nejslavnější dílo je vlastně drobný střípek toho velkolepého, ovšem nedokončeného celoživotního literárního díla. A jeden ze způsobů, jak on odpovídá na to, proč vlastně vznikla Středozem, ta jeho bajná říše, souvisí s jeho profesí a s jeho celoživotní vášnivou láskou k jazykům. On byl filolog v pravém slova smyslu, tedy milovník slov. A to už od dětství. A on říká, že objevoval jazyky, když objevil určité jazyky, on říkal, ne vymýšlel, ale objevoval jazyky, tak když objevil určité jazyky, tak začal v těch jazycích komponovat poezii a když měl potom hromádku velkolepých básní v těchto objevených jazycích, tak si jako ve třetím kroku řekl, takhle na to vzpomíná, že by bylo dobré jak si objevit taky tu říši, ve které se těmito jazyky mluví a ve které tyto básně zaznívají. Jo? Takže jako kdyby to celé začalo těmi jazyky, potom poezí v těch jazycích a až za třetí, tedy ta bajná říše, ve které zaznívají ty básně v těch Tolkienem objevených jazycích. Tohle je, myslím si, docela dobrý náhled do té pozoruhodné autorské kuchyně Johna Ronalda Reuela Tolkiena.
0: Takže to je vlastně úplně v opačném pořadí, než bychom si mysleli. Já jsem si vždycky myslel, že ty jazyky právě vymyslel nebo objevil až po tom, co vymyslel Středozem.
1: On ve skutečnosti spěl opravdu od dětství ke svému povolání. Jako profesor filologie na Oxfordské univerzitě taky získával obživu tím, co bylo jeho vášní od dětství. On jako dítě si plnil tlusté notesy tvaroslovím a skladbou jazyků, které objevoval na základě jakýchsi jazykovědných zákonitostí, na základě jaké si intuice, on měl nesmírně vytříbený cit pro zvukovou stránku řeči, to, čemu on říká hudba řeči. Takže on, když objevoval ty jazyky, tak je do jisté míry objevoval nasloucháním, jako když hudební skladatel komponuje hudbu tím, že naslouchá třeba hlasům přírody nebo zurčení potoka. A on takovýmhle způsobem prostě ty jazyky objevoval. Když poprvé slyšel finštinu, tak byl úplně uvytržený. Nerozuměl významu těch slov, ale finština mu připadala jako tak nádherná hudba, že se dokonce tedy otiskla i do toho slavného elfského jazyka Kenya, zejména teda svou fonetikou, tou hudebností. Jo, když s bratrem taky jako dítě sledoval nápisy ve velštině na železničních vagónech, tak byl podobně prostě z toho uvytržení a velština mu připadala jako zase úplně jiná nádherná hudba. A to ještě předtím, než vůbec rozuměl tomu, co ta slova znamenají, jo? Ta jména třeba různých vesnic a tak dál. Takže velština se taky propsala do jeho literárního díla a je to vlastně jazyk, který inspiroval ten druhý elfský jazyk Sindarin. Jo? Takže vidíme, že ten jeho postup byl vlastně velmi osobitý. On je mimo jiné jedinečný v tom, že se v jeho nitru spojily dvě obrovská nadání, která obvykle mají různí lidé. To jest, on byl na jednu stranu básník nadaný ohromnou fantazií a na druhé straně to byl vědec, filolog, schopný mravenčí jemné práce s faktografickými detaily. Například jako specialista na anglosasštinu, on se pokoušel spolu se svými kolegy propracovávat ke starším a ještě starším, až snad dokonce prapůvodním tvarům slov na základě určitých zákonitostí proměny jazyka v čase. A tohle, čemu někteří říkají filologická archeologie, byla strašně důležitá výbava, kterou on potom jako umělec, jako básník, jako spisovatel uplatnil taky v tom svém tvůrčím díle.

0: Posloucháte pořad Na stole je téma, ve kterém se bavíme s profesorem Pavlem Hoškem o skrytém křesťanském poselství v dílech spisovatele J.R.R. Tolkiena. Vy jste zmiňoval dvě úplně vlastně odlišné skupiny jazykové, to znamená ugrofinskou a potom tu keltskou, že? Ale já jsem měl dojem, že se inspiroval i starogermánskou skupinou. Je to tak?
1: Rozhodně byl velmi silně tedy inspirován starogermánskou mytologií. Vždycky záleží na tom, co konkrétně oslovovalo jeho představivost. Na té finštině i na té welštině ho vlastně především oslovovalo to, jak ty jazyky znějí. On dokonce v tom svém fikčním světě dává tyhle dva jazyky do souvislosti, jako kdyby byly příbuzné, ale my víme, že finština a welština nejsou vůbec příbuzné. Jo? Jemu prostě strašně krásně zněla ta hudba řeči, to krajíkový těch jaksi zvuků. On považoval národní jazyky za grandiozní hudební skladby. Jo? A takhle o jazyce přemýšlel, takhle intuitivně o něm přemýšlí. A navíc on byl přesvědčen, že jazyk, zejména ty prastaré jazyky, jsou nadány jakoby ohromnou silou zrcadlit skutečnost, to jest jména, která jsou správně zvolena, zrcadlí povahu toho, co pojmenovávají, nebo jak říká o řeči Rohirů krásně a velmi hezky to ilustruje prostě tuhle jeho myšlenku, v řeči Rohirů se zrcadlí ráz krajiny, ve které žijí. Prostě ta pahorka, ta zvláštní, osobitá, drsná a krásná krajina, ve které Rohirové žijí, se nějak zrcadlí v tom, jak zní jejich řeč. Jo, to je krásná ilustrace Tolkienova přemýšlení. No a ve starogermánské mytologii byl jaksi ponořen zejména, protože ho fascinovaly ty příběhy. Jeho fascinovala ta dramata a ty neobyčejně silné básnické obrazy Edy, tedy toho souboru starogermánské mytologie, který byl inspiračním zdrojem také, že v dějinách evropských literatur, ale pro Tolkiena dokonce i na úrovni jazyka, konkrétních jmen například, která zvolí pro své dějové postavy, tak my najdeme tato jména nebo nějaké jejich verze v té starogermánské mytologii. Čili to byl ten svět obraznosti, ve kterém Tolkien přebýval. On skoro se dá říct, jak si někdy z něj kolegové dělali legraci, že on tráví víc času ve Středozemi než v Oxfordu, jo? Že se ocitá uvnitř toho svého příběhového světa, utkaného samozřejmě jak z osobních zážitků, tak z literárních zážitků. To on nikdy nepopíral, že prostě čerpá vděčně jaksi z velkých děl minulosti, že je jako ten pověstný trpaslík stojící na ramenou obrů. To jest například finská Kalevala už pro tu lásku k finštině jako jazyku, ale taky pro ten příběh je vetkána do Tolkienova literárního díla a stejně tak některé motivy starogermánské mytologie.
0: Když bychom to trošku zpřehlednili nebo shrnuli, kolik vlastně on vymyslel nebo, jak říká, objevil těch jazyků? Kolik se jich vyskytuje v těch jeho dílech?
1: To přesné číslo se přiznám, že nevím, ale on v podstatě nemířil k nějaké konkrétní číslovce, protože kdybychom měli to číslo specifikovat přesně, tak bychom museli započítat to, o čem víme hlavně z jeho dopisů, totiž, že už jako třeba 13letý on objevoval ty svoje jazyky, jeho životopisec Humphrey Carpenter, tu kapitolu věnovanou té jeho dětské vášni, která vykvetla v podobě jeho literárního díla, nazývá soukromé jazyky souslovím, které on sám používal, protože on to trošku tak jako vždycky zlehčoval, že je to jeho soukromý koníček, nebo že to je jeho jakoby privátní taková záliba. No ale přitom ve skutečnosti to bral nesmírně vážně. On se skutečně domníval, že tam není prostor pro žádnou nahodilost, že to tvarosloví musí přesně odpovídat, čili tlusté notesy z doby, kdy mu bylo 13, 14, 15, 16 let a tak dál, bychom museli teda jakoby prostudovat a započítat do toho celkového počtu jazyků, které vyvstaly v jeho představivosti, protože on s tím vesměs dál pracoval, jo? Není to tak, že to zahodil, různě z toho kvetly ty jazyky, které známe z jeho literárního díla. Nejdůležitější jsou ty dva elfské, ten jaksi vznešený jazyk Enya a ten jaksi obecnější elfský jazyk Sindarin, ale víme, že on do povahy jazyka promítal taky, abych tak řekl, metafyzické kvality. Například na skřetech, což jsou jaksi zlu propadlá stvoření, se jejich jaksi pokaženost projevuje v řeči. Oni mluví způsobem, který je taky jaksi nějakým způsobem pošramocený. Víme, že Glum mluví vlastně špatně, protože ho nějakým způsobem vnitřně zžírá ta moc prstenu. Trpaslíci mají svůj jazyk, který je osobitý pro ten jejich způsob vnímání skutečnosti a entové mají, že jo, zase svoji řeč. Jo. Takže dá se říct, že v té Tolkienově hierarchii bytí, v tom jeho odstupňovaném, hierarchicky uspořádaném kosmickém stromu, kde ty jednotlivé bytosti zaujímají jednotlivá patra, no tak každá z těch bytostí má tu svébytnost nejenom tvarovou, nejenom vzhledovou, nejenom jaksi to, co se dá namalovat, ale taky jazykovou. Oni prostě ty bytosti zrcadlí skutečnost jinak, protože jsou jiného vnitřního založení, takže kolik typů tvorů, tolik jazyků v Tolkienově bájné říši.

0: Na Radiu Proglas posloucháte rozhovor s profesorem Pavlem Hoškem o skrytém křesťanském poselství v dílech spisovatele J.R.R. Tolkiena. Začali jsme jazyky, ale mohli bychom se možná už teď dostat k tomu náboženskému směřování. Vím, že Tolkiena se ujal, když byl mladý, jeden katolický kněz, Francis Xavier Morgan, a ten ho snad údajně ovlivnil právě v tom duchovním růstu. Jak to bylo?
1: Rozhodně ano, on o otci Morganovi říká, že to byl jeho druhý tatínek. Druhý tedy v souvislosti s tou tragickou skutečností, že Tolkien a jeho bratr Hillary byli sirotci. Tatínek zemřel, když Tolkienovi ještě nebyly 4 roky. Tragédie vystupňovaná tím, že se ani nemohli rozloučit, protože je oddělovalo moře. Tatínek Arthur Tolkien totiž působil jako bankovní úředník v Jižní Africe a Mabel Tolkienová maminka a oba chlapci jako malé děti odcestovali tedy do Anglie s tím, že ten tatínek tam za nimi posléze přijede, ale mezi tím tatínek dostal šílenou nečekanou nemoc, na kterou záhy zemřel. To znamená, prostě ta tragická ztráta byla i bez rozloučení. No a maminka se teda v nastalé situaci ocitla ve velké niterné krizi, ve které jí právě ohromným způsobem pomohlo nalezení katolické víry, ve které jí doprovázel právě otec Morgan. Ovšem Mabel Tolkienová, od které se rodina odvrátila, protože jim ta její konverze ke katolické víře připadala podezřelá a nesouhlasili s tím, tak zůstala jako vdova se 2 syny v velmi teda prekérní situaci, která se ještě dramatizovala, vystupňovala tím, že ona onemocněla cukrovkou, která měla velmi teda dramatický a rychlý průběh, takže když bylo Tolkienovi asi 12 let, tak maminka zemřela. Jo. A najednou teda se ocitli s bratrem jako úplní sirotci. No a v téhle situaci úplně téměř jako zásah prozřetelnosti zafungoval otec Morgan, který se vlastně obou chlapců ujal a ze svého kněžského platu jim vlastně zasponzoroval bydlení a vzdělání. Sám byl příslušníkem oratoře svatého Filipa Neriho v Birminghamu, kde tedy sídlili, a Tolkienovo dětství je tím pádem těsně spjato s velmi intenzivní a pro něj velmi blahodárnou přítomností katolických duchovních. Nejenom otce Morgana, ale taky těch jeho dalších kolegů z té oratoře. On jim říkal moudří a laskaví otcové, kteří ho jako strýčkové v podstatě spolu s bratrem tak nějak adoptovali do jisté míry. To znamená, jestliže v tom Tolkienově literárním díle figuruje posvátná hudba a posvátné světlo jako 2 základní symbolické kódy, které prostupují tím jeho dílem od začátku do konce. Sakrální světlo je, že jo, světlo Silmarilů, to je taková jakoby červená nit celého toho jeho literárního světa, a sakrální hudba, to je zase to, z čeho se vlastně vynoří skutečnost, že vlastně v tom jeho pozoruhodném pojetí stvoření je to tak, že stvořitel dává andělským bytostem hudební náměty a ty andělské bytosti zpívají a tím vzniká skutečnost, jo. No a Tolkienův vlastní komentář k tomu je celkem jako na bíle dni, jo? To ani není překvapivé, že on vyrůstal v prostředí katolické liturgie, kterou ještě navíc miloval teda, jo? On to měl hrozně rád, on neměl žádné negativní traumatické zkušenosti z tohoto prostředí, alespoň teda jak to vypráví, tak to vlastně bylo pro něj krásné vždycky a inspirující. Takže jestliže posvátná hudba a posvátné světlo jsou důležité symbolické kódy mše svaté, která formovala jeho představivost od dětství. On ještě jako dospělý říká, že se snaží každý den jít na mši. Jo? Nejenom jednou za týden v neděli, ale že prostě mu to chybí, kdyby to bylo jenom jednou za týden. Jo? To znamená, on měl jakoby pozoruhodnou takovou vlastně vášnivou lásku k tomu liturgickému prostředí, které formovalo jeho představivost. Dokonce jeho životopisec Humphrey Carpenter si s tím jako úplně neví rady, jo? Protože nachází jakousi vroucí vášnivou lásku k tomu prostředí katolické bohoslužby, se kterou jako moc neví, jak si poradit, dokonce navrhuje takovou trochu možná problematickou interpretaci, že ta Tolkienova láska k mamince, to jeho citové pouto k mamince, tím, že maminka zemřela a on teda jí dál miloval, ale ona už byla tedy na druhém břehu, že se přenesla na lásku k církvi. Že se jako, protože maminka byla katolická konvertitka a vroucně přimknula k té katolické víře a najednou teda zemřela, když bylo Tolkienovi 12, no tak jeho životopisec se domnívá, že on nějak přenesl tu lásku po té mamince, která prostě odešla, na tu církev, ve které našla duchovní domov.
0: Mě tam zaujalo, jak jste říkal, že Tolkien vlastně píše, že svět vznikl na základě zpěvu těch andělů. Možná, že v té době ani netušil, že současná kvantová fyzika to bude potvrzovat, protože ta naše realita vlastně a vesmír je vlastně založen na vibracích.
1: Ano, je to vlastně hrozně zajímavé, že některé z těch Tolkienových vhledů jakoby potvrzovaly objevy současné vědy, ale nejenom objevy současné vědy. Ono, když se podíváme do některých starověkých kultur, tak tam tenhle pozoruhodný motiv, že svět se rodí z hudby a že celá skutečnost jakýmsi způsobem vibruje a že například prostě, když máte určité hudební nástroje, tak se můžete vlastní hudební improvizací nějak naladit na tu hudbu sfér, na tu hlubinnou hudbu, která zní celým vesmírem. Jo. A Tolkien samozřejmě v téhle souvislosti by jistě poznamenal, že ho to za stolik nepřekvapuje, i když ho to těší, protože on považoval fantazii za nástroj vnímání. On se nedomníval, že ty věci vymýšlí, že jsou to nápady. On jako chápal uměleckou tvorbu jako vystupňovanou vnímavost vůči tomu, jak věci vpravdě jsou a

0: dělal, jako nějaký kartograf nebo jako nějaký vlastně národopisec, který vlastně zaznamenává to, co objevuje při výzkumných výpravách, zanáší to do mapy, jo, a v těch jeho textech o Středozemi jsou i rozsáhla pojednání, která ani nemají děj, to není žádné dobrodružství, to je prostě v podstatě národopisná studie o tom, jakým způsobem se pěstuje obilí, v které části Středozemě a tak dále. Jo. Čili on tomhle měl jako strašně zajímavou a poměrně, jako bych řekl, jedinečnou teorie toho, jak vlastně funguje fantazie. Podle něj to je čidlo, to je tykadlo, to je prostě nástroj objevování, kde není žádný prostor pro nahodilost. Jistě je tam prostor pro originalitu, protože on věří, že každý umělec je tak jedinečně stvořen, že ta jeho jedinečnost nebo její jedinečnost darovaná stvořitelem nakonec povede k velmi osobitému a originálnímu uměleckému dílu. Ale zároveň je tady ta ne snad pasivní role umělce, ale ta role, která se spíš týká vnímavosti, schopnosti zachytit jakési signály, jakési chvění mezi řádky, nebo jak to nazvat, které ten umělec spíš věrně zachycuje, než že by si to prostě vymýšlel. To podle Tolkiena není umění. Vymýšlet si věci nějak nahodile a svévolně.
1: Ano, ano. Mně se zdá, že právě dnešní doba má úplně opačný přístup, než jak jste teď říkal, protože ta fantazie je spíš nástrojem útěku od reality pro dnešní lidi, že?
0: Ano, on samozřejmě také nesl tuto kritiku, že způsob, kterým píše už tehdy v těch 50. letech, kdy vyjde Pán prstenů, je úniková literatura, že to je eskapismus, jak se někdy ošklivě teda do češtiny překlápí to anglické slovo escapism. Jo? A on má dokonce kapitolku ve své slavné eseji o pohádkách, která se věnuje tady tomu takzvanému úniku. Jo? A on vyslovuje strašně zajímavou myšlenku. On říká, ano, unikat před skutečností do nějakých vzdušných zámků, kdy člověk přestane platit složenky a přestane se mít a převlékat a začne vlastně zrazovat tu realitu ve prospěch nějaké fikce, nějakého prostě pouhého, čirého pomyslu, tak to je samozřejmě jako napováženou, to není v pořádku. Řádku, jo. Ale pokud se na to podíváme obráceně a člověk tu skutečnost, jaký zakouší, navíc tedy myslí utvářenou současnou moderní kulturou, takže v mnohem tedy taky narkotizován nebo všelijak hypnotizován těmi sdílenými, ne zcela pravdivými představami o tom, jaká skutečnost pravdě jest, tak ho ten výlet do Středozemě, tedy ten výlet do bájného světa, který ve skutečnosti také zrcadlí skutečnost. To není tak, že by neměl s realitou jako takovou nic společného. Jo? A pro Tolkiena to někdy může paradoxně být tak, že výlet do Středozemě člověku pomůže jako kdyby pohlédnout potom na skutečnost kolem sebe čerstvě umytými okny, jo? Že se vlastně jakoby najednou ta pravá skutečnost, která ho obklopuje, stane jakoby barevnější, šťavnatější, sytější, skutečnější tím, že ji spatřil potom, abych tak řekl, ozdravném pobytu, to je jeho metafora, v té bájné říši, jo? Že najednou díky tomu, že se ponoříme do pohádek, se nám může najednou zbystřit smysl pro dobro a zlo. Ačkoliv to je pohádka, takže my nevěříme, že ten drak a ta víla a ta čarodejnice, o kterých se vypráví v té pohádce, jsou historické postavy. No ale může se nám zbystřit otupělá citlivost vůči dobru a zlu v našem skutečném světě. A takhle přesně on to chápe. Jo, že to je on používá slovo recovery, jo? To znamená obnova, ale zároveň uzdravení. Že to má uzdravující dopad a že to tedy nemusí být únik pryč od skutečnosti, ale naopak přiblížení se tomu, jaká skutečnost vpravdě jest, když si, jak si necháme očistit brýle nebo umýt okna tou hlubokou moudrostí pohádek, která je v něčem moudřejší, než řekněme dneska sdílený světonázor.

0: Skryté křesťanské poselství v dílech spisovatele J.R.R. Tolkiena, to je téma našeho pořadu na Radiu Proglas. Bavíme se o něm s profesorem Pavlem Hoškem. Nesouvisí vlastně to stvoření pomocí zpěvu andělů také s tím božským slovem logos, protože Bůh řekl slovo a z toho vznikl celý vesmír. A to je vlastně také něco podobného, nějaká vibrace.
1: Přesně tak. Tolkien sice velmi, velmi znejistil, kdykoliv mu někdo navrhl vlastně křesťanskou interpretaci jeho díla. On vždycky se jako ohražoval, že nepíše alegorii křesťanství, že se nesnaží zakódovat nějaké věroučné věty do uměleckého díla, že takhle tvořit neumí, že prostě tuhle jakoby nutkavou potřebu sdělovat nějaké věroučné pravdy považuje za pro umění škodlivou, že ačkoliv byl hluboce zbožný katolický křesťan, tak když tedy tu svoji fantazii jako čidlo, jako nástroj vnímání uvedl tedy v činnost, tak jak si odložil ta svoje přesvědčení, ne, že by se je snažil nějak artikulovat v nějaké symbolické zakódované podobě. Ona samozřejmě, ta víra, která plnila jeho srdce, nacházela cestu do toho jeho uměleckého výrazu. To jako nemohlo popírat, čím srdce přetéká, to ústa mluví, jak si nepochybně, jo? Ale rozhodně to není tak, že bychom třeba mohli říct, hele, Gandalf, to je vlastně takový obraz Krista, jo? Nebo že Aragorn nebo Frodo jsou modelováni, aby ilustrovali něco z životního příběhu Ježíše z Nazaretu. On takhle nepíše, říká v dopisech. A pokud to tam někdo najde, tak on nepopírá, že to tam může být, ale ne na základě jeho záměru. Jo? Prostě mohlo se to tam nějakým způsobem vynořit z toho jeho vnitřního světa, jaksi, který je ano, naplněn tedy křesťanskou vírou, láskou a nadějí, to tedy nepochybně. Čili Tolkien jako tvůrce je zvláštní v tom, že na jednu stranu ano, uznává, že to jeho dílo vychází z jeho hluboké víry, ale zároveň odmítá to čtení jeho příběhu, jako kdyby to byly alegorické, prostě zakódované výpovědi o křesťanské věrouce. Jo. A tohle je poměrně jakoby důležité vodítko pro vykladače, jo. Abychom jaksi neohýbali tu jeho uměleckou výpověď v rozporu s tím, jak on to sám myslel. Jo. On vždycky, když mu nějaký čtenář píše v dopise, že objevil jako v tom jeho díle něco, co ho hluboce duchovně oslovuje, tak Tolkien jako vlastně poděkuje a je ano, tím potěšen, ale zároveň vysvětlí tak jako laskavě a zdvořile, že to jako vlastně nepsal jako zakódování evangelia a že jestli tam ten nebo onen čtenář vnímá řád milosti, tohle je sousloví, které jeden čtenář použil, a nebo jestli, že tam vnímá, že tím prosvítá jakási svatost, tak Tolkien tak hezky v té odpovědi v tom dopise řekne, bez tak je to svatost, která vychází z vás jako čtenáře, a pokud našla cestu do té mé literární výpovědi, tak je to jedině svědectví o tom, jak nehodné nástroje si svatost sama dokáže použít, aby našla nějaké vyjádření. Jo. Takže tak jako hezky plaše, opatrně, přece jenom, jak si tomu přitaká, ale rozhodně teda není dobrý nápad dekódovat v tom jeho díle nějaké pravdy z katechismu.
0: To asi potvrzuje i to, že já jsem se sám dočetl někde, že sám Tolkien napsal, že Pán prstenů je v zásadě náboženské a katolické dílo, ale přitom tyto prvky do příběhu nevložil napřímo, jenom skrytě.
1: Přesně tak, on dokonce, protože nechtěl vytvořit karikaturu, protože se lekal toho, jak by mohla být například náboženská praxe v nějakých chrámech, kdyby něco takového bylo v tom Pánovi prstenů, chápáno jako nějaká prostě nepovedená alegorie křesťanství, tak to tam radši vůbec nedal. Jo? Takže v tom je trošku ten svět Pána prstenů kuriozní, protože to je jakási starověká kultura, kde nejsou chrámy, kde nejsou kněží. Jo? My z dějin lidstva žádnou jakou kulturu neznáme, která by neměla institucionalizované náboženství. Protože přestože jsou tam takové tajemné duchovní bytosti, jak Tolkien prozradí v dopisech vlastně andělské bytosti. I Gandalf je vlastně, jak píše v jednom dopise, co si jako vtělený anděl, ale není tam vlastně náboženství, to je zajímavé, že? Protože nechtěl udělat karikaturu, tak to radši jakoby přešel mlčením. Ale k tomu motivu stvoření slovem, on samozřejmě, když si přečteme začátek Silmarillionu, tedy ten zpěv Ainu Lindale, o tom, jak skutečnost vzniká tím stvořitelským slovem, které ještě navíc, a to je krásné, jak si Tolkien rozespívá, jo? Tedy není to jenom slovo, je to zpívané slovo, tedy píseň. Jo? On věřil, že každý jazyk zpívá, že i teď já, když mluvím, tak vlastně zpívám. Jo? On věřil, že hudebnost je uvnitř řeči, jo? Jenom je jaksi naladěná na různý stupeň. Jo? Pro něj každé jméno je vlastně hutná píseň o tom pojmenovaném. Takže jestliže Bůh tvoří slovem podle jeho katolické víry, tak vlastně zpívá tu skutečnost, vespívává jí k bytí. A navíc je tu vedle Genesis první kapitoly, ten motiv, že Bůh tvoří slovem, povolává k bytí to, co není tím, že řekne budiš světlo a bylo světlo a tak dále. Tak je tady ten důležitý verš z 38. kapitoly knihy Job, kde je řečeno, že boží synové, tedy andělé, před stvořením světa zpívali, propukli v hlahol. Jo. My tady máme v Biblii jako jemnou narážku tady na tu zvláštní myšlenku, že andělé v době, kdy vzniká vesmír, zpívají k boží slávě, jo, nebo propukli v hlahol, je tam doslova. Jo. Takže je vidět, že prostě ta Bible, kterou Tolkien s velkou láskou četl a konec konců poslouchal kázání na Bibli založená, tak prostě žila v jeho vnitřním světě. On byl do jisté míry utkán z těch biblických motivů a příběhů, kterým naslouchal od raného dětství. A to nikdy nepopíral, ale z té tkaniny toho svého vnitřního světa samozřejmě on pak jako umělec snová umělecké dílo, které není alegorií, ale které je jakousi svébytnou výpovědí. Ovšem, pokud má pravdu v té své autobiografické povídce, která se jmenuje List od Nimrala, no tak umělecké dílo je-li náležitě utkáno, tedy tou fantazií užívanou jako nástroj vnímání, tak je to dílo trvalé hodnoty, které dokonce nikdy nezanikne, ani až schoří všechny jako výtisky nějaké knihy. No tak pokud má Tolkien v této věci pravdu, i když jí teda vyslovuje velmi plaše, no tak nás jednou provede po pláních Středozemě. Protože Středozem, podle něj, byla-li utkána náležitě, je trvalou součástí krásy a bohatství stvoření a bude taky jakýmsi teritoriem věčné blaženosti, do které všichni spějeme, takže v hutné zkratce on nám jednou osobně předvede pláně Středozemě. Říká to jaksi s nadsázkou a s jistým úsměvem, ne jako nějaké zamračené tvrzení, ale je to vlastně myšlenka krásná.
0: Já bych ještě jenom možná dodal, že je také potřeba si asi uvědomit, že překlad toho slova logos, kterým Bůh stvořil realitu, je mnohem širší. Dnes se to překládá jenom jako slovo, ale ono to zdaleka není jen slovo, že?
1: Přesně tak, navíc v té řečtině ty významové vrstvy slova logos, opravdu jako to by se člověk rozbásnil, když to slyší. Logos například je nejenom jakýsi řád všeho bytí, ale také je to, co drží skutečnost pohromadě. Je to jakési pojivo, jakýsi tmel, který drží všechno, co jest, pohromadě. Tam je to sloveso legein, které má tuto významovou rovinu, takže je to vlastně jakoby ohromně krásné, hutné slovo, které inspiruje znova a znova k nějakým jakoby dalším úvahám a rozhodně ta hudební struktura reality, o které byla řeč, s tím jde velmi dobře dohromady, jo? Že prostě tak jako hudba má jakýsi vnitřní řád, ty tóny, ta chvění, ty vibrace, no tak to s tím starořeckým významem slova logos, které figuruje v té větě na počátku Bůh stvořil slovem, s tím rezonuje velmi pěkně. A zase říkáme rezonuje a to je vlastně taky hudební výraz.

0: Pane profesore, myslím si, že dnes většina lidí zná Tolkienova díla spíše z filmů nebo z televizních adaptací. Není jich tolik lidí zase, kteří by poctivě přečetli ty jeho knihy. Nakolik jsou tyhle ty filmy a adaptace věrné nebo nakolik se odlišují od toho pravého Tolkienova díla?
1: Já bych řekl, že tady v té věci je asi třeba respektovat vkus každého čtenáře a diváka. Dobrá zpráva je, že ačkoliv máme filmovou verzi Pána prstenů už 20 let, tak prodej té knihy není oslaben, ale naopak. To znamená, film neporáží tu knihu. Samozřejmě mnozí si třeba taky koupí tu knihu, protože viděli film a pak ji nepřečtou, to nevíme, ale ta kniha se prodává stále lépe, přestože už 20 let máme film. Já bych řekl za sebe, že čím věrnější Tolkienovu uměleckému záměru jsou ty filmové adaptace, tím lépe. Já si nemyslím, že film má za úkol být dokonalou kopií knihy, to ani nejde. Film si vždycky musí něco vybrat a je to autonomní umělecké dílo a neukládal bych jaksi režisérům otrockou věrnost. Ale přece jenom ta míra respektu vůči Tolkienovi, který jaksi s odpuštěním věděl, co dělá, jo, vzhledem k tomu, že teda tomu dal tolik energie, tak ta míra respektu v Pánovi prstenů, v tom trojdílném filmu Petra Jacksona a jeho týmu, je úctyhodná a tam bych dával palec nahoru. Jo. Prostě přestože Tolkienův syn Christopher trošičku měl rozpaky, že to místy připomíná thriller pro teenagery, jak tomu řekl. Ale dobře, tak jako šáhne knize, jo? Pokud mu to připadá zbytečně naturalistické, ty scény z boje. Ale u Hobita už ty moje rozpaky trochu rostou, protože ta míra respektu k tomu literárnímu dílu je podstatně menší. Tam jsou prostě zakomponované postavy a všelijaká milostná dramata, která to asi měly hollywoodsky ozvláštnit. Navíc je to teda jaksi kvantitativně nafouknuté do tří filmů, tam moje rozpaky housnou a řekl bych, že si Hobita užije víc někdo, kdo nečetl vůbec tu knihu a vůbec to nemá proč s čím srovnávat. Pak je to jako dobré fantazy pro děti, řekněme. Ty další ještě tedy jaksi volnější variace na Tolkienovské téma už pro mě do jisté míry spějí do té kategorie, že bych tvůrcům opravdu doporučil, aby vytvořili vlastní autonomní dílo, aby to nevyvolávalo dojem, který žil to někdy vyvolává, že oni vlastně používají ty postavy a ta jména, případně ty herce, z čistě finančních důvodů. Protože jestliže je tady pozoruhodný nový umělecký projekt, záměr, no tak proč to je umísťované do Středozemě? Proč je tam Gandalf a tak dál? Proč to není tedy, nakolik je to autonomní, nakolik se to nedrží těch předloh? Proč to teda není jako jaksi autorsky nový fantasy svět, který by jako vlastně nešel po tom, že se Gandalf dobře prodává, nebo že tolik lidí už má tu pozitivní emoci vůči tomu mytickému světu, který je Tolkienovým dílem. Takže tohle je můj komentář, ale nikomu bych to určitě nerozmlouval. Já zase považuji za nešťastné, když někdo to jakoby málem chce zakazovat, nebo se nad tím okázale pohoršuje. Prostě každému budíš dopřáno to, co se mu líbí.
0: Já bych rád ještě v závěru našeho pořadu trošku popovídal o vaší knize, která se jmenuje Sloužím tajnému ohni s podtitulem Duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena a vyšla v roce 2020. Já ji mám tady před sebou a myslím, že je to velmi zajímavý počin. Přibližte nám trošku, o co vám vlastně jako autorovi v této publikaci šlo.
1: Já, protože přednáším religionistiku, tak mě strašně zajímají spisovatelé s duchovním přesahem. Tedy tvůrci, kteří nebyli teologové, byli prostě spisovatelé, básníci, umělci a přitom v jejich díle přichází docela zřetelně ke slovu duchovní rozměr jejich vnitřního světa. No a Tolkien je jedním z nejkrásnějších případů právě tady toho. A pro mě osobně jaksi fascinující a pozoruhodné dílo, které stálo za to, aspoň teda z mého pohledu, prostě začít tak jakoby trošku česat z hlediska toho, jakým způsobem se ty duchovní motivy tak podstatné pro Tolkiena jako člověka, jako tatínka, jako manžela, jako pedagoga, jako akademika a taky jako spisovatele promítají do toho jeho díla. A Sloužím tajnému ohni je název ne nahodilý. On to je ten tajemný výrok Gandalfa, tedy toho dobrého čaroděje, vlastně anděla, jak Tolkien říká v dopise, když se utká se silami zla. Jo. A je to dramatický moment v Pánovi prstenů, ale víc se toho nedozvíme, než ta tajemná věta sloužím tajnému ohni, ke které se ten dobrý čaroděj, tedy anděl, vlastně jakoby odvolá. Jo. Ale v Silmarillionu najednou čteme tajemnou větu, tajný oheň plane v srdci Středozemě. A pokud jdeme po stopách téhle věty, tak zjistíme to, co znalci Tolkienova díla postupně plaše objevovali. Například v elfském jazyce Kenya to slovo se, které znamená oheň, se překládá jako duch svatý. Že Tolkien tady tak jako zlehka, ne jako dogmatické tvrzení, ale pracuje s tím, že ta síla, ve které dobrý čaroděj Gandalf působí, je vlastně cosi, jako zmocnění duchem svatým. Jo. Typicky pro Tolkiena musíte opravdu bahadat, pátrat, stopovat až do lexikonu jazyka Kenya, který skoro nikdo nezná, aby jste se dopátral tady toho spojení. A přece je to vlastně jakýsi krásný výkladový klíč, nejenom k tomu, co myslí Gandalf na tom můstku při utkání s tím démonem, jo, ale taky k povaze Tolkienovy tvorby, protože on jako jakýsi dobrý čaroděj, jak mu říkali jeho děti a trošku ho s tím Gandalfem stotožňovali, on vlastně taky sloužil tajnému ohni. On vlastně taky v té své umělecké inspiraci očekával na vnuknutí z hůry. To jest, jako hluboce věřící zbožný křesťan nakonec vlastně tvořil, anebo chtěl tvořit, nebo doufal, že tvoří z inspirace duchem svatým. Takže v jistém slova smyslu nejenom Gandalf, ale také J.R.R. Tolkien může o svém díle říct, sloužím tajnému ohni. A ti z nás, kdo to dílo čtou také s tím tykadlem vůči jeho duchovnímu rozměru, no tak tam tedy to zázračné dílo Ducha svatého s velkou vděčností nalézají. Tohle je teda ve velmi hutné zkratce důvod, který mě vedl k napsání té knihy.
0: No a já si zároveň myslím, že to je úplně úžasný závěr našeho pořadu, taková tečka. Takže vám chci, pane profesore, moc poděkovat za nesmírně poutavý výklad a doufám, že naše posluchače Tolkienova díla hlouběji osloví. A děkuji za váš čas.
1: A moc děkuju za pozvání a přeju všechno dobré.
0: Končí pořad Na stole je téma, který jsme věnovali skrytému křesťanskému poselství v dílech J.R.R. Tolkiena. Seznamoval nás s ním profesor Pavel Hošek, který působí na katedře filozofie a religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je grantem studijního oboru teologie, spiritualita a etika. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

о модерním umění, о divadelních hrách a filmech, co chtěli jsme vidět. O zkratkách přes řeku, o mracích nad Letnou, jak člověka promění, o textech Mountain Goat, o tom, co lidi

kdyby to přežil zim, až do první noci v parku, že se to může stát, že máme to v hlavě. Když padalo listí, psali jsme si každý den o strachu zlítání gramatice švédštiny, o tom, jak číst věci mezi řádky. A ty máš svý zkoušky a já mám svý koncerty. A v telefonech máme přezdívky, který už nikdy se nezmění zpátky.

bezhlavě se sešeřila. V nejhorší možnou chvíli, kdy doba vymkla z kloubů šílí a lír odchází do lesa, kdy hrajem durcha bez esa. Jak divně vstřícní jsme k těm časům, kdy těžko dočkat večera. Ára postavy z Moliéra, hodí se slova Shakespeara, kdy strach nám srdce zavírá. Sny se zřídí

zrcadle řeky vlastní tvář. Opodál prorok Jeremiáš do vody zvrací viděl dost, kamení světce samá ctnost. Sny se zřídí, spadnou pod stůl,

0: že je ve městě. Čekám na ni, věřím, že se zastaví. Zpráva o ženě, ach, slečno, kde jste, prošla uchem přes srdce až do hlavy.
1: Nikam nechodíš, máš v bytě svoje geto, už aj milovať znie zrazu ako gíč.

0: Je?
1: Duchovní slovo načerpáme z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Číst bude otec Martin Holík.
2: Dnešní část nese název Vlastní vůle. Ježíš byl poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. Čteme v listu Filipanům v 2. kapitole 8. verši. Neposlušnost prvního člověka přivedla svět do skázy, poslušnost s Kristem a v Kristu nás vede naspět do ráje. Není divu, že v této souvislosti brojí ostře duchovní spisovatelé proti takzvané vlastní vůli. To je podle svatého Benedikta pramenem všeho zla. Na východě si vždycky vážili poustevnického života samoty. A přece církevní právo nedovolovalo mnichům se vzdalovat od společného života v klášteře až po delší zkoušce. Jako důvod se uvádí, že se musí mnich nejdříve zbavit vlastní vůle. Vymýšlela se často i podivná cvičení, jak u začátečníků lámat jejich vlastní vůli, jak je zbavit všeho vlastního chtění a nechtění. Je pochopitelné, že moderní čtenář se pohoršuje nad takovým způsobem výchovy. Možná přitom myslí na totalitní diktátorské režimy, kde člověk už není člověkem, ale jenom poslušnou pákou hrozivého státního stroje. Nebo nás alespoň ované atmosféra starodávného dívčího internátu, kde se vzorná chovanka pohybuje jako stín za rokokovou sukní paní ředitelky a mění své úsměvy jen podle tváře představených. Ale i tady se osvědčí stará zkušenost, že nedorozumění mívají původ ve slovech. Z nedorozumění vznikají i omyly. Je proto potřeba dobře uvážit pojmy, čemu se říká v asketice vlastní vůle. Rozhodně to není totéž, co svobodná vůle. Ta patří k dokonalosti. Jenom svobodným a vlastním rozhodnutím vůle se můžeme spasit a růst v dokonalosti. Pokrok v duchovním životě přináší sebou růst ve svobodě, vědomí, množí se činy opravdu lidské, to jest odpovědná rozhodování. Automatizace naopak ubíjí. Co tedy znamená vlastní vůle, před kterou tolik varují asketi? Dočteme se to v instrukcích svatého Dorotea z Gazy. Je to zlá a neužitečná myšlenka, ke které cítíme zvláštní sklon, kterou chceme stůj co stůj uskutečnit. Protože všechny rozumné důvody jsou proti tomu, vymyslíme si cokoliv, třeba i na písmo se odvoláme, ale to všechno má posloužit k tomu, abychom zdánlivě ospravedlnili svůj závěr. Svatý Doroteus byl zkušeným duchovním vůdcem. Věděl, že musí od takových střeštěných nápadů odrazovat, před nimi varovat. Bohužel, nedají si všichni říci a provedou i svoji vůli. Proto je vlastní vůle začátkem zla. Tomu, kdo se řídí vlastní vůlí, není pomoci. V lidové řeči užíváme slov paličatost, tvrdohlavost, své vole. I tato slova vnímáme ve smyslu pejorativním. Pevnost, stálost, vytrvalost ve zlém a nerozumném. Podle svatého Doretea je to zeď, která se staví mezi nás a Boha.

0: národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
0: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
0: Amen.
1: Dobrořečme Pánu.
0: Bohu díky.

Vlny Radia Proglas rozezněla důvěrně známá znělka, která vás vítá u 15. 41. kola hitparády. Pořadem, ve kterém si představíme tři novinky a odhalíme pozice 9 písní, vás provede Josef Javůrek. Na úvod ale připomenu, podle jakých pravidel můžete v hitparádě hlasovat. Vyberete si 3 písně a udělíte jim 1, 2 a 3 body. Můžete také připsat tip na novinku, kterou bychom měli určitě zařadit. Odpověď na anketní otázku vám může přinést výhru v podobě balíčku CD, ale také možnost sdílení s ostatními posluchači. Hlasy i odpovědi můžete posílat prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Samozřejmě jako vždy nabídneme i tipy na nová alba, koncerty a výhled chystaných vydání pořadu Jak se vám líbí. Dopřejte si chladný anebo teplý nápoj, pohodlně se usaďte a zaposlouchejte do vysílání Radia Proglas, protože právě začínáme. Představuji novinku na 12. místě, kterou je píseň Nepadáš v podání české písničkářky Petry Žalmanové. Ta od roku 2021 tvoří autorskou dvojici s Richardem Reskem, který skládá hudbu k jejím textům. Na stejnojmenném albu se pohybuje na pomezí folku a popu, staví na melodických písních, osobních výpovědích a srozumitelných textech.

0: S chladnějšími dny roste chuť uvařit si čaj, zapálit třeba vonou tyčinku a pustit si nějakou dobrou desku. Ale jakou? Díky tipům Milana Tesaře neuděláte chybu. Iránské zpěvačky sestry Mahsa a Marjan Vahdat vydali společné album Heart's Endless Garden. Slovenský zpěvák Miloš Stančík natočil album na pomezí vážné hudby, jazzu a experimentu s názvem Songs. Římským číslem 30 je pojmenováno nové album turecké skupiny Baba Zula. Camino Trunco je název nového alba argentinského kytaristy a písničkáře Marka Grancelliho. A belgická jazzová skupina Echoes of Zoo nazvala své nové album Collective Intelligence. Na 11. místo nasazují novinku Xyndla X a Alice Látkové s názvem Křídla. Singl je věnován pocitům rodičů, kteří si uvědomují, že jejich děti dospívají a postupně se vydávají vlastní cestou. Osobně laděná píseň vznikla původně jako Xyndlův dárek pro dceru, ale díky společnému zpěvu získala podobu skutečného rodinného duetu.
1: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi, v krku mám sucho a v prstech tvoje prsty, vlak kam si nasedla, těžko zabrzdím, dokud se udržím, nehodlám se pustit.

Anketní otázka minulého kola, na kterou se vás Milan Tesař ptal, zněla. Je nějaké slovo nebo slovní spojení, které používáte nebo jste používali doma a může to být nářeční výraz, slang nebo i něco přímo z vaší rodiny a kterému jinde nerozuměli? Máte nějakou takovou vtipnou historku? Posluchačka Tereza nám napsala. Skoro v každé rodině nebo kolektivu se najde nějaký vymyšlený novotvar. Někdy je jen dočasný, ale někdy se používá relativně dlouho. Já tolik kreativní nejsem, ale často převezmu vtipné nápady svého okolí. Můj kolega například každou chvíli přijde s nějakým novým slovem. Teď si třeba kupuje cestou do práce močku. Chvíli mi trvalo, než jsem uhádla, že jde o moka kávu. Také mi z dětství utkvělo, že rodiče měli známou, která se jmenovala Lada. Když ji otec potkal, tak s ní promluvil a pak nám doma říkal, že mluvil s Ladou Soběslav. Pochopila jsem to až v dospělosti. Naše dítě zase jednou při procházce vidělo skupinku hlučných podnapilých lidí a nazvalo je opilníky. Od té doby se u nás o lehce opilých nebo přiopitých lidech mluví jako o opilnících. Dalo by se pokračovat. Hra s jazykem a tvorbou nových slov je hrozně zábavná a nekonečná. Moc děkuji za odpověď a vyhlašuji poslední novinku 15. 41. kola hitparády s názvem Byt 66. Ta je osobní vzpomínkou Kateřiny Marie Tiché na její první pražský byt, kde poprvé žila sama a prožila důležité okamžiky, lásky i zklamání. Singl je první ukázkou z připravovaného alba, které zpěvačka natáčí společně se svou kapelou Benjis a jehož vydání je plánováno na rok 2027. Mažu stopy.

Představili jsme si všechny tři novinky 15. 41. kola hitparády Proglasu, pro které můžete hlasovat až do středečního poledne. Teď už ale další odpověď na minulou anketní otázku. Nevím, jak jinde na Vysočině, ale v mém okolí se kolečko na zahradu nebo stavbu nazývá kotouč. Takže když v jiných krajích vyslovím, že něco odvezeme na kotouči, tak dochází k nedorozumění a údivu a nakonec se tomu většinou docela zasmějeme. Děkuji posluchači Marcelovi. Místo deváté, Dorota Nvotová a píseň Krásamota.

Když mám tu čest připravovat hitparádu, tak se vždy nesmírně těším na vymýšlení nové anketní otázky. Dnes mě inspirovala píseň na 8. místě s názvem Můra v podání Beaty Hlavenkové. Zdají se vám sny? A buďme konkrétní, zdají se vám noční můry? Jsou bez výhrad děsivé? Nebo mají humorný podtext? Na kterou noční můru nikdy nezapomenete? Podělíte se s námi o ni? A pokud vám tato otázka přijde příliš děsivá, můžete s námi sdílet i nějaký hezký sen.

Posluchač Mirek nám napsal Taluta, Škarpa, Pangate. Tak to jsou výrazy, které se u nás používají pro slovní spojení příkop u silnice. Děkuji za odpověď. 7. místo patří skupině Papírový draci a stejnojmenné písni.

stojíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje. Ještě odpočívej.

Nabídka koncertů je tu. Na českém turné je v těchto dnech britská bluesrocková skupina Will and the Bandits. Vystoupí 25. září v Olomouci v Bounty Rock Café, 28. září ve Dvoře Králové nad Labem, 29. září v Rýmařově, 1. října ve Valašském Meziříčí nebo 2. října v Poličce. Duo Posthudba představuje na koncertech své nové akustické album. Zahraje 25. září v Meat Factory v Praze, 29. září v Olomouci, 2. října v Liberci nebo 9. října v Brně na festivalu Koma. Houslista Pavel Šporcl má v sobotu 26. září koncert v jeskyni Býčí skála v Moravském Krasu. Výtěžek z koncertu poputuje na dostavbu a provoz školy v oblasti Malého Tibetu v Indii. A kytarista Dominic Miller, známý z doprovodné skupiny zpěváka Stinga, má koncert 26. září v Praze v kině 64 u Hradeb. Vyhlašují 6. místo, píseň Urbex až na ex. Petr Linhart má poslední týden v hitparádě. Bodoval 3x6 kol, což znamená, že pro tuto chvíli končí. Píseň Urbex až na ex tedy dnes zazní naposledy. Už pro ní není možné hlasovat.

Co pro vás chystáme následující týden v pořadu, jak se vám líbí? Čtvrtek 24. září bude patřit rozhovoru s křesťanskou rockovou skupinou Spotlight. V pátek budeme poslouchat koncert zpěvačky a violončelistky Taliro ze studia Proglasu. V sobotu 26. září se zaposloucháme do rozhovoru s písničkářem Alešem Petrželou. V pondělí uslyšíme koncert skupiny Nonsense ze studia Proglasu. V úterý 29. září nás čeká koncert maďarsko-kanadské hudebnice Sofie Lukáč ze studia Proglasu. A ve středu budeme poslouchat rozhovor se skupinou Nevermore and Cosmonaut. Pátá je Markéta Irglová a Petr Rybí Stoman s písní Proč právě já?

Koncerty se valí přímo k vám. V klubu Jazz Dog v Praze zahraje 27. září skupina Vertigo. 1. října Jakub Zitko s Anetou Langerovou a Dorotou Barovou a 8. a 9. října skupina Top Dream Company. Orchestr B-Side Band představí v pondělí 28. září v kostele svatého Jakuba v Brně nové dílo jazzové variace na svatováclavský chorál skladatele Pavla Zlámala. Zazní také Misa Jazz od Jaromíra Hniličky. Písničkář Honza Přeslička zahraje 1. října v Cross Café u Práce v Plzni a skupina Nevermore a Kosmonaut představí své nové album Teorie mizení 7. října v Café Práh v Brně. Místo 4. Radúza, Stříbrná dýka.

Nastává čas vylosovat dva výherce balíčku CD. Milan Tesař se vás v minulém kole hitparády ptal, jestli je nějaké slovo nebo slovní spojení, které používáte nebo jste používali doma a kterému jinde nerozuměli, případně na související vtipnou historku. Posluchač Jiří nám napsal: Nevzpomínám si, že by naše rodina měla nějaké speciální slovo nebo slovní spojení, které by bylo pro naše okolí nesrozumitelné. Snad jen, když jsem byl malý, trávil jsem hodně času s babičkou a ta některá slova vyslovovala jinak, než je běžné. Takže když jsem pak nastoupil do školy, spíše jsem měl problémy já. Musel jsem se smířit s tím, že se ku příkladu neříká cerel, egelit nebo revíz, ale celer, igelit a rybíz. Moc děkuji a gratuluji k výhře. Ze všech hlasujících ještě losuji Zdeňka Coufala a také posílám malý dárek. Na třetím místě Filip Pícha s písní Koberec.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám v životě stejnej

0: snad není možný. Filip přišel včas.
1: Posluchač Pavel napsal: Tutaj jsem, jako úplně malý, říkal papučím. Kde jsem k tomu přišel, těžko říci, a sám o sobě bych si to nepamatoval. Pokud se týká nářečních výrazů, osobně snad ani nevím nic tak zajímavého. Z cizích nářečí mi vadí, přijdu díl. To mi jazykový cit fakt nebere. Ale kamarád vyprávěl, jak studoval v Praze a na kolejích tam někdo někoho hledal a dotyčnému řekl, voni jo. A dotyčný nevěděl vůbec nic. Moc děkuji. Na druhé příčce Pavel Čadek s písní Tamten tamto. Hlad.

15. 41. kole hitparády Proglasu neuspěli Tereza Hrabíny, Marek Raček a skupina Zimní pneu. Pojďme ale na opačnou stranu pořadí. První místo, naprosto suverénně, získává skupina Elektra 5, která zabodovala s písní Ty nebo já.

Dnešní hitparáda došla ke svému konci. Ještě než se rozloučíme a zrekapitulujeme si pořadí písní, tak přečtu poslední odpověď na anketní otázku od posluchačky Dagmar. V mém útlém věku jsme se přestěhovali z Brna k babičce na venkov, do kraje Hanácko-Slováckého Pomezí, kde se osobitě mísí hanácké a slovácké nářečí s prvky brněnského hantecu. Je to kraj velmi zpěvný, s četnými zvukomalebnými slůvky jako netia, žundr, šufánek a podobně. Byl právě čas sklizně babičiných pověstných hrušek Napoleonek, které se trhaly ještě tvrdé, a aby měly správnou zralost ve správný čas, dávala je babička dojít do zrní, kde nehněly, neschly a byly ukryté před dotěrnými muškami. Když jsem se po nich zháněla, řekla mi, jsou v žigli, už možná půdo jest. Zotvírala jsem všechna štokrlata s úložným prostorem, našla jen hadry, kartáče, krémy na boty, obrátila vzhůru nohama všechny židle v kuchyni, ale nic. Když jsem se dozvěděla, že nejde o židli, ale žiglu, a ptala se, co to je, řekla mi babička šibalsky, zkus na to přijít sama. Tak mi nezbylo, než přistoupit na honbu za pokladem. Po prozkoumání pár věcí, které se daly otevřít, byla ta následující konečně ta pravá. Nízká dřevěná truhlice na maltě, plná pšeničného zrní. V něm, v úhledných řadách zapíchané napoleonky až po stopky, stačilo jen chytit, vytáhnout a otřít. Chutnaly královsky. Děkuji a teď už rekapitulace. Chceš

0: že můžu být tak blízko, že se v tobě ztratím. Jako bez provázku drak.
1: Sedmička, papírový draci, papírový draci.

Na šestém místě Petr Linhart s písní Urbex až na ex. Píseň má poslední týden v hitparádě. Petr Linhart bodoval 3x6 kol, což znamená, že pro tuto chvíli končí. Píseň Urbex až na ex tedy dnes zazní naposledy. Už pro ni není možné hlasovat.

V Hitparádě Proglasu můžete hlasovat vždy do středečního poledne prostřednictvím e-mailové adresy hitparada@proglas.cz nebo formuláře na webové adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Třem písním, které vás oslovily, udělíte po jednom, dvou a třech bodech. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Javů.

0: Mými hosty jsou pánové z tria Českého rozhlasu, chcete-li ze souboru Prague Radio Trio, jmenovitě je to Lukáš Pavlíček, hoboista, Lukáš Dittrich, klarinetista a Libor Soukal, fagotista. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Vy všichni pracujete v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. To je věc, u které bych se zastavila nejprve. Jak vypadá váš běžný pracovní den?
3: Tak zpravidla je to každý den stejně, většinou je jednoduchá zkouška, to znamená zhruba od 9 do 1. Na každý jednotlivý týden je vlastně dán nějaký titul nebo nějaký koncertní soupis skladeb, protože zpravidla koncertujeme jednou týdně. Takže ta zkouška je podle přání dirigenta nějak naplánovaná, kde se vlastně zkouší všechny třeba dejme tomu 3 tituly z toho jednoho koncertu. Mimo to ještě Symfonický orchestr Českého rozhlasu často natáčí, takže tam samozřejmě ten titul je jenom jeden a ta frekvence vlastně trvá taky ty 4 hodiny a během toho se stihne natočit ku příkladu nějaká předehra Antonína Dvořáka nebo Bohuslav Martinů.
0: Vy spolu, Lukáši, jako trio Českého rozhlasu hrajete poměrně krátce, když se to tak vezme. Kdo byl iniciátorem založení tohoto souboru?
1: V podstatě jsme to byli my s Lukášem, když jsme si řekli, že by bylo fajn založit jako soubor, protože jsme v podstatě kamarádi z toho symfonického orchestru, takže by bylo fajn založit si takovýhle komorní soubor a ještě jsme oslovili tedy potom Libora, jestli by se k nám nepřipojil a tak v podstatě vzniklo naše trio.
0: No a co vás oslovuje? Na komorní hudbě odpovídá stále Lukáš, klarinetista.
1: Je to taková úplně jiná disciplína, jako je super, jak člověk hraje v tom orchestru, ty všechny symfonie v obrovském obsazení, ale ta komorní hudba je zase úplně něco jiného. A je to takový, že člověk tam musí toho víc vycizelovat, protože samozřejmě je ho víc slyšet, je tam slyšet každý tón a určitě to člověka i víc jako naučí. A je potřeba samozřejmě taky větší výdrž.
0: Otázka na Libora, který je fagotistou tohoto souboru. Co už jste spolu jako trio zažili? Kde jste hráli? Na co vzpomínáte rád?
2: Já myslím, že náš první koncert byl na té ambasádě v japonský, ne?
4: Takový asi větší určitě.
2: Takový větší, no.
0: Takže vy jste se vydali rovnou do Japonska.
2: My jsme právě říkali, že nebudeme začínat tady v Čechách, ale že to pojmeme rovnou jako mezinárodně a že prostě začneme v Japonsku. Ten japonský trh prostě je takový, oni nás tam jako český umělce mají rádi. Takže jsme říkali, začneme v Japonsku a začali jsme v Japonsku, tam myslím, že se to líbilo.
1: Já bych jenom doplnil, že to bylo v rámci turné právě Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Takže jsme si tam v podstatě domluvili koncert i toho komorního souboru v rámci toho turné.
0: A jak je to dlouho?
3: Bylo to loni v červnu, tuším, v roce 2018 tedy.
0: No a o dalších úspěšných koncertech pokračuje opět Libor?
2: Třeba se zmíním o tom posledním, to jsme hráli teďka na tom Smetanovském festivalu v Plzni.
0: Tam jste ostatně premiérovali skladbu od komponisty Tomáše Illeho, tak Lukáše Pavlíčka poprosím, aby ji uvedl, protože si z ní pustíme ukázku.
3: Tomáš Ille je člověk, s kterým se přátelím mnoho let. Je to vlastně představitel, dejme tomu, moderní skladatelské nějaké školy. Nicméně jeho hlavní taková jakoby náplně dělání vlastně aranží pro světová orchestrální tělesa. Velké přátelství ho pojí s Manfredem Honeckem, který vlastně byl šéf-dirigentem v Pittsburghu, symfoniáku. Takže ten ho oslovuje pro spoustu úprav, takže Tomáš Ille vlastně často je ve styku s hudbou Leoše Janáčka a tak dále. Myslím, že tohle, mimochodem je to radák ze Zlína. Myslím, že tohle všecko ho nějakým způsobem formovalo k tomu, že používá takovou hudební řeč, jakou má. Titul Přísloví Šalamounova vzniklo na objednávku, jak říkal Libor, festivalu Smetanovské dny. Tomáš Ille vlastně měl volnou ruku. Zprvu to vypadalo na knihu Kazatel z Bible, potom vlastně sám rozhodl teda, že přísloví, já jsem s tím velice souhlasil. Takže vlastně vybral některé pasáže z knihy Přísloví a zkomponoval k ním hudbu. Takže vlastně vznikla 7větá kompozice. Myslím, že třeba jednu z částí bych rád vypíchnul, to je Chvála ženy statečné, což je často používaný text i, myslím, pro veřejnost.
0: Přísloví Šalamounova jsou melodramem a vy jste si ke spolupráci přizvali herce Svatopluka Šulera. Znali jste se už dřív?
3: My jsme se osobně neznali, ale Tomáš Ille se Svatoplukem Šulerem velice dobře zná právě ze spolupráce s Plzeňskou filharmonií, kde vlastně společně tvoří koncerty pro děti nebo chcete-li výchovné koncerty. A myslím, že pro nás bylo velice cenné a přínosné se potkat vlastně se Sváťou Šulerem, protože vzniklo mezi náma, myslím, velké přátelství a myslím, že naše trio vlastně hoboj, klarinet, fagot doplnilo svým krásným hlasem.
0: Jakým způsobem hrát, když člověk v podstatě doprovází mluvené slovo? Je to jiné, než když hrajete solovou skladbu nebo když hrajete skladbu pro komorní trio?
1: Určitě a člověk musí být samozřejmě zase víc ve střehu, protože musí třeba dynamicky uhýbat tomu hlasu, aby byl slyšet, aby všechna slova byla srozumitelná. Takže musí mít přesně daný ty místa, kde třeba z toho mezzo forte, z té vyšší dynamiky do piano, do té nižší, aby jsme ho takzvaně nekryli tím zvukem.

Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále nad Izraelem, k nabití moudrosti a k poučení, jak rozumět hlubokým výrokům, jak si osvojit, co učí rozum, spravedlnost, právo a poctivost, jak předat prostoduchým chytrost, mládeži prozíravost a vědění.

Moudrý ať poslouchá a rozmnoží svou znalost, rozumný ať dá si poradit, jak porozumět úslovím a jinotajům, rčením mudrců a jejich hádankám.

Klíčem k poznání je úcta k Hospodinu. Moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá.

Manžel jí důvěřuje ze srdce. Žádný užitek tu chybět nebude. Je na něj hodná. A ne zlá po všechny dny svého života. Vlnu Alen si sama nakoupí. Pracovat rukama je pro ně radostí. Kupecké lodi se podobá, přináší pokrmy zdaleka. Ráno vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo připraví, také svým služebným rozdělí úkoly. Posoudí pozemek a sama jej pořídí, z vlastního výdělku sází vinici.

Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní píle zakouší, její svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou, prsty přidržuje vřeteno. Štědře otvírá svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí. Nemá strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost má po dvou oblecích. Kmentové přikrývky sama ušije a obléká se šarlatem. Její manžel je v branách uznáván, kde s představenými země zasedá. Prodává košile, které ušila, zdobené pásy kupcům dodává. Síla a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti. Na chod svého domu dohlíží, nesytí se chlebem za hálky. Její synové jí vstoje dobrořečí, její manžel jí takto velebí. Je mnoho znamenitých žen, ty ale všechny převyšuješ je. Klamný je půvab a krása pomíjí. Žena, jež hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte jí odměnu za její úsilí, její činy, ať ji v branách velebí.

0: Trio Českého rozhlasu. Pánové, jakému repertoáru se věnujete? My už jsme vyslechli ukázku ze soudobé hudby, ale hrajete nejenom soudobou. Vím, že máte ve svém repertoáru také klasicistní skladbu.
1: Určitě tento formát toho dechového tria vlastně myslím, že začal nejvíc asi fungovat vlastně v tom klasicismu, kdy mnoho těch skladatelů, ať to byl třeba Wolfgang Amadeus Mozart, od kterého hrajeme divertimenta, nebo František Vincenc Kramář, který taky vlastně má spoustu, chcete-li divertiment. Myslím, že ta hudba v tom klasicismu totiž zažila vlastně takové bohaté období v tom slova smyslu, že vlastně u té hudby buď se konzumovalo jídlo, a nebo dost často vlastně ta společnost se sešla, aby si poslechla vlastně nějaký koncert, který hrabě nebo někdo z bohatší vrstvy pozval vlastně své přátele a oslovil skladatele, aby vlastně napsal nějaký menší formát, což třeba právě pro nás je třeba dechové trio.
0: No a z vašeho CDčka, které v tuto chvíli vydáváte, si pustíme právě divertimento Wolfganga Amadea Mozarta. Máte k té skladbě nějaký speciální vztah, že jste si vybrali právě tuto?
1: Myslím, že ne. Myslím, že jsme zatím přehráli asi 3, jestli se nemýlim. A tohle jsme vybrali, protože nám přijde i skladebně, ta větově skladebně, vlastně takový nejrozmanitější, dejme tomu.

0: Lukáš Pavlíček, Lukáš Dittrich a Libor Soukal dnes hosty na Proglasu jako trio Českého rozhlasu. Tak pánové, já se vás zeptám jednoho po druhém, jaká byla vaše cesta k profesionálnímu muzikantství, cesta k hudbě, proč jste si vybrali ten nástroj, na který hrajete? Tak Libor by mohl začít.
1: Já nevím, jestli to můžu takhle tady do rozhlasu říkat, proč já vlastně jsem se na to dal. No, mě na to dali rodiče teda. A já jsem potom hrál hokej, který jsem jako chtěl dál hrát, ale nedokázal jsem tomu mýmu učiteli v hudebce říct, že s tím končím, že mě to nebaví vůbec. Takže jsem u toho zůstal a pak ten důvod toho, že jsem se dal vlastně na tu profesionální dráhu, byl ten, že já jsem v 8. třídě, to možná někdo z posluchačů ještě pamatuje, vždycky se počítali příklady z matematiky, byl to takový Bělon, taková učebnice Bělon. A ten, kdo se hlásil na konzervatoř, tak byl ušetřený asi o 2 nebo o 3 měsíce toho počítání míň, protože ty talentové zkoušky byly vždycky v lednu nebo v únoru, zatímco ty přijímací zkoušky byly v dubnu. Takže to byl vlastně, pak jsem nad tím přemýšlel kolikrát. A vlastně byl to jeden z hlavních důvodů, že já jsem se dal na tu profesionální dráhu, že jsem ty příklady z té matiky nemusel počítat. A pak vlastně, já jsem někde slyšel, Václav Hudečka někde o tom mluvil taky, že ho to prostě vlastně začalo bavit, ty rodiče ho na ty housle dali v 5, ale jeho to začalo bavit až ve 20. Tak tohle u mě bylo možná jako trochu podobný, že mě to začalo bavit až třeba v 16, v 17 letech. Jo.
0: Libore, vy jste vystudoval na fakult vojenskou konzervatoř nejprve, to mě hodně zaujalo.
1: No, protože můj táta měl asi strach, že bych já tady v Praze trošku zvlčel, tak mě prostě dal do té armády. Já na to jako hrozně rád vzpomínám a jsem na to jako vlastně hrdý. A ta škola byla sice trošku divoká pro 15-letýho kluka, když ho tam zavřeli, ale jinak jako našel jsem si tam spousty přátel a doteď se stýkáme a prostě jako bylo to dobrý.
0: A máte také zkušenost s působením ve vojenském orchestru, předpokládám?
1: Mám. Já jsem totiž jako chtěl odejít už do civilu na konci, ale oni mi řekli, že jelikož tu školu jsem měl celou dobu zadarmo, že musím teda nastoupit někam sloužit, tak mě vlastně přidělili do Olomouce k posádkové hudbě. Tam já jsem byl opravdu asi půl roku vlastně jako zaměstnaný a pak jsem jako odešel do civilu, protože já přece jenom, kdybych hrál na nějaký jiný nástroj, třeba klarinet nebo trumpeta, tak by si tam asi člověk našel nějaký uplatnění, ale já na ten fagot v té dechové hudbě prostě přece jenom jako to není zas až tak jako zábavný, no, tak jsem toho nechal, no.
0: A pak jste pro úplnost, dodejme, vystudoval v Praze konzervatoř.
1: Pak jsem vystudoval ty civilní školy tady vlastně v Praze a pak už jsem jako vlastně začal hrát na ten fagot, jako se na to živit, no.
0: Učíte taky?
1: Já neučím, ale všechny lidi, učil jsem jeden rok, jo, a pak mě ten ředitel vyhodil. Protože jsem učil zobcový flét, mě to strašně nebavilo. Ale všechny ty lidi, kteří jako učej, jo, tak strašně obdivuju, protože kdo to nikdy neskusil, tak neví, co to je vlastně za jako těžkou vlastně řehole, jo, protože s těma dětma každý den, každý odpoledne prostě. Těch lidí si strašně vážím.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, jaký si myslíte, že je mezi současnou mladou generací hudebníků zájem právě o fagot?
1: No tak těch muzikantů je pořád jako hodně. Vlastně si člověk vždycky říká, proboha, co budu dělat, ale teď mám nějakou kolegyni v rozhlase, která studuje v Německu a tam říkala, že třeba prostě v Lipsku ona studuje, že tam je v té fagotové třídě 14 lidí, jo, a kousek v Drážďanech je 20 lidí na fagot, jo, tak jsem si říkal, že tady ještě to asi není zase až tak špatný, ale těch muzikantů je strašně moc, no, tak přeju jim všem, aby se tím mohli živit.
0: Tak zase odlehčíme naše povídání nějakou hudební ukázkou, já bych v tuto chvíli asi vybrala Išu Krejčího, můžeš Lukáši uvést?
2: Iša Krejčí a jeho trio Divertimento. Ta kompozice je napsaná v roce 1933, věnoval jí svému profesorovi skladby na konzervatoři Karlu Boleslavovi Jirákovi. Je to vlastně takové, řekněme, svěží dílko a myslím, že odpovídá tomu, že Iša Krejčí byl velice mladý. Jinak Iša Krejčí vlastně byl v 20. století velkým jak organizátorem hudby, tak vlastně takovým i praktickým vykonavatelem, protože spoustu let ho pojí spolupráce s Československým rozhlasem. kde vlastně byl, myslím, že to bylo ve funkci jako šéf režiséra a vlastně jakoby dramaturga hudebního. A mimo to dirigoval, takže prošel Bratislavu, prošel, myslím, Olomouc. Myslím, že ty zkušenosti takové té velké kompozice a tak dále sbíral potom, ale myslím si, že tahle skladba je... Líbí se mi pro tu svoji svěžest a pro takovou tu nápaditost, jak jako barevně stvárnit vlastně dechové trio hoboj, fagot, klarinet.

0: Trio Českého rozhlasu a my pokračujeme v představování jednotlivých interpretů. Já bych poprosila nyní Lukáše Dittricha, klarinetistu. Proč ve vašem případě právě klarinet?
1: Tak já jsem to měl trošku dopředu daný, protože můj otec je klarinetista.
0: Takže jste neměl volbu?
1: Tak volbu jsem měl, ale jelikož jsem byl od malička vychovávaný k tomu klarinetu, takže mi to víceméně přirostlo k srdci. Takže já jsem v podstatě už i na té základní škole měl to daný, že budu hrát na klarinet a už jsem si nedokázal představit, že bych dělal nějaký jiný zaměstnání. Když bych to ještě oklikou potom se vrátil k té matematice, jak říkal Libor, já zase mám trošku jinou historku, tentokrát ne z té deváté třídy, kdy už člověk řešil ty přijímačky na konzervatoř, ale mám historku z první třídy, kterou mi říkala moje mamka, protože ona je družinářka, takže ví všechny ty jako věci, co jí říkali ty kolegyně učitelky. A moje učitelka v první třídě říkala, že když jsme dostali úkol z matematiky, tak já jsem místo toho psaní těch příkladů ve škole jsem koukal z okna a pak když řekla, tak děti končíme, napište tam, odevzdejte mi to, tak já jsem tam napsal libovolný čísla. Tak ona se jako strašně divila, proč to mám všechno špatně a takhle. Pak se mě jednou ptala, proč jsem tam psal libovolný čísla, proč jsem nepočítal, tak já si mi řekl, že jako se těším, až budu doma hrát, až budu doma cvičit a až potom pojedu na ten koncert. Takže já jsem to měl takhle, jako opačně, ale ta matematika mě taky nebavila.
0: Jakou hudbu, Lukáši, máte nejvíc rád, která je vašemu srdci blízká? A teď nemyslím to, co si poslechnete, i když třeba taky, ale co rád hrajete?
1: Je toho strašně moc, ať to je z oblasti té vážné hudby, tak z oblasti třeba jazzu nebo funku. Tak když to je z té vážné hudby, tak určitě si rád zahraju Dvořáka, Antonína Dvořáka, jeho symfonie jsou v podstatě geniální díla, nepřekonatelný, ať třeba z toho kompozičního hlediska, anebo instrumentačního, jak on dokázal to rozepsat mezi ty jednotlivé nástroje. Hodně mám rád taky klarinetový koncert od Karla Nielsna, severského skladatele, který jsem si měl možnost zahrát s brněnskou filharmonií. Ten se mi taky hodně líbí. Z těch jiných žánrů, jak jsem mi říkal, hraju taky na saxofon, jazz a funk, takže to si taky rád zahraju.
0: No a poprosíme do třetice i našeho druhého. Lukáše, mě vlastně napadá, že vy jste všichni od L, tak to byla podmínka pro založení tria, abyste se všichni jmenovali na L.
2: Určitě to byla nutnost, vlastně jiná volba ani nebyla.
0: Tak Lukáš Pavlíček a Hoboj.
2: Lukáš Pavlíček a Hoboj. Mnohokrát už asi jsem to vyprávěl, jak to vlastně ve skutečnosti bylo, takže bych asi měl přehodnotit tu myšlenku a začít zpytovat svědomí, jak to ve skutečnosti bylo. Ale prakticky jednoduše. Hrál jsem na zobcovou flétnu, ta mě v podstatě přestala bavit, takže učitelka, která mě učila na zobcovou flétnu, je vystudovaná hoboistka, takže se nabízelo to, že vlastně přejdu v rámci její třídy akorát na jiný nástroj. Tak vlastně začala v 11 letech nějaká teda cesta vlastně s tím hobojem. Následovala Pražská konzervatoř, Akademie muzických umění. Tam už vlastně potom souběžně zaměstnání v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Co určitě bylo důležité v mých studiích nebo v kariéře, bylo studium u Štefana Šiliho, což je solo hobojista Bayerische Rundfunk Orchester. Tam jsem vlastně poznal trochu jinou metodu výuky na hoboj, než asi se třeba používá tady v České republice. Štefan v podstatě vyučoval vždycky jednotlivce, ale ostatní studenti, žáci prostě seděli taky v té třídě a poslouchali vlastně každému ty stejné rady v uvozovkách. Co jsem si všiml jako velký rozdíl byl, že tady v České republice je dost často taková řevnivost na těch školách mezi studentama v těch jednotlivých třídách nebo mezi, když to vezmu třeba tady na Pražský konzervatoři, byli tři profesoři a vlastně ty studenti si třeba kolikrát ani navzájem nechodili na koncerty, jo? Což vlastně v případě toho Rakouska, toho Salzburku, toho Štefana Šiliho bylo úplně jinak a myslím, že vlastně si všichni tak jako navzájem fandili a myslím si, že to je takový trochu logický, potom jsem některý studenty potkali na konkurzech v zahraničí. Ta situace v cizině je prostě trošku jiná, ty studenti vlastně v tu školu vyjdou a umí bezvadně zahrát světový koncerty, umí bezvadně zahrát orchestrální party a v podstatě se jdou jakoby poprat o nějaký nejlepší místo. Jo? A těch orchestrů samozřejmě venku je víc, ale o to, jak říkal Libor, o to zase víc tam studuje lidí. Takže není asi úplnou jakoby novinkou, že vlastně třeba v německých orchestrech hrajou Francouzi. Jo? Třeba studovali v Německu, anebo nestudovali v Německu, ale prostě poprali se vlastně o to místo, vyhráli, zvítězili prostě to místo třeba ve Stuttgartu. Pro mě vlastně, co potom dál, co pro mě znamená hoboj, řekněme, dnešní době, tak je to určitě živobytí, určitě je to jakoby zaměstnání, protože vlastně jsem členem toho orchestru. Členem vlastně i tria, tak je taková rozmanitost v tom, že se člověk jakoby vlastně dostane k takové větší čistotě, protože prostě každý nástroj je v triu důležitý a pokud se v uvozovkách potřebuje dostat do nějaké hezké barvy, je potřeba, aby každý dal to úplně nejlepší.
0: Já jsem si v medailonu fagotisty Libora Soukala na webu Symfonického orchestru Českého rozhlasu přečetla, že Libor rád cvičí dosud. Máte nějakou speciální metodiku, jak cvičit?
3: No, to právě nemám. No. Asi to je právě tím, že tam to mám napsané, že rád cvičím.
0: Ano.
3: Na fakultě. Jo, to je pravda. No. A právě protože asi nemám tu metodiku, tak vlastně pořád musím cvičit. Kdyby mi to někdo vyřešil už před těma 15 lety na škole, tak bych nemusel. Ale ne, mně se to jakoby na tom, ono to máme všichni, k tomu našemu zaměstnání prostě jako patří a to nás na tom trošku jako i baví, jo. Že vy to prostě pořád můžete jako posouvat dopředu, taky dozadu, jo, ono jako často se to třeba vrátí zpátky, jako, ale někdy se to posune o ten milimetr dopředu a to vlastně jako člověk si řekne, jako, tak povedlo se to.
0: Hodně se jako trio zaměřujete na soudobou hudbu, myslím tím skladatelé 20. 21. století. Jaké parametry musí mít soudobá skladba, aby se vám dobře hrála ve vašem obsazení?
1: Já si myslím, že to je, jak jsem tady mluvil o tom Antoniu Dvořáku, já si myslím, že to je dost o té instrumentaci, jo, protože je těžký dát ten nástroj do té správné polohy, aby to znělo dobře v tom našem obsazení, čili v tom obsazení hoboj, klarinet, fagot. A o to těžší je to, že jsme jenom tři nástroje, jo, takže nehledě na to, aby to harmonicky bylo nějak zajímavý a taky, aby to bylo pěkně s instrumentem, aby to pěkně znělo v tom našem tru, což si myslím, že ten Tomáš Ile jako dokázal. A jsme za to rádi, že pro nás napsal tu skladbu, protože je opravdu skvělá.
0: Plánujete oslovit nějakého dalšího soudobého skladatele, aby napsal něco speciálně pro vás? Mohli byste mu premiérovat kus?
2: Určitě těch nápadů je spoustu, ale bohužel musím říct, že zkušenost, kterou mám s mnoha moderními skladateli, je taková, že to nepůjde bez nějakých efektů, ruchů, zvuků, pazvuků. A upřímně řečeno, já nejsem úplně příznivcem té úplně ultramoderní hudby těch pazvuků, protože taky jsem slyšel názor potom z publika, že ty lidi se v tom sále prostě bojí, protože vlastně neví, jestli ten umělec, jako, jestli se mu daří, anebo jestli už se mu nedaří. Jo? A já si myslím, že hudba jako taková má něco říkat, tím neříkám, že tahle hudba nic neříká, ale myslím si, že by měla být pochopitelná pro to publikum. To znamená, že stejně většina lidí si radši poslechne pěknou melodii, dejme tomu, příběh, který v té hudbě je ukrytý, ale myslím si, že jeho role není, aby vlastně to zkoumal nebo to rozebíral, to dílo, a vlastně nějakým způsobem bádal, jestli tohle byl fragment z nějaké symfonie nebo jestli tohle to je fragment nějaké lidové písničky. Myslím si, že by to mělo být tak, že pokud autor chce prostě v podstatě připomenout publiku lidovou písničku, tak ať je vlastně bez zábran připomenutá, ať to není schovaný za mnoho zvuky a podobně, jo.
0: Jakým způsobem pracujete jako trio? Když dostanete na pulty novou skladbu, jakým způsobem se dá oživit ten notový zápis?
3: No, tak chválíme se navzájem, to je jako důležité, aby nás to bavilo, takže se navzájem chválíme. Pak si vezmeme ty tušky a pak si řekneme jako, víte co, jako aby to, ten soubor vlastně, aby to fungovalo, tak ty lidi si prostě musí nějakým způsobem jako sedět a nějakým způsobem jako rozumět a mít nějaký třeba společný humor nebo něco takového. Jo. Takže pak jako vlastně, když my se sejdeme, tak to nějak jako funguje, někdo prostě z legrace urazí jedno, druhýho, něco si řekneme a pak se to nějak jako z toho něco jako vzejde nebo vytvoří a my doufáme, že se to lidem líbí, no.
0: Lukáš Hobojista se tady vyvrátil v křesle smíchy, určitě chce něco dodat.
2: Ne, já myslím, že s tím takhle souhlasím, že to řekl Libor úplně perfektně. Spíš si myslím, že možná i tady to takové rádoby přátelské pošťuchování mnohdy vlastně stvoří na té zkoušce nějaký nápad, který se prostě potom realizuje v té interpretaci.
0: Jako další ukázku bych ráda pustila úryvek z díla Ervina Schulhoffa. Tak opět poprosím Lukáše Pavlíčka, aby představil, co to bude.
2: Ervin Schulhoff byl V podstatě zázračné dítě, můžeme říct, protože na doporučení Antonína Dvořáka byl v 10 letech doporučen ke studiu na Pražské konzervatoři, na obor vlastně skladba a klavír. Už vlastně v útlém věku musel být v podstatě geniální. Jeho kariéra v podstatě potom šla přes Německo dlouhá léta, že v Drážďanech, v Berlíně, až se zase vrátil vlastně do Prahy a vyučoval na Pražské konzervatoři, vyučoval kompozici, přátel se velice s Alojzem Hábou. To trio divertimento, nebo ten divertisment pro dechové trio, začíná to vlastně overturou, pak je burleska, každá věta má prostě svůj nějaký název. Předposlední věta je třeba Florida. Jsou tam i prvky jak jazzu, což je třeba Charleston, tak různých jakoby variací. Líbí se nám ta skladba, protože takových kompozic, kdy vlastně ten skladatel dokáže to trio použít každý nástroj v té nejefektivnější podobě, jak vlastně to dokázal Erwin Schulhoff, tak takovýhle skladeb vlastně asi moc ani neexistuje na světě. Takže i to byl asi důvod, proč jsme ji vybrali.

0: Posloucháte rozhovor s členy tria Českého rozhlasu. Hrajeme si ukázky z CDčka, které je takovou žhavou a čerstvou novinkou. Já bych se ještě zastavila právě u Erwina Schulhoffa, jehož kompozici jsme slyšeli. Tu jeho poslední větu vy jste stvárnili do podoby videoklipu. Kdo vám pomáhal s reží, čí to byl nápad? A v tuto chvíli odkážeme posluchače Proglasu na YouTube, ať určitě neváhají a najdou si trio Českého rozhlasu Prague Radio Trio.
1: Tak nápad na vytvoření klipu vzešel od nás, když jsme si říkali, že v dnešní době je to fajn mít takovou propagaci, jako je videoklip. A nechtěli jsme to právě udělat, aby to bylo takový statický, že budeme sedět někde v sále s pultama a budeme hrát, protože si myslím, že by to moc lidí jako neoslovilo. Tak jsme přemýšleli, jak to pojmout, a pomohl nám s tím náš kamarád a taktéž člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu, čelista Jakub Majer, který se věnuje točení videí. Ten nám pomohl v podstatě jako s tou režií a s vytvořením toho videoklipu.
0: Dobře, že to říkáte. Já jsem si totiž celou dobu myslela, že tohle musel režírovat muzikant, protože jednak to prostředí, ano, poznala jsem studio Českého rozhlasu, ale pak jsou tam různá schodiště a různé takové betonové prvky, ale jde mi o to, že vy se střídáte podle toho, kdo hraje solo, myslím tím v záběru. A dokonce je tam jeden záběr, kdy Libor na fagot hraje dlouhou notu a mizí ve výtahu. Tak to mě obzvlášť přišlo sympatické. A tak jsem si říkala, že to musel dělat muzikant, nebo jste si to dělali sami.
1: Určitě, a Jakub Majer má obrovský jako cit právě proto, a tím, že je taky muzikant, takže to dokázal takhle jako výborně stvárnit, takže za to jsme určitě rádi.
0: Kdo by chtěl mít trio Českého rozhlasu doma na CDčku, kam se může obrátit, jak vás může kontaktovat, kde to CDčko může sehnat?
2: Máme web, to znamená prakradiotrio.cz, kde určitě budou informace k tomu, jak k CD přijít. Určitě bychom chtěli poskytnout to CDčko do nějaký jakoby sítě prodejců, to znamená, že to asi pravděpodobně tam bude taky uvedeno na těch stránkách. A myslím si, že asi úplně nejjednodušší cesta, která je, tak i na stránkách bude e-mail na nás, což je prakradiotrio@gmail.com. Když člověk napíše si o CDčko, tak mu ho určitě poštou pošleme.
0: Jaké máte plány do budoucna? Tento rozhovor vysíláme v premiéře v červenci 2019, tak jestli už máte v hlavě nějaké koncerty, které byste chtěli uskutečnit nebo nějakých projektů se zúčastnit?
2: Těšíme se, myslím, že to je v říjnu nebo v listopadu asi, těšíme se do Německa, měli bychom hrát koncert v Dortmundu, měli bychom hrát koncert tady blízko u Prahy v Lešanech, někdy v září. A co jsou takové nové nápady? Jsem strašně rád, že se podařilo natočit CDčko. Jsem rád, že vlastně ten repertoár, který jsme doteď hráli, tak jsme ho vlastně mohli zaznamenat. A už máme vlastně vytipovaných, myslím, 2 nebo 3 nové kompozice, které bychom chtěli vlastně znova nastudovat. Potom asi pravděpodobně vydat na nějakým z dalších CDček.
0: Prozradíš?
2: Je to George Orrick. Myslím, že Libor přinesl noty. To je ještě na doplnění, kdo nosí vlastně noty. A myslím, že těch francouzských skladatelů, Darius Milhaud a tak dále, je jich vlastně spoustu a ta muzika, myslím, že je velice taková pěkná, protože má v sobě něco cosi francouzského, což vlastně pro tento typ nástrojů, jako jeho hoboj, klarinet, fagot, zní tak jako pěkně, veselé, měkce, dejme tomu.
0: Tak já vám děkuju za rozhovor, ať se vám daří ve vaší další činnosti. Děkuju za ukázky z vašeho CDčka. Jsem ráda, že jsme se mohli s vaší hudbou, s vašimi nástroji a s vámi osobně samozřejmě potkat.
1: Děkujeme za pozvání.
3: Díky.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.